Vážení posluchači, jmenuji se Jaroslav Pokorný a v současnosti jsem kazatelem ve sboru Církve bratrské v Opavě. Už půl roku spolu procházíme Božím slovem, zaznamenaným v Bibli, a snažíme se mu porozumět a nechat ho mluvit do života nás, lidí 21. století. Zkuste si připomenout nějakého člověka, který pro vás je nebo byl v životě opravdu důležitý, s kterým vás spojuje významný vztah. Máte? A teď si vzpomeňte, jak to začalo. Na vaše první setkání. Případně na vaše setkání, kde poprvé přeskočila určitá jiskra blízkosti, přátelství či lásky. Je to pro vás silná a podstatná vzpomínka, že? Když s mou manželkou vedeme manželské večery, nikdy nevynecháme příběh našeho prvního setkání, které trvalo asi 8 hodin a kde jsme oba prožili při sdílení našich životů pocit zvláštní vzájemné blízkosti. Dodnes si pamatujeme, v kolik hodin jsme se tehdy sešli a v kolik jsme se rozloučili. Něco podobného prožili někteří lidé, když se poprvé setkali s Ježíšem. Vypráví o tom například jedna z biblických knih Nového zákona, Janovo evangelium, hned v první kapitole, verších 35 až 42. Druhého dne tam Jan znovu stál se dvěma ze svých učedníků. Když uviděl Ježíše, jak prochází kolem, řekl: hle, beránek boží. Jakmile ti dva učedníci uslyšeli, co říká, odešli za Ježíšem. Ježíš se obrátil a uviděl, jak jdou za ním. Co hledáte? Zeptal se jich. Řekli mu: rabi, což se překládá učiteli, kde bydlíš? Pojďte se podívat, odpověděl jim. A tak se šli podívat, kde bydlí, a toho dne už u něj zůstali. Bylo to kolem 4. odpoledne. Jeden z těch dvou, kteří to od Jana slyšeli a následovali ho, byl Ondřej, bratr Šimona Petra. Ten jako první nalezl svého bratra Šimona. Řekl mu: našli jsme Mesiáše, což je v překladu Kristus, a přivedl ho k Ježíši. Ježíš se na něj podíval a řekl: ty jsi Šimon, syn Janův. Budeš se jmenovat Kéfa, což se překládá Petr. S Ježíšem se zde setkávají tři pozdější apoštolové, tedy lidé z nejbližšího kruhu Ježíšových přátel a spolupracovníků. Byli to Ondřej, jeho bratr Šimon Petr a jeden nejmenovaný muž, o kterém se téměř všichni bibličtí odborníci domnívají, že jde o autora tohoto evangelia Jana. Všichni tři slyšeli svědectví o Ježíši, dva od Jana Křtitele, Šimon od svého bratra Ondřeje. Toto svědectví v nich probudilo touhu po větším poznání Ježíše, nejen jeho učení, ale jeho osoby a života. Při setkání s Ježíšem prožili silnou osobní zkušenost s ním a uvěřili v něj. Ale to byl jen začátek příběhu. Kousek dál, na začátku 2. kapitoly Janova evangelia, se o nich poprvé mluví jako o Ježíšových učednících. Nebyli to jen Ježíšovi příznivci nebo vyznavači nové víry, ale jeho učedníci. Lidé mající s Ježíšem vztah, lidé žijící pod jeho autoritou a vedením. Na základě Bible pevně věřím, že nejde prohlubovat vztah s Ježíšem a zároveň nebýt jeho učedníkem. A právě o tom, co to znamená být Ježíšovým učedníkem, budeme

tento měsíc přemýšlet. Aby se někdo stal Ježíšovým učedníkem, musí splnit určité podmínky. Jedno z míst v Novém zákoně, které se tomuto tématu věnuje, nacházíme v Lukášově evangeliu ve 14. kapitole, verších 25 až 35. Šli s ním veliké zástupy lidí. Ježíš se obrátil a řekl jim, kdo chce přijít ke mně, ale nepřestane lpět na svém otci a matce, ženě a dětech, bratrech a sestrách a dokonce na vlastním životě, nemůže být mým učedníkem. Kdo není ochoten nést svůj kříž a jít za mnou, nemůže být mým učedníkem. Když někdo z vás bude chtít postavit věž, nesedne si nejdříve, aby spočítal náklad, zda má na její dokončení. Jinak, kdyby položil základy, ale nemohl stavbu dokončit, všichni okolo by se mu posmívali. Tenhle člověk začal stavět a nemohl to dokončit. A nebo když nějaký král potáhne do boje proti jinému, nesedne si nejdříve, aby se poradil, zda může z 10 000 čelit tomu, kdo proti němu táhne z 20 000. Jinak totiž k němu pošle poselstvo, dokud bude ještě daleko, a bude vyjednávat o míru. Tak tedy žádný z vás, kdo se nezřekne všeho, co má, nemůže být mým učedníkem. Sůl je dobrá, kdyby však i sůl ztratila svou chuť, čím se zas osolí? Nehodí se do země ani do hnoje, musí se vyhodit. Kdo má uši k slyšení, slyš. Ježíš zde mluví o dvou nárocích na učedníky, potom vykresluje dva obrazy a celou věc zhrnuje. První nárok se týká postoje učedníka k blízkým lidem. Na první poslech to asi zní velmi drsně, zvláště v doslovném překladu, jako by měl Kristův učedník všechny lidi, včetně svých blízkých, nenávidět. Ale to samozřejmě není skutečný význam Ježíšova požadavku. I ze srovnání s dalšími biblickými texty vyplývá, že tu jde o otázku prvního místa. Učedník nemá své blízké nenávidět, ale nemá je klást před svého mistra Ježíše. Nemá si ošklivit lidi, ale má si ošklivit mít kteréhokoliv člověka ve svém srdci na prvním místě a nemít na tomto místě Ježíše. Druhý nárok je o postoj k životu, o životním stylu. Kdybychom se zeptali běžných lidí, co je účelem lidského života, možná bychom slyšeli takovéto odpovědi. Bavit se, naplnit své potřeby a přání, získat úspěch a moc, mít uspokojující rodinné vztahy a podobně. Ježíšův učedník má však nést svůj kříž. To v oné době znamenalo jít jako odsouzenec vstříc smrti. Obdobný text, avšak trochu rozvinutý v Matoušově evangeliu, dává nesení kříže do souvislosti se ztrácením své duše, tedy života kvůli Ježíši. Jde o umírání své sebestřednosti. Učedník nesoucí svůj kříž vyjadřuje svou úplnou podřízenost Kristu. Oba dva nároky se doplňují. Kristův učedník nemá mít na prvním místě druhé lidi, ani sebe sama, ale toho, který jej zachránil, daroval mu život a vede jej, tedy Ježíše Krista, svého pána. Ježíš poté, co přednesl kandidátům na učednictví své nároky, dvěma obrazy tyto nároky odůvodňuje. Prvním obrazem je stavba a hlavním důrazem je výzva mít zdroje na dokončení stavby. A tak můžeme v kontextu Ježíšovy řeči rozumět, že splnění těch dvou nároků jsou potřebným nákladem proto, abychom jako Kristovi učedníci úspěšně dokončili stavbu našeho života. Jinými slovy, abychom dozráli, došli do cíle. Druhým obrazem je válka a jde zde o schopnost utkat se s protivníkem. Na základě tohoto podobenství je naplnění oněch dvou nároků naší výzbrojí, abychom obstáli v životních zápasech. Ježíš pak celou svou řeč shrnuje
a říká, že jeho učedník má být schopen opustit, rozloučit se se vším, co mu náleží, co má k dispozici, a to proto, aby on byl k dispozici svému pánu Ježíši Kristu. Závěrečný obraz soli ukazuje, že tyto opravdu velké nároky na Ježíšovy učedníky nejsou určeny jen pro nějaké duchovní velikány, ale je to nutná cena pravdivého života v Božím království. Právě tak jako slanost je nutnou charakteristikou každé opravdové soli. Milí přátelé, v obou obrazech, které Ježíš ve své zmiňované řeči použil, se mluví o člověku, který si napřed sedne, aby spočítal nebo rozvážil, zda se může pustit do stavby či do boje s protivníkem. Udělejte si teď nebo někdy později takový čas, kdy se posadíte a budete přemýšlet nad několika otázkami. Který člověk je pro mne nejdůležitější? Pokud jsem věřící, neobsazuje tento člověk aspoň někdy první místo v mém životě na místo Krista? Co považuji za hlavní účel svého života? Dosáhnout svých cílů, něco velkého prožít, být velký a důležitý, mít hezké manželství a rodinu? Nebo něco jiného? O co v žádném případě nechci přijít? Co všechno jsem ochotný investovat do vztahu s Ježíšem a do růstu jeho království? Stojí mi to za to být Ježíšovým učedníkem? Ať už odpovíme jakkoliv, klíčové je být ve svých odpovědích upřímný a zároveň toužit se k Ježíši více přiblížit. A on nás bude posouvat správným směrem. A to přeji sobě i vám.

0: Relaci Radia 7 naladíte opět v 10 hodin a 15 minut. Je nebezpečné dotýkat se? Možná jste v posledních letech získali tento pocit, ale dotek je pro člověka nejen nezbytný luxus. Díky doteku se tvoří vědomí vlastní identity, hranice, získává se jistota a ochota otevřít se směrem k druhým. Dotýkání se bude dotýkat relace uši k duši s psychologem Markem Macákem. O doteku jako cestě bude řeč již zítra.
1: Nejzkoumavější z pohledů ptá se mě ze zrcadla, jestli se usmát dovedu pleduli, která zvadla. V koupelně, v baru, v pokoji těším se na ty schůzky.

pracovní trh je nejistý, jenomže já mám kliku, úchyly vědce, turisty, zaujmu v panoptiku před

ptá se mě ze zrcadla, jestli se usmát dovedu bleduli, která zvadla v koupelně, v paru, v pokoji, těším se na ty schůzky.

že je ve městě. Čekám na ni, věřím, že se zastaví. Zpráva o ženě, ach, slečno, kde jste, prošla uchem přes srdce až do hlavy.

0: bude to pomelo, bude to rotika,
1: rotika.
0: Bude to hemele, starýho gotika. Tady je do zahrad, tady je do sluhy, smajlíky tradice a do kosmu ve sluhy. A do kosmu starýho pokéna. Heart is broken, broken spoken, broken heart of Ken. Bubble can soak and choke. Barbie, Starbie,

0: Dodekafonie, polystylismus, neoklasicismus, serialismus, minimalismus, neoromantismus, expresionismus, to jsou jen některé ze směrů klasické hudby 20. a 21. století. A právě dnes si o současné klasické hudbě a komponování budeme povídat. Pozvání do dnešního pořadu z cyklu Oktáva přijala mladá skladatelka Kateřina Horka. Katko, vítej tady na Proglasu.
1: Ahoj Jano, moc děkuju za pozvání.
0: Začíná cyklus Oktáva a od mikrofonu zdraví z pražského studia Jana Rambousková. S Kateřinou jsme se potkali za studií na Akademii muzických umění v Praze. Jak na ten čas vzpomínáš, jaké to pro tebe bylo studovat na Akademii muzických umění skladbu a jak vůbec se skladba studuje? Můžeš posluchačům přiblížit, co takové studium skladby obnáší?
1: Tak určitě moc ráda. Studium skladby, dá se to vlastně i přirovnat jako ke studiu nějakého hudebního nástroje. U studia skladby každý posluchač vlastně potřebuje nejdříve získat určité skladatelské řemeslo, aby vlastně měl takový ten základ ke skládání, aby dokázal složit nejdříve že jednoduchou píseň, pak složitější formy, jak vlastně k těm formám přistupovat. Dále máme různé skladatelské techniky, jak už si naznačila v úvodu. Takže ono u studia skladby je toho opravdu velká, široká škála, čím vlastně vším musí ten každý posluchač katedry projít. A je to opravdu takový hodně široký obor.
0: Mm-hmm. Dodekafonie, polystylismus, to skoro zní jako zaklínadla, ale přitom jsou to v podstatě hudební směry, tak jako baroko a klasicismus. Je to tak?
1: No, určitě.
0: Pojďme se teď teda ještě pověnovat trošku tvojí skladatelské cestě. Ty pocházíš z hudební rodiny a tvůj táta František Horký byl hudební skladatel. Jakému hudebnímu stylu se věnoval? Jaké byly jeho skladby?
1: Tak otec František Horký, on studoval Ostravskou konzervatoř u profesora Milana Báchorka. Tam studoval vlastně klasickou kompozici, takže skládal pro různá nástrojová seskupení, smyčcové kvartety, kvinteta, tria a absolvoval poté svou symfonietou pro Janáčkovou filharmonii. A později se věnoval spíš kompozici populární hudby, takže nejvíce komponoval pro naši přední zpěvačku Marii Rotrovou. Měl poté i duet pro Marii Rotrovou a Karla Gotta s názvem Najednou. A také kromě těchto zpěváků měl písně pro Martu Kubišovou, Věru Špenarovou, Evu Hurichovou a další.
0: Mm-hmm. Takže předpokládám, že tuto lásku nebo toto přijetí populárního stylu v sobě také máš, že možná ano. I toto tě určitým způsobem ovlivnilo. Bylo to právě důvodem, proč ses rozhodla po studiích na gymnáziu Jana Nerudy, na hudebním gymnáziu v Praze, vydat právě na Ježkovu konzervatoř, nebo z jakého důvodu ses rozhodla studovat tuto instituci?
1: Určitě byl to jeden z důvodů, protože i otec také nevěděl třeba, jakou cestou hudební později se dám, jestli budu studovat vložně klasickou hudbu, psát klasickou hudbu, jak to, které se vlastně dneska věnuju, nebo jestli se spíš dám třeba tou populární cestou, jak měl on. Takže ta Ježkova konzervatoř určitě nabízela v tomto širší možnosti a rozhodně toho rozhodnutí nelituji, protože to vzdělání tam bylo opravdu velmi kvalitní. Studium jazzové hudby mi tam dalo hrozně moc a vlastně i v té době i později jsem se té jazzové hudby věnovala více. Napsala jsem vlastně o tom i svou bakalářskou magisterskou

0: o práci, která se věnovala přímo syntéze klasické a jazzové hudby a obecně syntéze v hudbě. To téma mě velmi vlastně zaujalo, inspirovalo, takže ty jazzové prvky přebírám ve svých kompozicích do dneška. A myslím si, že je to takový styl, který má budoucnost.
1: Mm-hmm. Dá se říct, že právě to období studia na Ježkově konzervatoři v Praze bylo období, kdy jsi přišla víc do kontaktu s jazzem a kdy ses do jazzu zamilovala a začala si ho více implementovat do svých skladeb?
0: Určitě ano. Sice i předtím jsem měla jazzovou hudbu ráda, ale až na Ježkově konzervatoři jsem opravdu mohla hlouběji proniknout do této hudby, poslouchat vlastně klasiky jazzu, trošku se více o této hudbě dozvědět, naučit se jí hrát. A to mi opravdu dalo hrozně moc.
1: Rozšířilo obzory určitě.
0: Tak.
1: V tvých skladbách taky dost často probíhá kombinace různých stylů. Ty spojuješ dodekafonii s jazzem nebo filmovou hudbu, také zařazuješ do svých kompozic, do svých skladeb. Jak to tak přišlo, že tě zlákalo toto propojování těch různých stylů?
0: Bylo to, si myslím, i částečně okolím. Například můj profesor Antonín Bílý, ten mi dal do kompozice hrozně moc, co se týče i nějakých širších obzorů a vůbec měl hrozně hezké myšlenky, co se týče hudby. Říkal například, je hezké stavět mezi hudbou určité mosty. A tato myšlenka se mi strašně líbila a v podstatě jsem ji od pana profesora přebrala a myslím si, že stavět mosty, ať už mezi styly, že, nebo mezi hudebníky, mezi různými vlastně i přístupy, si myslím, že může vést úplně zase ke vzniku nových cest a je to strašně inspirativní.
1: Možná by to mohla být i budoucnost klasické hudby, ale k tomu se ještě dostaneme v závěru rozhovoru. Teď bych také ráda posluchačům zmínila něco o tvých úspěšných soutěžních, protože ty za svůj krátký život si už v podstatě získala mnoho ocenění. Například první místo na kompoziční soutěži hudebního festivalu Antonína Dvořáka v Příbrami, což bylo v roce 2022-2025. Dále si získala první místo na mezinárodní kompoziční soutěži svatého Krištofa v litevském Vilniusu. Dostala ses do finále soutěže River City Brass Composition Prize, kde ses probojovala do finálové čtyřky z 67 skladatelů z celého světa. Získala si třikrát první místo na přehlídce hudby Hradní stráže a Policie České republiky a to zdaleka není konečný výčet. Jak vnímáš soutěže v dnešní době? Myslíš si, že jsou nedílnou součástí života hudebníka?
0: Tak soutěže určitě můžou člověka někam dál posunout. Určitě pokaždé je to skvělá zkušenost, ať už mluvím tedy o nějakých interpretačních soutěžích nebo skladatelských soutěžích. Vždycky si myslím, že je dobré třeba nějakou soutěž vyzkoušet. Samozřejmě není to i nějaký, řekněme, hlavní cíl vůbec hudebníků, že někdy se říká, že jsou i soutěže jakoby přeceňované, že někdy to samozřejmě může k té kariéře třeba trošku pomoct, ale je to spíš taková, pro mě třeba je to taková velká motivace, když uspěji v nějaké soutěži, že potvrzení toho, že bych měla v kompozici pokračovat, dále se zdokonalovat, protože samozřejmě je to někdy v tom hudebním světě takové trošku těžké, ale určitě jako motivace si myslím, že to slouží velmi dobře.
1: Mm-hmm. Super, krásně řečeno. A já myslím, že je čas na první hudební ukázku z tvého pera. My jsme se společně domlouvali ještě vlastně před natáčením, že bychom si představili tvé kompozice, které měly premiéru za posledního půl roku. A vezmeme to teda nějak chronologicky?
0: No, můžeme, určitě.
1: Takže začali bychom teda skladbou Mozaika, která byla interpretována, premiérována v podání souboru Mucha Trio. Řekneš nám o tom něco víc?
0: Určitě skladba Mozaiky, to je kompozice, kterou jsem složila speciálně pro soubor Muchatria. Myslím si, že je to snad i první zkomponovaná skladba pro tento soubor. Byla poprvé uvedena na festivalu Podkrkonošské hudební léto, který organizuje Ludmila Pavlová, což vlastně je i členka Muchatria a taky moje dlouholetá kamarádka, kolegyně.
1: Dál teda Muchatrio tvoří Johana Haniková, klavíristka, a Anna Paulová, klarinetistka. Ty s tímto souborem pravidelně spolupracuješ, je to tak?
0: Je to tak, ano. Velmi ráda s tímto trim spolupracuji, protože jsou to opravdu tři vynikající hudebnice na špičkové úrovni a mám je ráda, jak už to vlastně svoje kamarádky, tak vlastně i jako kolegyně.
1: Takže pojďme si teď pustit třetí větu ze skladby Mozaiky v podání souboru Muchatrio.

0: Dozněla třetí věta ze skladby Mozaiky v podání souboru Mucha Trio a my si s Kateřinou Horkou, s mladou českou skladatelkou, právě v pořadu z cyklu Oktáva povídáme o současné klasické hudbě. Katko, tobě vyšly tiskem některé sbírky skladeb pro klavír už v poměrně brzkém věku. Jedna z nich, například sbírka Hvězdné dráhy, jsi napsala, když ti bylo 10 až 13 let. Dále je to taky sbírka Svět snů a fantazie a filmové střípky, což je 14 skladeb, které byly inspirovány filmovou hudbou. A to jsou vlastně všechno skladby pro klavír. Je to tak? Povíš nám k těmto sbírkám něco víc?
1: Ano, jsou to vlastně 3 alba pro klavír a v podstatě je to pro tu věkovou kategorii, ve které jsem to, by se dalo říct, psala, takže od těch 10 až 13 let, řekněme ty klavírní počátky až vlastně pro ty starší, kdy už jsem psala postupně technicky i náročnější skladby, takže už je to potom zase trošku těžší, takže je to, dá se říct, taková literatura i pro školy a musím říct, že žáci většinou velmi rádi hrají, což mě samotnou moc těší.
0: To je za mě poměrně velký úspěch, pokud ti vyšla sbírka v takto brzkém věku. Nebývá to úplně tradiční. No a ty jsi současně i klavíristka, protože jsi také vystudovala hru na klavír na konzervatoři, takže ke klavíru máš skladatelsky i obecně, i interpretačně velmi blízko. Ale jak je to s ostatními nástroji? Máš nějaký srdcový nástroj, pro který skládáš nejraději, nebo jsou všechny na úplně stejné úrovni?
1: No, tak každý nástroj má svoje specifika, ať už co se týče jeho zvukové barvy, technických a výrazových možností, takže v tomto by se dalo říct, že jakoby nemám úplně preference, protože snažím se vždycky jakoby i tomu nástroji při zkomponování víc stříct tím, že studuji, co se třeba dobře na ten nástroj hraje, co se dá vlastně využít třeba při nějaké technické hře a podobně. A když to tak zhrnu, asi kdybych si opravdu měla vybrat nějakou preferenci, nejlépe se mi skládá pro symfonický orchestr, protože tam vlastně můžu využít barev a zvukových možností všech nástrojů. Můžu je pak navzájem i propojovat nějakým způsobem, využít i technických možností. A je to vlastně tam nejvíc možností pracovat i s formou skladby a tak dále. Takže určitě ty velké obsazení jsou, si myslím, pro skladatele nejlepší.
0: Určitě to poskytuje spoustu příležitostí, jak si pohrát se zvukem v rámci té skladby. No, ty už si to vlastně zmínila, že studuješ ty technické možnosti těch nástrojů. Moje další otázka byla, jestli zohledňuješ záměrně ve svých skladbách prvek hratelnosti, anebo jestli to vychází tak přirozeně, protože z vlastní zkušenosti vím, že tvoje skladby jsou velmi dobře hratelné, což je pro hudebníky vždycky velké plus a je to příjemné potom hrát takovou skladbu, takovou kompozici. Tak jak to je tady s tímto?
1: Tak jak už jsem trošku naznačila vlastně při studiu každého nástroje, se snažím zohlednit to, co je pro daný nástroj lépe hratelné a vlastně v průběhu toho komponování na tyto věci myslet a třeba je využít přímo v té dané skladbě, tak aby vlastně se třeba interpreti netrápili s nějakými zbytečně těžkými technickými nároky, které by ani v té kompozici neměly třeba takový efekt. Jo, někdy to vlastně může paradoxně být méně efektní, když se tomu interpretovi třeba daná část nehraje moc dobře, tak může to mít paradoxně vlastně horší dopad než obráceně, když opravdu tomu interpretovi to jde takzvaně do ruky a raději to potom vlastně tu skladbu interpretuje.
0: Určitě. Vlastně ta tvoje práce je předtím, než ta skladba vůbec veřejně zazní a potom už to je jenom na těch interpretech, kteří to mají plně ve svých rukou. Jaký je to pro tebe pocit, že v podstatě nemáš kontrolu nad tím, jaký bude výsledek a že je to plně v rukou těch interpretů?
1: Tak je pravdou, že já třeba bývám před každou premiérou lehce nervózní, nebo dalo by se to říct jako taková nervozita, jak bývá u interpretů. Je to možná i určité očekávání, když většinou teda bývám třeba na zkouškách těch interpretů, někdy třeba tu možnost nemůžu mít, takže pak je třeba o to překvapení větší. A většinou teda bývá teda v pozitivním slova smyslu, že vždycky ten interpret, i když si tam třeba přinese trošku něco svého, tak tu skladbu to si myslím vždycky obohatí, protože 10 interpretů, tak 10 různých interpretací a v tom si myslím, že je to právě to krásné, že každý si to podá tak trošku po svém.
0: Inspiruje tě taky ta invence, kterou do toho ten interpret vnese, do té tvé skladby, třeba i pro další kompozice?
1: Určitě. Často je to taková vzájemná inspirace, že jak vlastně skladatel může inspirovat toho interpreta, tak interpret může inspirovat skladatele. A myslím si, že je to takový krásný vlastně hudební dialog.
0: Tak pojďme si teď pustit druhou hudební ukázku. Zazní druhá část ze skladby Když růže přestaly chrlit krev. A současně se v této skladbě představíš posluchačům také jako klavíristka, protože si tu skladbu sama premiérovala. A premiérovala si spolu s tenoristou, se zpěvákem Ondřejem Holubem. Takže pojďme si teď tu skladbu trošku představit. Na text jakého autora je ta skladba psaná?
1: To je na texty Vladimíra Holana. Já jsem vlastně od svého kolegy, pana Leo Mariana Vodičky, dostala sbírku Holanových básní, kterou mi vlastně přímo i doporučil a mě ty básně opravdu velmi zaujaly, vlastně hluboce zasáhly, protože oni jsou takové velmi hluboké, nejsou to takové prvoplánové básně, opravdu člověk vlastně nad nimi musí hodně přemýšlet, aby pochopil plně ten význam a přímo vlastně vyzývali k tomu zhudebnění, takhle bych to řekla. Takže vybrala jsem tři básně, které tvoří takovou vlastní dějovou linii. Je to takový podtext nešťastné lásky, kdy v té první větě máme takové vyznání, řekněme. Ve druhé větě píše ta daná vyvolená tomu muži telegram, který vlastně úplně nepřesně ho odmítá. A v té třetí to je dopis, kde zase ten muž píše té ženě, že se jí plně vyznává v té lásce, ale není tam vlastně jistota, jestli umřela ta láska v něm nebo umírá on sám, tam je tam takové tajemství. Takže ty básně nejsou úplně v tomto jednoznačné a to si myslím, že je právě hezké, podobně jak v té hudbě, že i ten posluchač si v tom může ten příběh už vlastně dokreslit trochu sám a jak si ten příběh vlastně představoval.
0: A když už jsme se teda zdrželi u tohoto tématu, máš ráda nejednoznačnost v hudbě? Je to pro tebe určitý prvek, který může třeba vzbudit posluchačovu fantazii?
1: No, nejednoznačnost záleží asi v jakém slova smyslu, no. Že někdy si můžeme hrát jako s takovým prvkem, někdy ne. Asi záleží na konkrétních skladbě vždy.
0: A třeba po stránce právě toho otevřeného konce, jako to bývá ve filmu, tak jestli je pro tebe toto taky určitý druh práce, kterou ve svých kompozicích děláš?
1: Určitě ano. Tak například zmíněné tři písně končí takovým otevřeným závěrem, postupně se ztrácí do ticha a myslím si, že to určitě taky způsob, který může hodně zapůsobit na posluchače, aby nebyl ten závěr daný, že či nikdy nemáme vše úplně jasně dané a můžeme ten příběh nechat doznívat a nechat v něm určitou otázku.
0: Určitě, protože to v nás může otevřít další otázky.
1: Přesně tak.
0: Tak si to pojďme pustit.

0: Oktávu na Radio Proglas a právě Kateřina Horká se dnes se mnou povídá v pražském studiu. Tvoje skladby mají zajímavé názvy. Už samo o sobě, Když růže přestaly chrlit krev, je titul, který není úplně tradiční. Stejně tak mě například zaujal název tvé skladby, ve které kombinuješ dodekafonii s jazzem dodeka i dokyla. Jak vybíráš názvy skladeb? Jak přiřazuješ názvy ke svým skladbám?
1: Tak u těch názvů skladeb vždy přemýšlím vlastně, nebo souvisí to s tím příběhem daným, který v té skladbě mám. Většinou tam mám i třeba nějakou mimohudební inspiraci, která vlastně nese sebou nějaký ten příběh a ten se vlastně snažím implementovat i do toho názvu, aby byl opravdu výstižný a vystihoval to, co ta skladba má posluchači přinést.
0: To se tě, myslím, daří velmi dobře, protože tvé názvy ve mně vzbuzují touhu si tu skladbu nějakým způsobem prostudovat, zahrát, případně pustit, poslechnout, takže určitě si myslím, že je na tom taky kus práce. Je to pro tebe důležité, když třeba čteš na koncertním programu název skladby? Mluví to k tobě už to jméno, to označení samo o sobě?
1: Určitě ano, už to ve mně vzbuzuje nějakou představu, která samozřejmě může s tím nějakým způsobem souviset, nebo ta představa, že jo, může být úplně jiná, když se jedná třeba o cizí skladbu. Samozřejmě ten název někdy může být úplně třeba jiný, než si pak, než jakou máte třeba představu o té skladbě, může se to úplně míjet, ale to vždycky záleží skladba od skladby, podle toho, jak i skladatelé k těm názvům přistupují. Myslím si, že je to hodně různé.
0: Věřím, že už se ti i stala situace, že jsi psala nějakou skladbu na objednávku. Jak toto probíhá? Dostane skladatel vždy nějaké přísné mantinely, anebo se to liší případ od případu?
1: Je to hodně různé. Jsou případy, kdy mi nechají úplně volnou ruku, někdy dají třeba nějakou konkrétní představu, jak mají třeba jednotlivé věty vypadat, jestli tam chtějí třeba nějaké konkrétní sola nástrojů, nebo někdy třeba je to třeba k nějakému výročí, takže chtějí třeba implementovat motiv nějakého daného skladatele, nebo třeba naopak je to nějaký kolega, kamarád, u kterého znám styl jeho hry a snažím se v podstatě se inspirovat právě tím stylem hry a když vím, co ten člověk má rád, přímo to do té skladby vložit. Třeba je to opravdu různé, když vím, že třeba někdo chce něco technicky náročného, tak opravdu nějaké třeba technické pasáže, nebo naopak někdo má požadavek třeba melodické skladby, takže opravdu nějakou silnou melodii. Je to hodně individuální.
0: Jak je to třeba v případě soutěžních kompozic, kde máte nějaké zadání? Jak tam postupuješ?
1: Tak tam je to podobné vlastně jak u těch objednávek. Tam je třeba například zmíněna soutěž Antonína Dvořáka. Ty mají každoročně téma festivalu. Tak konkrétně teď bylo téma Anglie, takže tím, že jsem se inspirovala na Ischy, kdy jsme byli na dovolené a tamní botanická zahrada mě hrozně zaujala. Strašně mě zaujal i ten příběh manželů Waltonových, kteří opravdu měli hezkou vlastně tu životní cestu. Ten violončelový koncert Williama Waltona, ten mě vlastně inspiroval nejvíc k napsání této skladby.
0: Tuto skladbu bohužel z časových důvodů dnes neuslyšíme, ale místo toho uslyšíme skladbu Agitato per corde v interpretaci souboru Duo Beautiful Strings. To bude poměrně rozsáhlá skladba, trvá asi 8 minut. A Duo Beautiful Strings tvoří houslistka Monika Urbanová a harfistka Hedvika Mousa Baša. Vznikla tato skladba přímo pro tento soubor?
1: Ano, skladba vznikla přímo pro tento soubor, kdy mě Hedvika oslovila k napsání skladby a Vlastně obě interpretky už dlouhodobě plánovaly vznik CD pouze s českou soudobou hudbou, což si myslím, že je velký počin vůbec pro českou soudobou hudbu. A myslím si, že se jim to opravdu moc povedlo. Měli teď 19. dubna křest CD, na který pozvali všechny skladatele, kteří mají na tomto CD skladbu. A opravdu i ty kompozice se snaží hodně hrát a předávat posluchačům. Celkově vlastně tuto skladbu už hráli asi na 5 místech a mají v repertoáru, takže těším se i na další uvedení.
0: Tak si ji pojďme pustit.

0: Dozněla skladba Agitato per corde v podání souboru Duo Beautiful Strings a my si v dnešní oktávě v pražském studiu povídáme se skladatelkou Kateřinou Horkou o její tvorbě a současné klasické hudbě. Skladaš ráda velké formy, anebo tě baví víc miniatury?
1: No, tak je pravda, že mám ráda obojí. Určitě třeba pro menší obsazení ráda skládám třeba miniatury, kde je potřeba vyjádřit myšlenku na velmi krátkém úseku. A naopak velké formy i se nabízejí spíš pro ty velká obsazení, symfonické orchestry, dechové orchestry, pro které píšu velmi ráda, takže určitě obojí.
0: Co se vlastně snažíš svojí hudbou posluchačům říct? Co je pro tebe tvoje filozofie skládání a co je pro tebe nejpodstatnější na skládání?
1: Tak na skládání je vždycky důležitá ta hudební myšlenka. Ta hudební myšlenka, která se zrodí buď v inspiraci mimo hudebního příběhu, nebo může to být inspirace vloženě čistě hudební, kdy třeba mám nějakou představu, nějaké skladby, která se třeba rodí postupně, pozvolna a nosí mi v hlavě třeba nějaký delší čas. A až později třeba sednu k té kompozici, kdy už ta myšlenka je vlastně konkrétnější a postupně se takto zrodí.
0: Takže to svým způsobem i zraje v tobě nějak ta kompozice?
1: Určitě. Kompozice vždy zraje tím, jak postupně tu myšlenku člověk rozvíjí v sobě.
0: Já o tobě také vím, že ty moc ráda chodíš na koncerty a sleduješ aktuální hudební dění, což taky nevím, jestli je úplně běžná praxe u všech umělců. Někteří umělci na to nemají příliš čas nebo se věnují spíš té tvorbě samotné. V čem tě konkrétně tohleto inspiruje a co je pro tebe na tom tak přínosné, že vlastně sleduješ to současné hudební dění?
1: Tak myslím si, že je to důležité to hudební dění sledovat, aby člověk viděl, jaké máme u nás festivaly, jaké máme interprety, jaké jsou vlastně programy koncertů, jaké se tady zvou i zahraniční hosté. Takže myslím si, že mít ten celkový přehled v tom, co se u nás děje, hrozně důležité pro veškeré hudebníky a vždycky to může být i nějaká inspirace. A hlavně být vlastně i takzvaně trošku i kolegiální, že jo, chodit vlastně na koncerty svých třeba kolegů, přátel, myslím si, že je to hrozně hezké a důležité, což jako samozřejmě někdy se to děje víc, někdy míň a je to samozřejmě věc každého, ale myslím si, že by to mělo být tak nějak přirozené pro všechny.
0: To je hezká myšlenka. Já myslím, že čas nám to dovolí. Pojďme si pustit jednu větu z tří miniatur pro klarinet, který si napsala speciálně pro Annu Paulovou. Řekneš nám něco o té skladbě bližšího?
1: Určitě. Anička mě přímo oslovila k napsání solové skladby pro klarinet a já jsem jí s radostí napsala právě tady ty tři miniatury. Jak už jsem zmiňovala, že se ráda inspiruji i hrou interpretů, tak v tomto případě jsem se hodně inspirovala hrou Anny Paulové, která je vynikající klarinetistkou. A myslím si, že jí Anička hraje moc ráda. Naposledy hrála koncem května v Boskovicích. Hrála ji i na svém doktorandském koncertě, což byla pro mě velká radost a těším se na další uvedení skladby.
0: Já myslím, že na tom doktorandském koncertě to byla přímo premiéra, je to tak?
1: Ano, je to tak.
0: Výborně, tak si to pojďme pustit.

0: Dozněla třetí část ze skladby Tři miniatury pro klarinet v podání Anny Paulové. A přece jenom, protože už se nám rozhovor pomalu chýlí k závěru, pojďme se dotknout toho, jak ty vnímáš současnou klasickou hudbu a co ti ta slova dodekafonie, serialismus, minimalismus, polystylismus, co konkrétně to v tobě vzbuzuje.
1: Tak jsou to určitě styly, které vznikly během 20. století a které určitě skladatelé používají i dodnes. Nejsou to prozatím mrtvé styly. Neustále se, myslím, vyvíjí a myslím si, že i do budoucna je skladatelé budou využívat, budou se jimi inspirovat. Samozřejmě tu budoucnost člověk úplně nemůže odhadnout, jak to celé se, jakým směrem se to bude všechno ubírat, ale myslím si, že i třeba určitá polystylovost, syntéza, ta, o které jsem i psala v pracích, kterou i ráda používám ve svých kompozicích, je styl, který v budoucnu se bude dál rozvíjet.
0: Na tomto místě bych se tě ráda zeptala, jaký máš konkrétně vztah k dodekafonii, protože já se musím sama přiznat, že pro mě to dřív bylo takový zvláštní hudební směr, kterému jsem příliš nerozuměla a zdal se mi víc samoučelně logický než hudební. Vnímala jsi to někdy taky takto, anebo v tom dokážeš vidět ten hudební proud a to hudební vyjádření?
1: V dodekafonii jsem se obecně více vzdělala až na Akademii muzických umění, kdy jsme měli novodobé kompoziční techniky a kdy nám pouštěli ukázky skladatelů druhé vídeňské školy a jejich následovníků v 60. letech, což bylo velmi obohacující. Učili jsme se tuto techniku psát a samozřejmě člověk k tomu získával větší otevřenost. V té době vlastně vznikla i skladba do deka i do kila pro klarinet a klavír, kdy jsem vlastně si uchopila tak nějak tu svoji dodekafonní techniku po svém, kdy jsem ji syntetizovala i s jazzovou hudbou, proto je to vlastně i do kila, že tam používám i klasickou harmonii, jazzovou harmonii.
0: Jazzová kila, jak se říká, ano, slangově akordům.
1: Přesně tak, jazzová kila, takže přesně je to takový vlastně vtipný recesistní název, že je, není to jenom do deka, ale je to i do kila, neboli do akordů, tak.
0: Ano, hezky řečeno a vysvětleno. Takže dokázala jsi najít v té logické, možná na první pohled chladné dodekafonii i svoji radost, svoji vlastní cestu?
1: Určitě. Dodekafonie vlastně může být i radostná. Záleží, jak ji člověk uchopí, že? Jak ji použije ve skladbě, jestli ji syntetizuje s dalšími styly a podobně. Opravdu těch možností je hodně a je dobré, že vlastně dnešní, by se dalo říct, postmoderní době můžeme užít vše. Vlastně nic, že jo, není zakázáno. My se můžeme i tvořit nějaká vlastní pravidla v těch kompozicích, využít třeba nějakou vlastní kompoziční techniku. Je to vlastně hrozně otevřené a těch možností je strašně moc.
0: To zní jako větší svoboda než přísná barokní pravidla kontrapunktu u Johanna Sebastiana Bacha a jeho fuk.
1: Ano, to je pravda. No. Zase skladatelé nepřemýšleli, v jakém stylu budou komponovat, což dneska není. Dneska vlastně si můžeme komponovat, jak chceme a je to možná v něčem ta svoboda trošku složitější.
0: Určitě to nese větší díl odpovědnosti, aby to bylo stále kvalitní a právě, aby to mělo tu hudební myšlenku.
1: Ano, určitě.
0: No tak pojďme si pustit poslední hudební ukázku a to bude Antipíseň lásky v podání trio Clara Notte. To je poměrně mladý soubor a je to vlastně soubor sestávající se z kytary, klarinetu a zpěvu. Představíš nám krátce tento soubor?
1: Určitě, to je soubor, ve kterém jsou vynikající interpreti. Na kytaru hraje Lukáš Sommer, na klarinet Anna Paulová a zpěv Karolína Cingrošová.
0: Mm-hmm. Takže uslyšíme Aničku Paulovou už dneska po několikáté. A proč zrovna název Antipíseň lásky?
1: Tak tady ten název skladby přinesla moje sestra, která i složila text písně. Já jsem jí vlastně oslovila, jestli by chtěla napsat text k písně, nebo jestli spíš už třeba nemá nějaké texty hotové, že bych je ráda zhudebnila, že mám tuto nabídku od Lukáše Sobra a jestli by se toho chtěla účastnit. A ona říká, že mi nechá svobodnou ruku a nechá mě napsat hudbu a naopak se nechá inspirovat tou hudbou, ke které přímo vlastně napíše ten text. Jsem říká, to budeš mít ale těžší. A ona říká, ne, ne, ne, já se naopak ráda inspiruji a aspoň budeš opravdu moc svobodně tvořit. Takže byla to taková, řekněme, rodinná spolupráce, velmi příjemná. Takže Michaela Štanke napsala Antipíseň lásky.

0: Právě jsme slyšeli Antipíseň lásky od skladatelky Kateřiny Horké v podání souboru Trio Clara Notte. Jaká si myslíš, že by mohla být budoucnost klasické hudby a máš nějaký svůj sen v tomto směru, jak by se budoucnost klasické hudby mohla ubírat?
1: No, tak je to poměrně široká otázka. Já určitě přeju klasické hudby obecně hodně posluchačů, i hlavně té klasické soudobé hudby, která má trošku menší okruh posluchačů, protože určitě u soudobé hudby bývají někdy třeba nějaké předsudky, ale myslím si, že dnešní soudobá klasická hudba nese tolik směrů a tolik různých přístupů, že se posluchač nemusí bát, protože myslím si, že každý by si našel to své.
0: Tak snad jsme ty předsudky i naším dnešním povídáním trošku rozbili, nebo alespoň poskytli nějaký materiál k přemýšlení následujícímu. To byla Kateřina Horká, mladá česká skladatelka současné klasické hudby. Tak moc děkuji, že jsi dorazila do dnešní Oktávy.
1: Já moc děkuji za pozvání.
0: Od mikrofonu se v tuto chvíli loučí také Jana Rambousková.

překvapivě jiný. A někdy vrátil bych tak rád čas zase zpět a zjistil, jestli není v tom i kus mé viny, že dnes pokládám si zvláštní otázku,

Kdysi dávno padal z nebe čistý déšť a umyl zašlý prach a špínu mezi námi. Chtěl bych, aby stejně zapršelo též a ten déšť umyl všechny slzy, všechny rány. Avšak pokládám si zvláštní otázku,

Najdlhší okamih, keď stěkáš do perín, no rúci príjem.

0: krajcích, snad do ráje.
1: Tady je Proglas.
2: Hladíte k nám.

kůru a se síťkou na motýly honím noční můru. Dohnal jsem jí sice k smrti, stačilo jen málo, ale pak jsem přišel na to, že se mi to zdálo. Tuším, že tím ve tvých očích nepatrně klesnu, když ti řeknu, že se mi zdá, že žiju jen ve snu.

se mi sice k smrti stačilo jen málo, ale pak jsem přišel na to, že se mi to zdálo. Tuším, že tím ve tvých očích nepatrně klesnu, když ti řeknu, že se mi zdá, že žiju jen ve snu. A to není žádnou drogou.

rakvičky jsou dobré. Koní pas je na střeše, kočička zas v komoře.

dědeček už umřel.

Jsem v půli cesty do míst, kde už jsem žil. A na rozcestí mě svedla hvězda spoutaná. Tak nech jí z dlaní číst a nesuď slova

Jsem v půli cesty do míst, kde dál chci žít. Strom za ohradou stíní kříži z kamení, když hrází podél bříz,

0: Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má Proglas v systému DAB vysílače na Černé hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králík, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy. Pokrývají tato města a okolí: Dvůr Králové nad Labem, Havlíčkův Brod, Hradec Králové, Humpolec, Chrudim, Jaroměř, Jičín, Jihlava, Pardubice, Svitavy, Trutnov, Třebíč, Velké Meziříčí, Vrchlabí, Vysoké Mýto a Žďár nad Sázavou. Jsme tu s vámi po celý den.
1: Tam, kde si zahájil, stíny jsou dlouhé, mračniska veliké.

Dnešní evangelium vypráví, jak se apoštol Tomáš setkává s Ježíšem po jeho zmrtvých vstání. Často bývá označován jako nevěřící. Nenadarmo používáme rčení, ty jsi ale nevěřící Tomáš. Možná mu ale trochu křivdíme. Tomáš totiž chtěl mít jen jistotu, že jeho víra není iluze. Neznáte to tak trochu z vašich životů? Kdo z nás už někdy nezapochyboval, zvlášť ve chvílích, kdy se nám dějí věci, které nedokážeme změnit, pochopit ani vysvětlit? Po Ježíšově smrti byl stejně jako ostatní apoštolové zraněný, zklamaný a nedokázal jen tak najednou přijmout jejich nadšení. A právě do této jeho nejistoty vstupuje zmrtvýchvstalý Kristus. Ježíš Tomáše neponižuje, nevyčítá mu, co řekl, přichází k němu s pokojem a nabízí mu své rány. A tehdy zazní silné vyznání. Pán můj a Bůh můj. Ono evangelium je až překvapivě současné. Dnešní člověk je Tomášovi velmi podobný. Doba plná manipulací totiž žádá důkazy a vede nás k tomu, abychom byli stále na pozoru. Umíme změřit ledasco, analyzovat data, propojit svět během vteřiny, ale zároveň mnoho lidí uvnitř zápasí s prázdnotou, nejistotou a otázkou, čemu a komu vlastně věřit. Víra dnes není samozřejmostí. Mnozí lidé neodmítají Boha ze zlé vůle nebo pýchy, spíš hledají něco opravdového. Nechtějí fráze ani povrchní odpovědi. Chtějí zakusit, že Bůh je opravdový. Že to není další iluze či únik před skutečností. A právě proto je Tomáš tak důležitý. Ukazuje nám, že pochybnost nemusí být opakem víry. Naopak je to někdy cesta k hlubší a opravdovější víře. Nebezpečná není touha po důkazech. Nebezpečná je lhostejnost nebo zneužívání víry. Ježíš také ukazuje něco podstatného. Své rány neskrývá. Zůstávají součástí jeho oslaveného těla, jako by říkal, že bolest a zranění nemusí být konec, že právě naše rány, zklamání, selhání a ztráty mohou být místem, kde se člověk s Bohem setká. Právě tam je to nejvíc pravděpodobné. To se stalo i mně. Obrátila jsem se k Bohu až jako dospělá, právě ve chvíli, kdy mi bylo nejhůř. Neuměla jsem se ani modlit, byla jsem zoufalá, ale odevzdaná, milující, ale rozbitá na tisíc kousků s ještě větším množstvím otázek, na které nepřicházela rozumná odpověď. A právě tehdy vstoupil do mého života, který mě docela změnil. A proto vám dnes o něm vyprávím. Skrýváme slabost, protože se bojíme. Ale Kristus přichází se svými ranami a ukazuje, že pravá síla není v dokonalosti, ale v lásce, která prošla utrpením a nezahořkla. A možná i my někdy říkáme, Bože, kdybych tě mohl opravdu vidět, kdybych měl jistotu. Víra je vztah, setkání, důvěra, která roste. Ježíš dnes nemluví jen k Tomášovi, ale k nám všem. Člověk totiž nemusí mít odpověď na všechno, aby mohl uvěřit, že je milován Bohem. On totiž je a nemusí tomu vůbec věřit.

Bylo právě 6 hodin, vyslechli jsme myšlenku Tamary Suchánkové na dnešní evangelium. Toto evangelium si za chvíličku také vyslechneme a váže se právě k památce svatého Tomáše, kterou tento pátek 3. července slavíme. Svatý Tomáš se stal patronem architektů, stavitelů, zedníků a tesařů. Jinak má v občanském kalendáři svátek Radomír, slovanské jméno znamená ten, kdo má rád mír. Také vám přeje krásné ráno Daniel Blaške, posloucháte Proglas. Pojďme si poslechnout dnešní evangelium.

Ze 20. kapitoly Janova evangelia. Tomáš, jeden ze 12, zvaný blíženec, nebyl s nimi, když Ježíš přišel. Ostatní učedníci mu říkali: viděli jsme Pána. On jim však odpověděl: dokud neuvidím na jeho rukou jizvy po hřebech a nevložím svůj prst na místo hřebů a nevložím svou ruku do jeho boku, neuvěřím. Za týden byli jeho učedníci zase uvnitř a Tomáš s nimi. Ježíš přišel zavřenými dveřmi, stanul mezi nimi a řekl: pokoj vám. Potom vyzval Tomáše: vlož sem prst a podívej se na mé ruce. Stáhni ruku a vlož ji do mého boku a nebuď nevěřící, ale věřící. Tomáš mu odpověděl: Pán můj a Bůh můj. Ježíš mu řekl: protože

0: A slavíme tedy svátek svatého Tomáše Apoštola. Hymnus, krátké čtení a prosby budou ze společných textů o apoštolech. To je od strany 1673 ve starším vydání tištěného breviáře. 1673. A nebo ze strany 1893 máte-li nový výtisk. 1893. Žalmy jsou z neděle prvního týdne žaltáře, to znamená zalaminovaná záložka, nebo strana 813 ve starším vydání, nebo 914 v novém. Antifony, antifona k Zachariášovu kantiku a závěrečná modlitba jsou potom ze svátku a ten nalezneme na straně 1413 ve starším vydání, 1413 nebo 1588 v novém. 1588. Je to dnes trošku složité, rozházenější jinak, než to někdy bývá, takže ještě jednou si zhrňme všechny stránky, jak pro starší vydání, tedy 1673 společné texty o apoštolech, 813 žalmy a všechno ostatní ze svátku 1413, to je starší vydání, novější, 1893, 914, 1588. Modlit se s vámi budou dnes Daniel
1: a Pavel.
0: Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja.
0: Na počátku církve svaté měli potěšení všichni, kterým slovo vzaté z Kristova učení zvěstovali kazatelé. Jedno srdce, jedna vůle byly od tvé chvíle.
1: Šli mezi všecky národy, pokání hlásali, bez koukolu slovo v pravdy všude rozsévali. Ducha měli prvotiny, jim spravovali své činy i země končiny.
0: Posláni jsou na vinici, aby pracovali, jako Kristovi dělníci jiné na ni zvali. Cestu jim ukazovali, Ježíše světu hlásali, jeho velebili.
1: Vydal sladkost vinný kořen, beze vší hořkosti, z té vinice chutný hrozen, zdravé ratolesti. V Kristu, v tom vinném koření, tak apoštolé štípení mělo založení. A Tomáš řekl, pane, nevíme, kam jdeš, jak můžeme znát cestu? Ježíš mu odpověděl, já jsem cesta, pravda a život.
0: Bože, ty jsi můj Bůh, snažně tě hledám.
1: Má duše po tobě žízní, prahne po tobě mé tělo, jak by prahla žíznivá bezvodá země.
0: Tak toužím tě spatřit ve svatyni, abych viděl tvou moc a slávu.
1: Vždyť tvá milost je lepší než život, mé rty tě budou chválit.
0: Tak tě budu velebit ve svém životě, v tvém jménu povznesu své dlaně k modlitbě.
1: Má duše se bude sytit jak tukem a morkem, plesajícími rty zajásají ústa.
0: Kdykoliv na tebe vzpomenu na svém lůžku, v nočních hodinách budu na tebe myslet.
1: Neboť stal se s mým pomocníkem a ve stínu tvých křídel já sám.
0: Má duše lne k tobě, tvá pravice mě podpírá.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.

0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Tomáš řekl, Pane, nevíme, kam jdeš, jak můžeme znát cestu. Ježíš mu odpověděl, já jsem cesta, pravda a život. Tomáš, jeden ze 12, nebyl s nimi, když Ježíš přišel. Ostatní učedníci mu říkali, viděli jsme Pána, aleluja.
0: Všechna díla Páně velepte Pána, chvalte a oslavujte ho na věky.
1: Nebesa velepte Pána, andělé Páně velepte Pána.
0: Všechny vody nad nebem velepte Pána, všechny mocnosti Páně velepte Pána.
1: Slunce a měsíci velepte Pána, nebeské hvězdy velepte Pána.
0: Všechny deště a roso velepte Pána, všechny větry velepte Pána.
1: Ohni a žáre velepte Pána, studeno a teplo velepte Pána.
0: Roso a jíní velepte Pána, zimo a chlade velepte Pána.
1: Lesy a sněhy velepte Pána, noci a dni velepte Pána.
0: Světlo a temno velepte Pána, blesky a mraky velepte Pána.
1: Země velep Pána, chval a oslavuj ho na věky.
0: Hory a vrchy velepte Pána, vše, co na zemi roste, velep Pána.
1: Prameny velepte Pána, moře a řeky velepte Pána.
0: Velké a malé ryby, které plují ve vodě, velepte Pána. Všichni nebeští ptáci velepte Pána.
1: Všechna zvířata, divoká i krotká, velepte Pána. Lidé, velepte Pána.
0: Izraeli, velep Pána, chval a oslavuj ho na věky.
1: Kněží Páně, velepte Pána. Služebníci Páně, velepte Pána.
0: Duchové a duše spravedlivých, velepte Pána. Svatí a pokorní srdcem, velepte Pána.
1: Ananiáši, Azariáši, Misaeli, velepte Pána. Chválte a oslavujte ho na věky.
0: Velebme Otce i Syna i Ducha Svatého. Chválme a oslavujme ho na věky.
1: Tomáš, jeden ze 12, nebyl s nimi, když Ježíš přišel. Ostatní učedníci mu říkali, viděli jsme Pána, aleluja. Pohleď na mé jizvy a dotkni se jich. Nepochybuj a věř, aleluja.
0: Zpívejte Hospodinu píseň novou, jeho chvála ať zaznívá ve sboru svatých.
1: Ať se raduje Izrael ze svého tvůrce, synové Sionu, ať jásají nad svým králem.
0: Ať chválí jeho jméno tancem, ať mu hrají na buben a na citeru.
1: Neboť Hospodin miluje svůj národ a pokorné zdobí vítězstvím.
0: Ať svatí jásají chvalospěvem, ať se veselí na svých ložích.
1: Boží chválu ať mají v hrdlech a dvojsečný meč v rukou.
0: Aby vykonali pomstu na pohanech, tresty na národech.
1: Aby spoutali jejich krále řetězy a železnými okovy jejich velmože.
0: Aby na nich vykonali určený soud, všem jeho svatým bude to ke cti.
1: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pohleď na mé jizvy a dotkni se jich, nepochybuj a věř, aleluja.
0: Z druhé kapitoly listu Efezanům. Už nejste cizinci a přistěhovalci, ale spoluobčané ostatních křesťanů a členové Boží rodiny. Jste jako budova. Jejími základy jsou apoštolové a kazatelé mluvící pod vlivem vnuknutí a Kristus Ježíš je nárožní kvádr. V něm je celá stavba spojena a vyrůstá ve svatý chrám v Pánu. V něm i vy jste budováni působením Ducha v Boží příbytek. Poslal si je do celého světa, Bože, aby učili a vedli tvůj lid.
1: Poslal si je do celého světa, Bože, aby učili a vedli tvůj lid.
0: Svěřil si jim pastýřskou službu,
1: aby učili a vedli tvůj lid.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Poslal si je do celého světa, Bože, aby učili a vedli tvůj lid. Protože jsi mě uviděl, Tomáši, uvěřil si. Blahoslavení, kdo neviděli a přesto uvěřili. Aleluja.
0: Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, neboť navštívil a vykoupil svůj lid.
1: Vzbudil nám mocného spasitele z rodu svého služebníka Davida.
0: Jak slíbil od pradávna ústy svých svatých proroků.
1: Zachránil nás od nepřátel z rukou všech, kdo nás nenávidí.
0: Slitoval se nad našimi otci, rozpomenul se na svou svatou smlouvu, na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahamovi.
1: Že nám dopřeje, abychom mu beze strachu a vysvobození z rukou nepřátel zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života.
0: A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu.
1: Dát jeho lidu poznání spásy v odpuštění hříchů.
0: Z milosrdné lásky našeho Boha, s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti.
1: Aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti a uvedl naše kroky na cestu pokoje.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Protože jsi mě uviděl, Tomáši, uvěřil jsi. Blahoslavení, kdo neviděli a přesto uvěřili. Aleluja.
0: Bůh nám dal skrze apoštoly nebeské dědictví. Děkujeme mu za všechny jeho dary a volejme.
1: Bože, tebe chválí sbor apoštolů. Děkujeme ti, Bože, za to, že nás shromažďuješ ve své církvi.
0: Dej, ať se naše společenství s Kristem upevňuje a roste.
1: Děkujeme ti, že z nám prostřednictvím apoštolů připravil stůl svého slova.
0: Dej, ať chodíme v tvém světle a s radostí konáme tvou vůli.
1: Děkujeme ti, že nás zveš na hostinu těla a krve svého Syna, kterou nám předali apoštolové.
0: Dej, ať v ní máme zdroj života a síly.
1: Děkujeme ti, že nás očišťuješ křestní koupelí a svátostným smířením, které jsi svěřil apoštolům.
0: Dej, ať z nás tyto svátosti smívají všechnu naši vinu.
1: Bože, tebe chválí sbor apoštolů.
0: Prosme nyní za příchod Božího království, jak to Kristus naučil své učedníky.
1: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš ve zdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
0: Všemohoucí Bože, naplni nás radostným vědomím, že se za nás přimlouvá svatý apoštol Tomáš a posilni naši víru, abychom měli věčný život ve jménu tvého Syna, o němž on vyznal, že je to náš Pán a Bůh. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do věčného života.
1: Amen.

pátek 13. týdne v liturgickém mezidobí čteme z druhé knihy Samuelovi 7. kapitola o Nátanově mesiánském proroctví. Když se usadil král David ve svém paláci a Hospodin mu popřál pokoj od všech okolních nepřátel, pravil král proroku Nátanovi: Podívej se, já bydlím v domě z cedru, zatímco boží archa přebývá uprostřed stanových pláten. Nátan odpověděl králi: Jdi a splň všechny záměry, které máš v srdci, vždyť Hospodin je s tebou. Ale v oné noci ozvalo se z Hospodinovo slovo k Nátanovi: Jdi a řekni mému služebníku Davidovi, tak praví Hospodin, ty mi chceš vystavět dům, kde bych bydlel. Vždyť jsem nebydlel v domě ode dne, kdy jsem vyvedl izraelské syny z Egypta až do dneška. Putoval jsem ve stanovém příbytku. Kdekoliv jsem chodil s izraelskými syny, zmínil jsem se snad slovem některému z izraelských soudců, jimiž jsem přikázal pást můj izraelský lid, proč jste mi nevystavili dům z cedrů? A nyní řekni mému služebníku Davidovi toto. Tak praví Hospodin, Hospodin zástupů. Já jsem tě vzal z pastviny od ovcí, abys byl vládcem nad mým izraelským lidem. A byl jsem s tebou ve všem, co spodnikal. Vyhubil jsem před tebou všechny tvé nepřátele. Zjednal jsem ti veliké jméno, jaké mají ti největší na zemi. Určím svému izraelskému lidu místo, zasadím ho tam a bude tam bydlet. Nebude se už děsit a lidé oddaní zločinu se neodváží ho sužovat jako dříve v dobách, kdy jsem ustanovil nad svým izraelským lidem soudce. Popřej mu pokoj ode všech jeho nepřátel. Hospodin ti oznamuje, že vystaví dům tobě. Až se naplní tvé dny a uloží se ke svým otcům, vzbudím po tobě potomstvo, které vzejde z tvých útrob a upevním jeho království. Postaví dům mému jménu a já upevním jeho královský trůn na věky. Já mu budu otcem a on mi bude synem. Dopustí-li se nepravosti, budu ho bít stejnou metlou, jakou bijí ostatní lidi, ranami jako jiné smrtelníky. Svou přízeň však mu neodejmu, jako jsem ji odňal Saulovi, kterého jsem odstranil od své tváře. Proto tvůj dům a tvé království potrvá přede mnou na věky. Tvůj trůn bude pevný navždy. Nátan mluvil k Davidovi podle všech těchto slov a podle tohoto vidění. Když promluvil Nátan k Davidovi, král vešel do stánku a před Hospodinem mluvil toto. Kdo jsem já, pane, Hospodine? A co je můj dům, že jsi mě přivedl až sem? To se ti však zdálo ještě málo, pane, Hospodine. A proto jsi své sliby rozšířil i na dům svého služebníka do daleké budoucnosti a dáváš to poznat člověku, pane, Hospodine. O čem by ještě mohl David k tobě promluvit? Pane, Hospodine, ty znáš svého služebníka. Pro své slovo a podle svého srdce si učinil celou tuto velikou věc a dal o ní vědět svému služebníku. Vždyť jsi tak velký, Hospodine, Bože, není žádného jako ty, není Boha kromě tebe. Podle toho všeho, co jsme na vlastní uši slyšeli. Kdo je jako tvůj lid, jako Izrael, jediný národ na zemi, jejíž si Bůh přišel vykoupit za svůj lid a tak si učinil jméno. Vykonal si pro něj veliké a hrozné věci, pro svou zemi, před svým lidem, který jsi vykoupil z Egypta, z národů, z jeho bohů. Ustanovil si pro sebe svůj lid, Izraele, jako svůj lid na věky. A ty, Hospodine, stal ses jeho Bohem. A nyní, Hospodine, Bože, splň slib, který si dal svému služebníku a jeho domu na věky. A jednej podle toho, co jsi řekl.

Krásné ráno na Proglasu vám v 6 hodin a 30 minut přeje Daniel Blaške. Je pátek 3. července 2026. V katolické církvi svátek apoštola a misionáře svatého Tomáše. Stal se patronem architektů, stavitelů, zedníků a tesařů. V tento den roku 1655 papež Alexandr VII. Bulou zřídil litoměřické biskupství. Za první světové války 3. července 1917 se českoslovenští legionáři proslavili v bitvě u Zborova na západní Ukrajině. Napomohli tak vzniku československé armády i pozdějšího samostatného státu. 70. narozeniny dnes slaví Gabriela Kabátová, výkonná ředitelka Mezinárodního vězeňského společenství. 80. slaví francouzský filozof a teolog Jean-Luc Marion, přední katolický myslitel, někdejší člen Papežské rady pro kulturu, nositel Ratzingerovy ceny. 85. narozeniny slaví trumpetista Miroslav Kejmar. 86 let se dožívá bývalý předseda Evropského parlamentu a bývalý polský premiér profesor Jiří Buzek, luterán s českými kořeny a za totality osobnost hnutí Solidarita. A k svátku přejeme Radomírům. Dnes by mělo být polojasno s kupovitou oblačností. Na horách se s malou pravděpodobností vyskytnou přehánky. Ráno bude v jeho východní polovině území oblačno až zataženo, místy s doznívajícím deštěm nebo přeháňkami, večer bude oblačnosti ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty přes den dosáhnou 21 až 25 stupňů Celsia, na jihu Moravy stoupnou až k 28 stupňům, v 1000 metrech na horách bude kolem 15 stupňů Celsia. Mírný severozápadní až severní vítr, na Moravě během odpoledne přechodně až čerstvý vítr s nárazy kolem 55 km v hodině. Večer bude vítr slábnout. Tlak bude setrvalý anebo bude slabě stoupat a rozptylové podmínky budou velmi dobré. Dnes očekáváme, že na tradiční třídenní svatoprokopskou pouť v Sázavském klášteře se vydají lidé a přitom ji otevře tedy večerní mše svatá, kterou bude celebrovat novokněz Ondřej Šimr. Na liturgii spojenou s novokněžským požehnáním naváže eucharistická adorace. Ve Šlapanicích u Brna se lidé naposledy rozloučí s patrem Josefem Vlčkem, který zde působil jako výpomocný duchovní. Smuteční bohoslužba začne ve 14:30 v místním kostele na Nanebevzetí Panny Marie. Dokončení oprav vnějšího pláště katedrály svatého Mikuláše v Českých Budějovicích oslaví večerní koncert houslisty Pavla Šporcla a varhaníka Karla Ochosky. Po skončení hudebního programu zástupci farnosti poprvé spustí nové venkovní nasvícení této diecézní památky.

0: Kardinálové pocházející z Polska a Ukrajiny spolu s hlavou ukrajinské řecko-katolické církve arcibiskupem Svatoslavem Ševčukem vydali v Římě společné prohlášení s názvem Společný hlas k polsko-ukrajinským vztahům. Dokument reaguje na aktuální nárůst napětí mezi oběma státy, které vyostřily spory o výklad některých bolestných událostí z období druhé světové války a připomínání představitelů ukrajinského nacionalistického hnutí. Podrobnosti doplní redaktorka Lenka Pekařová.
1: Signatáři ve výzvě upozorňují, že současné nezhody přicházejí v době, kdy Ukrajina nadále čelí válečnému konfliktu a Polsko vykazuje vysokou míru solidarity s ukrajinskými uprchlíky. Duchovní představitelé zdůrazňují, že proces usmíření je klíčový pro věrohodnost křesťanského svědectví obou národů a vyzývají k odmítnutí jazyka nepřátelství. V závěru společného prohlášení, které přímo navazuje na odkaz svatého Jana Pavla II. A apely papeže Lva XIV. Píší, že evangelium, kterému věříme, nás učí, že lékem na hřích je odpuštění a že hranicí, kterou Bůh postavil zlu, je milosrdenství. Poláky a Ukrajince spojuje příliš mnoho společného na to, aby dovolili ztratit dědictví budované po desetiletí dialogu, vzájemného odpuštění a smíření. Vzývají proto všechny, aby upustili od prosazování partikulárních vizí minulosti a mysleli v termínech obecného dobra.
0: Tolik od naší redaktorky Lenky Pekařové.

0: Lidé se dnes naposled rozloučí s knězem brněnské diecéze paterem Josefem Vlčkem. Odešel v neděli 28. června ve věku 85 let. Pohřební mše svatá se uskuteční od 14.30 ve farním kostele na Nanebevzetí Panny Marie ve Šlapanicích. Josef Vlček byl na kněze vysvěcen v roce 1963 v Litoměřicích. Během své dlouhé služby působil na řadě míst jako kaplan v Kloboukách u Brna, Ivančicích či ve Znojmě. Později vedl farnosti Dražovice, Jaroslavice, Slup a Strachotice. Od roku 2002 až do své smrti sloužil jako výpomocný duchovní v rodných Šlapanicích. Pro Proglas vzpomíná tamní farář Petr Hošek.
1: Otce Josefa Vlčka jsem znal 12 let už od doby, kdy jsem působil v újezdě u Brna. Poslední 2,5 roku jsme spolu už i spolupracovali ve Šlapanickém děkanství i ve farnosti Šlapanice a díky tomu jsem měl možnost poznat ho nejen jako spolubratra kněze, ale především jako člověka hluboké víry. Na otci Josefovi jsem si vždycky nejvíce vážil jeho věrnosti. Byl to kněz, který tiše, pokorně a vytrvale sloužil Kristu i lidem. Nepotřeboval být středem pozornosti. Jeho život byl svědectvím, že kněžství se žije především v každodenní věrnosti u oltáře, ve zpovědnici, při návštěvách nemocných i v obyčejných setkáváních s lidmi. Byl to člověk, na kterého bylo spolehnutí. Měl rád církev, miloval své kněžské poslání a nikdy nestratil radost z toho, že může být Kristovým knězem. Myslím, že právě tím oslovoval druhé nejvíce. Dnes děkujeme Bohu za dar jeho života a kněžské služby. Děkujeme za dobro, které zůstává ve všech, kterým sloužil. Věříme, že smrt není tečkou za jeho životem, ale vstupem do plnosti života s Kristem. Věříme, že člověk, který celý život ukazoval druhým cestu ke Kristu, dnes už kráčí po ní tváří v tvář svému Pánu.
0: Na patera Josefa Vlčka vzpomínal šlapanický farář Petr Hošek.

0: Blíží se 7:00 a s ní zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: 7:00, to je ten pravý čas si o prázdninách pustit Ranní Plus. V pátek 3. července vás u něj vítají Šárka Feniková
2: a Tomáš Pavlíček.
3: Český rozhlas Plus.
2: A tady jsou témata, se kterými se ucházíme o vaši pozornost. Jak by se mohly rozšířit kompetence zdravotních sester?
1: Jakou podívanou vytvoří 1000 dronů na zahájení Karlovarského filmového festivalu?
2: A co zbylo po 250 letech z ideálů zakladatelů Spojených států amerických?
1: Tak než se k tomu všemu dostaneme, má prostor Monika Vrchotová se zprávami.
4: Přeji dobré ráno. V Kyjevě dnes vyhlásili smutek za oběti včerejších ruských vzdušných útoků. O život při něm přišlo 30 lidí a zraněných je asi stovka. Rusko vystřelilo na Kyjev desítky raket různých typů a vyslalo stovky nepilotovaných letadel s náložemi.
5: Udar speciálně produmaný.
6: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním videohlášení prohlásil, že šlo o obzvlášť promyšlený úder, jehož cílem bylo způsobit co nejvíc škody a bolesti. Podle kyjevské radnice byly poškozeny nebo úplně zničeny obytné domy, knižní velkosklad, distribuční centrum nové pošty, velkosklad vín nebo haly ukrajinského Červeného kříže s humanitární pomocí. Ukrajinský prezident proto chce na summitu NATO v Ankaře navrhnout společnou evropskou výrobu systému protivzdušné obrany, schopných odrazit útok vedený balistickými raketami. Z Dněpra Martin Dorazín, Český rozhlas.
4: Doplním, že v noci na dnešek při ruských úderech na ukrajinskou Sumskou oblast a město Krivý Rih zemřeli nejméně 2 lidé a 8 dalších utrpělo zranění. Tamní úřady to oznámily na síti Telegram. Obstrukce ve sněmovně by od příštího roku mohly být menší. Zajistit to má novela jednacího řádu, kterou by dnes měla schvalovat sněmovna. Novela koaličních poslanců a některých zástupců ODS má omezit řečnickou dobu, hlavně při debatách o programu schůzí. Časový limit by se mohl nově týkat taky poslanců s takzvaným přednostním právem. Podle Jaroslava Foldyny za SPD ale není omezení řečnické doby nutné.
7: Já se opravdu domnívám, že obstrukce jsou součástí demokracie, jsou nepříjemné, ale jsou součástí principu a je to o nás, jestli se jsme schopni domluvit. Podpořím návrh, který koalice předložila, nicméně mám s tím ohromný problém.
4: Pro úpravy jednacího řádu jsou i všechny opoziční strany. Třeba TOP 09, ale návrh podpoří jen pokud budou změny platit až od příštího volebního období.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Počet obětí zemětřesení ve Venezuele z minulého týdne stoupl téměř na 2600. Oznámila to prozatímní prezidentka Delcy Rodriguezová s tím, že pátrání po přeživších dál pokračuje. Stále se pohřešují desítky tisíc lidí. Finanční pomoc na obnovu infrastruktury nabídl například Mezinárodní měnový fond. Ve spolupráci s ním chce Venezuela vytvořit fond na opravu a výstavbu nových domů, ve které má být v přepočtu přes 4 miliardy korun.

0: bank v Česku. Jak funguje, přibližuje za Komerční banku Lucie Leixnerová.
1: V rámci jednoho účtu si mohou držet až 14 různých měn a před cestou si jednoduše směnit koruny na eura nebo dolary přímo v aplikaci KB+. Když pak v zahraničí platí kartou, částka se strhne přímo z příslušné měny, takže už nedochází k další konverzi při samotné platbě.
0: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. V Letcích u Plzně chce soukromý investor vybudovat recyklační centrum. Plánuje ho postavit na bývalé průmyslové skládce. Místní lidé se ale obávají, že nebezpečné chemické látky ve skládce můžou ohrozit zdroje pitné vody. Vliv stavby na životní prostředí teď posuzuje Plzeňský kraj, říká jeho mluvčí Natálie Vajnarová.
2: V současnosti je záměr po fázi veřejného projednávání a návrhu na závazné stanovisko. Další postup závisí na doplnění údajů týkajících se podzemních vod.
0: Do Karlových Varů přiletěla hlavní hvězda letošního festivalu Dustin Hoffman. Na slavnostním zahájení 60. ročníku převezme křišťálový globus za mimořádný přínos světové kinematografii.
3: Několik hodin před Dustinem Hoffmanem do Varů přiletěl i herec Harvey Keitel, který rozdával podpisy už na karlovarském letišti. A na místě je i Jesse Eisenberg, který v červené čepici s kšiltem a svetrem uvázaným kolem pasu podepisoval fotky u Grand Hotelu Pup. Do lázeňského města zavítala také americká režisérka, scénáristka a herečka Maggie Gyllenhaalová. Ta osobně uvede v sobotu 4. července svůj nejnovější film s názvem Nevěsta, který i produkovala. Z Karlových Varů Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
0: Na Plusu teď máme informace pro řidiče. Na dálnici D1 z Prahy do Brna začíná kolona kamionů v pravém pruhu za sjezdem na Domašín na 174. kilometru. Pomalu jede až do omezení u Brna na 196. Osobní auta projedou levým pruhem rychleji. Na příjezdu do Prahy po dálnici D7 začíná kolona za sjezdem na Středokluky na 4. kilometru a do omezení před sjezdem na letiště se zdržíte 10 minut. Před omezením ve Kbelské ulici se zatím v obou směrech zdržíte jen krátce, a to jak v Cínovecké od Březině vsi, tak v Novopatské od Satalic. A provoz vázne na Štěrboholské spojce směrem k Lanovému mostu od sjezdu na Běchovice zdržení do 10 minut. Šťastnou cestu. 3. červenec přinese polojasnou oblohu s kupovitou oblačností a na horách výjimečně i přehánky. Na jihovýchodě teď ještě místy doznívá déšť, večer pak bude ubývat oblačnosti až do vyjasnění a teploty se budou pohybovat mezi 21 a 25 stupni. Na jihu Moravy bude až 28, na horách pak kolem 15. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
4: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Jak jsme informovali, ve švýcarském středisku Ekon se konalo biskupské svěcení 4 členů kněžského bratrstva svatého Pia X., a to bez mandátu svatého otce. Vatikánské dikasterium pro nauku víry následně potvrdilo, že oba světitelé i nově vysvěcení biskupové tímto činem upadli do exkomunikace laté sentencie, tedy samočinného vyloučení z církevního společenství. Kontext události a důvody, které k tomuto kroku vedly i přes varování ze strany papeže Leva XIV., přiblíží náš stálý spolupracovník pater Zdeněk Drštka z oddělení komunikace České biskupské konference.
1: Velmi pravděpodobně je to otázka posledních let vývoje v tom kněžském bratrstvu, protože v roce 2018 byl zvolen nový představený Davide Pagliarani, který už pochází z druhé generace odchovanců tohoto kněžského bratrstva. Zdá se, že zastává tvrdší linii, protože za pontifikátu papeže Benedikta se pokoušeli původní biskupové vysvěcení roku 1988 najít aspoň určitou míru shody. A můžeme si vzpomenout, že v roce 2009 rozhodl papež Benedikt, že z těchto 4 exkomunikovaných biskupů ta exkomunikace bude sňata. Jenže proti tomuto rozhodnutí hledat společnou řeč s papežem, s Římem, s Vatikánem se objevila opozice i v rámci onoho kněžského bratrstva. Například biskup Williamson se postavil zásadně proti jakýmkoliv snahám a dokonce se pak od vlastního bratrstva oddělil, respektive byl z ní přímo vyloučen. A nebyl jediný. Takže dost možná v posledních letech bratrstvo svatého Pia X. Začalo zastávat tvrdší linii a je pro ně nepřijatelné jakékoliv ústupky vůči přímo vůči papeži, vůči Vatikánu udělat.
0: Současný právní stav navazuje na situaci z roku 1988, kdy k obdobnému svěcení bez papežského schválení došlo poprvé. Vatikánský úřad v oficiální vysvětlující poznámce upřesňuje, že aktuální krok představuje delikt schizmatu s přímými kanonickými důsledky. Ty se dotýkají jak samotných duchovních, tak laických věřících, kteří se k bratrstvu formálně hlásí. Pokračuje Zdeněk Drštka.
1: Jsou svátosti, které jsou vázány přímo na kněžské či jiné svěcení, a jsou svátosti, které jsou vázány na pověření církví. Podle nauky církve křtít může každý člověk, případně nebezpečí života i nepokřtěný nevěřící. Slavit eucharistii může pouze vysvěcený kněz. Slavit svátost smíření, tedy udělovat rozřešení ve svátosti smíření, smí vysvěcený kněz, který má k tomu pověření od církve. Pokud toto pověření chybí, je samotná zpověď neplatná. Tedy to rozřešení je neplatné. Proto člověk, který požádá duchovního z řad kněžského bratrstva svatého Pia X. o zpověď o svátost smíření, je tímto předem varován, že tato zpověď nebude platná. A stejně tak, co se týče manželství, katoličtí křesťané jsou už od Tridentského koncilu, to znamená od 16. století nejpozději, vázání povinností uzavřít manželství před řádným zástupcem církve, tedy se řádným pověřením, pokud je takový zástupce církve dosažitelný. Opět duchovní kněžského bratrstva svatého Pia X. toto pověření nemají. Proto manželství uzavírané před těmito duchovními není platné.
0: Dokument Dikasteria pro nauku víry zároveň zmiňuje možnost návratu do plného společenství s římskokatolickou církví, uzavírá pater Zdeněk Drštka.
1: Můžeme předpokládat, že bude postup stejný jako v případě jiných potenciálních exkomunikací, jejich snětí je vyhrazeno papeži, respektive svatému stolci. A papež to delegaci standardně předává takzvaném apoštolské penitenciárii. Čili dotyčný člověk se obrátí prostřednictvím svého biskupa na apoštolskou penitenciárii a požádá o snětí této exkomunikace. Předpokládám, ale to je jenom můj osobní předpoklad, tento postup bude spojen s určitým vyznáním víry a jednoty církve s nějakým formálním aktem, prohlášením, že dotyčný člověk uznává autoritu církve, uznává autoritu papeže, legitimitu papeže, legitimitu a závaznost učení papežů, koncilů, vůbec učitelského úřadu církve.
0: Tolik od patera Zdenka Drštky z oddělení komunikace České biskupské konference, stáleho spolupracovníka Proglasu.

0: Národní muzeum v přírodě Vysočina pořádá v památkové rezervaci Betlém Hlinsko výstavu Příběh klokočí. Je součástí okruhu řemeslnických obydlí a přístupná od začátku prázdnin až do dubna. Kurátorka Nikola Pospíšilová nám popsala, proč je věnovaná zrovna klokočí a na co se mohou návštěvníci těšit.
1: Výstava se vlastně zabývá keřem, který moc lidí už v dnešní době nezná. Je to klokoč speřený, ale v minulosti klokoč speřený byl vlastně součástí života běžného na venkově i ve městech, protože jedna z věcí, která je typická pro klokočí, která se vyráběla, jsou růžence. Takže na té naší výstavě návštěvníci uvidí růžence, které jsou půjčené buď ze soukromých sbírek nebo muzejních sbírek. Uvidí ale samozřejmě i předměty, které jsou vyrobené z klokočí. Takové zajímavosti. Jednak je to ledová tvořivost, jiné šperky, ale třeba i to je krásná práce dýmky z klokočí. A kromě toho, že se dozví něco o keři toho botanického hlediska, toho, jak ji využívali naši předci, tak zároveň taky se dozví o tom, co se třeba z klokočí mohlo uvařit, nebo jak klokočí prosáklo vlastně do literatury, do písní, do básní. Máme takovou krásnou výstavu, tady část té výstavy, kde si vlastně můžou přečíst úryvky z knih, poezie, i takový koutek pro děti, kdyby si chtěl vybarvit své klokočí nebo si ho postavit. A samozřejmě taková zajímavost, ještě na konci té výstavy si budete moci vzít i takový kvíz a uvidíte, jestli jste si zapamatovali něco od nás, anebo si to můžete projít ještě jednou a ty informace si zkusit vyhledat znovu.
0: Přiblížila Nikola Pospíšilová z Národního muzea v přírodě Vysočina.
2: Zbuď se je ráno, proč spíš? Teď k nám.

0: Na noční křížovou cestu na poutní místo Mariahill v Jeseníkách vychází věřící v pátek 3. července ve 21 hodin od prvního zastavení v areálu Bohéma ve Zlatých horách. Ke hojné účasti zve rektor poutního kostela pater Mariusz Jonczyk.
1: Tento kostel můžete po křížové cestě navštívit, soukromě se pomodlit před obrazem Panny Marie Pomocné. Všechny vás srdečně zvu na křížovou cestu, těším se na společnou modlitbu. Neváhejte, přijeďte.
0: Zakončení pobožnosti proběhne v kostele Panny Marie Pomocné.

0: Týden zaměřený na obnovu a prohloubení partnerských i rodinných vztahů mohou manželské páry prožít v Kroměříži, na Velehradě, v Blatné, ve Strážnici nebo ve Vranově u Brna. Program setkání se zaměří na témata manželská krize, komunikace či budování zdravého sebevědomí. Více za organizátory Lenka Řezničková.
1: Ten celý týden je provázený různými přednáškami, ale spíš to nejsou klasické přednášky, jako byste mohli čekat od nějakých psychologů, ale jsou to spíš svědectví lidí. Vlastně páry, který jezdí roky už na tato setkání, tak přímo se sdílejí o jejich životě na různá témata. A po těchto přednáškách vždycky bývá skupinka, kde jsou 3 až 4 páry maximálně, kde se společně baví nad tím daným tématem, dostanou k tomu úkolový list, nad ním společně diskutují. Některé věci si probírají i sami v páru, dílejí se pouze s tím, co vlastně chtějí, a je to opravdu na nich a na jejich svobodě. Pro mě osobně jsou manželský setkání takovou roční údržbou toho našeho vztahu. Je to něco, co mi dodává novou sílu, nový náhled na věci, na komunikaci mezi náma, a dává nám tu takovou šťávu do toho našeho manželství. Termíny můžete najít na stránkách manželská.setkání.org, kde najdete přímo pozvánku na kroměřížské setkání, ale v kolonce ostatní kurzy můžete najít i další termíny. Takže vás srdečně zveme.
0: Říká za pořadatele letních kurzů manželská setkání Lenka Řezničková.

V jižních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic. Pokrývají tato města a okolí. České Budějovice, Český Krumlov, Písek a Strakonice. Jsme tu s vámi po celý den. Je právě 30 minut po 7. hodině v pátek 3. července. Slavíme svátek svatého Tomáše. Před 160 lety se odehrála bitva u Hradce Králové, známá ve světě spíše jako bitva u Sadové či také jako bitva u Chlumu. Rozhodující válečné střetnutí prusko-rakouské války, největší polní bitva na našem území, skončila porážkou Rakouska. Bojovalo v ní 436 tisíc vojáků, ztráty byly obrovské. 105 let by se dožil skautský vedoucí Jan Janků z Hanušovic na Šumpersku, vězeň komunismu a nositel řádu Tomáše Garrigua Masaryka za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie a lidská práva. Odešel roku 2019. Dnešní výročí 70. narozeniny slaví Gabriela Kabátová, výkonná ředitelka Mezinárodního vězeňského společenství. 80. slaví francouzský filozof a teolog Jean-Luc Marion, přední katolický myslitel, někdejší člen Papežské rady pro kulturu, nositel Ratzingerovy ceny. 85. narozeniny slaví trumpetista Miroslav Kejmar. O rok starší se je bývalý předseda Evropského parlamentu a bývalý polský premiér, profesor Jiří Buzek, luterán s českými kořeny, za totality osobnost hnutí Solidarita. K svátku přejeme všem Radomírům. Máme polojasno s kupovitou oblačností a na horách se s malou pravděpodobností vyskytnou přeháňky. V jihovýchodní polovině by mělo být ráno zataženo oblačno až zataženo, místy s doznívajícím deštěm nebo přeháňkami. Večer bude oblačnosti ubývat až do vyjasnění. Přes den se teploty vyšplhají k 21 až 25 stupňům Celsia, na jihu Moravě až k 28, v 1000 metrech na horách bude kolem 15 stupňů. Vítr bude mírný, severozápadní až severní, na Moravě během odpoledne přechodně až čerstvý, s nárazy kolem 55 km v hodině a večer bude slábnout. Tlak bude setrvalý, případně slabě stoupat a rozptylové podmínky budou velmi dobré. A co vám na Proglasu nabídneme? Od 9 hodin vám představíme nové knihy o hudbě, hudebnících a písňových textech. Milan Tesař bude listovat publikacemi věnovanými například Robertu Křesťanovi, Petru Linhartovi, Karlu Krylovi nebo undergroundové skupině Národní třída a také knihou publicisty Pavla Klusáka o ženách u hudebnicích. Jednotlivá témata doplníme ukázkami hudby zmíněných interpretů. Francis Poulenc a jeho koncert D-moll pro dva klavíry a orchestr dnes 5 minut po 12. hodině otevře hudební pořad Hudební siesta. Pokračovat budeme skladbou Concertino C-moll pro violončelo, dechové nástroje, klavír a bicí českého skladatele Bohuslava Martinů a vyslechneme si rovněž filharmonické tance od Jana Nováka. Tak snad si z našeho programu vyberete a vás zdraví Daniel Blažke, posílá píseň Petra Linharta Vejprty.

0: Zítra začínají na Velehradě Dny lidí dobré vůle, které připomínají příchod slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Význam letošního mota Srdcem i rukama a nebe ve službě životu přiblíží tajemník akce Josef Kořenek.
1: V letošním roce Cyrilometodějských slavností neboli Dnů lidí dobré vůle jsme akcentovali službu lékařů, zdravotních sester a všech pracovníků ve zdravotnictví. Už v době covidu, kdy jsme dělali Večer lidí dobré vůle a Národní pout pouze pro tehdy povolených 1000 lidí, jsme uvažovali, že bychom velmi rádi právě těmto lidem, kteří se věnují často až do krajnosti, projevili takovou úctu a především vděčnost. Vlastně celý letošní Velehrad bude o vděčnosti za to, jak druzí pomáhají druhým, a současně bychom chtěli ty druhé inspirovat, aby také oni předávali to poselství pomoci druhým dál.
0: 27. ročník Dnů lidí dobré vůle bude mít tradiční zahájení, které v přímém přenosu nabídne televize Noe.
1: Oficiálně Dny lidí dobré vůle začínají 4. července v 18 hodin modlitbou za vlast. Je speciálně zaměřena pro lékaře, zdravotníky a všechny lidi, kteří pracují pro druhé ve zdravotnictví. Ta modlitba za vlast bude velmi specifická tím, že jednak přímluví budou číst lékaři či pracovníci ve zdravotnictví, kteří mají svůj příběh. Je tam například vojenský lékař, který působil v misi. Je tam studentka lékařské fakulty, která se věnuje pomoci lidem na ulici bezdomova a věnuje se ošetřovatelství. Budou tam taky představitelé například Milosrdných bratří. A co bude také zajímavé, herec Igor Bareš bude číst několik významných osobností, respektive jejich životních osudů, kdy sloužili pro druhé až do krajnosti. Tito lidé nejsou známí v naší zemi a my bychom je chtěli opět dostat do veřejného prostoru, aby mohli být inspirací pro nejen lékaře a zdravotní sestry, ale pro všechny lidi dobré vůle. Po modlitbě za vlast ve 20 hodin začíná Večer lidí dobré vůle. Jeho hudebním garantem je Jiří Pavlico s Hradišťanem a Filharmonie Bohuslava Martinů ze Zlína. A následuje 5. července, kdy je Národní pouť a hlavní mše svatá, která začíná 10 hodin 30 minut. Na Velehradě se snažíme oslovit všechny lidi dobré vůle, to znamená od mladých až po staré, různé neziskové organizace, různé dobrovolnické spolky a podobně. V celkovém programu má své místo například pódium pro rodiny s dětmi, pódium pro mladé, pódium pro lidi, kteří mají rádi dechovku, a bude tam 5. července písnička pro tatíčka Stojana z vystoupení řady zajímavých dechovek. Máme tam taky program pro lidi, kteří žijí na vozíčku. Po celou pouti budou přítomní duchovní, kteří jsou lidem k dispozici ke svátosti smíření, slouží se několik mší svatých.
0: Řekl tajemník Dnů lidí dobré vůle Josef Kořenek. Součástí tradičních cyrilometodějských oslav, kterých se každoročně účastní na 30 000 lidí, jsou stánky kolem Ambitu. Zde svou činnost představí celá řada projektů. Některé připravují občerstvení, prodávají publikace nebo nabízejí aktivity pro děti. V modrém stanu s logem rybičky se na vaši návštěvu budou těšit naši kolegové z Proglasu.

0: Tuto neděli startuje v Mikulově kytarový festival, který patří k nejvýznamnějším akcím svého druhu ve střední Evropě. Program bude probíhat formou odborných workshopů a seminářů i koncertů pro veřejnost. Některá vystoupení přiblíží za organizátory Petra Poláčková.
1: To se nám povedlo pozvat některé umělce, kteří ještě v Mikulově nehráli, nezazněli a navíc se podařilo získat několik projektů, jako třeba 150. výročí Manuela de Falli, které slavíme, a nebo koncert k poctě Johna Dowlanda k jeho 400. výročí úmrtí. Tím pádem zazní i Peter Croton a Ivo Haun, což je takové duo, trio, jsou to dva vlastně loutnisté a jeden z nich zpívá. No a zbytek vlastně umělců jsou zaměření na jistou třeba interpretaci romantické hudby nebo historických nástrojů, takže ten program se vlastně zpestřil i tím, jak nám chodili programy, takže zazní řecko-španělské duo Melis, potom chorvatský miláček festivalu Zoran Dukic, vítěz soutěže v Kutné hoře Bogdan Mihajlescu, nebo taky jeden neklasický koncert Jošo Štefan Trio, vlastně Gypsy Jazz, tak ve stylu Django Reinhardta, anebo zazní brazilský kytarista Fabio Zanon, italská kytaristka Enrica Savini nebo Marco Ramelli a již zmíněné vlastně loutnové duo trio Peter Croton a Ivo Haun.
0: Kytaristka a pedagožka Petra Poláčková, která se na organizaci a dramaturgii festivalu v Mikulově podílí již 16 let, přidává i svůj osobní programový tip. Nejvíce se těší na vystoupení k poctě anglického skladatele a loutnisty Johna Dowlanda.
1: Protože zazní nejen Dowlandovy písně, ale vlastně písně inspirované Dowlandem, které zkomponoval sám Peter Croton, a zazní vlastně i jeho úpravy písní Beatles na dvě loutny a zpěv. Tak já si myslím, že to je něco, co jsme na festivalu ještě neslyšeli, a jinak se strašně těším na zahajovací koncert Dua Melis, anebo na závěrečný koncert Enrique Savini a Marca Ramelliho. Těším se na tu komořinu, těším se na historické nástroje a těším se na ten řecko-španělský temperament.
0: Kytarový festival vznikl v roce 1987 s cílem přivést do Česka zahraniční umělce a zvýšit povědomí o klasické kytaře i klasické hudbě obecně.
1: Vzhledem k tomu, že z festivalu se už stala taková tradice, tak je to vlastně místo, kde se setkává dost často i celý svět jednou za rok. A jsme se rozhodli, že tu tradici se budeme snažit udržet tak dlouho, dokud budou peníze na kulturu a dokud budeme mít energii. A je to vždycky každoroční takový svátek hudby a kytarových tónů a všichni se na to těší a sjíždí se k nám lidé z celého světa. A i vlastně umělci, je to pro ně podsta, že si vlastně můžou zahrát na jednou z nejstarších festivalů v České republice, myslím kytarových festivalů.
0: Uzavírá Petra Poláčková z organizačního týmu kytarového festivalu Mikulov. Uskuteční se od neděle 5. do soboty 11. července. Podrobnosti k programu i k prodeji vstupenek najdete na webu gfmikulov.cz. A mezi tím nám uplynula 45. minuta po 7. hodině a je tu prostor pro hudební kompas. S ním dnes putujeme do Kanady. Představíme si skupinu The Magdates a její aktuální album Thread the Light. Začneme skladbou Roving Gambler.

Posloucháme kanadskou skupinu The MacDates, která má na svém kontě cenu Juno, kanadskou obdobu Grammy a několik dalších významných ocenění. Usiluje o rozvíjení hudebních tradic a zároveň o hledání nových cest. Kapela spojuje tradiční folk s moderním jazzem a akustický zvuk s energií současné world music. Dobře se cítí na folkových festivalech i v hudebních klubech. Jádrem sestavy jsou tři sourozenci. Shannon Johnson hraje na housle a zpívá, Solon MacDate hraje na kontrabas a Jeremiah MacDate na irské píšťaly a saxofony. Vyrůstali v hudební rodině, kde se vedle tradičních keltských melodií seznamovali také s různými kulturami a hudebními styly. V kapele je doplňují kytarista Andy Milhouse a hráč na perkuse Eric Breton. Nám The MacDates zahrají ještě skladby Sky Trails a Gardner's Child.

Poslouchali jsme kanadskou skupinu The McDates z alba Thread Light. Hudbě z Kanady se budeme podrobněji věnovat v sobotu 4. července v pořadu Slyšte lidé. V hudebním kompasu se nám dnes ve 14 hodin představí písničkář Aleš Petržela, vítěz festivalu Porta z roku 2017. Nyní si pustíme ještě písničku bratří Ebenů Samohlásky a pak už do toho vtrhnou zprávy Českého rozhlasu Plus.

0: A teď je právě 8 hodin, pátek 3. července, posloucháte Radio Plus, dnes se Šárkou Ferikovou
1: a Tomášem Pavličkem.
2: Český rozhlas Plus.
1: A jaká je naše další nabídka? Co bude největším lákadlem na dnes začínajícím mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech?
0: Zamezí změny jednacího řádu sněmovny zbytečným obstrukcím a projde pozměňovací návrh nazvaný Lex Střízlivost.
1: Jak organizace Romea podporuje talentované romské studenty a studentky?
0: Nejdřív si ale poslechněte zprávy v podání Moniky Vrchotové.
3: Pěkné ráno. Česko získalo přes 500 miliardy eur, tedy v přepočtu přes 12 miliard korun z výnosů z emisních povolenek, oznámila to Evropská komise. Celkem z takzvaného modernizačního fondu uvolnila 2,5 miliardy eur na energetické projekty v členských státech Evropské unie.
4: Modernizační fond schromažďuje výnosy z emisních povolenek a unijní exekutiva z něho nově podpořila celkem 51 energetických projektů v 11 členských zemích. Česko přitom získalo třetí nejvyšší částku. Investice podle Evropské komise pomohou modernizovat energetické systémy v průmyslu či dopravě a zároveň podpoří snižování emisí skleníkových plynů. Mezi podpořené projekty patří například dekarbonizace výroby tepla v systémech centrálního vytápění v Česku. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
3: O nečekané roztržce mezi Spojenými státy a Izraelem píše deník Washington Post. Podle něj se americká vláda na jaře obávala, že Izrael plánuje zavraždit dva nejvyšší iránské vyjednavače, se kterými Bílý dům domlouval konec války a znovu otevření Hormuzského průlivu. Američtí představitelé proto prý prostřednictvím prostředníků Teherán před izraelskými plány varovali.
5: O život podle deníku Washington Post měli přijít ministr zahraničí Abbas Araghchi a předseda parlamentu Mohammad Ghalibaf. Právě s těmito dvěma muži přitom Trumpovi vyjednavači dojednali příměří i červnovou rámcovou dohodu o ukončení války. Podle analytiků varování ukazuje na hlubokou roztržku mezi spojenci. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu usiluje o svržení iránského režimu a snaží se americké dohodě s Teheránem zabránit. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Francouzská vláda bude v souvislosti s vlnou veder čelit hlasování o nedůvěře. Francouzský server France 24 informoval, že návrh podali poslanci levicových stran. Ty menšinovou vládu premiéra Sebastiana Lecornea viní ze špatného zvládání extrémních teplot, které zemi zasáhly koncem června. Poslanci vládě vyčítají, že kvůli škrtům a oslabení veřejných služeb se schopnost čelit podobným výkyvům počasí snížila. Podle francouzského úřadu veřejného zdraví horka způsobila nejméně 1000 úmrtí. Třetí čtení změny jednacího řádu sněmovny mají dnes opět na programu poslanci. Jejím cílem je omezit obstrukce a nastavit časové limity pro projevy poslanců, včetně těch s přednostním právem. Hlasovat o ní můžou poslanci dnes do 14. hodiny. Návrh podporuje koalice a část ODS. Opozice je ale rozdělená. Část souhlasí, pokud změny začnou platit až od příštího volebního období. Dnešní program sněmovní schůze rozebereme v Ranním plusu krátce po zprávách. Polský ministr zahraničí Radoslav Sikorsky a šéf ukrajinské diplomacie Andrej Sibiha se dnes plánují setkat ve Varšavě. Mají jednat o vzájemných vztazích i o situaci na ukrajinské frontové linii. Polská veřejnoprávní stanice TVP World připomíná, že vztahy obou zemí minulý měsíc narušilo odebrání řádu Bílé orlice.

0: informace, s kolegy se vlastně domluvím, zjistím podrobnosti a na základě toho můžu hromadně vlastně podat do ty hlášené organizace trestní oznámení a doplnit tak vlastně ty jednotlivé cesty, které ty dětské domovy volí po své vlastní ose.
1: Předsedu spolku Romana Kaláška se nepodařilo zastihnout našim reportérům telefonickým na adrese, kde podle obchodního rejstříku sídlí spolek, ani doma. V dopise domovům, který máme k dispozici, vysvětluje zrušení táboru organizačními problémy. Také slibuje, že peníze vrátí. Na portálu Znesnáze 21 mezi tím lidé přispívají do sbírky vyhlášené na 2 miliony korun, aby domovy mohly pro děti zajistit náhradní programy. Posloucháte zprávy Plusu. Pacientky se od začátku července můžou objednat na preventivní vyšetření pro včasný záchyt karcinomu prsu i bez žádanky. Má to usnadnit cestu k prevenci těm, které nemají praktika a gynekologa, nebo je pro ně časově obtížné vyhradit si volno. Například Igor Kiš z Masarykova onkologického ústavu v Brně novinku vítá a říká, že kapacitu mají zatím dostatečnou.
2: Určitě jsme na to připraveni, je možnost se objednávat jak telefonicky, tak webově. Doufám, že tuto praxi budou následovat další screeningové programy, jako je screening kolorektálního karcinomu a další. Já to vnímám jako velmi pozitivně.
1: Ženy můžou nadále využít i původní způsob s žádankou. Dálkové autobusové spoje do Karlových Varů jsou na dnešek a následující prodloužený víkend z většiny vyprodané. Vyplývá to z informací dopravců. Dnes v Karlových Varech začne mezinárodní filmový festival. Dopravci proto nasazují posilové spoje, třeba společnost Flixbus, říká její mluvčí Tomáš Beránek.
3: Přidáváme po dobu celého festivalu 4 páry spojů. Denně, včetně dvoupatrového autobusu. I tato spojení se ale rychle vyprodávají a nezbývá než pořídit si svoji jízdenku co nejdříve.
1: A my se do Varů vydáme v Ranním Plusu hned po zprávách. Program jubilejního 60. ročníku festivalu proberem například s editorkou a filmovou publicistkou Martinou Vackovou. Teď pohled na dopravu na D1 z Prahy do Brna. Počítejte s kolonou kamionů v pravém pruhu mezi 174. a 196. kilometrem. Osobní auta projedou levým pruhem rychleji. Omezení brzdí provoz v Praze na příjezdech k letišti v obou směrech. Z dálnice D7 je kolona od Středokluk ze 4. kilometru. Směrem z Prahy se popojíždí od nájezdu z Evropské. Zdržení v obou směrech 10 až 15 minut. A před omezením ve Kbelské ulici se v obou směrech zdrží jak v Cínovecké od sjezdu na Březiněves, tak v Novopatské, kde se zastavíte před sjezdem na Satalice. Obousměrné zdržení kolem 10 minut. Přejeme šťastnou cestu. Dnes bude polojasno, občas se ale nakupí mraky a na horách se s malou pravděpodobností vyskytnou přehánky. Večer pak bude oblačnosti ubývat až do vyjasnění a teploty dnes vystoupí na 21 až 25, na jižní Moravě až na 28 stupňů, na horách bude kolem 15. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
4: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

se zasni a hned si něco přej. Opičí obličej za snídku bez naděje. Odlíčit obočí, odložit boží masku a pošeptej mi, co máš na prodej. Kapesní snář a z očí černou pásku, mosaznou minci na kolej a bílou holí nakresli do oblásku dům a pak mě zavolej. Už je jen tenka, už celá září, už je z ní vytepaný zlatý plíšek, už zrcadlí se v tvojí tváři a nebojí se tmy. Zeptej se výšek, co se všechno smí, ze mě už nedostaneš ani slůvko, už nikomu nic nepoví, můj němý strážník na ostrůvku. Komíny zvážní a s nimi věže a pouliční vůz pozametá smetí. Můj milý věz dnes přijímá se v leže po vzoru dětí.

Je 8 hodin 10 minut, máme pátek 3. července. Co tento den přinese, s tím se pomaličku seznamme. Tradiční třídenní svatoprokopskou pouť v Sázavském klášteře otevře večerní mše svatá, kterou celebruje novokněz Ondřej Šimr. Na liturgii spojenou s novokněžským požehnáním naváže eucharistická adorace. Ve Šlapanicích u Brna se lidé naposledy rozloučí s paterem Josefem Vlčkem, který zde působil jako výpomocný duchovní. Smuteční bohoslužba začne ve 14.30 v místním kostele na Nebevzetí Panny Marie. Na poutním místě Mariahill v U Zlatých hor chystají tradiční noční křížovou cestu. Společné putování startuje od areálu Bohéma. Dokončení oprav vnějšího pláště katedrály svatého Mikuláše v českých Budějovicích oslaví večerní koncert houslisty Pavla Šporcla a varhaníka Karla Ochosky. Po skončení hudebního programu zástupci farnosti poprvé spustí nové venkovní nasvícení této diecézní památky. Do Ostravy zavítá celosvětově populární portugalský kněz a DJ známý jako Padre Guilherme, který do svých elektronických setů vkládá křesťanská poselství. Od 15 hodin bude sloužit mši svatou v kostele svatého Antonína z Pádovy v Ostravě v Kunčičkách. Na bohoslužbu naváže beseda s mladými lidmi. Součástí jeho návštěvy je také zítřejší vystoupení na festivalu Beats for Love v dolní oblasti Vítkovice. Karlovy Vary ožívají mezinárodním filmovým festivalem. Při slavnostním zahájení 60. ročníku převezme americký herec Dustin Hoffman křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Startuje 7. ročník multižánrového festivalu Nezavřeno. Čtyřdenní program v Jimramově na Vysočině zahájí večerní koncert sopranistky Pavly Radostové a varhaníka Alfreda Habermana a vystoupení hudebníků Martina Kišperského a Ondřeje Kyase. Pietní akce připomene 160. výročí historické bitvy u Hradce Králové. Součástí vzpomínkového programu bude mimo jiné otevření modernizované expozice Muzea války 1866 na Chlumu.

Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A skřídci, za B Daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daranek.cz.

0: Poslední rozloučení s vojenským kaplanem a stálým jáhnem brněnské diecéze majorem Pavlem Matouškem se uskuteční za týden v pátek 10. července od 14 hodin v kostele na nebevzetí Panny Marie v Blučině. Po zádušní mši svaté uloží tělo zesnulého do rodinného hrobu na místním hřbitově. Jáhen Matoušek zemřel v úterý jen pár dnů před svými 59. narozeninami. Sloužil ve farnosti Blučina a jako kaplan oddělení duchovní služby velitelství výcviku Vojenské akademie Vyškov. Vojáky české armády v minulosti doprovázel i do Afghánistánu a do Kosova. Na Proglasu před časem vzpomínal na prožívání Vánoc a Velikonoc v zahraničních misích.
1: Přece jenom se v mnohých tady v tom období těch svátků tak probouzí nějaký vztah teda k té přesažné skutečnosti, kterou my označujeme Bohem. Já sám jsem třeba cítil radost z toho, že můžu vojákům sloužit nejenom jako nějaký starší brácha, přítel, táta, děda, kterýmu se můžou svěřit, ale taky jako duchovní.

Překročili jsme 30. minutu po 8. hodině, je dnes pátek 3. července a slavíme svátek svatého Tomáše. V roce před 135 lety se narodil artista a majitel cirkusu Karel Kludský, zemřel v roce 1967. 89. narozeniny by oslavil loni zesnulý britský dramatik s moravskými židovskými kořeny Sir Tom Stoppard, podporovatel zdejšího disentu a překladatel Havlových her do angličtiny. Dnešní jubilea 70. slaví Gabriela Kabátová, výkonná ředitelka Mezinárodního vězeňského společenství. 80. slaví francouzský filozof a teolog Jean-Luc Marion, přední katolický myslitel, někdejší člen Papežské rady pro kulturu a nositel Ratzingerovy ceny. 85. narozeniny slaví trumpetista Miroslav Kejmar a 86 let se dožívá bývalý předseda Evropského parlamentu a bývalý polský premiér profesor Jiří Buzek, luterán s českými kořeny, za totality osobnost hnutí Solidarita. K svátku přejeme všem Radomírům, slovanské jméno znamená ten, kdo má rád mír. Kdo by neměl, ovšem těžko ho ve světě dosíci. Podívejme se, co nabídneme na Proglasu také vám, a to v dalších odpoledních hodinách. Další díl týdeníku Oktáva přináší dnes ve 4 hodiny odpoledne rozhovor s pěvkyní Romanou Kružíkovou a jejím manželem dirigentem Robertem Kružíkem. Pořad připravil a moderuje Martin Novotný. Skupina Žamboši vydala v prosinci 2025 nové album Skrýš, ve kterém obsahuje 13 písňových příběhů vycházejících z textů kapelníka Jana Žambocha. Žamboši byli původně duo Honzy a Stáni Žambochových a aktuálně vystupují jako pánské trio příležitostně rozšířené o Stáňu. Kapela má na svém kontě 3 ceny Anděl a všech 5 jejich alb bylo na tuto cenu nominováno. Více se dozvíte z úst Jana Žambocha v pořadu Jak se vám líbí v 19 hodin a 15 minut. Snad si z programu vyberete, krásný čas s Proglasem vám přeje Daniel Blažke.

0: Křesťanská sportovní organizace Orel bude součástí víkendových dnů lidí dobré vůle na Velehradě. Návštěvníkům letos nabídne nejen sportovní aktivity, jak nám jistě potvrdí Kristina Horáková z ústředí organizace. Dobrý den, vítejte na vlnách Proglasu.
1: Dobrý den a zdař Bůh všem posluchačům.
0: Co jste si pro letošní ročník připravili? Jaké aktivity bývají mezi návštěvníky podle vás každoročně nejoblíbenější?
1: Tak my jsme si pro letošní ročník připravili jako každoročně soutěž ve fotbalových dovednostech, které se uskuteční na fotbalovém hřišti na Velehradě. Zahájení je ve 14 hodin. Soutěž je určená pro kluky i holky, a to do 14 let. Součástí aktivit bude i skákací hrad. Každý soutěžící si může odnést drobnou odměnu a ti nejlepší ve čtyřech kategoriích mohou soutěžit o atraktivní ceny, jako je fotbalový míč, stolní fotbálek nebo dokonce i mobilní telefon. Takže zveme všechny rodiče i děti na fotbalové hřiště. A my vlastně se zapojujeme do těchto aktivit a součástí vlastně celého programu je spoustu dalších zajímavých aktivit, které mohou rodiče a děti navštívit v rámci Dnů lidí dobré vůle.
0: A které tady podle vás bývají nejoblíbenější?
1: Myslím si, že i aktivity, které jsou u prostranství u baziliky, jako je zpívání, různé tvoření, vyrábění, bývá hodně navštěvováno, takže i tam najdou děti zajímavý program.
0: Předpokládám, že budete mít i stánek na Velehradě. A co na něm návštěvníkům nabídnete?
1: Ano, budeme mít na Velehradě stánek, najdete nás v prostranství před bazilikou, takže se těšíme na všechny, kteří se u nás zastaví. Představíme jim naši činnost Orla, nabídneme náš časopis nebo i další materiály o našich aktivitách. Rádi si s návštěvníky popovídáme o tom, co Orel nabízí, jak se mohou zapojit do sportovních, kulturních i volnočasových aktivit a kde třeba najdou naši nejbližší orelskou jednotu. Nabídneme kávu, vodu, pro děti jsme připravili drobnou atletickou soutěž, mohou si u nás vyrobit vlastní placku nebo vybarvit orlíčka. A za splnění úkolu je také čeká malá odměna.
0: A co pro vás jako pro Orly ty Dny lidí dobré vůle znamenají? Jaký to má význam pro vaši organizaci?
1: Tak Dny lidí dobré vůle jsou pro Orel jednou z významných událostí roku. S Velehradem jsme navíc spojeni i historicky, protože je zde pohřben náš zakladatel monsignor Jan Šrámek. V letošním roce si právě připomínáme 70. výročí od jeho úmrtí. A Velehrad je místem, kde vlastně s úctou vzpomínáme na jeho život, dílo i odkaz, který se snažíme žít i dnes. Zároveň je to místem cyrilometodějských tradic a hodnot, na kterých Orel od svého vzniku staví, a to je víra, vlastenectví, služba a odpovědnost za mladou generaci. Takže jsme moc rádi, že můžeme být součástí této významné celostátní akce a ukázat veřejnosti, že Orel je živá a moderní organizace s více než stoletou tradicí, která prostřednictvím pohybu a sportu vede mladé lidi ke sportu, k pohybu a ukazuje jim zdravý životní styl společně s vírou a hodnotami.
0: Tak to uzavírá Kristina Horáková z ústředí křesťanské sportovní organizace Orel. Moc děkujeme za rozhovor a přejeme hezky strávené dny na Velehradě. Naslyšenou.
1: Já také děkuji, přeji všem posluchačům hezký den a těšíme se na vás na Velehradě.

Možná se k tobě někdo otočí, možná se k tobě někdo přidá a jedním bleskem přímo do očí se na tvém lístku změní třída. O každé výhře přijde odveta, odevzdáš tělo další válce, zasychá poutě tvoje paleta.

Snad dobré jídlo někdo poručí, snad někdo omije ti dlaně, vymaní ruku z mého područí, se myšem přikryje si zbraně.

asi se neubráním představám, asi je tohle naše s Bohem, zatím tě ale v noci potkávám.

0: Do svého cíle, poutního místa La Salette ve Francii, dorazilo včera přes 40 cyklopoutníků. Ve 12 etapách ujeli téměř 1300 kilometrů napříč Českem, Německem, Rakouskem, Švýcarskem a Francií. Nejmladšímu účastníkovi cyklopouti je pouhý rok, nejstaršímu 78 let. Volbu letošního cíle putování objasnil Proglasu bývalý hlavní organizátor Vít Tomaštík.
1: My jsme v roce 2015 putovali po Francii, měli jsme čtyřletý cyklus, kdy jsme v roce 2014 zahájili cyklopouč na 4 roky, z jejich konec byl ve Fatimě v roce 2017, květnu jsme putovali do Fatimy a v roce 2014 jsme měli etapu z francouzského druhého nejvýznamnějšího poutního místa Vézely do Lourdes a v rámci tady této trasy jsme zavítali už i do La Salette a tehdy v podstatě bylo rozhodnuto, že jednou se stane La Salette cílovou destinací naší cyklopoutě.

týdeníku Slyšte lidé si pravidelně představujeme nová hudební alba různých žánrů. Dnes nebudou hlavním tématem nahrávky, ale knihy. Od mikrofonu vás zdraví Milan Tesař. V posledních měsících se na můj redakční stůl dostala řada nových zajímavých knih o hudbě, a tak jsem se rozhodl, že vám je souhrnně představím. O některých jsme už vysílali samostatné pořady, jiné ještě reflektovat budeme, ale zkusme následující hodinu brát třeba jako tip na čtení na prázdniny nebo k jakékoliv jiné příležitosti. Já mám právě teď zrovna rozečtenou knihu Pavla Klusáka Ženská práce, která vyšla u brněnského nakladatelství Host. Hudební publicista se v ní věnuje ženám, hudebnicím, autorkám, zpěvačkám. Jde o portréty konkrétních osobností, jejichž životní příběhy a tvorba ukazují různé podoby boje za svobodu, nezávislost a uznání. Jednou z autorek, na které se zaměřil, je Patti Smith, kterou si na úvod poslechneme.

Pořad Slyšte lidé zahájila Patty Smith, jedna z hrdinek knihy Pavla Klusáka Ženská práce. Klusák zdůrazňuje individuální zkušenost a osobní cenu, kterou ženy za svou pozici v hudbě často platily. Hudba je v knize chápána jako prostor společenského zápasu. Potkávají se zde témata genderu, moci, trhu, technologií i identity. Příběhy hudebnic autor vypráví v souvislosti s feminismem, kritikou průmyslu, otázkami nezávislosti i proměnou role autorství a produkce. Klusák odmítá pojem ženská hudba jako stylovou kategorii, zdůrazňuje však ženskou práci jako historicky podceňovanou a přehlíženou činnost. A o kom se tedy v knize Ženská práce píše? Vedle Patty Smith zde najdete například medailonky Susan Vega, Kate Bush, Laurie Anderson, Björk nebo Billie Holiday. Kniha obsahuje také QR kódy, které odkazují na playlisty na Spotify a Apple Music. Nám jako druhá zaspívá Susan Vega píseň Birthday.

Zpívala Susan Vega z alba Nine Objects of Desire. O této a dalších zajímavých autorkách se dočtete v knize hudebního publicisty Pavla Klusáka Ženská práce. Zápisky potulného lidopisce z ciziny je nová kniha biochemika, hudebníka, vydavatele, hudebního redaktora a publicisty Jiřího Plocka. Bývalý člen skupin Poutníci a Tigras pokračuje ve svých vzpomínkách a zápiscích a navazuje tak na své předchozí knihy Zápisky potulného lidopisce a Zápisky potulného lidopisce podruhé. Zatímco předchozí svazky obsahovaly soubory fejetonů, povídek, glos a básní z tuzemska, tentokrát jde o zápisky z cest za hudbou do zahraničí z let 1992 až 2012. Konkrétně Plocek cestoval do Itálie, Španělska, na Kypr, do Banátu, nad Tchaj-wan a do Albánie. Říkal jsem sice, že šlo o cesty za hudbou, ale autor v úvodu knihy podotýká, vždycky stejně byl ukořené mého zájmu člověk a jeho život a dodává, můj způsob cestování i moje finanční možnosti mě většinou vedly mimo hotely, blíže k lidem a jejich domovům. V podání Jiřího Plocka a jeho skupiny Tigras si poslechneme instrumentální skladbu Na slavnosti.

Teď opravdu radikálně změníme žánr. Přižením se k prasatům, budu mít svůj chlívek, přestane mě zajímat ctihodný svět dívek, zpívala undergroundová skupina Národní třída v písni Klid. Právě této kapele, která se navzdory krátké existenci stala legendou, se věnuje kniha Katolický kobry, která vyšla u nakladatelství Revolver Revue. Mýtus vytvořený kolem Národní třídy tato publikace nepřijímá nekriticky, ale ukazuje kapelu také jako společenství přátel, improvizátorů a lidí pohybujících se na hraně chaosu. Výraznou roli v knize hraje její výtvarná a grafická podoba, kombinace různých typů písma, fotografií, barev a koláží, připomíná estetiku samizdatu a vytváří svébytnou výpověď o světě undergroundu, v němž se prolínaly text, obraz, vzpomínka i osobní zkušenost. Texty písní skupiny Národní třída používají drsný jazyk, vulgaritu i černý humor, ale nejde jen o provokaci. V kontextu undergroundu představují pokus mluvit autenticky o lidské zkušenosti, utrpení, bezmoci i odporu vůči oficiální realitě tehdejší společnosti. Poslechneme si píseň s textem Jáchyma Topola Nejsem temný.

To byla tedy undergroundová skupina Národní třída, jejíž krátkou historii mapuje kniha Katolický kobry. Textař, básník, spisovatel, esejista a antropolog Michal Horáček právě vydal básnickou sbírku Pozemský prach a boží dech s podtitulem Slova příštích písní inspirovaná biblickými příběhy. Kniha je koncipována jako základ rozsáhlého hudebního projektu, do kterého se zapojují autoři z různých žánrů, od folku a rocku přes alternativu až po operu a artificiální hudbu. Na hudebním zpracování se podílejí například Ivo Viktorin, Michael Kocáb, Michal Novinsky, Lukáš Somr nebo Petra Šany Šanclova. Vedle písňových forem vznikají také operní árie a skladby inspirované big beatem, folkem nebo symfonickou hudbou. Celý projekt má podle Horáčka respektovat lineární biblické vyprávění od stvoření světa až po apokalyptické motivy. Tak je ostatně koncipovaná i samotná sbírka. Součástí knihy jsou fotografie Jana Šibíka, které netvoří ilustrace v doslovném smyslu, ale obrazový kontrapunkt textu. Horáček zdůrazňuje, že biblické příběhy chápe jako živé obrazy, vztahující se i k dnešnímu světu, k válkám, utrpení, návratům ztracených lidí i otázkám víry, smyslu a lidské odpovědnosti. Přímo od Michala Horáčka máme k dispozici píseň Ukázal na mě, příběh evangelisty Matouše, který zhudebnil a naspíval Ivo Viktorin.

bylo to v předhoří, zanech ty zbytky zimy. Seděl jsem u stolu se sobě podobnými, byli jsme plkali,

vstal jsem a opustil labirint bludných kruhů. Jako člen skupiny 12 dobrodruhů pohřbili bezradnost, díky jemu nečekaně našli cíl, našli směr.

jako by nebylo, o čem se nevypráví. Já všechno z radostí se píšu do své zprávy. Přečti a jednou pak spolehni na svou paměť. Ten den, kdy na tebe ukáže jako na mě

Zpíval Ivo Viktorin, píseň je první vlaštovkou nového velkého projektu textaře a básníka Michala Horáčka Pozemský prach a boží dech. Právě vychází stejnojmenná básnická sbírka. Více se o ní dozvíte přímo z úst Michala Horáčka v našem pořadu Na stole je téma. Poslechněte si z našeho audioarchivu. Písně nevznikají samozřejmě, ale z dlouhého hledání, pochybností a práce se slovem. To je jedna z tezí velkého knižního rozhovoru se zpěvákem, hudebníkem, skladatelem, překladatelem a především vynikajícím textařem a básníkem Robertem Křesťanem. Rozhovor vede hudební publicista Tomáš Hrubý a kniha se jmenuje Psát texty mě bolí. Čtenář díky ní může znovu objevit známé Křesťanovy texty a slyšet v nich nové významy, souvislosti a osobní zkušenosti autora. Součástí knihy je 135 písňových textů a překladů, rozsáhlá diskografie, bibliografie a také vzpomínky přátel, spoluhráčů a spolupracovníků. Kniha tak funguje nejen jako portrét jedné osobnosti, ale i jako kronika českého folku, bluegrassu a country posledních desetiletí. Vlastní rozhovor sleduje Křesťanovu hudební i osobní dráhu od úplných počátků do roku 2018. V přílohách je pak příběh doveden až po alba díl první a díl druhý, na kterých Křesťanova skupina Druhá tráva udělala zatím největší odklon od bluegrassu a obecně akustické hudby. My si však poslechneme téměř 30 let starou píseň Až si jednou sundám klišé.

Posloucháte pořad Slyšte lidé dnes s podtitulem Hudební knihovnička 2026. Zpíval nám Robert Křesťan, jehož hudební dráhu i osobní vývoj sleduje hudební publicista Tomáš Hrubý v knize Psát texty mě bolí. Publikace ukazuje Roberta Křesťana jako mimořádného autora, který své texty nevnímá jako snadnou inspiraci, ale jako náročnou a bolestivou tvůrčí práci. Vystupuje zde jako přemýšlivý a civilní člověk s hlubokým vztahem k literatuře, americké hudbě i české písničkářské tradici. Jako překladatel, zejména písní Boba Dylana, pak Křesťan ukazuje, jak důležité je hledání přesného významu, rytmu a obraznosti a jak mohou překlady i původní texty překračovat hranice běžné písňové poetiky. Původně Bob Dylan a Series of Dreams zde v překladu Roberta Křesťana jako Řada snů a koncertní nahrávka Stelče z roku 2012.

prostě hořela číslo. Vinem jsem zas neměl co říct. V jednom jsem jen běžel a v dalším

0: jsem už dávno celou prošel. Jen jsem si...
1: Knižní rozhovor s Robertem Křesťanem vyšel u nakladatelství Galén, podobně jako rozhovor hudebního publicisty Tomáše Polívky s písničkářem, textařem a skladatelem Petrem Linhartem. Významným tématem knihy je krajina českého pohraničí a Sudet, které Linhart vnímá jako prostor paměti, zmizelých příběhů a silných lidských osudů. V knize nazvané Autobus do Sudet autor vypráví o inspiraci opuštěnými místy, historií venkova i bezejmennými lidmi, jejichž příběhy proměňuje v písně. Rozhovor se dotýká nejen hudby, ale také poezie, spirituality, historie a vztahu člověka ke krajině. Linhart mluví o hledání víry, o promodlených místech, o stopách pravěku i moderních dějin a o tom, jak se minulost otiskuje do současné identity krajiny i člověka. Součástí knihy je bohatá fotografická příloha, diskografie a také CD s dosud nevydanými demosnímky a koncertními nahrávkami. Ty doplňují Linhartovu tvorbu o syrové a často velmi osobní verze písní, které umožňují nahlédnout do procesu jejich vzniku. My si právě jednou z těchto písní poslechneme, demo nahrávku skladby Maria Štok, která se v jiné verzi objevila na Linhartově prvním sólovém albu Sudéta v roce 2007.

0: To byl tedy Petr Linhardt, dříve známý jako kapelník skupiny Majerovy brzdové tabulky a tenkrát poprvé jako písničkář v roce 2006, z kterého pocházela tato nahrávka. Knižní rozhovor s Petrem Linhartem, nazvaný Autobus do Sudet, zachycuje také atmosféru české hudební scény před rokem 1989 a v 90. letech, dobu půjčování vinilů, kopírování magnetofonových pásků a objevování hudby mimo oficiální kulturní proud. Vedle osobních vzpomínek přináší kniha svědectví o vývoji českého folku a alternativní hudby. Celkově pak publikace sleduje Linhartův umělecký vývoj od členství v kapele ČP8 přes Majerovy brzdové tabulky až po současnou sólovou tvorbu. Posloucháme píseň Přísečnice.
1: Ráno září zebe

0: V pořadu Slyšte lidé listujeme knihami o hudbě nebo s hudebníky. Teď to byl Petr Linhart, se kterým v knize Autobus do Sudet rozmlouvá hudební publicista Tomáš Polívka. Kniha religionisty Pavla Hoška Jako anděl s polámanými křídly představuje první rozsáhlý pokus vyložit tvorbu a osobnost Karla Kryla z pohledu jeho křesťanské víry. Autor ukazuje, že duchovní rozměr nebyl v Krylově díle okrajový, ale tvořil jeden z klíčů k jeho poetice, životní orientaci i veřejnému vystupování. Významnou část knihy tvoří analýza biblických motivů v Krylových písních. Hošek ukazuje, že biblický jazyk u Kryla není pouhou stylizací, ale základním symbolickým rámcem jeho tvorby. Zvláštní pozornost věnuje velikonočním motivům, písním Žalm 71, Jidáš, Zapření Petrovo nebo Děkuji a také obrazu anděla s polámanými křídly jako symbolu zraněné lidskosti, hledající smysl a naději. Kniha zároveň otevírá širší otázky vztahu poezie, víry a veřejného působení umělce v moderní české kultuře. Přestože Hoškův výklad někdy upozaďuje jiné interpretační roviny Krylovy tvorby, přináší důležitý pohled na jeho dílo jako na součást hlubšího duchovního a kulturního horizontu. Karel Kryl a Žalm 71.
1: Tři černí mravenci topí se v slze srny.

Pavel Hošek v knize Jako anděl s polámanými křídly sleduje duchovní kořeny Karla Kryla od rodinného zázemí spojeného s katolickou kulturou a osobností Josefa Floriana až po exilovou zkušenost a kontakty s prostředím Opus Bonum a opatem Anastázem Opaskem. Víra je zde představena nikoli jako ideologie, ale jako hluboce zakořeněná kulturní, jazyková a existenciální zkušenost. Hošek interpretuje Karla Kryla jako prorockou osobnost, která vnímá svou tvorbu jako službu pravdě a morální odpovědnosti. Krylovy protestní písně chápe nejen jako politickou kritiku, ale také jako duchovní výpověď o zápasu dobra a zla, lidské vině, svědomí a odpovědnosti za svět. Poslechneme si píseň Plaváček.

Na závěr dnešního pořadu o knihách o hudbě jsem si nechal krásnou publikaci s názvem Nahlas. Antologie poezie osamělých písničkářů. Tedy vyšly už dva díly, každý se čtyřmi útlými svazky písňových textů na nějaké téma. Antologie nabízí možnost číst známé autory jiným způsobem a vnímat jejich tvorbu nejen jako hudbu, ale také jako literaturu. Texty nebo básně jsou v antologii rozděleny do tematických celků, které propojují příspěvky různých autorů podle nálady a motivů. Vedle milostné poezie se zde objevují texty inspirované spiritualitou, každodenností, fantazií i absurdním humorem. Kniha ukazuje, že písňové texty mohou fungovat jako plnohodnotná literární forma se svou obrazností, rytmem a významovou hloubkou. Do volného sdružení osamělých písničkářů, které před lety založil Jan Burian, patří autoři jako Jiří Smrš, Dagmar Voňková, Martin Kišperský, Jan Jeřábek, Petr Nikl, Jiří Dědeček, Petr Váša, Kane, Martina Trchová, Michal Bystrov, Filip Pícha a další. Vedle knižní antologie osamělým písničkářům nedávno vyšlo také album 16 odstínů Dada, které se tematicky zaměřuje na dadaistickou a absurdní poezii v písních. A tak si právě z tohoto alba na závěr pustme třeba Marku Míkovou a píseň Ale. Kniha mi o hudbě listoval a na vaše reakce se těší Milan Tesař. Zvuk měl na starosti Šimon Vítek.

ale najednou já. Ale najednou já jsem. Ale najednou já jsem v zemi. Ale najednou já jsem v zemi, kterou. Ale najednou já jsem v zemi, kterou neznám. Ale najednou já jsem v zemi, kterou neznám a... Zemi, kterou neznám a ztrácím. Ale najednou já jsem v zemi, kterou neznám a ztrácím se. Ale najednou já jsem v zemi, kterou neznám a ztrácím se v krajině.

0: Blíží se 10. hodina a s ní zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: Oni už trvají několik desítek let. Prostě probíhaly tady setkání prezidentů, ještě za prezidenta Kučmy a Kvašněvského. Ostatně prezident Duda byl na Volyni v roce 2024, byla tam společná modlitba s Volodymyrem Zelenským. Takže ty symbolické gesta a snahy prostě ten kompromis nějak najít existují, trvají. Jako samozřejmě, že v dnešní době je těžké najít nějaký kompromis a možná prostě ta otázka musí zůstat v jistém smyslu tak, jak je. Prostě každý bude mít právo na vlastní dějiny. Současně ale Rusko je hrozba jak pro Ukrajinu, tak pro Evropu a proto skutečně tady souhlasím, musíme jednat především racionálně a myslet na bezpečnost.
2: Tak tolik Radomír Mokryk, ukrajinský historik, a dalším hostem byl Maciej Ručaj, polský politolog. Pánové, díky a naslyšenou. Naschledanou. Od mikrofonu se loučí a za pozornost děkuje Lucie Vopálenská.
3: Bylo 10 hodin.
4: Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Jednací řád sněmovny by se od příštího roku mohl změnit. Zemětřesení ve Venezuele nepřežilo téměř 2600 lidí. Sklizeň základních obilovin klesne podle odhadu Českého statistického úřadu až o 16%. Klidné dopoledne u zpráv Plusu přeje Monika Vrchotová. Obstrukce ve sněmovně by od příštího roku mohly být menším. Zajistit to má novela jednacího řádu, kterou by dnes měla schvalovat sněmovna. Novela koaličních poslanců a některých zástupců ODS má omezit řečnickou dobu, hlavně při debatách o programu schůzí. Časový limit by se nově mohl týkat i poslanců s takzvaným přednostním právem. Podle Jaroslava Foldyny za SPD ale není omezení řečnické doby nutné.
5: Já se opravdu domnívám, že obstrukce jsou součástí demokracie, jsou nepříjemné, ale jsou součástí principu a je to o nás, jestli se jsme schopni domluvit. Podpořím návrh, který koalice předložila, nicméně mám s tím ohromný problém.
3: Pro úpravy jednacího řádu jsou i všechny opoziční strany, třeba TOP 09, ale návrh podpoří jen pokud budou změny platit až od příštího volebního období. Ruský noční útok v ukrajinské Sumské oblasti nepřežili nejméně 4 lidé, včetně dítěte. Několik dalších lidí je zraněných. Na síti Telegram o tom informoval šéf oblastní správy Oleh Hryhorov. Jednu oběť a zraněné po útocích hlásí také Dněpropetrovská oblast. Ukrajina se mezitím zpamatovává ze čtvrtečního masivního úderu na Kyjev, který nepřežilo 30 lidí. Záchranné akce dál pokračují. Starosta metropole Vitalij Kličko na dnešek vyhlásil den smutku. Rusko pak informuje o ukrajinských úderech v Bělgorodu a Brianské oblasti.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Počet obětí zemětřesení ve Venezuele z minulého týdne stoupl téměř na 2600, oznámila to prozatímní prezidentka Delcy Rodriguezová s tím, že pátrání po přeživších dál pokračuje. Stále se pořešují desítky tisíc lidí. Finanční pomoc na obnovu infrastruktury nabídl například Mezinárodní měnový fond. Ve spolupráci s ním chce Venezuela vytvořit fond na opravu a výstavbu nových domů, ve které má být v přepočtu přes 4 miliardy. Korun. Rodriguezová taky poděkovala za zahraniční pomoc při hledání přeživších. Do té se zapojil i český USAR tým, který se má z Venezuely vrátit v neděli. Sklizeň základních obilovin letos klesne meziročně o zhruba 16%. Vyplývá to z prvního odhadu Českého statistického úřadu. Pokles očekává u pšenice, ječmene, ovsa i žita. I sklizeň řepky bude podle statistiků nejspíš skoro o pětinu nižší než loni. Na plusu teď míříme na silnice, na dálnici D1 z Prahy do Brna. Po pojíždí nesouvislá kolona kamionů v pravém pruhu od sjezdu na Domašov ze 168. kilometru. Pomalu jede až do omezení u Brna na 196. kilometr. V koloně se navíc řeší nehoda před Kývalkou v odstavném pruhu a v místě se zpomaluje v obou pruzích, jinak se osobní auta výrazněji nezdrží. Na kraji Prahy se stále zdržíte na příjezdech k letišti v obou směrech kvůli omezením. Z dálnice D7 kolona od Středokluk z 5. kilometru a směrem z Prahy se popojíždí už před nájezdem z Evropské, zdržení v obou směrech kolem 15:15 a pomalu se jede na Pražském okruhu směrem na dálnici D1. Od nájezdu z dálnice D5 k Ořechu pojedete 10 minut. Všem za volantem šťastnou cestu. Přes den má být polojasno.

0: Doteku se bude věnovat další cyklus, který otevíráme dnes v pořadu Uši k duši. V pořadu, u jehož poslechu vás pravidelně vítá moderátorka Lucie Endlicherová. V pořadu, ve kterém se mnou u mikrofonu usedává už léta psycholog Marek Macák. Marku, ahoj, vítej.
1: Ahoj.
0: Marku, když jsem přemýšlela o tom, že bychom mohli mluvit o doteku, tak to bylo především pod vlivem doby, která je tady ještě pořád s námi, kdy se dotek stal něčím, co vlastně je nějak skoro nežádoucí, nebezpečné, čeho se člověk bojí. Ta doba, kdy si lidé na nějakou dobu dokonce přestali podávat ruce, jenom se tak různě dotýkali lokty, nebo si mávali, nebo se ukláněli, nebo něco. Prostě dotek byl něco, co nám svým způsobem na nějakou dobu z velké části vymizelo z kontaktu. A já jsem si najednou díky tomu začala uvědomovat, jak je vlastně dotek důležitý a jak je dotek něco, co je jednak symbolem nějaké blízkosti, ale co také je v něčem symbolem lidskosti, podle mého, co vytváří kontakt, důvěru, nějakou formu komunikace. A právě proto bych byla ráda, kdybychom tohle téma otevřeli i v našem rozhovoru. A nejprve by mě teda zajímalo, čím je dotek pro tebe, jak dotek vnímáš.
1: Myslel jsem si dlouho, že nejsem moc dotekový člověk, že jsem takový člověk, který si drží distanc a který vytváří kontakt spíš prostřednictvím slov. Takže dlouho jsem měl za člověka, který se moc nedotýká. Asi až prostřednictvím některých přátelství a možná člověk, jak nějak se více dostává do kontaktu sám se sebou, jak roste a jak zraje, tak jsem zjistil, že jsem celkem dotekový. A dotek pro mě je, když je vítán, hlavně z mé strany, což není vůbec samozřejmý, tak je to spočinutí. Dotek je pro mě klid. Takový jako závan do domova v něčem a blízkosti samozřejmě.
0: Jedna z věcí, ke které jsem při přemýšlení o doteku dospěla, bylo i uvědomění si toho, že tam, kde si lidé dřív podávali ruce, tak se dnes velmi často objímají. Ne úplně na blízko třeba, ale opravdu se nějak obejmou. A je to v podstatě podobný kontakt, jaký dřív teda symbolizovalo to podání rukou. Vidíš to podobně? A proč myslíš, že se tyhle věci takhle posouvají?
1: Já myslím, že je to nějakým kulturním posunem k větší familiárnosti. Je to méně formální a ta hranice mezi formálním a neformálním tak se trošku víc stírá dneska oproti tomu, jak to bylo třeba před 50 lety a podobně. Slušnost mezilidská tak má volnější formu. To nemyslím kriticky, ale být slušný neznamená být strojený dneska. Zároveň, když to srovnáme, já nevím, jak když jedu do Afriky, anebo když potkám někoho, kdo je z Mexika, nebo z Brazílie, nebo z takovýchhle zemí, tak tam člověk vidí ještě úplně jako jiný grády, který to může mít, co se týče takového běžného obětí, když se lidi jako potkají. Tam ty lidi opravdu jako jsou v tom celé. Takže když to pak srovnáme, tak pořád je vidět, že ta naše kultura tak je ještě pořád vlastně velmi v něčem taková jako decentní v tomhle. Ale myslím, že máme nějaký posun k takové neformálnosti a že to vede k tomu taky, že to uvítání se i u nás tak bývá častokrát ve formě obětí. Zase, když to srovnáme s jinými kulturami, i třeba v rámci Evropy, tak jako ve Francii je běžný, že se lidi políbí, zase tak moc se neobjímají, ale je to vlastně formální. Je to vlastně kontakt, který někoho odsud zaskočí a se lidi políbí na tváře víckrát a podobně, ale vlastně je to do velké míry spíš forma než blízkost.
0: Mluvíš o jisté familiárnosti, která se dostává do toho blízkého kontaktu a rozhodně obětí je něco, co je hodně blízké. Je možné objímat i tak, že to nebude tak blízké, že to zůstane na nějaké té jakoby oficiální rovině, byť to bude nějak takhle blízký fyzický kontakt, jakým obětí je?
1: Myslím, že určitě ano. Jo, je to v situacích, ve kterých se čeká to obětí, ve kterých je prostě očekávané jako součást toho formálního setkání, jo, když vidíme politiky, kteří se potkají a podobně. Ale nevím, zažil jsem také v církvi lidi, u kterých jsem věděl, že to je člověk, který prostě obejme, ale zároveň to nebylo vyjádření blízkosti. Bylo to něco, co ten, který člověk dělal jako automaticky vůči většině lidí nebo vůči většině mladších lidí třeba. A vlastně člověk v tom nějakou vřelost nevnímal. Bylo to v něčem víc jako nechci říct mechanický, ale rozhodně to nebylo vyjádření blízkosti. Je to trošku o tom, jak rozumíme vzájemně tomu vztahu. Jo, když se potkám s kamarádem, se kterým se rádi objímeme, když se uvidíme, nebo i když se loučíme, tak je to takové jako vzájemně očekávané vyjádření blízkosti a vlastně se na to těším, že mě obejme tenhle člověk a že se budeme na chvilku držet. Jo. Je to v něčem osobní. Ale pak jsou jiné vztahy, ve kterých je to v podstatě na úrovni podání ruky. Vlastně tam je pěkně vidět, že to není jen o tom, jakoby, jak se dotkneme navzájem, ať už je to podání ruky nebo polibek na tváře nebo obětí, ale že je to, jaký význam tomu připisujeme a jak tomu vlastně navzájem a sdíleně rozumíme. Je to o tom významu. U nás jako lidských bytostí všechno, co děláme fyzicky, co vyjadrujeme fyzicky, tak je zarámováno významem nějakým záměrem a ten vlastně hluboce může zasáhnout do toho, co ten kontakt znamená. Takže si můžeme představit maminku, která ráda objímá svoje dospívající dítě. Ona může vyjadřovat blízkost, ale může tam být nedorozumění, protože jemu to už z různých důvodů nemusí být příjemné. A v tu chvíli pro ně to rozhodně není vyjádřením blízkosti, i když to tak maminka myslí. Pro ně to může být nepříjemné, pro ně to může být vyjádřením nějakého, řekněme, zmocnění se, jo, nebo zásahu do osobního prostoru. Takže dotek je vždy rámován nějakým významem, který v něm rozpoznáváme, anebo který do něj vnášíme.
0: Slyším v tom to jisté nebezpečí toho, že je to nejenom to, co to je samo o sobě, ale taky to, jak to čte jedna i druhá strana. A v té chvíli to je velký prostor pro manipulaci.
1: Pro manipulaci a pro nedorozumění. V rámci nedorozumění proto, aby vlastně ty dvě strany to vnímaly odlišně, aniž by o tom věděli, pokud o tom nejsou schopni taky promluvit. Vlastně dotek je jako blízký kontakt a proto má silný potenciál něco vyjádřit a zároveň má proto silný potenciál nějakým způsobem člověka zasáhnout v dobrém i ve špatném. Pokud vás obejme člověk, u kterého víte, že například něco proti vám má, a obejme vás před druhýma lidma tak, aby ukázal, že vás má v hrsti. A nebo je to divadlo prostě před druhýma, tak je to velmi, velmi zneklidňující. Pak pokud vás obejme dobrý přítel nebo někdo, koho máte rádi a jsou toho druzí lidi, kteří v tom rozpoznávají vaši blízkost, tak můžete zároveň jako by vlastně hrdí na to, je to vyjádření toho, tohle je člověk, ke kterému nějak patřím. A nebo když je to někdo z rodiny.
0: Čistě fyziologicky, psychologicky, co s člověkem dělá dotek, pokud je v pořádku? Nevím, jak to sformulovat, ale chci tam z toho vyloučit všechna ta místa, kde to teda může být manipulace nebo něco dalšího. A ptám se čistě na dotek, který zapadá a je správně.
1: Ono už od útlého dětství, kde dotek na začátku je naprosto klíčový pro náš vývoj, my v doteku, hlavně s maminkou, kůže na kůži, tak zjišťujeme, kde máme svoje hranice. Zjišťujeme, že máme nějaký začátek a konec, že máme nějaký nitro, které se odlišuje od nějakého vnějšku a že kontakt s něčím, co nejsem já, s někým, kdo není moje já, takže že je bezpečný. Když to probíhá dobře a to je provázeno řadou fyziologických procesů, vyplavování hormonu oxytocin, to se říká hormon lásky, jo, který hraje roli v naší vazbě na druhé lidi. Nejdřív ve vztahu k mamince, později ve vztahu partnerským, ale i ve vztahu k druhým lidem, ale i v závislostech. Tak ten oxytocin souvisí s vazbou, souvisí s nějakým zapisováním se kontaktu do naší duše a do našeho těla a je provázen snižováním prožívání stresu, takovým celkovým uvolněním, uklidněním, takovým změknutím vnitřním. Má to na tělo i na psychiku silný dopad. Proto lidi, kteří zažívají pozitivně prožívaný dotek ve svém životě, tak jsou klidnější, jo. Jsou více vyrovnaní, taky prožívají více pozitivních emocí, protože ty s tímhle souvisí.
0: A tady je na místě určitě i mluvit o lidech, kterým se naopak doteku nedostává. Já jsem teď zrovna četla reportáž z andělského kempu, setkání pořádaného pro děti, jejichž rodiče jsou ve výkonu trestu. A jedna z těch prvních charakteristik, která tam byla napsaná o tom setkání, byla hned od začátku vidíte, že ty děti jsou jiné, protože mají velkou potřebu fyzického kontaktu, objímají se mezi sebou a s vedoucími. Na každém dospělém visí tak 2 až 3 děti současně.
1: Ano, já jsem to zažil v Africe, když jsem přijel do těch velkých siročinců, tak k vám běží děti a chtějí se vás různými způsoby dotýkat. podstatě bez ohledu na kontext, jo, a bez ohledu na to, že vás ještě neznají. Oni se můžou taky stydět a vlastně se vás bát a přesto se vás potřebují dotýkat. Právě protože my v sobě máme zapsaný a je to vývojová potřeba, tak zažít dostatek toho fyzického kontaktu, dostatek doteku. Pokud se nám toho právě nedostává, tak člověk prožívá nějakou absenci, prožívá nějaký vnitřní prázdno, prožívá taky daleko víc nervozity, tělo je více ve stresu, mysl je více ve stresu, člověk je neklidný. Pro mě, když jsem začal v přátelských vztazích poprvé díky některým kamarádům, kteří byli více dotekoví, tak jsem zažil, že mám někoho, koho vídám pravidelně a s kým, když se vidíme, tak se pořádně obejmeme. Protože jsem takový člověk jako hodně racionalizující a hodně jako do mysle investující. A zrovna jsem měl nějaký takový neklidnější období, všechno trochu iritovalo, byl jsem přepracován a podobně. A snažil jsem se to nějak umyslet, jo? Nějak to jako myslí zvládnout. A hrozně mě překvapilo, že když jsme se objeli s jedním kamarádem, který to umí, tak najednou v hrudi jakoby se rozpustilo něco a najednou jsem říkal, ty jo, co to je? A rozhostil se ve mně klid a byla to na té fyziologické rovně, to byla taky jako fyziologická reakce, oxytocin a tak dále, spousta věcí, které tomu patří, ale vlastně to bylo emoční uvolnění nějaké, které jsem vlastně nečekal, že to může přinést. A tady jsem si uvědomil, tohle je důležité. Tohle je něco, co možná mi to chybí víc, než jsem si myslel. A začal jsem být pak víc otevřen s lidmi, kde je mi to přirozený, tak být víc otevřen do teku. Vlastně to, je to důležitý pro mě od té doby. Asi bylo i předtím. Jsem si říkal, kolik stresu bych si byl ušetřil, kdybych měl více kontaktu, který by byl i takovýhle taktilní. V takovém mimolidském světě si to člověk zajišťuje přes různé aktivity, kde zažívá dotek fyzicky. A ne, když plavete, tak prostě vaše tělo je objímáno tou vodou, že jo, když pracujete s různými materiály v rámci nějakého tvoření něčeho, tak se dotýkáte, já nevím, hlíny, nebo když lezete, tak se dotýkáte skály, jo, prostě my ten dotek můžeme mít i jiným způsobem. Ale ta blízkost toho mezilidského kontaktu fyzického, tak je opravdu významný faktor.
0: Ty jsi řekl tom kamarádovi, že uměl objímat. Co znamená to umět?
1: Já to dnes nevím, to je vlastně něco jako iracionálního. Jednak to bylo tak přirozený s ním. Já jsem člověk, který opravdu jako mě sála, jako nešahejte na mě docela výrazně. Lucie se teď směje, protože ví, o čem mluvím. Je jen málo lidí, kteří si to může dovolit u mě. Jo. Ale zrovna třeba pro tohohle člověka, znám jich teďko víc, tak to bylo tak přirozený, že to pro mě nebylo těžké přijmout a viděl jsem, že v tom není nic víc, jo. Že v tom není nějaký jeho hlad po kontaktu, jo. Nebo nějaká jeho potřebnost. Jo. Prostě bylo to svobodné vyjádření přátelství, což právě často nebývá v doteku, který lidi po vás chtějí nebo který vám nabízejí. Na to já jsem dost alergický. Možná víc než lidi běžně. Ale u mě to bylo svobodný, u mě to bylo vřelý, bylo to pevný a chvilku to trvalo. A to právě bylo asi ono, jo. Prostě mě tak jako držel, tak něco se ve mně pohlo. A bylo to překvapivý, protože jsem to vlastně nečekal. A od té doby jsem se začal těšit na to, až se uvidíme, že se obejmem a podobně. A začal jsem to dělat podobně s některýma dalšíma lidma. Já jsem začal být ten, kdo více byl otevřen tomu lidi obejmout a stalo se to více součástí mého života. Protože jsem zjistil, že to vlastně v sobě taky mám. Jo, ale to je možná další věc, taková lekce. My potřebujeme kontakt nějaký zažít, aby jsme ho mohli v sobě probudit a aby jsme ho mohli nabídnout. V tom nás vztahy velmi formují, nejenom na rovině té abstraktní, toho, co si řekneme a co od koho slyšíme a toho, co u koho vidíme, ale také na rovině toho, co s kým zažijeme. A sdílené zkušenosti, ať už jakoby takovéhle jednoduché, fyzické, anebo prostě jiné, něco tělesně zažijeme s druhým člověkem, strávíme spolu čas, já nevím, procházkou v přírodě nebo nějakou aktivitou společnou, tvoření něčeho, nějaký práce a podobně, tak tam se v nás něco otevírá, my vsakujeme od druhých lidí, anebo spíš oni v nás probouzejí různé možnosti, které vlastně by bez toho vnějšího doteku a společného sdíleného zážitku tak možná zůstaly dřímat. To jsou ty děti možná, ty Africe, který to v sobě mají, ale který vlastně nedostali často příležitost zažít vztah, ve kterém by dotek mohl být integrální součástí dlouhodobého vztahu. Takže oni potom jednak neví, jak si třeba o to normálním způsobem říct a zároveň jakoby potom jdou, ale je to takový jako nevztahový v něčem. je to vlastně jenom ten dotek jako takovej, protože chybí, ale jim chybí jakoby vztah primárně, kterého by ten dotek byl součástí.
0: Marko, děkuju. Děkuju, to je zajímavý vstup do tohohle tématu. Tak já tady mám spoustu poznámek, ale rozhodně dneska odcházím s tím, že je dobré přemýšlet o tom, jakou roli hraje dotek v životě člověka. Tak jsem ráda, že se k tomu tématu vrátíme i příště. Pro dnešek se tady uzavírá pořad Uši k duši. Za týden se naslyšenou těší Lucie Endlicherová.
1: A Marek Macák.
2: Končí pořad Uši k duši, který připravilo Transworld Radio. Vaše reakce uvítáme na e-mailu t2tvr@t2tvr.cz nebo na adrese t2tvr Hodníkova 36 628 00 Brno.
3: Skutečnost, že člověk je povolán Bohem, proměňuje jeho náhled na samotnou práci i její vykonávání. Kde pak zůstává obdiv k takové práci nebo prostor k tomu být na ní hrdý? Spolu s Jiřím Hurtou o tom budeme uvažovat v programu Studna slova v neděli 5. července o 7:45.
4: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě. Pokrývají tato města a okolí: Plzeň, Domažlice, Klatovy, Rokycany, Tachov. Jsme tu s vámi po celý den.

Vítejte u páteční voničky lidových písní. Mužský pěvecký sbor Dolní Dunajovice vás zve na 18. ročník zpívání mužských sborů s podtitulem A když dojde sobotěnka, na kterém domácí sbor oslaví 25. výročí svého založení. Začátek programu v sobotu 4. července v 16 hodin na tanečním parketu zahájí cymbálová muzika Šmitec. Postupně se představí mužské soubory z Vacenovic, z Kyostic, z Tvrnornic, z Dambořic, Novosedel, Nedakonic a Hroznové Lhoty i hosté ze slovenského Smolinského. Mužský sbor Paní Háj z Moravan a samozřejmě domácí mužský i ženský sbor z Dolních Dunajovic. Mužské sbory zpívají písničky i v dnešní voničce. Přejeme ničím nerušený poslech a úspěšný nadcházející letní víkend. Zůstaňte s námi u poslechu Proglasu.

Dnes a zítra, tedy 3. a 4. července 2026, se mohou Rožnované i návštěvníci města těšit na bohatou folklorní nabídku. V areálu dřevěného městečka Valašského muzea v přírodě proběhne 6. ročník přehlídky uměleckých a folklorních souborů s názvem Ondrášova Valaška. V amfiteátru na Stráni dnes od 19.30 vystoupí Orchestr lidových nástrojů VUS Ondráš. Dále program pokračuje vystoupením folklorních souborů. V 21 hodin 30 minut proběhne slavnostní zahájení Ondrášovy Valašky 2026. Sobotní celodenní program začíná v 10 hodin roztančeným náměstím. Poté ve 13 hodin následuje vystoupení dětského folklorního souboru Vysočánek. Následují taneční workshopy a vystoupení Mladiny z Plzně. Od 14 hodin se návštěvníci mohou těšit na společné vystoupení dětských folklorních souborů Ondrášek, Vysočánek a Beskyt, co se v mládí naučíš. Poté vystoupí dětský folklorní soubor Šmikňa. V 15.30 následuje společné vystoupení folklorních souborů Haná, Slezského souboru Heleny Salichové a Šmikňa. V 17 hodin začne společné vystoupení souborů Mladina, Šmikňa, CM Soláň a CM Širůch s názvem Pije jako duha. Sobotní program ve 20.30 zakončí reprezentační pořad VUS Ondráš.

0: Oči Hany Karadžičové, kdysi nejkrásnější oči z celé Polany, oči mandlového tvaru, neslýchaně velké, černé a hluboké až k zatočení hlavy, s dlouhými brvami tlumícími v sladkost lesk, který by se bez nich mužskému srdci jen těžce snášel. Tyto nejúžasnější oči celé země se staly smutnými a smutnými zůstanou až do chvíle, kdy je drahý Ivo.
1: Dej Bůh, aby to byl on.
0: Zatlačí stříbrným penízem.
1: A velmi se podobá pravdě, že podivný lesk jejich hloubek zdědí i děti Hanele Šafarové.

0: Rádio Proglas uvádí novelu Ivana Olbrachta
1: O smutných očích Hany Karadžičové.
0: Na pokračování čtou Jiří Miroslav Valůšek
1: a Kristýna Kubačková.
0: Režie rozhlasového nastudování Jan Novotný.
1: Zvuk Tomáš Hlávka a Jaroslav Topinka.
2: Natočeno v roce 2023.
1: 14. část.

mluvil s Hanele. Asi to nebude možné. Hanele už spí. Jeho oči byly studené jak zledovělé oblásky. Ivo Karadžič vytrhl hodinky. Teď? V 7 hodin? V zimě chodíváme spat časně, můj pane. Ivo Karadžič učinil několik rychlých kroků ke dveřím do kuchyně a vzal za kliku. Byly zamčeny. Obrátil se. Také plechem pobité dveře na ulici byly zavřeny. Zajat? Nervy mu prolétla nálada povídaček o rituálních zločinech. Proč je zamčeno? Vykřikl. Zamykáme na noc, pane. Kde je Hanele? Chci s ní mluvit. Spí. Ivo Karadžič bouchal na kuchyňské dveře. Hanele! Volal. Hanele! Nikdo se neozýval. Čekal. Ticho. Hanele! Křičel plným hlasem. Josef Šafar zde klidně stál a hleděl před sebe. Nikdo tam není, pravil za chvíli. Lžete, je tam můj kočí. Mluvím pravdu, můj pane. Odešel s vašimi kufry k Fuksovům. Jak? Vzrušoval se Ivo Karadžič. Vy mi odpíráte ve veřejném hostinci nocleh. Prosím vás za prominutí, ale naše náboženství nedovoluje, aby muž spal pod jednou střechou s dívkou, s níž se chce oženit. U Fuksů dostanete velmi čistý pokoj, hezčí, než bych vám mohl nabídnout já. Kde je Hanele? Josef Šafar neodpověděl. Jako vzdorovitý hoch. Jakoby neslyšel. Ivo Karadžič přemýšlel. Co udělá? Vytrhne z kapsy brovning a donutí starce násilím, aby mluvil? Chopí se židle a bude bít do dveří, až je roztříští? Půjde do noční vsi? Bude tlouci na okna chýší a křičet, že židovští fanatici vězní a mučí dívku? Jala ho o ní úzkost. Hlava a srdce mu buráceli. Nemáte právo ji věznit, volal. Víte, že je plnoletá. Připomínáte mi to, můj pane. Byl rozhodnut. Prohledá celou ves. U kahanů Abrahamovičů sotva v mikve slyšel její hlas. Otevřete, křikl. Spozoroval, že jeho plášť a klobouk leží připraveny na stole. Ale dříve ještě sebral všechnu sílu a klid a přistoupil k Josefu Šafarovi. Pane Šafare, řekl a celý se chvěl. Snad jsme již oba rozčileni. Snad bychom o tom měli mluvit zítra. Ale pochopte, neupustíme od sebe. Je svéprávná, dostaneme se a já ji najdu. Pro Boha, vždyť s vámi chci vyjít v dobrém. Dejte mi ji. Starý muž pomalu, ale rozhodně zavrtěl hlavou. Řekněte mi alespoň, kde je. Starý muž zavrtěl hlavou podruhé. A tehdy se zmocnili Iva Karadžiče divoký hněv a zášť. Dobře, chcete násilí. Bude násilí. Přijdu si pro ní. Otočil se a šel. Ve dveřích se ještě obrátil a ve snaze starce uraziti pravil: Zapomněl jsem, co jsem vám dlužen za sebe a za svou nevěstu za večeři. Starý muž se zamračil. Přimhouřil jedno oko a hleděl k zemi. Ale pak se na Iva Karadžiče podíval a zdvořile řekl: Hanele jest dnes ještě má. Za ní nic, můj pane. Za sebe 2 koruny 80 haléřů.

0: Ivo Karadžič položil peníze na stůl a Josef Šafar mu odemkl a za ním zamkl dveře. Ale Ivo Karadžič nesestoupil z Pavlače po třech mlýnských kamenech na ulici. Šel rychlými kroky po Pavlači kolem tří stěn domu, kudy vedla. Hanele! Křičel plným hlasem. Seběhl na dvůr. Hanele!
1: Hanele! Hanele!
0: Ale bylo ticho. V krčmě zhaslo světlo. Rozběhl se temnou nocí k Fuksovům, neboť v Polaně byla již noc. Věděl, co činiti. U kahanů, u Abrahamovičů, sotva v mikve. A u pojmu mikve mu myslí zas prolétl ne obsah, jen nálada antisemitských vypravování o rituálních zločinech a letmý závan vlažné vůně vody a krve. U Fuksu svítili. V krámě i v domě. Domnívala-li se prve Hanele, že prošli šerem obcí nepozorování, mýlila se. Když šli před několika hodinami kolem Fuksů, dívala se mezerou mezi reklamami pověšenými na skleněných dveřích do smrákající se ulice Sura.
2: Není tohle chůze a postava Hany Šafarové?
0: Myslila si.
2: Hana Šafarová utekla z Hachšary. A kdo je pán, kterého si sem vede? A jak se sem dostali? Nechali saně u Burkala?
0: Sura Fuksová byla velmi rozčilena. Oblékla si kabát a vyšla do drobného sněžení. A když tudy za chvíli kráčel cizí člověk s dvěma ručními kufry, vlídně se ho zeptala.
2: Přivezli jste Hanu Šafarovou?
3: Myslím, že se tak jmenuje. Jdu tam. Kde je to?
2: Jen kousek. Kdo je ten pán?
3: Nevím, nějaký pán z Čech.
2: Její ženich?
3: Zdá se.
0: Sura se vrátila, otočila v krámě klíčem ve dveřích a šla do pokoje k rodičům a sestrám.
2: Novinu?
0: A kyselo sladce se usmívala.
2: Hana Šafarová se vrátila z Ostravy. Veze si ženicha. Kufry jsou z pravé kůže.
0: Pak večer přišel k jejímu úžasu muž z kufry k ním. Co se děje? Hořela zvědavostí. Vtáhla si Andrea Dvojila do kuchyně. Nemýlí se? Josef Šafar ho poslal opravdu sem? Vyptávala se ho. Sem k Fuksovům? A ten pán, že sem za chvilku také přijde? A to říkal opravdu Šafar, Josef Šafar, takový dlouhý, s černou prošedivělou bradou? Pohleděla stranou na matku a paní Ester nechápajíc pokrčila rameny. Pán teď sedí s Šafarem v pokojíčku a matka s dcerou v pokoji? A co dále? Co dále? Ale Dvojilo už nic nevěděl. A teď tedy přichází sám pán. Když Ivo Karadžič otevřel dveře krámku a zvonek na pružném peru se rozdrnčel, byla tu okamžitě. Vlídně se usmívala. Cizince přišli pozdravit také Salamon Fuchs a paní Ester. Suře bušilo srdce. Vedla ho do hostinského pokojíku, na polanu docela městského. V kamnech hořela buková polena.
2: Bude si pán přát večeři?
0: Ne, děkuji, řekl nevrle. Je tu kočí?
2: Je v kuchyni.
0: Pošlete mi ho, prosím, sem. Na chodbě se Sura tiše rozchychtala. Pán přijel na námluvy. Pán odchází mrzut ke konkurenci. Věc je jasná. V pokojíku starého Abrama se nedohodli. Hana namluvila ženichovi, že má Bůh ví jaké věno, ale pán se nedal napálit a utekl.
2: U Šafarů se nedohodli o věno,
0: hlásila v pokoji otci a sestrám a šla tu novinu oznámit také do kuchyně matce. Ivo Karadžič otevřel kufr. Vyňal z něho elektrickou svítilnu a když přišel Andrej Dvojilo, řekl mu, Potřebuji vás po celou dnešní noc. Zaplatím vám dvakrát tolik, než kolik jsme smluvili. Dohovořívali se dvojím jazykem trochu těžce, ale dohodli se. Ještě něco. Byl jste v kuchyni, když slečna Šafarová odcházela? Nevíte, zda šla po Pavlači směrem ke dvoru nebo k ulici?
3: Neviděl jsem, ale z domova neodcházela.
0: Jak to víte?
3: Nebyla ustrojena. Neměla ani boty. Chvíli potom, co jsme přijeli, se v kuchyni přezouvala.
0: Vypravujte mi o tom všechno.
3: No, židovka někam vyšla, pak se vrátila a za chvíli přišla ještě jedna židovka, snad pro ní vzkázala. Ta mladá šla s nimi.
0: Vedli ji a Iva Karadžiče zamrazilo v zádech.
2: Ne.
0: Je opravdu Hanele doma? Uvažoval. Tím by se jeho plány ovšem měnily. Ale proč se neozvala? Vězní ji snad někde ty ženy a drželi jí ústa? Má přec jen zavolat četníky? Ale hlavní věc, nedělej poplachy, řekla mu Hanele. Ne, tedy prozatím. Děje se vůbec něco? Není to jen jeho podráždění, které si kreslí nesmyslné scény hodné kuchyňských románů? Na nic se mne nevyptávejte, později vám všechno povím sám. Jděte se obléci. Budeme celou noc venku a budeme hlídat Šafarův dům. Najměte 4 muže. Rusíny. Ne. 6. A smluvte s nimi cenu. Nabídněte dosti. Řekněte jim, co chcete, ale mne, ať se také na nic neptají. Nedělej poplachy. Netropím nesmysly, myslil si. Blázen, jak říkává maminka. Dvojlo si v síni oblékal ovčí kožich.
4: Kampák, kampák,
0: vysunula Sura z kuchyně hlavu.
3: I jen tamhle.
0: Ale hlídala je. A když je viděla vycházet oba, vběhla rozčileně do pokoje.
2: Benci!
0: Křikla na bratra.
2: Jdou pryč, honem se oblékni a běž za nimi.
0: Pak spěchala do hostinského pokojíku přesvědčit se, jsou-li tam kufry. Byli. Dvojlo klepal ve tmě na okna chýší, budil lidi a ti právě usnulí, jen neradi a mrzutě vystrkovali z malých okének hlavy. Ivo Karadžič se zatím snažil dostati na druhou stranu Šafarova domu, tam, kudy kdysi před důstojníkem prchala Etelka. Chtěl se přesvědčit, zda z domu nevedou nějaké stopy, ale zapletl se do plotů a plůtků, zapadal do sněhových jam a byl rád, že našel cestu zpět na silnici. Lidé byli brzy shromážděni.
3: Honí špiony? Myslil si Dvojlo. To bychom teda znali.
0: Ivo Karadžič poslal po muži k Abrahamovičovům, ke kahanům a k mikve, aby se podívali, svítí-li se tam. Jeden ho provedl přes přelezy, nižší místa v rusínských plotech, která může překročit i člověk, ne však dobytek. Doprovodil ho k říčce a Ivo Karadžič, svítě si ve sněhu žárovkou, se přesvědčil, že je všude jen hluboká vrstva starého sněhu, na svém sypkém površku netknutá žádnou stopou lidskou ani zvířecí. Ale pro jistotu postavil v tu stranu stráž přec. Když se vrátil na ulici, hlásili mu, že do stavení vešly 2 ženy. Kdo to byl? Poznali jste je?
3: Fajga Kahanová z Mikve a Rajza Abrahamovičová.
0: Hlásil Ivan Moskal.
2: Kdo jsou to?
3: No, židovky to jsou.
0: Ivo Karadžič dal v jedné z chýší zatopit a rozsvítit, aby vždy čtyři mohli spát, zatímco čtyři budou hlídat. Neviděl předtím karpatskou chýši. A ta s hliněnou podlahou, ponuře osvětlená chlévskou lampičkou bez cylindru, s chlebovou pecí a nad společným ložem s vydlabaným špalkem na řetězu místo kolébky, na něho působila čímsi neskutečným a románově dobrodružným. Rozestavil stráže a sám s Mitrem Dacem se skryl za plot Moskalovy chýše, která stojí přes cestu proti Šafarovům. Přestalo sněžit a mraky prosvitl měsíc. Čekal. V noci je čekání dlouhé a doba mezi jednou cigaretou a druhou jest kratší, než se nám zdá. Ale co tu chtěl vlastně vidět, kromě bílé noci, kromě hradů ze sněhových oblaků nad hlavou prosvěcovaných měsícem, kromě kousku ulice a obrysů Šafarova domu? Nebo tu z nohy na nohu přešlapoval proto, aby si prohlédl dvě židovské ženy, které vešly do stavení? Nebo snad toužila jeho fantazie po scénách z krvavých románů, po tajemných saních, po zakuklencích z nich vystupujících, po záhadném balíku, který vynášejí z domu a pod jeho černou rouškou možno tušiti svázané dívčí tělo? Blázen. Přec se dočkal. Za půl hodiny skřípli v temném domě plechem pobité dveře. V noci trvají vteřiny mezi jedním zvukem a druhým, který předpokládáme dlouho, a srdce je neklidné. Dveře se zavřely. Z pavlače scházel muž, jímž nemohl být nikdo jiný, leč Josef Šafar. Za ním, zašeptal Ivo Karadžič Mitrovi Dacovi. Pak přišly vyslané hlídky a hlásili, že je u kahanů, Abrahamovičů a v mikve tma. Fajgu Kahanovou a Rajzu Abrahamovičovou potkali na cestě, ale to už Ivo Karadžič věděl. Ale ku podivu, jak plná dění byla tato noc. Netrvalo dlouho a k stavení se blížily tři ženy. Vyšly na pavlač, tiše zaklepali na okenici, jediný kradný zvuk, který pronikl do ticha, a dům je tajemně do sebe vsál. Kdo to byl? Šeptal Ivo Karadžič. Mašele Herškovičová, Chava Glejzrová a ta třetí je snad Rivka Ejzigovičová, odpovídal Ivan Maďarčuk. Jsou to kamarádky Hanele Šafarové. Co tam chtějí? Když bylo zas ticho a ulice pustá, vyšel Ivo Karadžič z úkrytu za plotem a přeběhl rychlými kroky cestu. Vystoupil po třech mlýnských kamenech na pavlač a našlapuje na špičky a dotýkaje se hroty prstů studeného sněhu na zábradlí, obcházel stavení. Polekal se hlučného vrznutí prkna pod nohou. Došel až k zadní zdi domu, kde se pavlač končila a kde bylo vše stejně mrtvé jako celý dům, neboť okenice byly zabedněny a za nimi bylo tma. Ne. Jednou z nich, tou poslední, pronikal slaboučký proužek žlutého světla přec. Připlížil se tam. Na této straně nebylo dveří a nebezpečí, že se prozradí, bylo jen malé. Okenicí, připevněnou zvenčí, se snažil nahlédnout dovnitř, ale nebylo to možné. Marné zůstaly také pokusy štěrbinu prsty nebo nožem rozšířiti. Stačila právě jen pro proužek světla jako lístek papíru tenký a vedla někam na stranu do bílé stěny. Zbýval mu jen sluch. Poslouchal tedy. Uvnitř se hovořilo. Byly to zřejmě ženské hlasy. Bylo však slyšet jen málo a nedal se uhádnout i obsah ani jediného slova. Ženy patrně mluvily jidiš. Nebyl tohle Hanelin hlas? Nastala pomlka. Teď padlo zas několik slov. Jakoby si lidé byli již všechno podstatné řekli a teď neměli o čem vyprávět. Jako příbuzní, kteří mají před pohřbem nevděčný úkol těšiti truchlící rodinu. Ano, tohle byl určitě Hanelin hlas. Odpovídala nějakému vysokému sopránu, snad přítelkyni. Ale co slyšet nebylo, bylo stejně důležité a Iva Karadžiče velmi uklidňovalo. Žádné pomstychtivé supění, žádné výkřiky bolesti, žádné úpění, nic, co by nasvědčovalo nějakému násilí. Blázen, vykřikla v něm maminka. Provádí v cizí vesnici vyložené střeštěnosti. Služka, která čte v posteli kolportážní román, je moudřejší. Věří mu jen k poslední stránce a když ji přečte, zabalí se do peřiny a spí. Ale on si hraje na detektiva. Blázen. Ale již v příští chvíli se dostal do postavení opravdu bláznovského. Na Pavlači vrzlo prkno. Bylo slyšeti opatrné kroky. Co teď? Pavlač vedla jen kolem tří stěn domu a zde byla právě ta třetí. Skočit do sadu? Hlukem při dopadu by na sebe jistě upozornil. Nezbývalo, leč rychle se skrčiti do rohu, do hlubokého stínu. Byl to chlapec. Šel po špičkách, ale bezpečně, jako by tu byl doma. Došel těsně k Ivovi Karadžičovi a vyšvihl se na zábradlí Pavlače. Skrčenému Karadžičovi spadl na kolena kus sněhu. Hoch sklapl ze zábradlí rovně na stěnu jako zavírací nůž. Dlaněmi se o ní opíral a hleděl do místnosti štěrbinou okenice ze zhora. Zřejmě se tu vyznal lépe. Ivo Karadžič proklínal. Chápal komiku toho opatrně tichého nadávání v dřepu s hromadou studeného sněhu na kolenou a s klukem s roztaženýma nohama nad sebou. Vysmíval se sám sobě, jak dlouho bude ta nohatá žába nad ním stát. Stála nad ním dlouho. Konečně se kluk odplížil. Opatrně na rohu poslouchal, nejde-li někdo. Ivo Karadžič odešel chvilku za ním. Nějaký chlapec šel do domu, hlásil Ivan Maďarčuk za plotem. Teď vyšel. Jistě jsem ho nepoznal, ale asi to byl Benci Fuxů. To tedy, kromě jména, Ivo Karadžič už také věděl. Dalo se do hustého sněžení, v němž zmizel Šafarův dům a ulice brzy zapadala sněhem, který se na ní ve velkých vločkách lehce kladl jako pápěry. Josef Šafar si dával s návratem na čas. Hodinu, půl druhé. Mezitím odešli z domu čtyři do šátků zabalené ženy, jež pro metelici nebylo možno přesně rozeznati. Jedna z cizích návštěvnic tedy v bytě zůstala. A Ivan Maďarčuk podle rozměrů soudil, že by to mohla být i Fajga Kahanová. Konečně. Na bílé cestě se z vloček vynořoval Josef Šafar. Byl celý zasněžen a unaveně posouval před sebe nohy. Ale muž vedle něho, celý zahalený jako žena v dlouhém plášti s šátky omotanými kolem krku a ovázanými přes čepici a uši, kráčel ještě pomaleji. Kdo to s ním jde? Šeptal Ivo Karadžič. Starý Mordche. Kdo je to? Židovský svatý. Mordche Jitfajnerman překonával cestu opravdu obtížně a při výstupu na mlýnské kameny ho musil Josef Šafar podpírati. Bylo ještě slyšet, jak si na pavlači zdupávají z bod o šlapky a sněhem obsypávaná budova pojala také je. Podivně navštěvovaný noční dům. Bílotemná noc běžela a střídající se zasněžené stráže odcházeli k hořícím polenům Moskalovy pece, zouvali si opánky, sušili onuce a na 2 hodiny uléhali, kam se v jizbě přeplněné muži, ženami a dětmi dalo. Gazdové již věděli, na čem jsou. Ne, tady se nehoní špioni. Tady se honí holka. A smáli se.
3: Ale copak si myslí, že mu ji Židé dají?
0: A jejich konečný úsudek byl zcela shodný s úsudkem Ivovy matky. Ivo Karadžič bděl po celou noc. Toho dusného vedra a těch blech u Moskalů mu bylo trochu mnoho. Rozdělil mzdy a rozdal všechny své cigarety. Za prvního rozbřesku dne, kdy bylo pravděpodobné, neodvlekli-li Hanele v noci, teď, že už ji neodvedou, rozdělil poslední hlídky a brodil se, zanechává je na ulici první stopy k Fuksovům. Ne sice spat, ale alespoň se ohřát, omít a oholit. Trochu studu, který v něm zůstal nad poplachem ve vsi, odbýval důvodem, že nadarmo nebyl, protože teď ví, kde Hanele je. Fuksův dům byl ještě zavřen, ale na první zaklepání mu Sura v županu přišla otevřít.
4: Pán byl tak dlouho na návštěvě?
0: Řekla nevinně. Věděla už všechno. Jaká senzace. Goj, říkala si, doprovázejíc se svíčkou Iva Karadžiče k jeho pokoji a ze strany si prohlížejíc jeho náramný nos. Tohle, že je goj?

0: Novelu Ivana Olbrachta o smutných očích Hany Karadžičové na pokračování čtou Jiří Miroslav Valoušek a Kristýna Kubačková. Režie rozhlasového nastudování Jan Novotný. Zvuk Tomáš Hlávka a Jaroslav Topinka.
1: Podpořte vznik pořadu na Radiu Proglas.
2: Pošlete zprávu ve tvaru DMS Mezera Proglas Mezera 490 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 490 korun. Radio Proglas obdrží 489 korun. Moc děkujeme.
1: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovska.sms.cz.

Tak jako v každém kameni socha na dláto čeká, tak je i v každém prameni předlouhá řeka skrytá. Řeka, co zkrášlí zúrodní zemi pod modrou oblohou, co lidské rty o tom zaspívat dovedou. Řeka, co zkrášlí zúrodní zemi pod modrou oblohou, co lidské rty potom o tom zaspívat dovedou. Je světýlko v temnotě, když jdeme na kutě, na tváři okouzlující smích. Úsměv je štěstí napsané v očích, je teploučko v duši na horách sníh. Je teploučko v duši na horách sníh. Tak jako v každém člověku srdce na lásku čeká, tak jako v každém dalším dnu jsou dobrodružství skrytá. A jako v tváři úsměv krásu vždycky odkryje, je jaro v každém semínku a ve květech je naděje. A jako v tváři úsměv krásu vždycky odkryje, jaro v každém semínku a ve květech je naděje. Je světýlko v temnotě, když jdeme na kutě, na tváři okouzlující smích. Úsměv je štěstí, napsané v očích, je teploučko v duši na horách sníh. Je teploučko v duši na horách sníh. Tak jako v každém semínku je skrytý jarní pel, tak jako v každém půl litru je cukr, smích a chmel. A jako v člověčí dlani je teplo pro jiné schované, ať jenom tam zůstane, zařiďte všichni andělé. A jako v člověčí dlani je teplo pro jiné schované, ať jenom tam zůstane, zařiďte.

0: Papež Lev XIV. Se zítra vydá na pastorační návštěvu na Lampedusu, kde bude sloužit mši svatou a setká se s lidmi, kteří emigrovali do Evropy. Program svatého otce na italském ostrově přibližuje náš spolupracovník Petr Pospíšil.
1: V 9 hodin dopoledne papež navštíví hřbitov, kde jsou pohřbeni lidé, kteří zahynuli na moři při cestě na Lampedusu. Zastaví se u takzvané brány Evropy. Poté se vydá na molo Favaloro, kde posvětí desku, která molo pojmenovává po papeži Františkovi, a setká se tam s lidmi, kteří emigrovali do Evropy. Od 10:30 bude papež předsedat mši svaté. U oltáře bude vystaven obraz Panny Marie z Portosalva. Po skončení eucharistie svatý otec pozdraví místní představitele veřejného života a setká se s nemocnými dětmi a dobrovolníky. Poté se vrátí zpět do Vatikánu. Apoštolskou cestu papeže Lva můžete od 9 hodin sledovat živě prostřednictvím televize Noe.

0: Lidé se dnes naposled rozloučí s knězem brněnské diecéze paterem Josefem Vlčkem. Odešel v neděli ve věku 85 let. Pohřební mše svatá se uskuteční od 14 hodin a 30 minut ve farním kostele na Nebevzetí Panny Marie ve Šlapanicích. Josef Vlček byl na kněze vysvěcen v roce 1963 v Litoměřicích. Během své dlouhé služby působil na řadě míst, jako kaplan v Kloboukách u Brna, Ivančicích či ve Znojmě. Později vedl farnosti Dražovice, Jaroslavice, Slup a Strachotice. Od roku 2002 až do své smrti sloužil jako výpomocný duchovní v rodných Šlapanicích. Pro Proglas vzpomíná tamní farář Petr Hošek.
1: Od Josefa Vlčka jsem znal 12 let už od doby, kdy jsem působil v újezdě u Brna. Poslední 2,5 roku jsme spolu už i spolupracovali ve Šlapanickém děkanství i ve farnosti Šlapanice a díky tomu jsem měl možnost poznat ho nejen jako spolubratra kněze, ale především jako člověka hluboké víry. Na otci Josefovi jsem si vždycky nejvíce vážil jeho věrnosti. Byl to kněz, který tiše, pokorně a vytrvale sloužil Kristu i lidem. Nepotřeboval být středem pozornosti. Jeho život byl svědectvím, že kněžství se žije především v každodenní věrnosti u oltáře, ve zpovědnici, při návštěvách nemocných i v obyčejných setkáváních s lidmi. Byl to člověk, na kterého bylo spolehnutí. Měl rád církev, miloval své kněžské poslání a nikdy nestratil radost z toho, že může být Kristovým knězem. Myslím, že právě tím oslovoval druhé nejvíce. Dnes děkujeme Bohu za dar jeho života a kněžské služby. Děkujeme za dobro, které zůstává ve všech, kterým sloužil. Věříme, že smrt není tečkou za jeho životem, ale vstupem do plnosti života s Kristem. Věříme, že člověk, který celý život ukazoval druhým cestu ke Kristu, dnes už kráčí po ní tváří v tvář svému pánu.
2: Rozmýšľala si niekedy, či by to iné bolo, ako sa si máš, za kým sedíš stonom. Vo zvenách je všetko jasné, cítim vôňu slz. Nie som až tak zlý, ešte raz to skúsme. Stále kráčam, aj keď cítim, že obloha padá, nech padne celý svet, ja ťa stále hľadám. Stále kráčam a nestrácam vôľu zápasiť, ak stále pôjdem za tým, raz sa to podarí.

celý svět, já tě stále hledám. Stále kráčam a nestrácam vůľu zápasiť, ak stále pôjdem za tým, raz sa to podarí.

0: Na noční křížovou cestu na poutní místo Maria Hill v Jeseníkách vychází věřící ve 21 hodin od prvního zastavení v areálu Bohema ve Zlatých horách. K hojné účasti zve rektor poutního kostela pater Mariusz Jonczyk.
1: Tento kostel můžete po křížové cestě navštívit, soukromě se pomodlit před obrazem Panny Marie Pomocné. Všechny vás srdečně zvu na křížovou cestu. Těším se na společnou modlitbu. Neváhejte, přijeďte.
0: Zakončení pobožnosti proběhne v kostele Panny Marie Pomocné.
2: Internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

Dnešní evangelium vypráví, jak se apoštol Tomáš setkává s Ježíšem po jeho zmrtvých vstání. Často bývá označován jako nevěřící. Ne nadarmo používá mrčení, ty jsi ale nevěřící Tomáš. Možná mu ale trochu křivdíme. Tomáš totiž chtěl mít jen jistotu, že jeho víra není iluze. Neznáte to tak trochu z vašich životů? Kdo z nás už někdy nezapochyboval, zvlášť ve chvílích, kdy se nám dějí věci, které nedokážeme změnit, pochopit ani vysvětlit? Po Ježíšově smrti byl stejně jako ostatní apoštolové zraněný, zklamaný a nedokázal jen tak najednou přijmout jejich nadšení. A právě do této jeho nejistoty vstupuje zmrtvýchvstalý Kristus. Ježíš Tomáše neponižuje, nevyčítá mu, co řekl. Přichází k němu s pokojem a nabízí mu své rány. A tehdy zazní silné vyznání. Pán můj a Bůh můj. Ono evangelium je až překvapivě současné. Dnešní člověk je Tomášovi velmi podobný. Doba plná manipulací totiž žádá důkazy a vede nás k tomu, abychom byli stále na pozoru. Umíme změřit ledasco, analyzovat data, propojit svět během vteřiny, ale zároveň mnoho lidí uvnitř zápasí s prázdnotou, nejistotou a otázkou, čemu a komu vlastně věřit. Víra dnes není samozřejmostí. Mnozí lidé neodmítají Boha ze zlé vůle nebo pýchy, spíš hledají něco opravdového. Nechtějí fráze ani povrchní odpovědi. Chtějí zakusit, že Bůh je opravdový. Že to není další iluze či únik před skutečností. A právě proto je Tomáš tak důležitý. Ukazuje nám, že pochybnost nemusí být opakem víry. Naopak je to někdy cesta k hlubší a opravdovější víře. Nebezpečná není touha po důkazech, nebezpečná je lhostejnost nebo zneužívání víry. Ježíš také ukazuje něco podstatného. Své rány neskrývá. Zůstávají součástí jeho oslaveného těla, jako by říkal, že bolest a zranění nemusí být konec, že právě naše rány, zklamání, selhání a ztráty mohou být místem, kde se člověk s Bohem setká. Právě tam je to nejvíc pravděpodobné. To se stalo i mně. Obrátila jsem se k Bohu až jako dospělá, právě ve chvíli, kdy mi bylo nejhůř. Neuměla jsem se ani modlit, byla jsem zoufalá, ale odevzdaná, milující, ale rozbitá na tisíc kousků s ještě větším množstvím otázek, na které nepřicházela rozumná odpověď. A právě tehdy vstoupil do mého života, který mi docela změnil. A proto vám dnes o něm vyprávím. Skrýváme slabost, protože se bojíme. Ale Kristus přichází se svými ranami a ukazuje, že pravá síla není v dokonalosti, ale v lásce, která prošla utrpením a nezahořkla. A možná i my někdy říkáme, Bože, kdybych tě mohl opravdu vidět, kdybych měl jistotu. Víra je vztah, setkání, důvěra, která roste. Ježíš dnes nemluví jen k Tomášovi, ale k nám všem. Člověk totiž nemusí mít odpověď na všechno, aby mohl uvěřit, že je milován Bohem. On totiž je a nemusí tomu vůbec věřit.

0: V duchovním spojení s paterem Janem Peňázem a dalšími pěšími poutníky Moravské Kompostely ze svatého kopečku na Velehrad budeme při polední modlitbě pamatovat na další místa cyrilometodějské stezky, kterými procházejí. Dnes na Zlín, Oldřichovice a na Pajedla. Zároveň se prostřednictvím telefonních linek vydáváme do francouzských Alp, do La Salety, kam včera dorazily zhruba 40 našich cyklopoutníků. Modlitbu z tohoto mariánského poutního místa povedou sami účastníci, kněží pater Jan Turko z farnosti Kněždub a pater Radomír Šidleja z farnosti Krásensko. Předáváme jim slovo, dobré požehnané poledne.
1: Takže děkujeme za slovo, zdravíme všechny naše přátelé a známé, kteří se nás modlili a rádi se sami na dálku pomodlíme modlitbu krásnou Anděl Páně. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Anděl Páně zvěstoval Paní Marii. Zdrávac Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Maria řekla, jsem služebnice Páně. Zdrávac Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. A slovo se stalo tělem. Zdrávac Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Oroduj za nás, svatá Boží rodičko. Modleme se, Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého syna. Prosíme, vlej nám do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž přivede ke slávě vzkříšení skrze Krista našeho Pána. S božským dítkem máti a informace pro domácí ze všichni zdraví a v pořádku. Bohu díky. Pán s vámi, požehnej vás, všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Dobrořečme Pánu, Bohu díky.

A popolední modlitbě na Proglasu následuje hudební siesta. První skladbou bude koncert D-moll pro dva klavíry a orchestr. Skladbu napsal Francis Poulenc. Hraje slovenský komorní orchestr. Diriguje Zdeněk Košler. Přeji vám příjemný poslech.

hudební siestě dozněl koncert D-moll pro dva klavíry a orchestr. Autorem této skladby byl Francis Poulenc. Hrál slovenský komorní orchestr, dirigoval Zdeněk Košler. Pokračovat budeme skladbou Concertino C-moll pro violončelo, dechové nástroje, klavír a bicí. Autorem je Bohuslav Martinů. Na violončelo hraje Michaela Fukačová. Diriguje Peter Čaba.

V hudební sjezdě jsme pokračovali skladbou Concertino C-moll pro violončelo, dechové nástroje, klavír a bicí. Autorem této skladby je Bohuslav Martinů. Na violončelo hrála Michaela Fukačová a doprovázel Odenský symfonický orchestr, dirigoval Petr Čaba. Hudební sjezdu zakončíme filharmonickými tanci. Jejich autorem je Jan Novák, hraje Pražský rozhlasový symfonický orchestr a diriguje Tomáš Netopil.

0: V hudební siestě dozněla skladba Filharmonické tance. Napsal ji Jan Novák a hrál Pražský rozhlasový symfonický orchestr. Dirigoval Tomáš Netopil.
1: Internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

0: Proglas přebírá zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Zemětřesení ve Venezuele nepřežilo téměř 2600 lidí, desítky tisíc dalších úřady pohřešují. Sbírka pro děti z dětských domovů se zrušeným táborem vybrala přes 2,5 milionu korun a Interpol pátrá po 39-leté Ukrajince je podezřelá z bombového útoku v Monaku. Zprávy a Martin Matějka. Počet obětí zemětřesení ve Venezuele z minulého týdne stoupl téměř na 2600. Oznámila to prozatímní prezidentka Delcy Rodriguezová s tím, že pátrání po přeživších dál pokračuje. Stále se pohřešují desítky tisíc lidí. Finanční pomoc na obnovu infrastruktury nabídl například Mezinárodní měnový fond. Ve spolupráci s ním chce Venezuela vytvořit fond na opravu a výstavbu nových domů, ve kterém má být v přepočtu přes 4 miliardy korun. Češi poslali přes 2 miliony a 600 000 korun na podporu asi stovky dětí z dětských domovů. Spolek Tábory Aurora jim totiž na poslední chvíli zrušil letní tábor. Ředitelé domovů při tom už spolku zaplatili desítky tisíc korun. Peníze na veřejnou sbírku lidé poslali během jediného dne. Díky finální částce budou moct děti odjet na náhradní letní tábory, říká spoluorganizátor sbírky Tomáš Slavata.
3: Ale samozřejmě někde i se bavíme, že budeme potřebovat vlastně těm domovům i pomoct vlastně v tom, že budou muset pokrýt ty náklady, které najednou měly spojení, když jim ty děti zůstaly vlastně v domově a ten domov byl nějakým způsobem jede v tom prázdninovém režimu.
2: Některé dětské domovy už kvůli zrušenému táboru podali na spolek trestní oznámení. Případ řeší školský ombudsman.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Interpol pátrá po 39-leté Anastázii Berezovské z Ukrajiny. Mezinárodní policejní organizace o tom informovala na svém webu. Žena je podezřelá z pondělního bombového útoku v Monaku. Exploze vážně zranila ukrajinského oligarchu Vadima Jarmolejeva a jeho partnerku. Lehčí zranění utrpěl i jejich 13-letý syn. Podle monacké prokuratury byla Berezovská v přestrojení za muže a žije v Německu. Z Monaka zmizela přes Francii a Itálii. Úřady taky pátrají po možných komplicích. Jarmolejev čelí ukrajinským sankcím kvůli svým obchodům na ruském okupovaném Krymu. Podle stanice CNN se v roce 2019 vzdal ukrajinského občanství a stal se občanem Kypru. Část linky C pražského metra čeká týdenní výluka. Od zítřka do 10. července nepojede z nádraží Holešovice na Pražského povstání. Technici budou vyměňovat zabezpečovací zařízení. Cestující budou muset využívat náhradní autobusovou dopravu s označením XC, říká mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.
4: Náhradní autobusová linka XC bude v sobotu a v neděli jezdit v intervalu 2 minut, ve špičkách pracovního dne v intervalu 80 sekund a v průběhu celého týdne brzo ráno a večer v intervalu 3 minut.
2: Ve Lhotě pod Lipčany na Královéhradecku začal 44. ročník sjezdu obcí, které mají v názvu slovo Lhota nebo jeho obdobu. Akce se zúčastní až 5 000 lidí ze Lhot, Lhotek, Lhotic, Lehot nebo Lehotek. V Česku i na Slovensku je takových míst přes 400. Na setkání jsou koncerty, soutěže a také společný průvod účastníků. A pořadatelství převzala obec po středočeské Vrbové Lhotě, která se organizace vzdala. Vysvětluje nezávislý starosta Lhoty pod Lipčany Jaroslav Jelínek.
5: Nám se obec rozroste 5x. Máme výbornou spolupráci s naším agrodružstvem, ty nám tady půjčili 10 hektarů pole, kde bude starý město a parkoviště. Obec investovala do kabin místního sokola, kde jsme udělali úplně nový sprchy, úplně nový toalety, zázemí prostě pro lidi. Plus jsme si pronajali další mobilní toalety, mobilní sprchy, mobilní oplocení, všechno, co se dalo půjčit, jsme si půjčili.
2: Na D1 z Prahy ve směru do Brna zpomalte za sjezdem na Velkou Bíteš. Na 164. kilometru se dojíždí do kolony kamionů v pravém pruhu. Ta nesouvisle pokračuje až na 196. na konec omezení. Místy se zastavují v levém pruhu. D1 ještě jednou ve směru do Brna opatrně za sjezdem na Velké Popovice. Na 16. kilometru se zastavíte. Následná fronta pokračuje až na 22. kilometr. Zdržení je asi 15 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Odpoledne je skoro jasné až polojasné, na severu až oblačné. Večer bude oblačnosti ubývat až do vyjasnění a nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů. Tolik zprávy, teď začíná.
6: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Dnes v Karlových Varech začíná 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Co jubilejní ročník nabídne a čím bude výjimečný? Právě o tom si teď budu povídat s mluvčí festivalu Uljanou Donátovou. Dobrý den.
1: Dobrý den z Karlových Varů.
0: Letos festival slaví 60 let. Jakým způsobem se toto výročí odrazí na programu festivalu?
1: Tak my jsme připravili oslavu těchto výročí jak v našem oficiálním programu filmovém, tak v doprovodném programu. V rámci naší sekce Návraty k pramenům, která je tradičně věnována významným filmům světové filmové historie, dnes představíme klíčové snímky, které nějakým způsobem byly uvedeny v rámci Karlovarského festivalu v těch uplynulých historických letech a které zde také například získaly ocenění. Takže mezi těmito snímky bude například vítězný film Karlovarského festivalu Legenda režisera Kena Louče Kes, nebo uvedeme film Juraje Jakubiska Ptáčikovi a siroty a blázni, který doprovodí letošní držitelka ceny prezidenta slovenská herečka a dnes už i politička paní Magda Vašáriová. A nebude chybět i jeden z kultovních a oblíbených snímků Trainspotting. Zároveň jsme v rámci doprovodného programu připravili tady ve veřejném prostoru na kolonádě mezi hotely Pup a Termál, což jsou taková ikonická místa Karlovarského festivalu, venkovní výstavu, kde na 60 panelech se prostřednictvím fotografií budou moct návštěvníci vrátit do té festivalové historie, poznat Karlovy Vary v proměnách času a vidět místa, která znají třeba ze současnosti tak, jak vypadala v těch raných obdobích, kdy před 80 lety Karlovarský festival začínal.
0: Jaké hlavní téma nebo trend je letos ve výběru filmů patrný?
1: Ono se nedá mluvit o nějakém speciálním trendu, ale naše programové oddělení pod vedením uměleckého ředitele Karla Ocha se vždycky snaží najít snímky, které mají příběh, který je poutavý a zajímavý a je vyprávěn způsobem, který je tak trochu nekonvenční nebo netradiční. Samozřejmě soustředíme se na to, protože nám tak kategorie A, kterou Karlovarský festival má a která ho řadí mezi nejvýznamnější světové přehlídky, předepisuje uvádět především filmy ve světových premiérách a to jak v soutěžní sekci, tak v těch sekcích, které jsou součástí oficiálního programu.
0: Festival podporuje neziskové organizace, letos to bude nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97. Čemu se nadace věnuje a proč jste neziskovým partnerem zvolili zrovna ji?
1: Tak my každoročně dáváme prostor jednomu partnerovi, který získává titul oficiálního neziskového partnera a snažíme se tak pomoci ke zviditelnění všech charitativních a obecně prospěšných projektů, které se mohou vlastně nebo mohou využít návštěvníků Karlových Varů, aby zde představili svoje aktivity. Nadace Dagmar a Václav Havlových Vize 97 působí na té scéně vlastně oficiálních neziskových organizací už téměř 30 let. Ten její záběr je poměrně široký od podpory zdravotnictví, sociální pomoci, rozvíjí své činnosti na podporu otevřené společnosti, svobody a humanismu. A v letošním roce si připomínáme rovněž nedožité 90. narozeniny Václava Havla. Takže vlastně toto spojení nadace Vize jako oficiálního neziskového partnera a tohoto jubilea našeho prvního prezidenta porevolučního se nám zdálo velmi příhodné, především i proto, že Václav Havel měl vždycky ke Karlovým Varům velmi vřelý vztah. Karlovarský festival podporoval ať už v období své prezidentské činnosti, nebo i poté, co odešel z toho aktivního politického života, života. Takže si myslíme, že je to důstojné připomenutí jak tohoto výročí, tak zviditelnění vlastně těch záslužných projektů, které nadace Vize rozvíjí. Nadace Vize tady bude mít svůj stánek, kde bude celý týden prezentovat své programy, budou se tam pořádat besedy, připravují tam i takovou zajímavou interaktivní diskuzi vlastně na téma Zeptej se Václava Havla, kdy lidé budou moct položit otázku, kterou by se bývali byli našeho pana prezidenta rádi zeptali.
0: To byla Uljana Donátová, mluvčí Karlovarského mezinárodního filmového festivalu. Děkuji za rozhovor a přejeme, ať se jubilejní ročník vydaří co nejlépe. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích propojila díla výtvarníků, kteří působili proti komunistickému režimu. Na nové výstavě ukazuje českou výtvarnou scénu spojenou s Chartou 77. Cílem je podle ředitelky galerie a kurátorky výstavy Barvy nesouhlasu Dany Veselské připomenout události, které podpisu dokumentu před 50 lety předcházely a ukázat, že svoboda není samozřejmost.
1: Na počátku Charty byly velké procesy, které dělali komunisti, s tou scénou alternativní kultury. A jednou z nich byl proces se členy hudebních skupin Plastic People of the Universe DG 307 a ten proces se odehrál v září 1976. To byl jeden z impulzů, který vedl ty lidi kolem Charty, aby sepsali vlastně ten dokument, to prohlášení Charty 77, ve které je ten proces s těmi hudebníky i přímo zmíněn.

Bylo 13 hodin a 30 minut, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Je pátek 3. červenec 2026. Katolická církev slaví svátek apoštola a misionáře svatého Tomáše, řečeného Didymos, to je dvojče, patrona architektů, stavitelů, zedníků a tesařů. Podle Janova evangelia si chtěl sáhnout na rány vzkříšeného pána. Byl to on, kdo zvolal Pán můj a Bůh můj. Původně rybář po seslání Ducha svatého hlásal radostnou zvěst v Persii a Indii. Došel z apoštolů nejdál a na nejvíce míst. Počítá se mezi zakladatele chaldejské katolické církve v Iráku. Věřící syromalabarského obřadu na západním pobřeží Indie si říkají křesťané svatého Tomáše. Ve 3. století uložili jeho ostatky v Edese na území současného Turecka. Biblickou scénu s nevěřícím Tomášem vyložil profesor Tomáš Halík ve své knize Dotkni se ran. Apoštola nazval prototypem božího služebníka, jehož údělem je, aby na své cestě víry nesl břímě svých pochybností a pokušení ke skepsi a jistoty víry docházel jen tam, kde se při dotyku ran ve světě dotkne Boha.

0: Spát, probouzím se a zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějakej ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: To páté narozeniny by oslavil skautský vedoucí Jan Janků z Hanušovic na Šumpersku, vězeň komunismu a nositel řádu T.G. Masaryka za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie a lidská práva. V květnu 1949 byl zatčen, obviněn z velezrady a souzen v politickém procesu s odbojovou skupinou Světlana, jejímž členem ale nebyl. Prokurátor pro něj žádal trest smrti. Návrh byl po měsíci čekání na oprátku zmírněn na 20 let. V žaláři strávil Janků přes 8,5 roku. Z Mírova se mu vedle osobního svědectví podařilo vynést i tajně pořízené fotografie žaláře. Na sklonku života se Jan Janků přidal ke spolupracovníkům iniciativy za důstojné využití věznice v Uherském Hradišti, kde v minulosti strávil déle než rok a přestál brutální vyšetřovací metody Aloise Grebeníčka. Odešel roku 2019.

Další díl týdeníku Oktáva přináší dnes ve 4 hodiny odpoledne rozhovor s zpěvkyní Romanou Kružíkovou a jejím manželem, dirigentem Robertem Kružíkem. Pořad připravil a moderuje Martin Novotný.

Papež Jan Pavel II. Blahořečil Bernharda Lichtenberga 23. června 1996. Letos si tak připomínáme 30 let od této významné události. Katolický kněz a mučedník nacismu vstoupil do dějin i do srdcí lidí odvahou, s níž pomáhal pronásledovaným židům. Po křišťálové noci se za ně veřejně modlil, za což byl uvězněn. Následně byl deportován do koncentračního tábora Dachau, kam však nikdy nedorazil. Během transportu v roce 1943 ve věku 67 let zemřel. O jeho životě, statečnosti a odkazu bude v pořadu Před kostelem v 17 hodin a 10 minut hovořit redaktor Josef Javůrek. K mikrofonu si pozval profesorku historie na Westchester University v Pensylvánii Brendu Gejdoš.

řemeslo zlý a starý mám. Těžko se líbit bude vám. Mě nikdo z lidí nemá rád. Pro úřad můj

70. narozeniny dnes slaví Gabriela Kabátová, spoluzakladatelka a výkonná ředitelka Mezinárodního vězeňského společenství. 86 let se dožívá bývalý polský premiér a první předseda Evropského parlamentu z postkomunistické země, profesor Jiří Buzek. Luterán, v časech komunistického útlaku aktivista hnutí Solidarita, zakladatel polské nadace pro rodinu. Pochází ze slezských Smělovic, předky má ze starého českého rodu Busků. 90 let se dožívá zakladatel Koinonie Jan Křtitel Sdružení křesťanů pro novou evangelizaci, argentinský kněz Ricardo Argeñaras. A svátek má Radomír, slovanské jméno znamená ten, kdo má rád mír.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé Hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, z Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.

Bylo 14 hodin, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Je pátek 3. červenec 2026, v katolické církvi svátek apoštola a misionáře svatého Tomáše. Stal se patronem architektů, stavitelů, zedníků a tesařů. Svátek má Radomír, slovanské jméno znamená ten, kdo má rád mír. A na Proglasu už začíná pořád Hudební kompas. Písničkář Aleš Petržela, vítěz festivalu Porta z roku 2017, vydal letos na jaře album s názvem Dvě mouchy jednou ranou. Poslechneme si z něj na úvod píseň Cukr a sůl.

Jako se země točí, jak barvíš svoje oči, tak jenom se mnou si hrej. Jako se podzim loučí, jak tvoje ústa mlčí, poslední tanec se mnou dej. Milujeme, válčíme, smějeme se, tančíme, naše oči suchý nezůstanou. Kamením házíme, na slepý koně sázíme, žavým úlím kráčíme, jedině spolu po rukou. Jako se radujeme, tak svůj obraz malujeme, jen se mnou barvy vybírej.

jedině spolu po rukou. Jedny ústa, dvoje uši, tak poslouchej, jak buší, chvíli tomu tichu naslouchej. Nepletem

Aleš Petržela se na svém albu Dvě mouchy jednou ranou představuje skutečně jako sólový písničkář. Napsal všechny melodie i texty, album produkoval, nahrál většinu nástrojů, postaral se o mix i mastering a při finální podobě spolupracoval pouze s Martinem Ledvinou jako konzultantem. Charakteristickým rysem alba je využití klasické kytary s nylonovými strunami, jejíž měkký a barevný zvuk autor považuje za nejvhodnější pro své písně. Právě tato volba dodává nahrávce komorní atmosféru a zároveň ji odlišuje od tradičního českého folkového zvuku. Jak už jsme naznačili, většinu nástrojů si autor nahrál sám. V písních tedy hostuje jen minimum hudebníků. Skladbu K neskrocení Petržela naspíval jako duet s Terezou Balonovou a píseň Loď s Lucí Urbancovou. Dalšími hosty v jednotlivých písních jsou houslista Pepa Malina, pianista Pavel Sotňák nebo bubeník Honza Kalník. Poslechneme si ještě písně Náhody a Anděl z popela.

za nás náš život neodžije. Někdy mám pocit,

z popela křízíme, on se svou hlavou, jak makovice žije, on dobře ví, jak s náma to je, říká ber, nebo nech ležet tak, jak to je.

Hrál a zpíval Aleš Petržela ze svého letos vydaného alba Dvě mouchy jednou ranou. Další vydání Hudebního kompasu pro vás budeme mít v pondělí ráno. Představíme si společné album italského akordeonisty Ricarda Tésiho a flétnisty Paola Zampiniho. V pondělí odpoledne si představíme skupinu Canazoe Orchestra, která letos zahraje na folkových prázdninách v Náměšti nad Oslavou. Hudební kompas pro vás připravil Milan Tesař.

Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A skřídci, za B daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daránek.cz.

0: Za necelé dva týdny v Praze začíná festival letní slavnosti staré hudby. Nabídne celkem 7 koncertů na různých místech a některé už jsou zcela vyprodané. A jaký bude zahajovací koncert, to nám přiblíží ředitelka festivalu Josefína Matyášová.
1: Letní slavnosti staré hudby budou zahájeny v Emauském opatství v kostele Panny Marie a slovanských patronů vystoupením britského souboru Stile Antico, který se představí v celé České republice úplně poprvé. Je to 12členný soubor, který je velice renomovaný. Obdržel dokonce i několik nominací na cenu Grammy, protože natočil několik vynikajících nahrávek. Stile Antico nám zaspívá vybrané skladby vokální polyfonie z těch nejslavnějších skladatelů tohoto žánru, které vzdávají úctu vybraným svědcům, například svatému Jakubovi, Ondřejovi, Vilémovi, svaté Cecílii, Kateřině. Nechybí František z Assisi, který letos slaví 800 let od svého úmrtí.
0: Koncert s názvem Legendae Sanctorum se odehraje 16. července ve 20 hodin a právě máte možnost na něj získat 2 vstupenky. Obdrží je posluchač, který nám jako první zavolá na číslo 739 850345 se správnou odpovědí na následující soutěžní otázku. Který hudební skladatel spadá do stylového období baroka? Za A. Domenico Scarlatti, za B. Frédéric Chopin nebo za C. Claude Debussy. Pokud znáte odpověď na tuto otázku a přáli byste si získat 2 vstupenky na zahajovací koncert letních slavností staré hudby Legendae Sanctorum, ozvěte se nám do vysílání na telefonní číslo 739 850 345.

0: Křesťanská sportovní organizace Orel bude součástí víkendových dnů lidí dobré vůle na Velehradě. Návštěvníkům letos nabídne nejen sportovní aktivity, pokračuje Kristýna Horáková z ústřední organizace.
1: My jsme si pro letošní ročník připravili jako každoročně soutěž ve fotbalových dovednostech, které se uskuteční na fotbalovém hřišti na Velehradě. Zahájení je ve 14 hodin. Soutěž je určená pro kluky i holky, a to do 14 let. Součástí aktivit bude i skákací hrad. Každý soutěžící si může odnést drobnou odměnu a ti nejlepší ve čtyřech kategoriích mohou soutěžit o atraktivní ceny, jako je fotbalový míč, stolní fotbálek nebo dokonce i mobilní telefon. Takže zveme všechny rodiče i děti na fotbalové hřiště. Myslím si, že i aktivity, které jsou prostranství baziliky, jako je zpívání, různé tvoření, vyrábění, bývá hodně navštěvováno, takže i tam najdou děti zajímavý program. Budeme mít na Velehradě stánek, najdete nás v prostranství před bazilikou, takže se těšíme na všechny, kteří se u nás zastaví. Představíme jim naši činnost Orla, nabídneme náš časopis nebo i další materiály o našich aktivitách. Rádi si s návštěvníky popovídáme o tom, co Orel nabízí, jak se mohou zapojit do sportovních, kulturních i volnočasových aktivit a kde třeba najdou naši nejbližší orelskou jednotu. Nabídneme kávu, vodu, rodiči jsme připravili drobnou atletickou soutěž, mohou si u nás vyrobit vlastní placku nebo vybarvit orlíčka. A za splnění úkolu je také čeká malá odměna.
0: Dny lidí dobré vůle jsou pro Orel jednou z významných událostí roku, říká za organizaci Kristýna Horáková.
1: Velehradem jsme navíc spojeni i historicky, protože je zde pohřben náš zakladatel monsignor Jan Šrámek. V letošním roce si právě připomínáme 70. výročí od jeho úmrtí. Velehrad je místem, kde vlastně s úctou vzpomínáme na jeho život, dílo i odkaz, který se snažíme žít i dnes. Zároveň je to místem cyrilometodějských tradic a hodnot, na kterých Orel od svého vzniku staví, a to je víra, vlastenectví, služba a odpovědnost za mladou generaci. Jsme moc rádi, že můžeme být součástí této významné celostátní akce a ukázat veřejnosti, že Orel je živá a moderní organizace s více než 100letou tradicí, která prostřednictvím pohybu a sportu vede mladé lidi k pohybu a ukazuje jim zdravý životní styl společně s vírou a hodnotami.
0: Uzavírá Kristýna Horáková z ústředí křesťanské sportovní organizace Orel.

dní a tisíc nocí. Bol som stále v tvojej moci. Bola si moja, bol som tvoj. Stále verím, budem v tebe navždy tvoj.

0: Cyrilometodějská pouť se uskuteční v neděli na Slovanském hradišti v Mikulčicích, na místě posvěceném působením sloňských bratří. Koná se u příležitosti slavnosti svatých Cyrila a Metoděje. Více dodá mluvčí brněnského biskupství Aneška Benešová.
1: Slavit mši svatou tam budou biskupové Čech a Moravy. Hlavním celebrantem bude letos olomoucký arcibiskup Monsignor Josef Nuzí. Už od 15:30 bude na místě probíhat modlitební program a o hodinu později potom začne samotná mše svatá. You wanna

0: Loučka u Vzovic zve tuto neděli na benefiční koncert. Ten bude složen z mariánských písní, které interpretují sestry Remlajkovy z Medžugorje.
1: Benefiční koncert se koná na podporu dostavby kaple v Loučce. To projekt, který je poděkováním za záchranu obce Loučky před vypálením za druhé světové války. Momentálně už finalizujeme. Máme ještě dělat nějaké povrchy před kaplí, dodělává se zvonohra a interiér, liturgický prostor se vybavuje a tak dále.
0: Dodává starosta obce Loučka Pavel Maček. Koncert proběhne od 20 hodin na nádvoří u muzea v obci Loučka.

0: Pouť nazývaná Moravská Kompostela úspěšně míří na Velehrad. Vede ji pater Jan Peňáz. K průběhu poutě nám dnes sdělil své dojmy.
1: Bohu díky, pouť probíhá dobře. Zvládli jsme 3 horké dny, že to opravdu bylo takové jako až na hranici, ale nebyl žádný, víte, žádný takový problém, nějaký kolaps, nebo že mi někdo omdlel, nebo tak. Bohu díky, nebyl žádný úraz. No a na Svatém Hostině jsme se v noci pěkně ochladili. Ráno tam bylo jenom 16 stupňů, když to včera pak vyšplhlo na 31, tak to už se tak dalo vydržet. Je nás bez pár lidí stovka. A ještě čekáme 30 od svatého Antonínka.
0: Poutníci během zítřejšího dne dorazí na Velehrad. Budou se moci zúčastnit Dní lidí dobré vůle, které zde v těchto dnech probíhají.
2: Hora s vlačcem.

0: Orchestr Muzika Florea připravuje jako vrchol letošní sezóny nové scénické nastudování slavného barokního melodramatu Jana Dismase Zelenky Sub olea placis et palma virtuis. Multižánrovou inscenaci, která kombinuje hudbu, slovo a barokní tanec, uvede soubor na konci července v pražském Studiu Hrdinů. Co přesně diváky na scéně čeká, přibližuje režisérka Kateřina Bobková-Valentová.
1: Já myslím, že diváci se můžou těšit samozřejmě na krásnou hudbu, ale především na to, že v té nové inscenaci bude integrálně propojené mluvené slovo, tanec a právě hudba, zpěv. Možná se podaří poprvé tohleto propojení v podobě, která se bude hodně podobat tomu, co bylo právě v roce 1723. Ne, že by to bylo úplně první provedení scénické Zelenky, již na začátku tohle tisíciletí jsme jedno měli, ale tam jedna nebyla nějaká širší scénická výprava, jenom kostýmy a také text byl přednášen v češtině.

0: Dvě silná zemětřesení zasáhla Venezuelu. Desítky až stovky obětí a tisíce zraněných. Lidé potřebují vodu, přístřeší a lékařskou pomoc. Hned teď. Podpořte sbírku Charita pro Venezuelu. Účet 556-600-22-0800. Variabilní symbol 143. Pomozte vrátit naději. Děkujeme.
1: Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A. Skřídci, za B. Daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daránek.cz.
2: Za několik okamžiků v 15 hodin přebíráme zprávy Českého rozhlasu Plus. V 15 hodin a 10 minut se můžete těšit na společnou modlitbu litanií.
3: Je 15 hodin, tady je páteční odpolední plus. Od mikrofonu zdraví Ondřej Látal.
4: Český rozhlas Plus.
3: Tady jsou naše témata. Turecko se připravuje na stěžejní summit NATO. Proč mezi tím dochází k zatýkání aktivistů, novinářů a dalších kritiků režimu? Co stojí za rezignací moldavského premiéra Alexandra Munteana? Ovlivní to směřování země? A předseda britské vlády se omluvil za roli státu při nucených adopcích. Proč je označil za skvrnu na historii Británie? To nás bude zajímat. Teď ale zprávy a Martin Matějka.
5: Ve sněmovně by se mohlo méně obstruovat, zajistit to má novela jednacího řádu, kterou odpoledne schválili poslanci. Má zkrátit řečnickou dobu hlavně u načítání programu, které často zabírá i několik hodin. Časový limit by se měl nově týkat taky poslanců s přednostním právem, kteří teď můžou mluvit neomezeně dlouho. Pokračuje místopředseda hnutí ANO Radek Vondráček.
6: Podle nové právní úpravy každý s přednostním právem může vystoupit jenom maximálně na 30 minut. Poslanec hned na prvním jednání maximálně 5, potom jenom 2 minuty. Takže nějakým způsobem budeme mít zastropovaný nebo nějaký limit toho programu. Nebude to nekonečné.
5: Bulharsko nepodpoří nový unijní balík sankcí proti Rusku. Bulharský premiér Rumen Radev to řekl při interpelacích v parlamentu. Argumentoval národními zájmy v energetice. Sofie také odmítá, aby na sankční seznam přibyl moskevský patriarcha Kiril a vysoký manažer ruského koncernu Lukoil v Bulharsku. Nový balík opatření proti Rusku navrhla na začátku června Evropská komise. Cílí na energetiku, obchod, ruské banky nebo takzvanou stínovou flotilu. A z oznámení unijní exekutivy nebylo patrné, že má v úmyslu zavést sankce na moskevského patriarchu. Sankce musí členské státy 27 schválit jednomyslně. Venezuelská vláda odmítá, že by její reakce na ničivá zemětřesení z minulého týdne byla příliš pomalá. Podle prozatímní prezidentky Delcy Rodriguezové úřady aktivovaly nouzové plány do několika hodin od katastrofy. Venezuelané si ale stěžují, že v postižených oblastech chyběli záchranáři i těžká vyprošťovací technika.
7: Rodriguezová na kritiku reagovala na své vůbec první tiskové konferenci od lednového nástupu do funkce. Uvedla mimo jiné, že téměř všichni regionální úředníci v nejvíc postižené oblasti La Guaira při zemětřesení zemřeli.
8: Nikdo nebude pohřbený v masovém hrobě. Všichni naši forenzní specialisté pracují na tom, aby bylo každé tělo řádně identifikováno.
7: Doplnila venezuelská prezidentka. Otřesy mají 9 dní po katastrofě téměř 2600 potvrzených obětí. Pohřešovaných zůstávají desítky tisíc. Český USAR tým už se připravuje na odjezd z oblasti. Hlavní část specialistů by se do Česka měla vrátit v neděli. Adéla Bartáková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Benzín a nafta u víkendu mírně zdraží. Cenový strop pro benzín oproti dnešku stoupne o 17 haléřů. Litr tak lidé koupí za 41 korun a 10 haléřů. Nejvyšší přípustná cena nafty se zvedne o 15 haléřů a řidiči budou o víkendu tankovat maximálně za 37 korun a 16 haléřů. Cenové stropy chce vláda určovat nejméně do 19. července. Na letní tábory neodjela zhruba stovka dětí z dětských domovů. Spolek tábory Aurora, který je měl pořádat výjezdy, na poslední chvíli zrušil a nekomunikuje. Ani reportérům Českého rozhlasu se předsedu spolku Romana Kaláška nepodařilo zastihnout. V Ústeckém kraji se to týká 7 dětských domovů. Některým pracovníkům proto ruší dovolené, aby se o děti postarali, a také hledají jiné tábory. Na podporu domovů v této situaci lidé ve sbírce za jediný den vybrali skoro 2 miliony 600 tisíc korun. Ústecký kraj jako zřizovatel dětským domovům také připravený pomoct, řekla jeho mluvčí Magdalena Fraňková.
9: Ředitelé zatím vše zvládají vlastními silami i díky vstřícnosti svých zaměstnanců. Zároveň zajišťují pro děti náhradní tábory, kam by děti mohly co nejdříve vyjet. V tuto chvíli tedy nejsou na kraji žádné požadavky, ale jsme s nimi v kontaktu a v případě potřeby kraj určitě pomůže a děti ani ředitele v tom nenechá.
5: Ředitele dětských domovů podali na pořadatele táborů trestní oznámení. Situací se zabývá také školský ombudsman. Světové ceny potravin v červnu po druhé za sebou mírně klesly, vyplývá to ze zprávy, kterou zveřejnila organizace OSN pro výživu a zemědělství. Souhrnný index byl oproti květnu nižší o 0,3%. Zlevnily obiloviny, cukr a mléčné výrobky, naopak zdražily rostlinné oleje a maso. Index OSN pro výživu a zemědělství sleduje ceny těchto komodit na mezinárodních trzích. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. V Karlových Varech začíná 60. ročník filmového festivalu. Dorazily na něj už všechny zahraniční hvězdy slavnostního večera. Publikum tak v sále hotelu Thermal pozdraví i herec Dustin Hoffman.
10: Dvojnásobný držitel Oscara letos převezme křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Na festivalu Dustin Hoffman uvede osobně i projekci filmu Absolvent, který z něj před téměř 60 lety udělal hollywoodskou hvězdu. Hello, darkness, my old friend. Na karlovarskou přehlídku dorazí i další Oscarem oceněná filmová hvězda, Juliette Binocheová. Francouzskou herečku si diváci můžou pamatovat třeba z romantické komedie Čokoláda. V ní si zahrála cukrářku, která dokáže přesně odhadnout chutě a vášně svých zákazníků. 60. ročník karlovarské filmové přehlídky můžete navštívit až do 11. července. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
5: A po dvouleté přestávce se dnes v obci Chlum otevírá obnovená expozice Muzea války 1866, která připomíná bitvu u Hradce Králové. Stane se tak symbolicky přesně 160 let od rozhodujícího střetu v polsko-rakouské válce. Expozice, za kterou Královéhradecký kraj zaplatil skoro 20 milionů korun, zachycuje 3 fiktivní příběhy, vycházející z autentických vzpomínek pamětníků bitvy, popisuje ředitel Muzea východních Čech Petr Grulich.
11: To muzeum je úplně jiné, než jako návštěvníci znali před 2 roky. My jsme úplně změnili filozofii a jestliže to dřív byla snaha návštěvníka zahltit informacemi, tak teď je to snaha mu poskytnout zážitek. Ty příběhy samozřejmě napsali naše historikové, potom je dramatizoval režisér Jan Hecht, držitel Českého lva, který zároveň připravil úvodní film.
5: Na dálnici D1 z Brna ve směru do Prahy zpomalíte před sjezdem na Velkou Bíteš. Na 162. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje až na 154. kilometr. Tam likvidují následky hromadné nehody, zdržení je asi 45 minut. Na výjezdu z Prahy směrem do Brna se zastavuje u sjezdu na Čestlice na 7. kilometru. Kolona se táhne až na 16. kilometr, tam překáží poruchaný kamion v pravém pruhu. Na příjezdu do Prahy po D5 se dejte pozor, za sjezdem na Rudnou na 1,5. kilometru se srazil kamion a osobní auto a blokují pravý pruh. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. A zítra čekejte skoro jasno až polojasno a teploty 24 až 28 stupňů. Tolik zprávy.
12: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

Milí, je první pátek v měsíci, je po 15. hodině, abychom vás rádi pozvali k modlitbě litanie k nejsvětějšímu srdci Ježíšovu.

0: Modlí se s vámi otec Martin
1: a Josef Javůrek.
0: Je to 065 a zásvětná modlitba bude následovat 066 z kancionálu. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Pane, smiluj se.
1: Kriste, smiluj se.
0: Kriste, smiluj se. Pane, smiluj se. Bože náš nebeský Otče,
1: smiluj se nad námi.
0: Bože Synu vykupiteli světa,
1: smiluj se nad námi. Bože Duchu svatý,
0: smiluj se nad námi.
1: Bože v Trojici jediný,
0: smiluj se nad námi. Srdce Ježíšovo, srdce Syna věčného Otce,
1: smiluj se nad námi.
0: Srdce Ježíšovo, utvořené Duchem svatým v lůně panenské Matky,
1: smiluj se nad námi. Srdce Ježíšovo, podstatně spojené se slovem Božím,
0: smiluj se nad námi.
1: Srdce Ježíšovo, nekonečně vznešené,
0: smiluj se nad námi. Srdce Ježíšovo, svatý chráme Boží,
1: smiluj se nad námi.
0: Srdce Ježíšovo, stánku nejvyššího,
1: smiluj se nad námi. Srdce Ježíšovo, dome Boží a bráno nebe,
0: smiluj se nad námi.
1: Srdce Ježíšovo, planoucí výhně lásky,
0: smiluj se nad námi. Srdce Ježíšovo, v němž přebývá Boží spravedlnost a slitování,
1: smiluj se nad námi.
0: Srdce Ježíšovo, plné dobroty a lásky,
1: smiluj se nad námi.
0: Srdce Ježíšovo, hlubino všech ctností,
1: smiluj se nad námi. Srdce Ježíšovo, hodné veškeré chvály,
0: smiluj se nad námi.
1: Srdce Ježíšovo, králi a střede všech srdcí,
0: smiluj se nad námi. Srdce Ježíšovo, pokladnice veškeré moudrosti a umění,
1: smiluj se nad námi.
0: Srdce Ježíšovo, ve kterém přebývá všechna plnost božství,
1: smiluj se nad námi. Srdce Ježíšovo, Otci ze všech nejmilejší,
0: smiluj se nad námi.
1: Srdce Ježíšovo, z jehož plnosti jsme všichni přijali,
0: smiluj se nad námi. Srdce Ježíšovo, odvěká touho všeho tvorstva,
1: smiluj se nad námi.
0: Srdce Ježíšovo, trpělivé a nejvýš milosrdné,
1: smiluj se nad námi. Srdce Ježíšovo, bohaté a štědré ke všem, kdo tě vzývají,
0: smiluj se nad námi.
1: Srdce Ježíšovo, pramení života a svatosti,
0: smiluj se nad námi.
1: Srdce Ježíšovo, smírná oběti za naše hříchy,
0: smiluj se nad námi. Srdce Ježíšovo, potupami nasycené,
1: smiluj se nad námi.
0: Srdce Ježíšovo, pro nepravosti naše strýzněné,
1: smiluj se nad námi. Srdce Ježíšovo, až k smrti.

0: ti poslušné,
1: smiluj se nad námi.
0: Srdce Ježíšovo, kopím probodené,
1: smiluj se nad námi. Srdce Ježíšovo, prameni dokonalé útěchy,
0: smiluj se nad námi.
1: Srdce Ježíšovo, živote náš a naše vzkříšení,
0: smiluj se nad námi. Srdce Ježíšovo, pokoj náš a naše smíření,
1: smiluj se nad námi.
0: Srdce Ježíšovo, za hříšníky obětované,
1: smiluj se nad námi. Srdce Ježíšovo, spáso všech, kdo v tebe doufají,
0: smiluj se nad námi.
1: Srdce Ježíšovo, naděje všech, kdo v tobě umírají,
0: smiluj se nad námi.
1: Srdce Ježíšovo, radosti všech svatých,
0: smiluj se nad námi.
1: Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,
0: smiluj se nad námi.
1: Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,
0: smiluj se nad námi.
1: Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,
0: smiluj se nad námi.
1: Ježíši tichý, srdce pokorného,
0: přetvoř naše srdce podle srdce svého.
1: Modleme se. Všemohoucí věčný Bože, pohleď na srdce svého milovaného syna, sehlédni na chvály a dosti učinění, které ti přináší za nás hříšníky. Usmír se a odpusť nám, když skrze ně prosíme o tvé milosrdenství, neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.
0: Amen.
1: A podle svých dispozic a možností připojíme modlitbu k zasvěcení srdci Ježíšovu. Můžeme se obrátit ke kříži, anebo když víte na kterou stranu, tak ke kostelu. Ježíši, vykupiteli lidského pokolení, sehlédni na nás, pokorně klečící před tvým oltářem.
0: Jsme tvoji a tvoji chceme i zůstat.
1: Abychom se s tebou ještě vroucněji mohli spojit.
0: Proto se dnes každý z nás dobrovolně zasvěcuje tvému srdci.
1: Mnozí lidé tě dosud nepoznali, mnozí tvými přikázáními pohrdli a odmítli tě.
0: Smiluj se nad nimi, dobrotivý Ježíši, a přitáhni je všechny na své svaté srdce.
1: Buď, pane králem, nejen svých věrných, kteří tě nikdy neopustili,
0: ale i marnotratných synů, aby se vrátili brzo do otcovského domu a nezhynuli hladem a bídou.
1: Buď, pane králem, i těch, které od tebe oddělili mylné názory a rozkol.
0: Povolej je k bezpečí pravdy a k jednotě víry, aby byl jeden ovčín a jeden pastýř.
1: Daruj své církvi pokoj a svobodu, propůjč všem národům mír a jistotu, ať ze všech končin země zaznívá jeden hlas.
0: Sláva božskému srdci, které nám přineslo spásu, jemu buď čest a chvála na věky.
1: Amen. Děkujeme za tuto modlitbu, Pán s vámi.
0: I s tebou.
1: Požehnej vás i vaše všemohoucí Bůh, Otec, i Syn, i Duch Svatý.
0: Amen.
1: Dobrořečme Pánu.
0: Bohu díky.

0: Zítra začínají na Velehradě Dny lidí dobré vůle, které připomínají příchod slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Význam letošního motta Srdcem i rukama aneb ve službě životu přiblíží tajemník akce Josef Kořenek.
1: Tady se to vlastně krásně spojuje, protože Velehrad se staví do pozice propojení východu a západu. Právě ta japonská umělkyně vystudovala tady v Bratislavě a v Čechách a právě propojuje krásně japonskou kaligrafii s právě středověkou iluminací a ilustrací, ale zároveň působí velmi současně a vlamazuje na současnou grafiku.
0: 27. ročník Dnů lidí dobré vůle bude mít tradiční zahájení, které v přímém přenosu nabídne televize Noe.
1: Je to knížka, která je vlastně poutavě napsaná pro to, aby přiblížila tento příběh širší veřejnosti. Není úplně určená pro malé děti, ale spíš pro dospívající a dospělé. Knížku vydává Matice Velehradská. Pokud by měli návštěvníci výstavy zájem, bude dostupná na infocentrum Velehrad anebo přes internet právě přes stránky Matice Velehradské.
0: Řekl tajemník Dnů lidí dobré vůle

0: technických důvodů zopakujeme předchozí zprávu ještě jednou. Zítra začínají na Velehradě dny lidí dobré vůle, které připomínají příchod slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Význam letošního motta Srdcem i rukama aneb ve službě životu přiblíží tajemník akce Josef Kořenek.
1: V letošním roce cyrilometodějských slavností neboli Dnů lidí dobré vůle jsme akcentovali službu lékařů, zdravotních sester a všech pracovníků ve zdravotnictví. Už v době covidu, kdy jsme dělali Večer lidí dobré vůle a Národní pout pouze pro tehdy povolených 1000 lidí, jsme uvažovali, že bychom velmi rádi právě těmto lidem, kteří se věnují často až do krajnosti, projevili takovou úctu a především vděčnost. Vlastně celý letošní Velehrad bude o vděčnosti za to, jak druzí pomáhají druhým, a současně bychom chtěli ty druhé inspirovat, aby také oni předávali to poselství pomoci druhým dál.
0: 27. ročník Dnů lidí dobré vůle bude mít tradiční zahájení, které v přímém přenosu nabídne televize Noé.
1: Oficiálně Dny lidí dobré vůle začínají 4. července v 18 hodin modlitbou za vlast. Je speciálně zaměřena pro lékaře, zdravotníky a všechny lidi, kteří pracují pro druhé ve zdravotnictví. Ta modlitba za vlast bude velmi specifická tím, že jednak přímluví budou číst lékaři či pracovníci ve zdravotnictví, kteří mají svůj příběh. Je tam například vojenský lékař, který působil v misi. Je tam studentka lékařské fakulty, která se věnuje pomoci lidem na ulici bezdomova a věnuje se ošetřovatelství. Budou tam taky představitelé například Milosrdných bratří. A co bude také zajímavé, herec Igor Bareš bude číst několik významných osobností, respektive jejich životních osudů, kdy sloužili pro druhé až do krajnosti. Tito lidé nejsou známí v naší zemi a my bychom je chtěli opět dostat do veřejného prostoru, aby mohli být inspirací pro nejen lékaře a zdravotní sestry, ale pro všechny lidi dobré vůle. Po modlitbě za vlast ve 20 hodin začíná Večer lidí dobré vůle. Jehož hudebním garantem je Jiří Pavlico s Hradišťanem a Filharmonie Bohuslava Martinů ze Zlína. A následuje 5. července, kdy je Národní pouť a hlavním je svatá, která začíná 10 hodin 30 minut. Na Velehradě se snažíme oslovit všechny lidi dobré vůle, to znamená od mladých až po staré, různé neziskové organizace, různé dobrovolnické spolky a podobně. V celkovém programu má své místo například pódium pro rodiny s dětmi, pódium pro mladé, pódium pro lidi, kteří mají rádi dechovku, a bude tam 5. července písnička pro tatíčka Stojana z vystoupení řady zajímavých dechovek. Máme tam taky program pro lidi, kteří žijí na vozíčku. Po celou pouti budou přítomní duchovní, kteří jsou lidem k dispozici ke svátosti smíření, slouží se několik mší svatých.
0: Řekl tajemník Dnů lidí dobré vůle Josef Kořenek. Součástí tradičních cyrilometodějských oslav, kterých se každoročně účastní na 30 000 lidí, jsou stánky kolem ambitu. Zde svou činnost představí celá řada projektů. Některé připravují občerstvení, prodávají publikace nebo nabízejí aktivity pro děti. V modrém stanu s logem rybičky se na vaši návštěvu budou těšit naši kolegové z Proglasu.

Před malou chvílí bylo 15 hodin a 30 minut. Posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Je pátek 3. července 2026. V katolické církvi svátek apoštola a misionáře svatého Tomáše. Stal se patronem architektů, stavitelů, zedníků a tesařů. V tento den roku 1655 papež Alexandr VII. Bulhu zřídil litoměřické biskupství. Před 160 lety se odehrála bitva u Hradce Králové, známá i jako bitva u Sadové či bitva na Chlumu. Rozhodující válečné střetnutí prusko-rakouské války, největší polní bitva na našem území, skončila porážkou Rakouska. Bojovalo v ní 466 tisíc vojáků. Ztráty byly obrovské. Před 135 lety se narodil artista a majitel cirkusu Karel Kluckský. Zemřel v roce 1967. Svátek má Radomír, slovanské jméno znamená ten, kdo má rád mír.

0: V Jimramově dnes začíná sedmý ročník akce, která má pověst nejmilejšího festivalu na celé Vysočině. Festivalu hudby a kultury s názvem Nezavřeno. Koná se do pondělka 6. července na dvorku kavárny Kovářova Kobila i v evangelickém kostele v Jimramově. Do pondělka nabízí koncerty, klasické divadlo i loutkové divadlo pro děti, výstavu s vernisáží, autorské čtení, němý film s živou hudbou, výtvarnou dílnu i přednášku. Dnes večer na dvorku koncertuje náš stálý spolupracovník, moderátor hudebních pořadů Proglasu, Martin Evžen Kišperský. Ahoj.
1: Ahoj, ahoj. Zdravím posluchače.
0: Festival Nezavřeno máš hodně rád. V minulosti ses také podílel na organizaci. Čím především si tě získal? Čím je ti tak milý?
1: Jimramov je malý městečko a já jsem v něm vyrůstal, protože se tady narodil můj otec a jeho otec a byl jsem konsternován tím, že tady na konci léta je jiný festival, který dělají evangelíci, ten se jmenuje Otevřeno. A když začal covid, tak jako reakce na to, že se prostě všechno rušilo, tak vznikl festival Nezavřeno, který založil Vašek Promel s svou ženou Pavlou a já jsem byl u toho. A těch prvních 5 let jsem mohl aktivně se podílet na tom programu a chodu toho úplně malinkého festivalu, který začínal od nuly. Takže tomu mám osobní citovou vazbu, danou jednak tím, že mám rád to místo a pak taky tím, že fandím tomu, že se dělá festival takhle úplně daleko od civilizace.
0: Jak vnímáš místo tohoto festivalu mezi ostatními letními festivaly?
1: Je pravda, že jsem těch festivalů objel za 20 let spoustu a tak nechci říkat, že to jinde není pěkný, ale těch benefitů, co má Jimramov, tak je spousta. Dá se vidět na náměstí, které celé kostkové dlažby, pak se dá jít jenom pár kroků, 200 metrů a vykoupat se v řece Svratce, dá se jít okamžitě do lesů, dá se bloudit mezi velkými hřbitovy, které tady jsou, 2 evangelický i katolický. A taky se dá třeba zajít do staré kaple, kde jsou moji kamarádi a ty tam trošičku dělají čajovnu. Je tady prostě spousta výžití. A mně se líbí, že ten festival je hodně pestrý, že přitom jak je malý, tak umožňuje lidem zažít jednak nějakou nekomerční hudbu, ale taky výstavu, přednášku, divadlo a performance různých umělců. Je to namícháno. A je tam docela velký akcent na to, aby si to užili i rodiny s dětmi, protože sem jezdí děti jednak na výtvarné dílny a pak taky se dívat na pohádky a různá představení, která jsou přímo pro ně. Tak si myslím, že to je fakt komplexní služba a zážitek.
0: Jak volíte spolu s Martinem Kiasem z tvé domovské kapely Květy repertoár pro dnešní jimramovský večer?
1: Mně se líbí, že si takhle pěkně zmutoval naše jména, Martin Kišperský a Ondřej Kias dohromady. Ale je to vlastně přesně tak. Já jsem se nakonec stal dneska tím hlavním účinkujícím, protože Ondřej z nějakých technických důvodů se nemůže zúčastnit. A tak je to na mě a já zahraju písničky Květů, zkusím vybrat, co má největší sílu, to, co nejradši hraju, když jsem sám, to, co vlastně umožňuje mi se v tom jako příjemně pohybovat i při tom solovém hraní, na kterým mám rád spoustu věcí, včetně dobrodružství, že můžu ty písničky přizpůsobit náladě a můžu si je vybírat i podle toho třeba, že se někdo nějakou přes publika, nezáleží moc na tom, jestli zrovna kapela to má v repertoáru nebo ne. A už jsem tady mnohokrát hrál na festivalu a musím říct, že ta atmosféra toho stmívání, který patrně se bude odehrávat v tu dobu, kdy budu hrát, kdy nad tím židovským dvorem jsou ještě vidět hodiny kostela nasvícené a tyto nebe je tady naopak nepřesvícené, takže je plné hvězd a je to prostě ultimátní romantika, tak přitom se mi písničky hrajou velmi příjemně.
0: A na co z programu a na které osobnosti a setkání se nejvíc těšíš? Co bys našim posluchačům doporučil?
1: Je tam celá řada věcí, které podle mě by člověk mohl považovat až za jako slavnostní záležitost. Například je tam jako podle mě lídr festivalu František Skála s celou kapelou, ve které například i Petr Nikl nebo jazzový basista Petr Tichý. Ten zahraje i s Janou Weberovou v samostatném koncertě. To zase zápěkná kombinace harmoniky a kontrabasu a zpěvu. Taky se bude hrát hudba k němému filmu, který doprovodí skupina Tyrkem Hajdos. Taky vystoupí kapela Souvrat, která byla dlouho v Americe a teď jsou zpátky v Čechách. Taky kapela Meluzína, což jsou mladé ženy, které se věnují vlastně progresivnímu experimentálnímu popu. Bude tady Honza Němec s Janou Šrámkovou, ať budou číst ze své společné knihy, která se jmenuje Byt. A ještě třeba bych zmínil jednu věc, která mě osobně zajímá, tak je taky možný se zajít do kostela a tam slyšet koncert klasické hudby, nebo zajít na přednášku právě o Jimramově s černobílými fotografiemi a informacemi o místní krajině. A jak jsem už zmiňoval předtím, tak je taky tady několik různých věcí, na které je fajn vzít děti. Jednak výtvarná dílna, ale pak taky samostatná pohádka. Dá se to takhle nakombinovat. A dá se tady pěkně jako bydlet, protože ubytování pro účastníky je na farní zahradě, což je i to pěkný prostor. A je to všechno kousíček, který mám opět tak malinký městečko, že kamkoliv člověk vydá, tak je tam hned.
0: Zve do Jimramova na festival Nezavřeno stálý spolupracovník Proglasu Martin Kyšperský. Díky, hezký festivalový čas a milá setkání a brzy zase naslyšenou.
1: Naslyšenou, mějte se pěkně.
2: Jsi jako Jon Snow, svět hoří jak dům, ty na noční

0: Zámek Holešov připravuje na příští pondělí den plný aktivit. Program nabídne kostýmované prohlídky, ukázky kovářského řemesla a projížďky historickým kočárem. Podrobnější popis Proglasu sdělila tisková mluvčí Dana Podhajská.
1: Rádi bychom pozvali veřejnost na kostýmované prohlídky Holešovského zámku a kovárny, které připravujeme na pondělí 6. července, tedy na státní svátek. A jako již tradičně budeme provázet veřejnost našimi prostorami, budeme mít připravené nastrojené průvodce v historických kostýmech, kde se můžou v rámci jedné vstupenky podívat nejen do zámku, do barokních prostor a prostor, kde žili šlechtické rody, včetně šlechtického rodu Vrbnů, ale také do zámecké kovárny, která je blízko, tam budeme mít také komentované prohlídky a ještě navíc lidé můžou podívat taky do kovářské dílny, kde od 12 do 16 hodin kovář předvede základní kovářské úkony. Lidé si tu práci můžou vyzkoušet a v rámci tady toho workshopu dostanou také špekáček, je to teda za poplatek, ale bude všechno připraveno, včetně ohniště, takže špekáček si můžou opravdu opéct přímo před kovárnou, bude to takové romantické. A pak ještě jedna věc, zveme lidi také na projížďky v historickém kočáře zámeckou zahradou, barokním parkem, francouzským parkem. Tohle se bude konat od 13 do 16 hodin. Ten poplatek je opět symbolický a lidé se domluví přímo panem Kočím.
0: Zakončila Dana Podhajská z Holešovského zámku.

0: Tuto neděli startuje v Mikulově kytarový festival, který patří k nejvýznamnějším akcím svého druhu ve střední Evropě. Program bude probíhat formou odborných workshopů a seminářů i koncertů pro veřejnost. Některá vystoupení přiblíží za organizátory Petra Poláčková.
1: To se nám povedlo pozvat některé umělce, kteří ještě v Mikulově nehráli, nezazněli a navíc se podařilo získat několik projektů, jako třeba 150. výročí Manuela de Falli, které slavíme, a nebo koncert k poctě Johna Dowlanda k jeho 400. výročí úmrtí. Tím pádem zazní i Peter Croton a Ivo Haun, což je takové duo, trio, jsou to dva vlastně loutnisté a jeden z nich zpívá. No a zbytek vlastně umělců jsou zaměření na jistou třeba interpretaci romantické hudby nebo historických nástrojů, takže ten program se vlastně zpestřil i tím, jak nám chodili programy, takže zazní řecko-španělské duo Melis, potom chorvatský miláček festivalu Zoran Dukic, vítěz soutěže v Kutného hoře Bogdan Mihajlesku, nebo taky jeden neklasický koncert Jošo Štefan Trio, vlastně Gypsy Jazz, tak ve stylu Django Reinharta, anebo zazní brazilský kytarista Fabio Zanon, italská kytaristka Enrica Savini nebo Marco Ramelli a již zmíněné vlastně loutnové duo trio Peter Croton a Ivo Haun.
0: Kytaristka a pedagožka Petra Poláčková, která se na organizaci a dramaturgii festivalu v Mikulově podílí již 16 let, přidává i svůj osobní programový tip. Nejvíce se těší na vystoupení k poctě anglického skladatele a loutnisty Johna Dowlanda.
1: Protože zazní nejen Dowlandovy písně, ale vlastně písně inspirované Dowlandem, které zkomponoval sám Peter Croton, a zazní vlastně i jeho úpravy písní Beatles na dvě loutny a zpěv. Tak já si myslím, že to je něco, co jsme na festivalu ještě neslyšeli, a jinak se strašně těším na zahajovací koncert Dua Melis, anebo na závěrečný koncert Enrique Savini a Marca Ramelliho. Těším se na tu komořinu, těším se na historické nástroje a těším se na ten řecko-španělský temperament.
0: Kytarový festival vznikl v roce 1987 s cílem přivést do Česka zahraniční umělce a zvýšit povědomí o klasické kytaře i klasické hudbě obecně.
1: Vzhledem k tomu, že z festivalu se už stala taková tradice, tak je to vlastně místo, kde se setkává dost často i celý svět jednou za rok. A jsme se rozhodli, že tu tradici se budeme snažit udržet tak dlouho, dokud budou peníze na kulturu a dokud budeme mít energii. A je to vždycky každoroční takový svátek hudby a kytarových tónů a všichni se na to těší a sjíždí se k nám lidé z celého světa. A i vlastně umělci, je to pro ně podsta, že si vlastně můžou zahrát na jednou z nejstarších festivalů v České republice, myslím kytarových festivalů.
0: Uzavírá Petra Poláčková z organizačního týmu kytarového festivalu Mikulov. Uskuteční se od neděle 5. do soboty 6. července. Podrobnosti k programu i prodeji vstupenek najdete na webu gfmikulov.cz.

0: Při poslechu dnešního dílu pořadu o vážné hudbě Oktáva vás vítá Martin Novotný. Dnešní Oktáva přináší rozhovor s úžasnou pěvkyní Romanou Kružíkovou a jejím manželem, skvělým dirigentem Robertem Kružíkem. Srdečně vás oba vítám.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, děkujeme za pozvání.
0: Do dnešní Oktávy jsem si nejprve vybral ukázky z brněnského provedení baletu Cyrano de Bergerac. Osobně mne k výběru hudby pro dnešní Oktávu inspirovalo shlédnutí tohoto představení, kde hudební dramaturgie klade důraz na barokní hudbu, zejména díla Johanna Sebastiana Bacha a Jeana Baptiste Lullyho. Rodným jménem Giovanni Battista Lully, francouzský hudební skladatel italského původu, byl současníkem skutečného Cyrana de Bergerac, což dodává inscenaci zajímavě autentickou atmosféru. V baletním představení můžete slyšet i díla dalších autorů, a to Alessandra Scarlattiho a Antonia Caldari, kteří se stejně jako Johann Sebastian Bach narodili pár let poté, co spisovatel Cyrano de Bergerac skonal.

0: První ukázka dnešní oktávy byla Mentre io godo in dolce oblio od Alessandra Scarlattiho. Romana Kružíková je rodačka ze Znojma, studovala brněnskou konzervatoř a poté Janáčkovu akademii muzických umění. Na podzim roku 2018 začala její spolupráce s operou Národního divadla Moravskoslezského v Ostravě a v nedávné době ji můžeme vidět a především slyšet v produkcích Janáčkovy opery Národního divadla Brno. Nyní si dovolím pokračovat tím, čím jsem začal. Znojmo. Krásné město i malebné divadlo ve Znojmě. Jaké máš pocity, když se tam vracíš? A jakou produkci bys zde ráda připomněla?
1: Tak pocity jsou krásné samozřejmě. Ráda se tam vracím, hlavně protože tam mám pořád rodinu. Přímo ve Znojmě bydlí můj dědeček, rodiče, kousíček za Znojmem. A produkci, jako bych připomněla, no v divadle ve Znojmě vlastně není žádný stálý soubor. Vlastně díky hudebnímu festivalu Hudba Znojmo se tam občas dělaly nějaké produkce, ale kvůli malému zázemí. Tam probíhala, myslím, jenom dvě produkce, Acis a Galatea a Don Giovanni, a poté se vlastně produkce přesunuly dolů do Loutského kláštera, konkrétně do Loutské jízdárny.
0: Dirigent a violončelista Robert Kružík se narodil v Brně. Na Akademii muzických umění v Praze vystudoval dva obory, a to dirigování a hru na violončelo. Jako šéf dirigent působil 4 sezóny v čele Kolínské filharmonie. Pravidelně spolupracuje s mnoha českými orchestry: Filharmonie Brno, Prague Filharmonia, Janáčkova filharmonie Ostrava, Pražský komorní orchestr, ansámbl Opera Diverza nebo například Jihočeská komorní filharmonie. S Janáčkovou operou spolupracuje od roku 2014 a od září 2016 je také dirigentem Národního divadla Moravskoslezského v Ostravě. A přednedávnem se stal šéf dirigentem opery Národního divadla v Brně. Při tomto výčtu nenapadá, dá se to vůbec stihnout?
2: Diář je zaplněn, to je pravda, ale stihnout se to dá. Já ti jenom trošku poupravím. V Národním divadle Moravskoslezském v Ostravě tam už teda nepůsobím, takže aspoň o to se to dá stíhat lépe.
0: Dobře.
2: Tam jsem byl pouze od roku 16 do roku 19 a pak už na radu mé manželky jsem pochopil, že to už je toho mnoho a narodila se nám druhá dcera, takže jsem v Ostravě přestal působit jako skalní dirigent a v současné chvíli jsem šéf dirigentem ve Filharmonii Bohuslava Martinů ve Zlíně. Jsem šéf dirigentem Janáčkovy opery Národního divadla Brno a

0: časový horizont. Takže, no, stíhám to, jak můžu. Manželka tady možná mě doplní, nejsem mnoho doma, ale snažím se. A je to radost, je to často velká radost se vlastně stěhovat mezi světy operními a symfonickými a doplňuje se to navzájem.
1: Jak se mezi zpěváky rádo říká, že dirigentovi ruce nejsou slyšet, takový hloupý vtip, tak si nyní vyslechneme Robertovo provedení Debussyho sonáty pro violončelo a klavír. A zde se právě Robert Kružík představí jako skvělý violončelista.

0: Tak to byla sonáta pro violončelo a klavír od Claude Debussyho. Na klavír pro tuto chvíli violončelistu Roberta Gružíka doprovázel Stanislav Bogunia. Roberte, oba tví rodiče byli houslisté. Bratr učí na konzervatoři, vede Moravský komorní orchestr, je členem legendárního Janáčkova kvarteta a sestra se věnuje hudební pedagogice. A když už jsme u těchto rodinných vzpomínek, tak se rovnou otočím na Romanu a začnu první trochu indiskrétní otázkou. Může tě na Robertovi ještě něco překvapit? Pokud vím, tak se znáte velmi dlouho. Seznámili jste se prý již na konzervatoři, když vám bylo 15 let?
1: Ano, manžel by bylo 15, mě už bylo 16, protože jsem ta starší z nás dvou, ale mě manžel...
2: Jako by to bylo včera, ano. Jako by to bylo včera.
1: Ano, ale mě manžel překvapuje stále, teda když se zjeví doma občas.
0: Dobře, dobře. Tak já budu pokračovat. Roberte, v jednom rozhovoru si řekl, že stylovost je nutná, neboť dirigent je nositelem slohového interpretačního názoru. Málo kdy diriguješ skladby starší, než je první vídeňská škola. A tak mne napadá otázka. Zda s manželkou nemáte rozdělené hudební epochy, protože hlavní obor Romany je, nepletuli se, baroko.
1: No, já bych to asi trošku upřesnila, protože já jsem se vlastně barokem začala zabývat ještě, když jsem studovala na konzervatoři. Vlastně byla jsem v maturitním ročníku na konzervatoři, když mě oslovil Jiří Ludvík, prezident festivalu Hudba Znojmo, jestli bych nešla předspívat panu dirigentu Romanu Válkovi. No tak já jsem šla a oni mě přibrali k sobě do souboru a od té doby vlastně jsem se začala barokní hudbě více věnovat. Ale jak na konzervatoři, tak i na Janáčkově akademii muzických umění jsem stále studovala další repertoár romantismus 20. století, takže to nebyl úplně tak ten můj směr, kterým bych se chtěla vydávat. Ta barokní hudba spíš to bylo potom vlastně i po dobu mateřské dovolené, takové moje útočiště a vlastně návrat k základům.
2: No a u mě se v podstatě jedná o to, že první vídeňská škola je takový mezník pro mainstreamové, když to tak řeknu, mainstreamové orchestry. Protože v dnešní době, kdy vlastně ten apel na tu poučenou interpretaci je tak velký, tak v podstatě před Mozarta, před Haydna se mnoho orchestrů už normálního klasického rázu nedostane. Takže to je ten důvod, neznamená to, že bych nikdy nedirigoval Bacha, nějakého velkého v úpravě Stokovského, nebo jsem nedirigoval Telemana, ale je to okrajová věc. Vlastně mi to teďka nejvíc potkává, když hostuji u komorní filharmonie v Pardubicích, tak tam tím, že ten soubor je takhle uspůsoben jako komorní, tak tam k této hudbě se dostanu častěji. Nicméně, jak brněnská filharmonie, zlínská filharmonie, česká filharmonie nezasáhnou dál, než jako zpětně vzato, dál, než je Wolfgang Amadeus Mozart, bych řekl. Takže to není o tom, že bychom si to tak rozdělili, abychom náhodou nezasahovali navzájem do svých teritorií, ale je to o tom, že vlastně manželka spolupracuje víc s těmi ansámbly, které se na to specializují, zatímco já vůbec.
0: Ano.
1: A teď už se vlastně zase vracím díky divadlu a různým dalším vlastně festivalům i hudebních zpátky do toho svého oboru, který jsem vlastně původně studovala, což je...
2: Takže se to prolíná. Se to. Ano. Tak.
0: Tak to v tom případě je naprosto skvělé. Myslím, že v souvislosti s onou stylovostí přišel čas na další ukázku, kterou jsem na počátku slíbil. Tato další dnešní ukázka bude árie Sparga il Seno od Antonia Caldary. A dovolím si navázat a poznamenat, že Antonio Caldara byl nejen italský hudební skladatel a představitel benátského pozdního baroka, ale také violončelista. Takže Romana Kružíková a árie Sparga il Seno od Antonia Caldary.

0: Proglas je rodinné rádio a tak si dovolím od umění přelétnout opět na rodinný život. Rád bych se nejprve zeptal na dětství a jestli jste měli touhu stát se tím, čím dnes jste, anebo jestli bylo v plánu a vašich touhách něco zcela jiného, jakože třeba policista, pilot, letuška, nebo dětství.
1: Já pocházím z absolutně nehudební rodiny. U nás doma nikdo neumí ani na žádný hudební nástroj, ani nespíval. Teda respektive maminka se naučila, nebo je samoukem na kytaru. A takže to, že jsem se vydala tou hudební cestou, vlastně vůbec nebylo v plánu. Tenkrát rodiče oslovila paní sbormistrině z dětského sboru, kam jsem docházela, jestli by náhodou to neviděli třeba, že bych měla talent, tak bych mohla jít zkusit přijímací zkoušky na konzervatoř. Tak já jsem šla, protože mi to řekli, jsem byla taková hodná, ale vůbec jsem nevěděla absolutně, do čeho jdu. No, takže, že bych byla zpěvačkou, to můj sen určitě nebyl, i když jsem doma často prospěvovala, ale já jsem chtěla být vždycky paní učitelka, práce s dětmi jako mě velmi bavila a baví mě vlastně dodnes i se tomu věnuji vlastně napůl s tím zpěvem. A možná ještě letuškou jsem chtěla být, no ale dnes už bych to určitě neudělala.
2: No tak u mě je ten příběh přesně opačný, protože já pocházím, jak jsi zmínil, vlastně z rodiny ryze hudební, teda počínaje mými rodiči, není to, že by to bylo mnohogenerační. Teď v podstatě v našich dětech roste teprve třetí generace rodiny Kružíků muzikantů. A takže u mě ty kroky byly daný. No. Já jsem v podstatě od 13, což není úplně malý dětství, ale ve 13 věděl, co chci. Věděl jsem, že chci na konzervatoř, že chci potom na akademii, věděl jsem, že do Prahy a že chci být muzikantem. A u toho dirigování, když bych, že jo, vlastně samozřejmě byl jsem tu prezentovaný jako čelista, ale u toho dirigování tam to byl tak trochu omyl. Protože mě dovedli rodiče, otec, že jo, který hrál v opeře, v Janáčkově opeře 30 let, tak mě dovedl vlastně k Evženu Holišovi, jako repetitorovi a dirigentovi, který působil v Janáčkově opeře 55 sezon, aby mi rozšířil obzor, protože v té době jsem už hrál samozřejmě na violončelo, už jsem byl vlastně v té době na konzervatoři v prvním ročníku, hrál jsem na klavír od 5 let, měl jsem nějaké základy skladby, hrál jsem v orchestru symfonickém, už tenkrát vlastně jsem začínal v kvartetu s Mícovem, s bratrem mým a to dirigování mělo být jenom další rozšíření obzorů, opravdu tak. No a Evžen to pochopil tak, že mě připravuje na konzervatoř, takže mě vlastně za 3 měsíce připravil na konzervatoř, že jsem už teda v té době byl v prvním ročníku na violončelu. A začala moje kariéra v uvozovkách, velikých uvozovkách dirigenta, kde ještě do 3., 4. ročníku na vysoké jsem to pořád nebral, že to je to hlavní. To hlavní bylo pořád to violončelo a vlastně rozhodující momenty nastaly s nabídkami, které mi začaly chodit v prvním ročníku magisterském, čili ve 4. ročníku na vysoké škole a od té doby jsem dirigentem. Ale jinak vlastně nespomínám si, kromě nějakých dětských snů, popeláře, astronauta, že bych někdy měl jinou představu v hlavě, že bych chtěl být něčím jiným. V tuhle chvíli můžu prozradit, že jsem si udělal pilotní zkoušky, že lítám s malým letadlem soukromým, což je obrovská radost a obrovské vykročení jiným směrem. A je to tak něco pro mě osvobozujícího a jiným směrem zavazujícího, že to si dovedu představit, že bych možná pilotem byl, ale nikdy mi to nenapadlo jako v dětství.
0: Nikdy nevíme, co bude.
2: Nikdy nevíme, přesně.
0: Otázka ještě na Roberta. Vím, že na pódiu strávíš hodně času, ale myslím, že cestou mezi představeními a koncerty toho času nebude o moc méně. Co posloucháš v autě, tedy pokud zrovna nepotřebuješ vyloženě ticho?
2: No, tak rozhodně neposlouchám vážnou hudbu ani operu. Poslouchám nejčastěji Zelenou vlnu, abych někam dojel včas. A když už tak, jak zmiňuješ to ticho, tak vlastně to je ta nejkrásnější hudba, se říká. A když je člověk v tom prostředí hudebním stále, tak vlastně to ticho mu chybí. Takže pokud je to možno, pokud a nejenom v autě, jo, tak vlastně to ticho je nejlepší.
0: Při představě, kterou zřejmě může mít posluchač o barokních áriích, bych se rád zeptal Romany. Co je pro tebe při interpretaci důležitější? Technická dokonalost nebo emoce i za cenu drobné chyby?
1: Já myslím, že by to mělo jít ruku v ruce, ale samozřejmě, když jde o emoce, tak aby člověk strhnul diváka a posluchače, tak je to asi pro mě i jako pro profesionála, kdybych šla na koncert, tak je to pro mě asi daleko důležitější nebo než technická dokonalost, odpustím klidně. Ale potom jsou samozřejmě okamžiky, kdy člověk, pokud to není úplně technicky samozřejmě taková ta profesionální deformace, přichází, že když jde člověk na koncert, tak prostě to hodnotí i z toho technického hlediska, takže málo kdy se nechá jakoby strhnout tou emocí, kterou tam ten člověk vyjadřuje na tom pódiu, což je ale velká škoda. No?
0: Nyní bych měl vlastně jednu společnou otázku. Máte nějaký rituál, jak přistupujete k novému partu, nové partituře, novému pěveckému úkolu?
2: Tak já mám rituál, těch partitur mi projde přes sezonu velké množství, pohybující kolem 200 děl za tu jednu sezonu, takže je určitý rituál, nebo neřekl bych tomu asi rituál, ale určitá vlastně praxe, která mě naučila, tam je. To znamená, že já partituře vždycky se snažím přistupovat, pokud jsem ji už nedělal, teda pokud je to opravdu pro mě nové dílo, tak vlastně s čistým štítem, bez jakéhokoliv nánosu nějakého poslouchání nahrávek dopředu. Protože to člověka ovlivní a i když se potom snaží, tak by to nikdy neodstranil. Takže pro mě vlastně každá partitura nejprve je opravdu naprosto čistá, kde si vlastně vytvořím jakýsi rámec technický, to znamená čistě vlastně pro mě jako dirigenta nástupy, zdůraznění věcí, které budu potom vyžadovat, upozadění naopak věcí, které nejsou důležité. Pak zjištění si o tom díle, pokud ho neznám, tak zjištění si věcí kolem dokola, proč bylo napsáno, jestli to vlastně je dílo, které ten skladatel zamýšlel pro jednu příležitost a už to nikdy nezaznělo, nebo je to, jo, je to vlastně vždycky to člověka hodně obohatí a potom až později, až si udělám ten svůj názor, až vlastně tomu dám ten čas, který je potřeba, tak samozřejmě není, myslím si, vůbec špatné si poslechnout nějaké nahrávky, kterých je často mnoho, pokud to není světová premiéra, nebo není to dílo naopak tak staré, že ho nikdo nenatočil, nebo úplně objevená novinka. Ale protože to může člověku vytříbit názor, který si potom jenom dokreslí, ale musí tam předcházet ta předchozí čistá příprava.
1: A myslím, že to máme právě hodně podobně, že vlastně, když se nám dostanou do ruky noty, tak to máme s manželem společné, že vlastně vezmeme noty, čistý vypracuju, co kde jak, já třeba nádechy, překlady samozřejmě si udělám a některé ty kroky třeba si občas vyměníme, že manžel třeba až má svůj jakoby nějaký vypracovaný hudební názor, tak si teprve poslechne nahrávku. Já třeba už když dostanu vlastně ty noty a není to třeba úplně barokní hudba se spoustou koloratur, tak já si třeba ty nahrávky, pokud jsou k dispozici, tak si poslechnu, jestli je to vůbec ta skladba pro můj typ hlasu, jestli jsem vlastně schopná to zainterpretovat tak, abych se za to potom mohla postavit. Takže ale jinak ve spoustě těch věcí máme ty kroky vlastně podobné.
0: Ano. Vzpomeneš si na moment, kdy jsi si poprvé stoupil před orchestr? Dirigování je vlastně nonverbální komunikace. Jak moc se spoléháš na gesta a kolik toho musíš vysvětlit slovy? A samozřejmě podobný dotaz na Romanu. Jaké to bylo při tvé první premiéře? Co pro vás oba znamená tréma?
1: Pro mě asi už to není takové to svazující něco, stažený žaludek, aby se mi to povedlo, je to spíš už pocit zodpovědnosti nějaké a aby tam potom došlo k přijetí toho publika, toho vlastně, co já předávám. Ale jinak už nemám takovou tu trému, jakou jsem mívávala na studiích, že zapomenu slova, že prostě už je člověk tak otřískaný, že už nějakým způsobem to zvládá, ty projevy fyzické jako potlačit, aby prostě podal co nejlepší výkon.
2: No, já, jak jsem, to vlastně se často říká, aby to pódium nebylo horké, že? Aby člověk měl vystupovat i u těch dětí, se to tak pěstuje, že by se měli vlastně na tom pódiu objevovat hodně často, aby si na to zvykli. A potom to nebylo tak horké, tak pálivé to pódium. Tak u mě je to, že jsem v tak velké praxi, tak časté praxi, že v podstatě nervová stránka asi taky u mě nehraje žádnou roli. Dokonce jsem si uvědomil, a to je teda ale vlastně zvláštní, že jsem mýval daleko větší nervy a stres jako čelista. A když teďka hraju, a to bez nadsázky, jednou za půl roku, a zrovna solově třeba i s orchestrem a živě do České televize a podobně, tak vlastně vůbec ty nervy nepociťuju. to je zvláštní, protože nevím, já jsem naposledy třeba u hraní pocítil opravdu jako takový až jako třes třeba v rukou, když jsem poprvé hrál před svými zlínskými filharmoniky, před svými vlastně orchestrem na komornímu koncertě. Jsem přišel, že si to užiju s kamarádkou, jsme hráli koncert, mimo jiné Dvořáka, Dumky, a já jsem tam přišel, že jsem vůbec neočekával nic, a teď jsem tam uviděl v posledních dvou řadách takových dobrých 15 mých vlastně v tu chvíli podřízených, čerstvě podřízených muzikantů, kteří tam se založenými rukami seděli a sledovali, jak přicházím. A v ten moment mi vyskočily takové nervy, že jsem se z toho dlouho otřepával. Ale to je 5 let zpátky. Jo, a to je doby nic. No a když se ptal vlastně poprvé, když jsem si stoupil před orchestr, vzpomínám si na to velice dobře, byla to soutěž ZUŠ, kde jsme soutěžili jako orchestr, kde jsem hrál v orchestru Mladých brněnských symfoniků, které vede Tomáš Krejčí, tady brněnský pěvec a dirigent, a také tam začínal Jakub Hruša jako dirigent, a já jsem tam taky hrál od 10 let jako čelista, a pak jsem v těch 16 poprvé dirigoval. A vzpomínám si, že úplně poprvé tedy nebyl koncert, a byl to soutěžní výkon na Vkuřímské ZUŠce, kde jsem dirigoval jsem tam Griega Solfeginu píseň, čili úplně vlastně věc, která, kde ani není potřeba skoro dirigenci, myslím, ale byli to děti, nebo byli to, že v té době moji vrstevníci, nebo trošku starší, a já jsem tam dirigoval, a vzpomínám si, že tam teda ten pocit té zodpovědnosti byl velký. A v zápětí v Besedním domě jsem dirigoval jeden slovanský tanec, když jsem ten celý koncert odehrál jako čelista, a na jeden tanec mě pustil taktovku Tomáš Krejčí, a já jsem šel v Besedním domě dirigovat. To bylo tak podle mě půl roku na to. A to byly krušný chvíle, no. No. A doplním to ještě vlastně ten konec, protože je zajímavý, že u toho dirigenta právě, jak to říkáš správně, je to nonverbální jednání, a nejlepší je, aby ten dirigent nemusel mluvit. Ovšem je to podmíněno dvěma věcmi, a to tím, jak moc je schopen těmi gesty být výmluvný, aby ti ten DAF vlastně pochopil, a taky jak ten DAF je schopen něco přijímat. Jo. Takže vlastně toto je těžký, ale já do dneška to mám i na zkouškách, že zastavuju, nebo snažím se zastavovat zkoušku jenom v momentě, kdy já jsem to ukázal, já jsem to naznačil, ale nepřišla odezva. A samozřejmě můžu v tu chvíli jenom odhadovat, jestli to bylo mnou, že jsem špatně ukázal, a nebo to, že oni se to nepochopili. Ale ten vlastně to vysvětlení verbálně by mělo vždycky nastávat, až v momentě, kdy zafunguje to gesto.
0: Já si vzpomínám, že se vždycky říkalo, že nejhorší publikum jsou kolegové. Uh-huh. A asi myslím, že to na tom se nikdy nic nezmění.
2: To je pořád stejný.
0: Protože vím, že Romana kromě pěvecké dráhy zastává i tu pedagogickou, tak by mne zajímalo něco podobného, tedy jak moc lze dnes mladému člověku vnutit svůj interpretační názor.
1: No, já už učím moc let, asi 17 let, a já jako svůj interpretační názor nevnucuji. Já se snažím pouze nabízet těm studentům, nabízet možnosti. A samozřejmě dnes už je ten trh tak zahlcen, přeplněn různými interpretačními prostě nahrávkami, že každý si vlastně v tom může najít, a jako žádná asi interpretace není špatná, pokud to prostě ten člověk tak cítí, že takhle to jde z něho a s tím souzní. Takže já nevnucuji, já pouze nabízím.

0: Tak to byla sopránová árie Blast die Wohlgegriffenen Flöten z kantáty Johanna Sebastiana Bacha Tönet ihr Pauken. Jak se fyzicky udržujete v kondici? Dirigování velkých symfonií, Romana se směje, já nevím, co bude pokračovat, ale přeci jen se ptám. Dirigování velkých symfonií je srovnatelné se sportovním výkonem. A samozřejmě i pěvecká dráha se dnes již opravdu nedá příliš dělat bez skvělé fyzické kondice, takže jak jste na tom?
1: No, tak u dirigování, tam je ta obrovská výhoda, že vlastně ta fyzička je nutná a vlastně stále si dobíjím jenom tou činností, jaká je. Nicméně samozřejmě je to jednorázový pohyb a mě začaly docela brzo problémy se zády, takže jsem začal cvičit tělesně, protože to jinak nejde. No, je to důležitý, si myslím, jak pro pěvce, pro hráče, že moje rodina, všichni houslisté na křivo, takže prostě ty záda jsou, prostě to trpí a pak se to nedá třeba za ty roky ani napravit v podstatě skoro. U dirigování se říká, že ten pohyb je zdravý a je, ale mnohdy, asi bych to taky jenom ti dopřesnil, že si myslím, že se říká, že hlavně divadelní představení je jako fyzicky náročný, že se to srovnává se složením vagonu uhlí, což nemůžu srovnat, nikdy jsem vagon uhlí nesložil, ale je to tak, že u toho aparátu orchestr, sbor, mnoho solistů na velkou vzdálenost a to teda samozřejmě se rovná i u symfonického orchestru, u koncertu, vlastně ta emoční stránka, která u toho je, tak člověku občas prostě vyvede z míry pohyb, který opravdu může být i jako bolestivý. Což se mi stalo. Vzpomínám si na to, jak dnes, že jsem dirigoval Růžového kavalíra a tam už ke konci to má ta opera, která má dohromady 3,5 hodiny čistého času a asi poslední půl hodina nebo poslední 20 minut je vlastně závěrečný valc Ochse, který potom odchází a já jsem se tak jako rozmáchl a ukázal jsem to gesto z boku, že mi projela taková bolest mezi lopatkami a odpravilo mi tu levou ruku. Takže přichází potom na konci opery nádherný 20-minutový terčet Octaviana, Sofie a Maršálky, který není už dirigentsky nějak extra těžký, nicméně je to pořád ještě 20 minut hudby a mě nefungovala levá ruka, jenom jsem si dokázal otáčet partiturou, takže vlastně všechny nástupy byly jenom jednou rukou a to jsou momenty, kdy si člověk řekne, že právě ten pohyb fyzický, který máš prostor korigovat jenom v té tělocvičně, ideálně pod nějakým dohledem trenéra, který ti řekne pozor, tady už si můžeš, nevím, prostě ničit lopatky nebo kříž nebo cokoliv, tak tě pohlídá, tak je nutný, protože ty návyky se musí přenést do toho povolání, i když je to tam těžké, protože mnohdy ten pohyb je emoční, zatímco v tom fitku by nikdy neměl být, že jo?
2: Vždycky by to kontrolovaný, měl být. Kontrolovaný. Ale já si pamatuju vlastně, že ten první moment, kdy jsi se rozhodl, že začneš cvičit, bylo vlastně o mnoho dříve na představení Libuše, kde jsi vlastně i dirigoval,
1: no, o rok dříve.
2: Dirigoval, no. I hrál. Na violončelo, že? A pak ses...
1: To je pravda, no. Ano, ano. Ty problémy začínaly o rok dřív, to byl rok jenom předtím.
2: Já si prostě člověk pořád myslí, že, promiň, je mladý a že to tělo vlastně to zvládne jako samo, bez nějakých větších, že se není tak starý, abych ještě si tady mazal nějaký Voltaren nebo něco, ale opravdu by pro to tělo měl něco dělat, nejenom proto samozřejmě, aby zvládl to svoje povolání, ale taky z toho psychického hlediska, protože je to obrovská úleva i pro hlavu, samozřejmě, ten pohyb.
1: Je to tak, no. A co děláš pro to ty?
2: Já mám dvě děti, miláčku.
1: Tak jsem čekal tu odpověď, přesně.
2: Ne, tak já se snažím, začala jsem jezdit na koni, protože samozřejmě, když je člověk v jednom zápřahu, tak potřebuje nějaký vypnutí, takže začala jsem jezdit na koni, no a jinak se věnuju našim dvěm dcerám, takže jezdím s nimi na kole, chodíme na hřiště, takže já se celkem naběhám.
0: Stalo se vám někdy na pódiu něco nečekaného? My už jsme tady něco citovali, ale přeci jenom tak jakože pád taktovky nebo vítr obrátil stránky partitury nebo něco, co publikum vůbec nepostřehlo nebo postřehlo a pobavilo je to.
2: No, litací noty, to se stalo často, no, že? Litající noty, no, no mně se to stalo. Mně se stalo, že jsem otočila třeba víc stránek najednou. A to se mi stalo vlastně ještě na... Když jsem zpívala solo a to teda nebylo úplně příjemné, ale já jsem tehdy tak... Snažila jsem se, abych nezazmatkovala a zapla jsem nějakého autopilota, takže ten mozek jako věděl, co zpívá, ale musela jsem udržet nějakou vnitřní nebo v nějaký vnitřní klid, abych nepřeskočila někam jinam. Takže od té doby já si vlastně mám takovej, že si všechny noty takhle rožkuju, že si udělám na krajičku rožek, abych vždycky, když už otočím stránku, tak už si lížu další. Abych tak, že to...
0: Nebo sponky.
2: Ano, ano, ano. Sponečky
1: to,
2: taky.
1: To by listečky. U partitory bylo náročné. 700 stran. No, já si myslím, že v tomhle je kauza sama o sobě open air koncerty. Protože to je sice strašně hezké pro publikum, pro ty lidi, co přijdou a mají to, že jo, teď třeba bývají, budou vlastně teď koncerty na Biskupském nádvoří, že jo, na Biskupském dvoře, nebo bývají koncerty na zahájení festivalu na Piacetě Janáčkově divadla. Je to něco výjimečného, je to něco úžasného i ta vlastně to okolí jde do hry s tou hudbou, takže vlastně je to opravdu krásné, ale pro ty interprety to tak mnohdy není, protože já si vzpomínám jeden moment, kdy to asi byl největší extrém, kdy jsem dirigoval v Třebíči s Václavem Hudečkem a tam byl takový vítr a bohužel ten vítr byl zleva. Jo, si to člověk představí, jak já stojím zády k publiku, tak vlastně zleva z pohledu publika, jo, takže zprava z pohledu hráčů. Takže já se, že partitura se otáčí jako knížka, to znamená, že já jsem otáčel a pořád jsem byl proti větru. To znamená, že já jsem otočil a ten vítr mi to vrátil. A kdyby stránku, ale tři. Takže já jsem si tam potom dal, pamatuju, dva nebo tři kameny, takže to byla taková jako ještě navíc interakce, že jsem dirigoval koncert, doprovázel jsem Václava a další ještě hosty a otočil jsem, přeskládal jsem šachy několika kamenů, aby mě to vydrželo, pak jsem je zase musel dát pryč, otočil jsem tam, zase jsem tam dal další kameny. To je něco, co ani to publikum možná, nevím, jestli asi to vnímali, protože tam pořád někdo klepal, to jsem byl já, s těmi kameny. Takže to je výjimečná věc. No a potom samozřejmě, a to je zase ta, vlastně ten open air jako počasí jako takové. Jo? Mm-hmm. To člověka, že jo, mnohdy překvapí a může se na to chystat, jak chce. Ale asi v sále vždycky říkám, že oproti divadelnímu světu opery, kde vlastně se může stát tolik věcí, jo, protože tam není jsou jenom ti lidé, kteří jsou vidět, ale kustódi a ta technika a prostě všechno, tahy, že jo, lítá to všechno, tak tam je tolik možností a taky se občas něco stane, že oproti tomu symfonický koncert nebo jakýkoliv, tak tam maximum, co se může stát, takže praskne žárovka, když máme světlo a to je tak asi vše, nebo může se stát houslistovi, že praskne struna nebo něco se stane, praskne pod ním židle, ale to je všechno tak málo oproti té opeře, kde to je v tom množství těch lidí a v těch variantách něco tak velkého, že tam můžete očekávat cokoliv.
2: Ale tak to v Kati taky vyletěla.
1: Často, tak to neberu ani, tak to je pro pobavení. Tam člověk akorát trne, kam ta tatovka letí, jestli náhodou někoho nezraní. Ale
2: špičkou
1: někam nezapíchne, no. Ale to bych ani nezmiňoval, to se nestává tak často.
0: Já vám oběma velmi děkuji za rozhovor a na závěr si pustíme ještě árii En caput inclinatum z oratoria Breve od Antonína Brosmana.

0: Na Proglase přebíráme zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Jednací řád sněmovny by se od příštího roku mohl změnit, schválili to poslanci. Ministr zahraničí Macinka se v Budapešti setkal s šéfkou maďarské diplomacie a porota amerického soudu rozhodla, že ke smrti podnikatele Kellnera vedlo i zpoždění záchranné akce. Zprávy a Martin Matějka. Sněmovní jednací řád by se od příštího roku mohl změnit. Cílem je hlavně omezit obstrukce při navrhování změn programů schůzí. Počítá s tím novela koaličních poslanců a některých zástupců ODS, kterou dnes schválila sněmovna. Omezení řečnické doby při navrhování programu by se nově mělo vztahovat i na poslance s přednostním právem, kteří teď můžou mluvit neomezeně dlouho. Úpravy jednacího řádu jsou potřebné i podle opozice. A poslanec KDU-ČSL Marek Výborný je přesto považuje jen za kosmetické. Jednací řád by si podle něj zasloužil hlubší změny.
4: Skutečně po těch 30 letech je na místě se podívat na ty zkušenosti z této sněmovny. Je na místě také reflektovat zkušenosti s jednacími řády z jiných zemí, jiných parlamentů a pokusit se nalézt nějaký konsenzus v této věci.
3: Alkohol si poslanci ve sněmovně nezakázali. Návrh opozičního hnutí STAN neprošel, podle kritiků je populistický a těžko vymahatelný. Normu teď dostanou k posouzení senátoři. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů jednal v Budapešti o oživení Vyšehrádské čtyřky. S šéfkou tamní diplomacie Anitou Orbánovou mluvil i o procesu přistoupení Ukrajiny do Evropské unie a o přípravě plánovaného společného zasedání české a maďarské vlády. Podle Macinky by mohla být schůzka už na podzim. Ve vztazích mezi Českem a Maďarskem je teď podle něj silný potenciál, a to jak v rámci Vyšehrádské skupiny, tak i mimo ní.
5: Naše vláda bude partnerem té maďarské vlády poměrně dlouho, to znamená nějaké 3,5 roku do českých voleb, takže vlastně ta V4 bude teďka trošku stát na nás, protože my budeme spolu mít spoustu času ve funkcích jak v Maďarsku, tak v České republice, takže v česko-maďarských vztazích máme možnost plánovat třeba na delší dobu.
3: Rakev s tělem bývalého iránského duchovního vůdce Alího Chameneího dorazila do chrámového komplexu v Tehránu, kde budou rozsáhlé pohřební obřady. Chameneímu už začali vzdávat hold vrcholní představitelé režimu. Pohřeb má začít zítra, dnes se očekává pietní ceremoniál za účasti zahraničních hostů. Mají mezi nimi být třeba pákistánský premiér Šahbáz Šarif nebo ruský ex-prezident Dmitrij Medvěděv. Úřady odhadují, že do iránské metropole dorazí až 20 milionů lidí. Alí Chameneí zemřel v únoru při americko-izraelských útocích na Teherán.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: První dětské domovy podávají trestní oznámení na organizátora tábora Aurora. V polovině týdne zrušil první turnus v den odjezdu a přestal komunikovat. Nereaguje ani na opakované telefonáty a e-mailové zprávy reportérů Českého rozhlasu. Domovy zaplatili na zálohách dohromady stovky tisíc korun. Z Jemnice mělo jet 6 dětí a tamní domov zaplatil 130 tisíc korun. Ředitelka Jiřina Kynilová musela pro děti sehnat náhradní program. Organizátora vyzvala, aby vrátil peníze.
6: Včera jsem mu psala informativní mail, že požaduji navrácení peněz do 6.7. A v případě, že tak neučiní, tak budeme jednat s policií České republiky.
3: Porota u soudu v americkém Anchorage jednomyslně rozhodla, že ke smrti českého miliardáře Petra Kellnera vedlo i fatální zpoždění záchranné akce. Informoval o tom právní zástupce rodiny František Honza. A Kellnerovým porota přiznala odškodnění v přepočtu asi 158 milionů korun.
7: Někdejší majoritní vlastník investiční skupiny PPF Petr Kellner se v roce 2021 vydal na Aljašku lyžovat. Podle jediného přeživšího nehody byl po pádu vrtulníku prokazatelně naživu a komunikoval. Zraněním ale podlehl před příjezdem pomoci, a to kvůli nečinnosti odpovědných firem.
8: Všechny tři společnosti se podílely určitou měrou na tom, že došlo k nehodě helikoptéry, ať už to bylo z důvodu špatného plánování společnosti Todeo Lodge, anebo nedokonale vytrénovaného pilota ze společnosti Soloid, a dále se podíleli také na nedostatečné záchranné operaci.
7: Vysvětlil právní zástupce Kellnerových František Honca. Lukáš Pastejřík, Český rozhlas.
3: Za nehodu podle vyšetřování nestála technická závada, ale souhra nešťastných náhod, povětrnostních a přistávacích podmínek. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Prodej nových osobních aut v Česku roste. Za první polovinu letošního roku se meziročně zvýšilo skoro 6% na necelých 130 tisíc vozů. Oznámil to Svaz dovozců automobilů. Největší zájem byl o značku Škoda, druhý skončil Volkswagen a třetí nejoblíbenější značkou byla Hyundai. A podle svazu stoupá taky poptávka po autech s alternativním pohonem. Na výjezdu z metropole po D1 dejte pozor, za sjezdem na Pražský okruh na 10. kilometru se brzdí do zastavení, fronta pokračuje až ke Šmíkalce. Na Pražském okruhu ve směru na letiště se popojíždí od sjezdu na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem. Celé je to asi na 20 minut. Před Europarkem počítejte se silným provozem na jižní spojce od Lanového mostu a také v opačném směru na Štěrboholské spojce od Běchovic. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekejte skoro jasno až polojasno, během dne oblačno, od severozápadu přechodně až zataženo. Nejvyšší sobotní teploty 19 až 24 stupňů, na Moravě a na Slezsku naměří až 28 stupňů Celsia. Tolik zprávy, teď začíná pořad 20 minut Radiožurnálu Vladimíra Kroce.
0: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

Definice právní podmínky, článek 6, odstavec 15. Jiné pojízdné kompenzační pomůcky se považují za vozíky pro invalidy, pokud jsou svými rozměry a vahou s nimi

0: Na Radiu Proglas právě začal pořad Před kostelem. Mým dnešním hostem je Brenda Gejdoš, profesorka historie na Westchester University ve Filadelfii. Dnes budeme hovořit o Bernhardu Lichtenbergovi, od jehož blahořečení uplyne 21. června 30 let. Vítejte na Radiu Proglas. Dobré odpoledne.
1: Moc vám děkuji, Josefe. Jsem ráda, že tu mohu být.
0: Než se budeme věnovat samotnému Bernhardu Lichtenbergovi, mohla byste nám něco říci o svém akademickém zázemí a o tom, jak jste se začala zajímat o dějiny německého katolicismu?
1: No, je to vlastně docela zajímavé, protože na první pohled by se mohlo zdát, že jde o oblast, která je mi poněkud vzdálená. V bakalářském studiu jsem vystudovala matematiku a do akademického prostředí jsem vstoupila až po 40. Vždy mě však zajímali mučedníci. Vyrůstala jsem během studené války a dobře si pamatuji, jak silně tehdy rezonovala otázka, byl by člověk ochoten položit život za svou víru? Když jsem chodila na nedělní školu, naše učitelka se nás ptala, co kdyby sem přišli komunisté a řekli vám, že nesmíte věřit v Boha. Už v raném věku na mě velmi zapůsobili lidé, kteří se nebáli veřejně hlásit ke své víře. Když jsem se později rozhodla pro akademickou dráhu a studovala magisterský obor historie, jeden z mých profesorů napsal knihu o Maximiliánu Kolbem, který během druhé světové války v podstatě obětoval svůj život. Napsal také knihu o protestantském kazateli Paulu Schneiderovi, který byl mučedníkem vyznávající církve. To mě velmi zaujalo. A můj profesor mi tehdy řekl, že pokud chci pokračovat v doktorandském studiu a psát disertaci, možná bych měla uvažovat o Bernhardu Lichtenbergovi. V té době, na konci 90. let, jsem o otci Lichtenbergovi vůbec neslyšela, protože jsem v akademickém prostředí tehdy ještě nebyla příliš dlouho.
0: Co vás na postavě Bernharda Lichtenberga zpočátku zaujalo?
1: Že byl mučedníkem a že se modlil za Židy. Už jsem hodně studovala o holokaustu a představa, že se někdo v Německu otevřeně modlil za Židy, mi přišla velmi zajímavá. A chtěla jsem se o jeho životě dozvědět víc, co ho vlastně přivedlo až k mučednické smrti. Často se totiž ptáme, co lidi k takovému rozhodnutí vede. Já sama jsem měla pocit, že kdybych se někdy ocitla v podobné situaci, chtěla bych jednat stejně, ale nejsem si jistá, jestli bych na to měla dost sil.
0: V jakém okamžiku jste se rozhodla, že si jeho příběh zaslouží celou biografii?
1: Musela jsem proto vytvořit určité zdůvodnění. Kniha, kterou jsem o otci Lichtenbergovi napsala, vychází z mé disertační práce v rámci doktorského studia. A jediný způsob, jak jsem mohla svou disertaci o něm napsat, byl ten, že jsem k dosavadnímu výzkumu přidala něco nového. Existovala už řada knih v němčině, ale žádná v angličtině. A já jsem si říkala, že jeho příběh je velmi důležitý. V Americe většina lidí mluví a čte pouze anglicky a chtěla jsem, aby se o něm dozvědělo víc lidí. Ty knihy tedy existovaly jen v němčině. Nakonec se mi podařilo přesvědčit svého doktorského školitele, že mám co přidat a že je tento příběh skutečně významný.
0: Setkala jste se během svého výzkumu s nějakými prameny nebo objevy, které vás obzvlášť překvapily?
1: Vlastně mě nic vyloženě nepřekvapilo, spíš mě všechno velmi zaujalo, každý aspekt jeho života. Od doby, kdy byl v semináři, přes jeho první působení v kostele v Berlíně, až po vstupu.

0: Vstup do politiky ve 20. letech, kdy se stal členem městské rady a zemského zastupitelstva ještě dlouho před nacistickým režimem. A pak také to, kolikrát byl vyslýchán gestapem, všechno mi přišlo nesmírně zajímavé.
1: Pro ty, kteří jeho jméno slyší poprvé, kdo byl Bernhard Lichtenberg?
0: Otec Lichtenberg se narodil ve Slezsku, v oblasti dnešního Polska, která tehdy patřila Německu. Už jako mladý člověk zřejmě cítil povolání stát se knězem a do kněžského stavu vstoupil v době, kdy byli kněží v Berlíně potřeba. Tam byl také poprvé přidělen. Bylo to, čemu bychom dnes řekli, stará škola. Nepřizpůsoboval se příliš dobře. Nosil sutanu, nebál se komukoli otevřeně říct svůj názor a zdálo se, že pro své farníky vždy dělá víc, než se od něj očekávalo. Protože působil v Berlíně, postupně se propracoval v katolické hierarchii až na pozici, kdy byl druhým nejvyšším představitelem berlínské diecéze, hned po biskupovi. A je samozřejmě znám především tím, že se modlil za Židy. Byl zatčen a zemřel v rukou nacistů.
1: Které prvky jeho výchovy a formace pomohly utvářet člověka, kterým se později stal?
0: Tohle je přesně to, na co jsem se zaměřovala. Jak zázemí člověka způsobí, že je pak schopen jednat určitým způsobem. Otec Lichtenberg měl dva skvělé rodiče a dědečka jako malý chlapec chodil na mši. Myslím, že si od raného věku osvojil smysl pro disciplínu. Vyrůstal také ve Slezsku, které bylo plné polských katolíků, ale i německých protestantů. Jeho otec měl obchod a němečtí protestanti tehdy dostávali pokyn, aby v tomto obchodě nenakupovali. Myslím, že si Bernhard Lichtenberg už od dětství začal uvědomovat, jak mohou být lidé kvůli tomu, kým jsou, odlišně či nespravedlivě posuzováni. Takže jeho rodiče, místo, kde vyrůstal, i to, že chodil na mši už od raného věku, mu zřejmě poskytli velmi dobrý základ pro jeho víru.
1: Jak důležitý byl Berlín pro pochopení jeho působení a jeho pohledu na svět?
0: Byl velmi důležitý. Kdyby byl Bernhard Lichtenberg přidělen kamkoliv jinam v Německu než do Berlína, pravděpodobně bychom o něm dnes ani nevěděli. I kdyby se tehdy ozval, byl zatčen a zemřel. Berlín byl v celém tomto příběhu klíčový. Právě tam dostal příležitost postupovat a stát se významnějším církevním vůdcem. Myslím, že papežové, jak Pius XI., tak Pius XII., ho tam dokonce chtěli ponechat. Víme také, že biskup jmenovaný do Berlína v období nacismu byl Lichtenbergovi velmi podobný. Jakoby papežství nemohlo vést přímý střet, ale prostřednictvím silných osobností v Berlíně chtělo udržet pevné katolické vedení, které pomůže uchovat církevní život a vést věřící. Bylo tedy velmi důležité, že působil právě v Berlíně. Katolická církev tam tehdy potřebovala budovat své postavení, protože při jeho příchodu bylo ve městě velmi málo katolických kostelů.
1: Jaké osobní vlastnosti podle vás nejvíce vystupují do popředí při studiu jeho života?
0: Myslím, že to je totéž, co mi kdysi řekl jeden přítel, když jsem pracovala na své disertaci. Ti, kteří ji dokončí, jsou ti, kdo vytrvají. Nemusíte být nutně nejlepší student, ale když vytrváte, uspějete. A on vytrval bez ohledu na to, co mu stálo v cestě. Nikdy se nevzdal, stále šel dopředu. Ve 20. letech měl městský radní rozhodnout o jmenování muže do čela berlínské školské rady. Otec Lichtenberg si řekl, že s ním musí mluvit, protože pokud není křesťan, neměl by školní radu vést. A tak za tím mužem cestoval více než 100 mil. A tím to neskončilo. Později o tom mluvil i na zasedání rady. Prostě se nikdy nevzdal. Ať už šlo o snahu někoho kontaktovat nebo pomoci například s rozdáváním oblečení. Nikdy to nevzdal a vytrval.
1: Jak byl vnímán obyčejnými katolíky ještě před nacistickým obdobím?
0: Mnozí se mu tehdy smáli, protože, jak už jsem říkala, byl stará škola. Když přišel do Berlína na přelomu století, tedy na začátku 20. století, začínali někteří lidé směřovat k modernismu, který se objevil už ve století 19. Někteří kněží proto začínali nosit civilnější oblečení v domnění, že tím budou lidem blíž. Otec Lichtenberg ale chodil po ulicích Berlína v sutaně, s Biblií anebo jinou knihou. Přinášel svaté přijímání chudým, chodil se zvonkem a nesl svíci či světlo. Dělal vše velmi tradičním způsobem. Někteří lidé ho proto považovali za velmi odlišného až zvláštního. On se tím ale nenechal rozhodit. Soustředil se na svůj úkol. Byl spíše konzervativní.
1: Lichtenberg bývá často připomínán jako odvážný odpůrce nacismu. Jak byste popsala jeho odpor?
0: Odpor je zajímavý pojem. Sama ho učím své studenty. Michael Morris napsal článek o odporu. Mnoho lidí si myslí, že odpor musí být aktivní a útočný, že člověk musí něco zásadního vykonat. Morris ale mluví o symbolickém a polemickém odporu. Symbolický odpor podle něj znamená, nebudu dělat to, co po mně chcete, a ostatním řeknu, co se děje. No a přesně to otec Lichtenberg dělal. Když byl předvolán gestapem a úředníci mu zakazovali určité věci, neuposlechl. Ve svých kázáních lidem říkal, co se děje. Jeho odpor tedy nespočíval v ozbrojeném boji nebo snaze někoho zabít. Byl to spíše odpor, který upozorňoval na to, co se děje, a zároveň odmítal plnit příkazy nacistů. Zatímco mnoho jiných kněží a duchovních se přizpůsobilo a mlčelo, například když jim bylo řečeno, že o určitých věcech nesmějí kázat nebo je probírat ve výuce, on se nepřizpůsobil. Otec Lichtenberg neposlouchal.
1: Jedním z nejznámějších aspektů jeho působení byla veřejná modlitba za Židy po křišťálové noci. Proč byl tento čin tak významný?
0: No, nikde jsem nenarazila na to, že by si byl vědom toho, že tím porušuje takzvaný pulpitní paragraf, tedy kazatelnový zákon. Ale už v 19. století, když se Německo poprvé stalo jednotným státem, chtěl Otto von Bismarck omezit katolickou kulturu. Domníval se, že papež má v Německu příliš velký vliv a byl přijat takzvaný kazatelnový zákon. Ten zakazoval hovořit s kazatelny o politických otázkách. Když se otec Lichtenberg modlil za Židy, bylo to v rozporu s tímto paragrafem. Teoreticky ho mohli zatknout už tu noc, protože nacisté měli vůči Židům jasnou politiku. A pokud se za ně takto modlil, šlo z kazatelny o politické vyjádření. Proto byl tento čin velmi významný. Navíc jsem našla jen dva další duchovní, kteří se kdy z kazatelny modlili za Židy. Jednoho protestanta a jednoho katolíka. Oba byli nakonec posláni do Dachau, ale přežili. Bylo to tedy mimořádně důležité a navíc tím svým farníkům říkal, podívejte se, co se děje venku, tihle lidé jsou naši sousedé. Mohl tak ovlivnit způsob, jakým se jeho farníci v budoucnu chovali. I proto to mělo zásadní význam.
1: Jak neobvyklá byla taková veřejná solidarita s Židy mezi katolickým duchovenstvem v té době?
0: Ano, trochu jsem na to už odpověděla, protože těch, kteří se modlili za Židy, bylo velmi málo. Vyšla zajímavá kniha o všech duchovních, kteří byli posláni do Dachau, a o důvodech, proč se tam dostali. A mnoho těch důvodů bylo například to, že sloužili mši v polštině, protože měli polské farníky. I za to mohli být posláni do Dachau. Nebo že nějakým způsobem vystupovali proti režimu. Ale znovu, byli tam uvedeni jen dva, kteří se modlili za Židy. A když se vrátíme zpět, v roce 1933 proběhl bojkot židovských obchodů. Jeden muž tehdy chtěl, aby mu katolická církev pomohla tento jednodenní bojkot zastavit a požádal otce Lichtenberga o pomoc. Ten kontaktoval jednoho z biskupů, ale ten mu v podstatě odpověděl, že když měli katolíci své problémy, Židé jim nepomohli a že tedy nepomohou ani oni. Otázka tedy zní, zda šlo o antijudaistické postoje uvnitř církve, nebo zda to nebylo nic nového. V historii přece existovaly pogromy i dříve, pokud za pogrom považujeme i křišťálovou noc. A vždy musíme mít na paměti, že se na to nemůžeme dívat zpětně optikou historie a říkat si, proč tehdy něco neudělali. Oni tehdy nevěděli, co přijde. Ani my bychom to nevěděli. Když se modlil za Židy v letech 1938 až 39, válka ještě nezačala. Neexistovala geta ani vyhlazovací tábory. Bylo to velmi brzy a většina ostatních kněží tehdy Židy ještě nevnímala jako své bližní.
1: Považoval se Lichtenberg za politického odpůrce nebo jednal jednoduše z křesťanského přesvědčení?
0: Ačkoliv se zapojil do politiky tím, že byl členem městské rady a zemské rady v Charlottenburgu, nemyslím si, že by se někdy považoval za politického odpůrce. I v tom příběhu, o kterém jsem mluvila, když cestoval přes 100 mil, aby promluvil s mužem, který měl být jmenován do čela berlínského školství, šlo o to zjistit, věříte v Boha? Máte křesťanské hodnoty? Nešlo o politiku. Všechno, co formovalo jeho život, vycházelo z jeho křesťanství.
1: Jakou roli v jeho rozhodování hrálo svědomí?
0: Myslím, že tomu možná rozuměl. A znovu se tu můžeme podívat na papežství a papeže. Ani papež Pius XI, ani Pius XII nevyzývali německé katolíky, kněze ani biskupy k nějakému konkrétnímu jednání. Myšlenka byla, že každý bude jednat podle svého svědomí. A myslím, že to Lichtenberg chápal. I ta představa, že papež jedná podle svého svědomí, že každý člověk má ve svém životě křesťanskou svobodu a odpovědnost a že nikdo neříká druhému přesně, co má dělat. Myslím, že tomu rozuměl.
1: Byl nějaký konkrétní zlomový okamžik, kdy si uvědomil, že když se bude veřejně vyjadřovat, pravděpodobně ho to bude stát svobodu?
0: Víte, myslím, že když byl poprvé zatčen v říjnu 1941, tehdy si ještě neříkal, ztratím svobodu. A ani ve chvíli, kdy byl ve vězení a čekal na soud, možná ještě přesně nevěděl, co se stane. Ale existuje jeden konkrétní okamžik, který pro něj, podle mě, všechno uzavřel. Když jsem to při psaní knihy našla v pramenech, řekla jsem si, tohle je ten moment. Po procesu v květnu 1942 byl převezen do věznice Tegel a byl dotázán, co bude dělat po propuštění. Bylo to něco jako formulář, který měl vyplnit. Odpověděl, mám v úmyslu plnit Boží vůli a zůstat věrný svému kněžskému povolání až do posledního dechu. Myslím, že když se potom vrátil do cely, musel si uvědomit, že je to konec. Že ho už nikdy nepustí, protože vědí, že bude dělat přesně to, co dělal dosud. Byl natolik konkrétní, že řekl, že bude pokračovat v tom, co dělal, tedy, že bude dál mluvit. A když přišel rok 1943, tedy doba vrcholu, nebo už i po vrcholu pokusu o vyhlazení Židů, Lichtenberg by ze svého názoru nikdy neustoupil. Myslím, že tehdy pochopil, že ho už nikdy nepropustí.
1: Co se mohou současní křesťané naučit z jeho reakce na antisemitismus?
0: To je slovo, které obvykle nepoužívám, antisemitismus. Pro mě je to nepřesný termín, protože Židé nejsou jediní semité a proto většinou používám výraz antijudaismus. Myslím, že se lidé dnes mohou z jeho příkladu poučit. Znovu totiž vidíme mnoho protižidovských činů po celém světě. Z toho, co si podle mě může každý vzít od otce Lichtenberga, je myšlenka Ježíšova výroku miluj svého bližního jako sám sebe. A otázka, kdo je vlastně můj bližní? A odpověď zní, že i Židé, stejně jako kdokoliv jiný, nejsou to jen naši spolukřesťané, jsou to i muslimové, lidé jakéhokoliv vyznání, nebo i bez víry. Všichni jsou vašimi bližními a měli byste je milovat jako sami sebe. Definici lásky jsem si postupně vytvořila tak, že vidím v tobě dobro a volím čin, kterým pomáhám, aby toto dobro rostlo. Pro tvé dobro. Láska není pocit, ale čin. A pokud máte milovat své bližní, musíte o ně pečovat a dělat to, co je pro ně dobré. A myslím, že pokud si lidé uvědomí, že otec Lichtenberg zdůrazňoval, že i Židé jsou našimi bližními, možná si začnou klást otázku, proč to zlo vlastně dovolujeme. A že je třeba se postavit a ozvat se, když vidíme, že se něco děje. Protože přesně to dělal on.
1: Co vedlo přímo k jeho zatčení v roce 1941?
0: Domnívám se, že to byla dokonalá bouře okolností. Na podzim roku 1941 byli nacisté na vrcholu své vojenské moci a začínali deportovat Židy z Berlína. Biskup von Gehlen se jen o 2 měsíce dříve veřejně vyjádřil proti programu eutanázie. A otec Lichtenberg na to navazoval tím, že psal dopisy a zároveň byl připraven promluvit z kazatelny k další samostatné otázce. Zároveň se měnil i způsob, jakým nacisté postupovali vůči církevním představitelům. Bylo zajímavé, že i v koncentračním táboře Dachau, kde byli slovanští, němečtí i francouzští kněží, začali najednou oddělovat Němce od ostatních. Nacisté tehdy celkově měnili svůj přístup. Zdálo se, že se v té době sešlo více faktorů, tomu říkám dokonalá bouře. A nacisté nikdy nechtěli zatknout někoho z vysokých církevních hodnostářů a jak jsem už říkala, Lichtenberg byl hned po berlínském biskupovi. Když se biskup von Gehlen vyjádřil proti eutanázii, nacisté ho nezatkli, nechtěli na sebe upozornit zatčením biskupa. Ale Lichtenberg byl o stupeň níž. Od roku 1938 se choval problematicky, tedy v letech 1938, 39, 40, už celé 3 roky. Mohli ho zatknout kdykoliv, ale čekali až na tuto chvíli. Myslím, že se mezi tím částečně měnila jejich politika. Zapojil se také více poté, co promluvil von Gehlen a navíc začaly deportace berlínských Židů do Polska. Myslím, že si řekli, tenhle člověk se úplně zblázní, až se to dozví. Musíme ho dostat hned. A tak byl zatčen v říjnu 1941.
1: Jak se choval během svého věznění?
0: To byla poměrně zajímavá věc. Zdá se, že byl méně zaměřený na sebe a více na to, jak bude pokračovat práce u svaté Hedviky. Neustále byl v kontaktu s jednou ze sester, které říkal, že je potřeba zaplatit tento účet, kontaktovat tohoto člověka, napsat tomuto člověku, pomoct této osobě, zařídit to a ono. Takže i ve vězení se snažil, jak jen mohl. Dál řídil chod svaté Hedviky, protože mu bylo umožněno přijímat i psát některé dopisy. Zároveň byl ale sám ve vězení. Když se setkal s jiným vězněm, mluvil s ním, zpíval s ním, modlil se s ním. Když onemocněl a byl převezen na ošetřovnu, dělal v podstatě totéž. Jako člověk také popisoval, jak těžké pro něj bylo vězení, zejména jídlo. Nikdy se necítil nasycený, neustále měl hlad. A když ho někdo přišel navštívit a zeptal se, jak se má, tohle často zmiňoval. Takže to nebylo tak, že by byl nějak nad věcí a tvrdil, že ve vězení nemá žádné problémy. Byl stále člověkem, ale i přesto pokračoval ve své práci. Psal poezii, pracoval s biblickými texty, žádal o knihy a vedl si deník. Byl velmi aktivní.
1: Odhalují jeho dopisy z vězení něco nového o jeho spiritualitě nebo povaze?
0: Myslím, že právě díky jeho dopisům jsme vůbec věděli, co všechno ve vězení dělal, a to ukazuje jeho charakter. Všechno, co jsem právě popsala, jak se snažil řídit svatou Hedviku, jak myslel na lidi, o které se staral, i na ty, na které nezapomínal. Dokonce si pamatoval data, třeba blíží se toto datum, tehdy bychom dělali tohle, prosím, napište tomuto člověku, že si na to vzpomínám. Ukazuje to tedy, že jeho zájem o lidi a o to, co se děje venku, za zdmi vězení, kam chtěl stále nějak přispívat a pomáhat, velmi jasně odhaluje jeho charakter.
1: Jaké byly okolnosti jeho poslední cesty a smrti v roce 1943?
0: Takže ten pulpitní paragraf byl zatčen kvůli dvěma věcem. Zákonu o hanobení, který zavedli nacisté, a pulpitnímu paragrafu, který pocházel už z Bismarckova Kulturkampfu v 70. a 80. letech 19. století. Pulpitní paragraf souvisel s tím, že se modlil za Židy, zákon o hanobení pak s některými jeho spisy. Ten pulpitní paragraf nikdy nebyl zrušen a stanovoval trest 2 roky vězení. Když byl Lichtenberg zatčen, nebyl jako mnoho jiných kněží poslán přímo do koncentračního tábora, ale do vězení na 2letý trest. Ty 2 roky se počítaly od října 1941 do října 1943. Nezačínali až po procesu, ale už od jeho uvěznění. Takže vypršeli v říjnu 1943. Jeho rodina, přátelé i biskup psali, že je vážně nemocný, měl srdeční potíže. Narodil se v roce 1875, takže v roce 1943 mu bylo 68 let. Tedy už byl ve vysokém věku a nebyl na tom dobře. Doufali, že ho nacisté možná propustí domů, ale to se nestalo. Vrací se tu i jeho dřívější výrok na otázku, co bude dělat po propuštění. Budu sám sebou. A právě proto se nacisté rozhodli, že ho pošlou do Dachau. Byl tedy zařazen do transportu. Existuje také svědectví, že před transportem byl odveden do místnosti a zbyt. Poté byl spolu s dalšími vězni naložen na transport, který ale nemohl dojet přímo do Dachau u Mnichova a zastavil se ve městě Hof. Tam museli přespat, protože bylo potřeba vězně umístit do místní věznice. Během pobytu v Hofu vážně onemocněl, dostal vysokou horečku. Ve zprávě bylo uvedeno, že pokud je vězeň vážně nemocný, musí být převezen do nemocnice. A tak byl převezen do nemocnice v Hofu, kde zemřel následující den. Nikdy se do Dachau nedostal.
1: Proč ho církev uznala za mučedníka?
0: No, 3 dny po postavení berlínské zdi byl Alfred Bench jmenován berlínským biskupem. Otec Lichtenberg mu byl znám a v roce 1961 zahájil proces jeho blahořečení. Bench byl během války sám vězněn, takže věděl, co Lichtenberg dělal a vnímal ho jako člověka, který svými činy riskoval život kvůli křesťanskému přesvědčení a právě proto ho považoval za mučedníka. Samozřejmě to vždy do určité míry záleží na tom, kdo je zrovna papežem. Když se v roce 1978 stal papežem Jan Pavel II., proces blahořečení už běžel dlouho. A Jan Pavel II., který sám zažil druhou světovou válku, blahořečil mnoho lidí. Prohlášení za blahoslaveného bylo tedy důležité. Základní myšlenka je, že Lichtenberg svými činy riskoval život. Navíc byl organizací Yad Vashem v Izraeli uznán jako spravedlivý mezi národy. Instituce, kterou vedou Židé a která oceňuje ty, kdo riskovali život, aby zachránili Židy. A i oni jeho jednání takto vyhodnotili. Různé instituce ho tedy vnímají jako mučedníka, nejen církev.
1: Děkuji. A letos uplyne 30 let od jeho blahořečení. Co tímto uznáním za blahoslaveného chtěla církev zdůraznit?
0: Nevím, protože si myslím, že se můžeme podívat na to, co Jan Pavel II. Řekl při mši ke blahořečení. Ve svém projevu uvedl, v době, kdy se hřích postavil jako vládce prostřednictvím systému absolutní brutality a hrůzy, tito dva svědkové, mezi nimi otec Lichtenberg a jeden další muž z Německa, čerpali sílu ke svému vítězství z jeho milosti, z milosti Páně, a získávají tak zvláštní význam. Dnešní blahořečení je toho znamením. Je to výraz paměti církve. Nezapomeňte na boží skutky. S boží pomocí pak budeme moci říci v příštích generacích, stejně jako Bernhard Lichtenberg a apoštol Pavel, neklesli jsme ani na okamžik v podrobení, aby pravda evangelia zůstala zachována pro vás. Takže já vnímám, že papež Jan Pavel II. Tímto způsobem propojuje otce Lichtenberga s apoštolem Pavlem. A myslím, že právě to chtěl lidem ukázat.
1: Jak bylo blahořečení přijato v Německu?
0: Víte, je to zajímavé, protože když byl v roce 1996 blahořečen, já jsem tehdy ještě ani neznala jeho jméno, ale podle výzkumů bylo asi 90 až 100 tisíc lidí při jeho blahořečení. Bylo tam mnoho lidí, kteří si ho pamatovali, protože učil náboženství, působil jako farář, a tak mladí lidé, kteří s ním vyrůstali, se zpětně podívali na to, co dělal, a uvědomili si to. Možná na něj tehdy také začali nahlížet jinak. Existuje příběh, že když učil náboženství, některé dívky odešly z hodiny, protože si mysleli, že jeho výklad desatera je příliš přísný. A později, když už byli dospělé a vzpomněli si na to, co říkal a co dělal, pravděpodobně na jeho učení i jeho osobu nahlíželi úplně jinak. A celkově to bylo přijato velmi dobře. Jako syn Berlína, syn Německa.
1: Trochu jste mi na to odpověděla, ale vzrostlo od té doby povědomí o Lichtenbergovi mezi veřejností.
0: Ano, kdyby byl náš rozhovor vizuálně, mohla bych vzít do ruky knihu, ale bylo jich o něm napsáno více. Paměť na holokaust i památka otce Lichtenberga s časem rostly. A myslím, že jednou z prvních připomínek byla divadelní hra Rolfa Hochhuta Náměstek, kde byl otec Lichtenberg jednou z postav, a ta byla napsána na počátku 60. let. Pak například v roce 1978 vznikla minisérie Holokaust a otec Lichtenberg se v ní objevil. Jak přibývaly knihy, divadelní hry i televizní minisérie, jeho památka zůstávala živá. Nedávno vyšla i dětská kniha. V Berlíně i v Hofu, kde zemřel, jsou po něm pojmenované ulice. Jeho tělo bylo původně pohřbeno v kryptě kostela svaté Hedviky. Později bylo při rekonstrukci přemístěno, ale zase se tam vrátilo. Lidé tedy o otci Lichtenbergovi vědí. Posílala jsem také dotazníky a někteří lidé o něm napsali své vzpomínky. Stále si ho pamatují. A dokonce i něco tak neobvyklého, jako když jsem četla sérii románů. V jedné knize se postava jmenovala Father Licht. A příběh byl vlastně o něm, i když byl použit jako fiktivní postava, což autorka později vysvětlila. Občas se tedy znova objeví. A myslím, že je to tím, že to, co dělal, bylo velmi neobvyklé oproti ostatním. Ano, jeho památka je stále velmi živá.
1: Také mám několik otázek k našemu století. Mnoho lidí vnímá otce Lichtenberga jako vzor morální odvahy. Které aspekty jeho svědectví k nám dnes promlouvají nejvíce?
0: No, žijíc v Americe v naší době se poměrně často mluví o pojmu autoritářský režim, a ten si spojujeme s Ruskem, ale i s Amerikou a dalšími zeměmi. A právě v takovém autoritářském režimu, v diktatuře, otec Lichtenberg žil a přesto se ozýval. Ať už měl strach nebo ne, stejně to udělal. A lidé dnes často říkají, nebudu se ozývat, protože se bojím, že mě zatknou, nebudu mluvit, protože se bojím, že mě odsoudí moji nejbližší přátelé a rodina. Ve světě se dnes děje mnoho věcí, kvůli kterým se lidé bojí říkat, čemu věří. Navíc dnešní svět je mnohem méně, nevím, jestli je přesné říct, méně náboženský, ale určitě je méně lidí, kteří pravidelně chodí do kostela. A pak vyvstává otázka, kde lidé získávají svou víru, kde ji nacházejí. I já sama nyní do kostela nechodím, ale moje víra pochází z toho, že jsem jako dítě kostel navštěvovala. Takže odkud se bude víra brát dnes? A myslím, že právě proto dnes opravdu potřebujeme diskuzi o lidech, jako byl otec Lichtenberg.
1: Jak by mohl reagovat na současné výzvy, jako je nacionalismus, netolerance nebo diskriminace?
0: Vrátil by se k myšlence miluj svého bližního jako sám sebe. A k otázce, kdo je vlastně můj bližní. A pak ještě jedna věc. Když jste se ptal, jestli mě něco překvapilo, našla jsem velmi málo kázání. Ale jedno z nich pocházelo z jeho zkouškového kázání, které musel jako seminarista přednést, a ve své knize jsem napsala, že jeho slova byla prorocká. V tom kázání řekl, běda rákosu, který se ohýbá sem a tam ve větru. O takových lidech mluví spasitel takto. Kdo není se mnou, je proti mně. Zde není možné váhání. Buď podlehneš svádění zlého nepřítele a poneseš za to věčný trest, nebo se vrhneš do náruče božského spasitele a obdržíš korunu vytrvalosti. Lichtenberg to tedy opravdu viděl velmi černobíle, takže v otázkách silného nacionalismu, netolerance a diskriminace buď jdeš cestou zla, nebo se postavíš na stranu dobra. A právě o tom by mluvil.
1: Může nám jeho život dnes něco říct o vztahu mezi vírou a veřejnou odpovědností?
0: Myslím, že on chápal víru jako něco, co přímo přechází do veřejné odpovědnosti. Milovat svého bližního, postavit se za to, co je správné, za to, co je dobré. Když vstoupil do politiky, tedy když se stal členem městské rady a rady čtvrti Charlottenburg, bylo to právě součástí jeho veřejné odpovědnosti. A myslím, že by nás k tomu vyzýval i dnes. Když je ve vašich školách diskriminace nebo šikana, zapojte se do školní rady. Něco s tím dělejte. Nemůžete jen přihlížet. Musíte jednat a chápat to jako součást svého křesťanského života.
1: A důležitá otázka pro všechny naše posluchače. Je tento příklad relevantní i pro lidi, kteří nejsou nábožensky založení?
0: Rozhodně. Když přemýšlíme o náboženství, je to zajímavé. Myslím, že si mnoho lidí ve světě někdy neuvědomuje, že muslimové, kteří označují Boha jako Aláha, mluví o stejném křesťanském bohu, stejném židovském bohu. Je to tentýž Bůh. Je to stále jeden a tentýž Bůh. Když člověk nevěří v Boha, neznamená to, že nechce být dobrým člověkem. Neznamená to, že nechce dělat to, co je správné. I oni by chtěli zastavit šikanu, netoleranci nebo silný nacionalismus, který vede k tomu, že jedna skupina lidí zhlíží na druhou. Být dobrý je podle mě možná snazší, pokud má člověk náboženskou víru, ale neznamená to, že ji musí mít, aby mohl být dobrý.
1: Jaké poselství by podle vás chtěl, aby dnes slyšeli mladí lidé?
0: Myslím, že by hodně mluvil o Ježíši, o Pánu. Myslím, že by se snažil hledat způsoby, jak lidi vrátit zpátky do kostela. Byl velmi konzervativní, tomu nelze upřít. Kdyby se probudil v tomto století, zůstal by velmi konzervativní a snažil by se lidi přivést zpět do kostela. I kdybych mu řekla, otče Lichtenbergu, moje víra, moje křesťanství je nejdůležitější část mého života, ale necítím povolání chodit do kostela, on by mě stejně chtěl přivést zpátky do kostela. Byl by to stále ten velmi konzervativní přístup. Tvoje víra se posiluje tím, že chodíš do kostela. Potřebuješ slyšet příběhy toho, co lidé udělali, protože ti pomohou žít lepší život. A tak si myslím, že jako konzervativní kněz by to dělal i dnes.
1: Jak vás osobně ovlivnil otec Lichtenberg?
0: Když jsem byla mladá, vždycky jsem ráda trávila čas sama. A někdy jsem se kvůli tomu cítila provinile. Občas prostě nemám takovou potřebu být mezi lidmi. Otec Lichtenberg ale měl jedno rčení. Nikdy nejsem méně sám, než když jsem sám. Protože když nejsem sám, jsem s lidmi a když jsem sám, jsem s Bohem. Je to trochu sobecké, ale já mám svůj čas o samotě s Bohem opravdu raději, než být mezi lidmi. A nevím, jestli to tak cítil i on, ale ten výrok jsem si opravdu vzala k srdci a snažím se ho vysvětlovat svým přátelům, když potřebuju být sama. Říkám jim, co říkal otec Lichtenberg. Další věc je samotné mučednictví. Vždycky jsem měla pocit, že mě jednou může Pán k něčemu povolat. A chci být připravená, až ten čas přijde. Ten pocit mám od velmi mladého věku a otec Lichtenberg mi v tom dal určitou sílu.
1: Je nějaká konkrétní epizoda z jeho života, která je pro vás obzvlášť dojemná?
0: Ne, vlastně ne, je to celý jeho život. Když na něj myslím, je to skoro jako film, ve kterém můžu sledovat každý aspekt jeho života a já prostě chci být tak silný člověk, jaký byl on. A být schopná mluvit a jednat, když je to potřeba. A i dnešní rozhovor s vámi mě nad tím přiměl víc přemýšlet.
1: Věříte, že proces svatořečení Bernharda Lichtenberga může v budoucnu pokračovat?
0: Ano, je to praxe katolické církve, tedy to, co musí člověk splnit, aby se stal svatým. Blahořečení bylo poměrně jednoduché, svatořečení je mnohem náročnější. U Lichtenberga by muselo být prokázáno, že se podílel na zázraku. Když bylo jeho tělo převezeno z Hofu zpět do Berlína, lidé už tehdy měli pocit, že je svatý a snažili se dotýkat jeho těla a předmětů spojených s ním. Záleží tedy na budoucím postoji církve. Také na tom, zda lidé v těžkých situacích budou říkat, budu se modlit k otci Lichtenbergovi, aby mi pomohl. A pokud se pak něco stane a bude možné prokázat, že v tom měl podíl zázrak, pak existuje dobrá šance na svatořečení. Tato myšlenka existovala už v roce 1943, takže doufejme, že se to jednou stane.
1: Mým dnešním hostem byla Brenda Gejdoš, profesorka historie na Westchester University. Velice vám děkuji, že jste přijala mé pozvání k účasti v našem pořadu.
0: Děkuji, Josefe. Opravdu jsem si to užila. Už jsem delší dobu nemluvila o životě otce Lichtenberga.
1: Od mikrofonu se loučí Josef Javůrek.

Dnešní evangelium vypráví, jak se apoštol Tomáš setkává s Ježíšem po jeho zmrtvých stání. Často bývá označován jako nevěřící. Nenadarmo používáme rčení ty jsi, ale nevěřící Tomáš. Možná mu ale trochu křivdíme. Tomáš totiž chtěl mít jen jistotu, že jeho víra není iluze. Neznáte to tak trochu z vašich životů? Kdo z nás už někdy nezapochyboval, zvlášť ve chvílích, kdy se nám dějí věci, které nedokážeme změnit, pochopit ani vysvětlit? Po Ježíšově smrti byl stejně jako ostatní apoštolové zraněný, zklamaný a nedokázal jen tak najednou přijmout jejich nadšení. A právě do této jeho nejistoty vstupuje zmrtvýchvstalý Kristus. Ježíš Tomáše neponižuje, nevyčítá mu, co řekl. Přichází k němu s pokojem a nabízí mu své rány. A tehdy zazní silné vyznání. Pán můj a Bůh můj. Ono evangelium je až překvapivě současné. Dnešní člověk je Tomášovi velmi podobný. Doba plná manipulací totiž žádá důkazy a vede nás k tomu, abychom byli stále na pozoru. Umíme změřit ledasco, analyzovat data, propojit svět během vteřiny, ale zároveň mnoho lidí uvnitř zápasí s prázdnotou, nejistotou a otázkou, čemu a komu vlastně věřit. Víra dnes není samozřejmostí. Mnozí lidé neodmítají Boha ze zlé vůle nebo pýchy, spíš hledají něco opravdového. Nechtějí fráze ani povrchní odpovědi. Chtějí zakusit, že Bůh je opravdový. Že to není další iluze či únik před skutečností. A právě proto je Tomáš tak důležitý. Ukazuje nám, že pochybnost nemusí být opakem víry. Naopak je to někdy cesta k hlubší a opravdovější víře. Nebezpečná není touha po důkazech, nebezpečná je lhostejnost nebo zneužívání víry. Ježíš také ukazuje něco podstatného. Své rány neskrývá. Zůstávají součástí jeho oslaveného těla, jako by říkal, že bolest a zranění nemusí být konec, že právě naše rány, zklamání, selhání a ztráty mohou být místem, kde se člověk s Bohem setká. Právě tam je to nejvíc pravděpodobné. To se stalo i mně. Obrátila jsem se k Bohu až jako dospělá, právě ve chvíli, kdy mi bylo nejhůř. Neuměla jsem se ani modlit, byla jsem zoufalá, ale odevzdaná, milující, ale rozbitá na tisíc kousků s ještě větším množstvím otázek, na které nepřicházela rozumná odpověď. A právě tehdy vstoupil do mého života, který mě docela změnil. A proto vám dnes o něm vyprávím. Skrýváme slabost, protože se bojíme. Ale Kristus přichází se svými ranami a ukazuje, že pravá síla není v dokonalosti, ale v lásce, která prošla utrpením a nezahořkla. A možná i my někdy říkáme, Bože, kdybych tě mohl opravdu vidět, kdybych měl jistotu. Víra je vztah, setkání, důvěra, která roste. Ježíš dnes nemluví jen k Tomášovi, ale k nám všem. Člověk totiž nemusí mít odpověď na všechno, aby mohl uvěřit, že je milován Bohem. On totiž je a nemusí tomu vůbec věřit.

Za pár okamžiků je 18 hodin a my vás na Proglase zveme k poslechu mše svaté. Dnes bude z kostela svatého Augustina v Brně. Celebrovat bude pater Petr Vrbacký.

Omlouváme se, z technických důvodů vám nemůžeme přinést mši svatou z kostela svatého Augustína v Brně, nicméně místo toho přinášíme mši svatou z kostela Panny Marie Sněžné v Praze.

0: Modleme se. Všemohoucí Bože, naplň nás radostným věnovím, že se za nás přimlouvá svatý apoštol Tomáš a posilní naši víru, abychom měli věčný život ve jménu Tvého Syna, o němž on vyznal, že je to náš Pán a Bůh. Prosíme o to skrze Tvého Syna, Ježíše Krista, našeho Pána, který s Tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Čtení z listu svatého apoštola Pavla Efezanům. Bratři, už nejste cizinci a přistěhovalci, ale spoluobčané ostatních křesťanů a členové Boží rodiny. Jste jako budova, jejími základy jsou apoštolové a kazatelé mluvící pod vlivem vnuknutí a Kristus Ježíš je nárožní kvádr. V něm je celá stavba spojena a vyrůstá ve svatý chrám v Pánu. V něm i vy jste budováni působením ducha v Boží příbytek. Slyšeli jsme slovo Boží.

0: Pán s vámi.
1: Kristo.
0: Slova svatého evangelia podle Jana.
1: Sláva tobě, Pane.
0: Tomáš, jeden ze 12, zvaný blíženec, nebyl s nimi, když Ježíš přišel. Ostatní učedníci mu říkali, viděli jsme Pána. On jim však

0: do mého boku a nebuď nevěřící, ale věřící. Tomáš mu odpověděl, Pán můj a Bůh můj. Ježíš mu řekl, protože jsi mě uviděl, uvěřil jsi. Blahoslavení, kdo neviděli a přesto uvěřili. Slyšeli jsme slovo Boží.
1: Chvála tobě, Kriste. A svatý Tomáš patří mezi 12 apoštolů, u kterých můžeme pozorovat, že každý z nich procházel svým duchovním vývojem. A u Tomáše tě podobně. Nebylo to tak, že by se už narodil jako svatý já a všechno v jeho životě by bylo úžasné, krásné. Měl také své slabosti, hříchy, ale také měl takovou svou poctivost po touhu po dobrém životě a tak velkoryse, velkodušně přijal i své vyvolení mezi ty Ježíšovy učedníky. No a po smrti Ježíše prožíval že takové dny velké duchovní temnoty a jak apoštolům říká, když mu sdělovali Tomáši, my jsme viděli Ježíše, on se nám zjevil a jak říká, nevěřím, dokud nevložím prsty do jeho jizev, tak neuvěřím. Je tak někteří i v tom jeho vyjádření vidí takové rouhání se, že prostě byl přesvědčen, že to je konec, Ježíš byl jenom člověk a z jeho smrti všechno končí a prožíval takové vnitřní duchovní útrapy. No a je na něm je zajímavé potom, když se s Ježíšem setkává, on mu říká, Tomáši, tak vlož prsty do mých ran. A jak říká, potom odpovídá úplně tak spontánně, Pán můj a Bůh můj. Je v těch slovech můžeme vidět tu Tomášovu radost, je nadšení, je radost z toho, že Ježíš opravdu žije. Radost z toho, že Ježíš mu odpouští. Radost z toho, že vidí, že Ježíš ho má stále rád. Že s ním stále počítá. A tak vlastně potom Tomáš zase vděčně znovu, jakoby tak obrazně, vkládá svůj život do Ježíšových rukou. A také, když Ježíš říká, aby ho následovali a aby šli tou správnou cestou, tak v jednu chvíli je říká taky Tomáš, já Ježíši, ukaž nám cestu, my ji neznáme. A tak je vidět, jak pořád se ptal popravdě, jak hledal. A Ježíš mu že tehdy odpověděl, já jsem cesta, pravda a život. No a pak při tom jeho volání nebo oslovení Ježíše Pán můj a Bůh můj, tam vlastně se to takový tak naplnilo. Tam znovu vážně, s celou vážností svého rozhodnutí vkládá život do cesty, kterou je Ježíš. A nebyl zklamán a prožil život. Je krásný, když byl náročný, prožil mučednickou smrt, ale vytrval ve všem, protože měl zkušenost s Bohem, s Ježíšem, který odpouští, který ukazuje, že i když je nějaký hřích, tak to nepřestřihne. Ten hřích nemá sílu přestřihnout vztah mezi námi a Bohem. Ten vztah s Bohem je pořád, nebo Bůh k nám pořád má ten vztah dobra, milosrdenství. Je tak podobně, když třeba člověk někde letí do nějaké destinace letadlem a když vzlítá, tak když je třeba pod mrakem, tak po určité době letadlo se vznese nad mraky a je slunce. Je tak to je obraz, že to slunce svítí pořád, i když je zamračeno. Ježíšova láska.

tak nám je stála. I když máme pocit nějaké temnoty v sobě nebo zmatku, Ježíš je stále se mnou, pořád. Je tak tuto jistotu prožil také Tomáš.

0: A nyní společně prosme našeho nebeského Otce.
1: Povzbuzuj věřící, aby svým apoštolátem přispívali k jednotě církve.
2: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Veď nevěřící a pochybující, aby překonali všechna úskalí, která jim brání uvěřit v tebe.
2: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Roznož víru těm, kdo ve svých nejistotách hledají pomoc u tebe.
2: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Upevňuj svým slovem a svátostmi jednotu našeho farního společenství.
2: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Přijmi, Bože, oběť této mše svaté za Petra, který před rokem odešel k Otci.
2: Prosíme tě, vyslyš nás.
0: Vyslyš, Bože, naše prosby, neboť ty žiješ a kraluješ na věky věku.

Modleme se, aby Bůh přijal oběť své církve. Přinášíme ti, Bože, oběť chvály a prosíme tě. Přijmi naši oddanou službu, jako jsi přijal apoštolskou práci svatého Tomáše. A dej, ať také v nás tvá milost vydává užitek skrze Krista našeho Pána. Pán s vámi. Z hůru srdce. Vzdávejme díky Bohu našemu Otci. V pravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, svatý Otče, všemohoucí věčný Bože, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky. Neboť ty jsi pastýř věčný, svůj lid nikdy neopouštíš a skrze svaté apoštoly jej ustavičně chráníš. Vždyť v pastýřích, kteří podle tvé vůle vedou tvou církev, je uprostřed nás tvůj syn, náš Pán Ježíš Kristus. Skrze něho tě chválíme a se všemi nebeskými zástupy zpíváme píseň o tvé slávě a voláme.

Pravdě jsi svatý Bože, jsi pramen všeho posvěcení. Proto prosíme, sešli rosu svého ducha také na tyto dary a posvětě, ať se nám stanou tělem a krví našeho Pána Ježíše Krista. Neboť on, když se vydával na smrt, vzal při večeři chléb, vzdal ti díky, lámal, dával svým učedníkům a řekl: vezměte a jeste z toho všichni, toto je moje tělo, které se za vás vydávám.

Po večeři vzal také kalich, znovu ti vzdal díky, dal svým učedníkům a řekl: vezměte a pijte z něho všichni. Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná, to konejte na mou památku.

0: tajemství víry, zachraň nás svým křížem, vysvoboď nás svým vzkříšením, Ježíši Kriste, spasiteli světa. Proto konáme, Otče, památku smrti a vzkříšení Tvého Syna. Obětujeme Ti chléb života a kalich spásy a vzdáváme díky za to, že smíme stát před Tebou a můžeme Ti sloužit. A v pokoře Tě prosíme, ať nás všechny, kdo máme účast na těle a krvi Kristově, shromáždí a sjednotí Duch Svatý.
1: Pamatuj, Bože, na svou církev po celém světě. Veď k dokonalosti lásky v jednotě s naším papežem Levem, naším biskupem Stanislavem a se všemi, kdo jsou pověřeni, aby v Tvé církvi konali službu. Pamatuj také na naše bratry a sestry zesnulé v naději ve vzkříšení a na všechny, kdo zemřeli v Tvém slitování, přijmi je do svého světla, ať vidí Tvou tvář. Smiluj se nad námi nade všemi, dej nám věčný život ve společenství se svatou Panou a Bohorodičkou Marií, s jejím snoubencem svatým Josefem, s Tvými apoštoly, apoštolem Tomášem a se všemi spravedlivými od počátku světa, ať Tě s nimi chválíme a oslavujeme skrze Tvého Syna Ježíše Krista.
0: Skrze něho a s ním a v něm je Tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého, po všechny věky věků. Pomodleme se společně modlitbu, kterou nám Pán Ježíš odkázal. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš bezdější dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do područí hříchu, ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista. Pane Ježíši Kriste, Ty jsi řekl svým apoštolům, odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve a podle své vůle ji naplňuj pokojem a veď k jednotě, neboť Ty žiješ a kraluješ na věky věků.
2: Amen.
0: Pokoj Páně, ať zůstává vždycky s vámi.
2: I s tebou.
0: Pozdravte se navzájem pozdravením pokoje.
2: Amen.

hle beránek Boží, ten, který vzal na sebe hříchy světa. Blahoslavení, kdo jsou pozváni k večeři beránkově. Pane, nezazvoužím se, aby jsi kdy mě přišel, ale řekni mi slovo a má duše.

Pane Ježíši Kriste, věřím, že jsi pravdivě a skutečně v nejsvětější svátosti přítomen jako Bůh a člověk. Věřím, že mě miluješ. Také já chci tebe dokonale milovat, ale co mohu, Pane, bez tebe? Ty jsi Bože má síla, toužím po tobě a protože tě právě nyní nepřijímám v oltářní svátosti, prosím, přijď ke mně duchovně a učiň si u mě příbytek. Pane, zůstaň se mnou a nedopusť, abych se od tebe odloučila.

Modleme se. Nasytil jsi nás, Bože, svátostným pokrmem. Dej nám za pokrm stále tělo svého syna, o němž spolu se svatým Tomášem věříme, že je to náš Pán a Bůh. Dej, ať se k němu hlásíme také celým svým životem, neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků. Pán s vámi. Požehnej vás, všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Jděte ve jménu Páně.

0: Ježíši tichý srdce pokorného, modleme se. Všemohoucí věčný Bože, pohleď na srdce svého milovaného syna, zhlédni na chvály a dosti učinění, které ti přináší za nás hříšníky. Usmír se a odpust nám, když skrze ně prosíme o tvé milosrdenství, neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků. Ježíši, vykupiteli lidského pokolení, zhlédni na nás pokorně klečící před tvým oltářem. Abychom se s tebou ještě vroucněji mohli spojit, mnozí lidé tě dosud nepoznali, mnozí tvými přikázáními pohrdli a odmítli tě.
1: Smiluj se nad nimi, dobrotivý Ježíši, a přitáhni je všechny na své svaté srdce.
0: Buď, Pane, králem nejen svých věrných, kteří tě nikdy neopustili, buď, Pane, králem i těch, které od tebe oddělili milné názory a rozkol. Daruj své církvi pokoj a svobodu, propůjč všem národům mír a jistotu, ať ze všech končin země zaznívá jeden hlas.

modleme se. Pane Ježíši Kriste, věříme, že jsi v této svátosti přítomen a vyznáváme, že jsi náš Pán a Bůh. Prosíme tě, rozmnož v nás světlo této víry a zapal naše srdce ohněm své lásky, neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků.

0: Ahoj holky a kluci. Co je za kytku podběl, kdy kvete a k čemu je na světě vůbec potřeba? O tom vypráví první pohádka z naší sbírky rostlin Herbáře.
1: Podběl obecný Tussilago farfara je trvalka. Kvete žlutě časně z jara, v březnu a dubnu. Později vyrážejí kulaté, srdčité listy. Roste hojně hlavně na vlhčích místech, na pasekách, na březích potoků, v příkopech u cest a na vlhkých polích. Květu a listů se používá v lidovém lékařství, hlavně proti kašli.

0: Skřivan kamarádil se sluncem. A když se jednou po dlouhé zimě vrátil z jihu na svou mes, vyletěl hned jak mídlová bublinka ke slunci a stěžoval si mu.
1: Máme to my, skřivani, špatné. Jiní ptáci mají krásná hnízda v koruně stromu nebo v kvetoucím keři, vlaštovka v chlévě a rákosník v rákosí. Ale my jen na holé zemi, čím pak si mám vyzdobit hnízdo?
0: Slunce by rádo skřivanovi pomohlo, ale nevědělo jak, protože byl únor a země byla holá, studená. Chtělo pro kamaráda něco udělat a tak se šlo poradit s architektem.
2: Povězte mi, pane architekte, čím by se dalo vyzdobit skřivánčí hnízdo? Je jen na holé zemi, není ani na stromě, ani v chlévě pod střížkou.
3: Tak co bychom tam dali? Záclony mu tam dát nemůžeme, protože nemá okna. Koberec také ne, protože hnízdečko to bude asi příliš malé. Snad jen obrázek by se tam dal zavěsit.
2: A nemáte nějaký, pane architekte?
3: Ne, to se laskavě obraťte na malíře. Ten vám poradí.
0: Vypravilo se tedy slunce k malíři.
2: Potřebovalo bych obraz skřivánkovi do hnízda.
4: A jaký obraz by to měl být?
2: Aby se skřivánkovi líbil.
1: No já skřivana tak dobře neznám. Nevím, jak vám poradit.
4: Ale lidé do svých bytů si obyčejně věší takové obrazy, které jim připomínají, co mají rádi. Co má rád váš skřivan? Nevíte?
2: No, já jen vím, že spolu kamarádíme.
1: No tak víte co? Udělám váš portrét v malém formátu a je to.
2: A kdy bude hotový?
1: No brzy. Tak do půl roku.
2: A to nejde. Já potřebuji ten obraz hned. Za půl roku se už bude skřivan chystat k moři, na jih.
1: O, dřív nemohu sloužit. Já jsem totiž umělec, víte? Když hned, tak hned. Obraťte se na fotografa. Ten vám udělá barevnou fotografii na to šup.
0: Vypravilo se tedy slunce k fotografovi. A tam už to šlo hladce. Dalo si udělat obrázek a ten poslalo skřivánkovi do hnízda. A tak v únoru vykvetl skřivanovi v hnízdě podběl. Fotografie sluníčka. A skřivánek radost měl velikou. Jak mídlová bublinka se vznesl ke slunci a samou vděčností se zalikal.

Zítra přijde na řadu Bílá kytička Sedmikráska. Čtení o ní najdete v knížce Pohádkový herbář, kterou vydal v roce 2009 Pistorius a Olšanská. Dneska máme dětí čas na tři písničky. Jmenují se Akvebeloví zloději, Junáci a Pískoviště. Tak si je pojďme poslechnout.

0: den, vedoucí čombe točí volantem. A štístko?
1: Ano, Mírku.
0: Máš nové Kanady?
1: Ano, mám.
0: To jsou ale moc pěkné Kanady.
1: Ano.
2: Štístko?
1: Ano, Boilere.
2: Tvé nové Kanady ti hoří?
1: No jo, hoří.
0: Ty Štístko, a myslíš, že to je

0: tučos vevera klepne polínkem.
1: Jsou veselé mysli, každý má výlet rád. Každému z těch hochů je 65.

To byly všechny slíbené písničky. A teď už musíte jít děti spinkat. Nejdřív se ale pomodlíme. Chcete-li, začněte znamením kříže. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Dobrý Pane, děkuji ti za ochranu v celém školním roce. Začínají prázdniny, tak bych tě chtěla pomoct poprosit, drž nad námi všemi ochranou ruku taky v létě, aby se nám nikomu nic zlého nestalo. Odpočinuli jsme si a zase se s chutí pustili do práce. Amen. A teď děti, šupky do postýlky a ať se vám něco krásného zdá. Dobrou noc. Ať vás plešky štípou celou noc.

0: Věnováno všem, kteří se nemají kam schovat. Deska pro všechny, kteří už nemají kam ustoupit. Těmito slovy uvozují své nové album Žamboši. Na Proglasu začíná pořad, jak se vám líbí. U jeho poslechu vás vítá Janis Moras a já vítám svého dnešního hosta a pravděpodobně i autora těchto úvodních slov, Honzu Žambocha. Ahoj.
1: Ahoj, děkuji za pozvání a zdravím posluchače Radia Proglas.
0: Já jenom pro připomenutí, Žamboši, původně duo Jana a Stanislavy Žambochových, sestavu pak v roce 2005, tedy před 20 lety, rozšířil bubeník Jiří Nedavaška a v roce 2023, takže poměrně nedávno, taky kontrabasista Aleš Mrnuštík. Je pravda teda, že už koncertujete jako kvarteto stabilně, že Staňka je po nějaké té pauze zpátky s vámi stabilně?
1: Je to stále tak hezky tajemné s tou Staňkou. Ona už jako nechce jezdit na všechny štace, protože už za těch 20 let se najezdila prý dost, tak to máme tak, že já s oblibou říkám, že z koncerty a její přítomnosti na nich je to jako s duhou. Nikdy nevíme, kdy se po dešti objeví.
0: Nové album se jmenuje Skrýš. Pojďme si pustit z této desky úvodní skladbu a je to rovnou ta titulní.

kluk a kočka poptávali na městě kryt. Kryty prý jsou, jen je to tajné, a ať se nebojí.

0: Honza Žamboch je dnes hostem na Proglasu v pořadu Jak se vám líbí. Povídáme si o novém žamboším albu s názvem Skrýš. Ty jsi měl nedávno 50.
1: No,
0: tak
1: to teda.
0: Přeju všechno nejlepší a
1: děkuji.
0: Zároveň možná to album je i takovým dárkem, dá se říct, symbolicky, ale zajímalo by mě, jestli pociťuješ, řekněme, nějakou takovou změnu, jak se říká, těch 33, pak ty Abrahamoviny, jak to vnímáš teď poměrně čerstvě po té 50.
1: Musím říct, že jsem s mobilem v ruce sledoval hodiny, na kterých tikal čas, dokud jsem ještě cetník. Takže jsem se díval, kdy mi to skočí na sátníka. A bylo mi trochu smutno, protože opravdu ono to, jak se ta padesátka objevila, tak nějak jsem si uvědomil, že ten život není neomezený, tady ten čas. No. Bylo mi smutno. Poprvé jsem to zažil. To.
0: Tak já bych nechtěl...
1: Ale už ani... Už je to zase dobré.
0: Tak to je dobře, protože já bych nerad tebe ani posluchače uvrhl do nějaké deprese, ale nicméně to taky k životu samozřejmě patří. Nebudeme dělat ženy, nebudeme se jenom usmívat. Pojďme ale zpátky k muzice. Šesté album je Skrýš. Já jenom připomenu, že jste vydali tedy, ano, logicky 5 alb, ale vlastně všechna byla nominována na Anděla a 3 tu nominaci proměnila. To už si říkám, že vlastně si volá po nějakém opakování zase, jako aspoň po té nominaci, tak přemýšlíš už o tom, protože to se tak nabízí, že jo? Když už to bylo 5x, proč ne po 6?
1: Je to takový divný, protože na jednu stranu jsme všem kolem říkali, že o ceny tady vůbec nejde, ale vnitřně samozřejmě člověk přemýšlí nad tím, v případě, že by třeba ta deska nebyla nominovaná, o kolik je horší než všechny ty ostatní. No, je to takový pokušení, jako nepoddat se tomu, že by to mohlo něco znamenat nebo ne. No, máme obrovské štěstí, jsem moc rád, že se to akademikům líbí, ale daleko víc mě samozřejmě těší, když to lidi poslouchají a říkají nám, že je ty písně tady v tom těžkém životě třeba, že jim zkrátka dodávají nějakou naději, nebo že na té cestě životem je čechrají k lepšímu žití v tom smyslu, že prostě hold. I když ty songy nejsou úplně tematicky veselé, tak vždycky v nich nějaká naděje je schovaná. A v tu já doufám a taky doufám v to, že to k těm posluchačům dorazí. No. Takže Anděle jsou samozřejmě skvělá věc a uvidíme, co se na jaře stane.
0: K písničkám jako takovým se určitě dostaneme. Pojďme si teď pustit další ukázku z nové žamboší desky Skrýš a píseň se jmenuje Pač.

10. prosince 97 a Julia Hill stoupá do koruny sekvoje uvnitř kalifornských lesů. Její 23 a prastará luna se stává na 2 roky její domovem. Dřevorubci jsou tvrdí hoši, ale před čistou odvahou, jak z obsidiánu, to nakonec vzdají. A 1500 let starý strom zůstává stát a po světě se šíří pyl Juliny kuráže. A před čím klečím?

Moto Matsumura vstává s východem slunce a krmí, dokud se zase nesetmí. Zůstal sám ve 14-tisícovém městě poblíž Fukušimy a vážně nestíhá. Evakuace proběhla hladce, ale na domácí mazlíčky a farmy se trochu zapomnělo. Říká, že si nepřipadá osamělý a bůh radioaktivity je k němu zatím milosrdný. A před čím?

lednové ráno 2024 a na oranžovém jestřábníku se třepotá bílo-červený drahokam. Po 100 letech zase jedna horská louka v Krkonoších věří v jasoně červenoukého. Z obav před nájezdem sběratelů místo vypuštění motýlího roje ochranáři tají. Miloš Andrés říká, namalovali jsme jim na křídla čísla, aby byli do sbírek bezcenní.

se vydal po setmění na obhlídku pralesní rezervace, které dal kdysi jméno. A Mirek Janík vypráví, jak v roce 2003

sbírce díky dárcům podařilo ty pozemky vykoupit a skvrna 43 hektarů osvobozeného lesa od té doby zdobí kůži bílých karp.

0: Žamboši vydali nové album, jmenuje se Skrýš, je věnováno všem, kteří se nemají kam schovat a je taky pro všechny, kteří už nemají kam ustoupit. S Honzou Žambochem si povídáme právě o tomto albu. Já tedy ještě se trošičku vrátím k tomu předchozímu, Světlo je mi, z roku 2021. Rozhovor k tomuto albu na Proglasu je případně k dispozici na webu hudebnirozhovory.cz. A na tomto albu hostoval Ondra Kozák, kterého já jsem hostil už asi dvakrát v rámci pořadu, ale byl hostem i více. No a vlastně on je virtuos, řekněme, na akustické nástroje, kytara, mandolína, housle, takže to album mělo, nebo i ty si to říkal v tom rozhovoru, že si se zaměřil na to, aby bylo výrazně akustické. Když si člověk poslechne Skrýš, tak se neubráním dojmu, že vlastně je to víc elektrické.
1: No, jako myslím si, že jo, a vyplývá to samozřejmě i z takového našeho předsevzetí nedělat ta alba stejná, aby když si to člověk pustí třeba za sebou, tak mu to nesplynulo v jeden blok muziky. To chameleonství v tom, jak ty alba znějí, nás nesmírně baví. A Ondra Kozák má na tady tomhle na Skrýši teda takovou malou dobro roli. A hraje tam na dobro v songu z knihy Toužení. A vůbec ti hosté na albu, myslím si, do něho vnesli jako vždycky takovou pestrost, o kterou se vlastně snažíme. Takže děkuji jim za to. Objeví se tam třeba kromě Ondry Kozáka Norby Kováč a bicí skvěle nahrál Dušan Černák, jazzový bubeník, kterého si místo sebe vzal do studia Jura Nedavaška, protože on vždycky chce, aby tu desku nahráli skvělí bubeníci, za kterého se nepovažuje rozhodně ne ve studiu. No a s Dušanem to byla skvělá práce.
0: To mě mimochodem velmi pobavilo, když to řeknu úplně otevřeně, že to takhle vlastně má, že si vždycky sežene za sebe někoho do toho studia, takže tentokrát padla ta volba na bubeníka třeba z Ternečave. I z více kapel. A jenom abychom doplnili nějak tu sestavu hostů, tak jmenujeme třeba i Matěje Ptaška na foukací harmoniku. Mm-hmm. Takže řekněme sama známá jména, ty už si zmínil Norbyho Kováče, zaznívají tam hamontky, Petra Svobody i dechové nástroje. Takže je to opravdu velmi pestré zvukově. Co bych se ještě zeptal předtím, než si pustíme další ukázku z alba Skrýš, tak je spolupráce s Karlem Dřínkem a White Wolf Records. Hned mi šly ty myšlenky směrem k tvému paralelnímu projektu Vlčímu, tak je to jenom podobnost čistě náhodná, jak se říká?
1: No rozhodně není. My jsme vlastně všechna předcházející kapelní alba točili ve Zlíně u Iva Viktorina ve Véčku. A já jsem za ty roky dospěl k tomu, že jsem si chtěl jedno album kapelní udělat vlastně v domácích podmínkách, abych ho potom mohl třeba konfrontovat v tom výsledném zvuku s těmi nahrávkami z Véčka, do jaké míry člověk vlastně se třeba něco naučil. A zároveň mi bylo jasné, že je potřeba to album dobře smíchat, a protože jsme s Kájou Drinkem na Hosíně skvěle pracovali na albu Indigo v minulosti, tak padla volba na něj. Jsme takový vlčí bráchové a myslím si, že ta spolupráce dopadla dobře. Děkuju Kájovi za to, jak se tam se mnou u toho přel a hádal, jak co má být a jak se co má smíchat.
0: Tak pojďme si pustit další ukázku. Tady nechám teda ten název Na tobě. Je to třetí píseň dnešního pořadu, zároveň třetí píseň na té desce. Jak se to vyslovuje?
1: Jmenuje se to Shongololo a je to vlastně expres, který jezdí napříč jižní Afrikou. Tak si to užijte.
2: V odlehlé keňské vesnici našli místní podivný žhavý objekt, spadl k ní

0: Šongololem jsme dorazili zpět do pořadu Jak se vám líbí na Proglasu. Dnes si s Honzou Žambochem povídám o novém albu kapely Žamboši. Album dostalo název Skrýš a Šongololo, tedy pojďme otevřít možná příběh této písně a zároveň tak tím pádem navázat vůbec vlastně to kritérium té příběhovosti, které prostupuje celou tou deskou. Tak jak se vlastně vzalo Šongololo třeba na desce Skrýš?
1: Já jsem vlastně dopředu moc neplánoval, o čem ta deska bude, ale měl jsem v deníčku a v mobilu takzvaně návoz různých nápadů a materiálů a z těch střípků jsem postupně vybíral. No a tady Šongololo vzniklo tak, že jsem jednou přišel na zkušebnu, otevřel jsem tam zprávy, někde na Google se psalo, že za vesnicí v Keni spadl neznámý objekt a místní kosmická keňská agentura to bude zkoumat, tak to mě zaujalo. A protože jsem mám přátele, kteří v Africe byli a vyprávěli, že Šongololo se jmenuje Stonožka v nějakém dialektu. A já jsem, když jsem si to kdysi googlil, tak jsem našel, že je to právě Express, který jezdí napříč Jižní Afrikou. A tak se mi to celé propojilo, že ve vlaku jezdí za sebou lidi, kteří se mají rádi, kteří se milují. A napadlo mě udělat text, který vlastně spojí dohromady cestování vlakem s nějakými katastrofami, které se třeba můžou stát, ať už je to srážka migů nebo pád vesmírného tělesa. A vznikl text, který je o lásce a zároveň se v něm člověk dotýká něčeho, doufám teda, co ho přesahuje.
0: Těch příběhů je na Skrýši 13. Je to vlastně album plné příběhů. Vzniklo to teda později, řekněme, ex post, ten aspekt příběhovosti? A nebo jsi to uvědomil, řekněme, třeba v půlce a už začal tím pádem psát cíleně?
1: Od začátku jsem věděl, že příběhy budou to, co bude tuhle desku vlastně nějakým způsobem charakterizovat. Můj kamarád Milan Kaplan říkává, že to, co dělá folk folkem, je příběhovost. A já jsem mu za ty roky, nejdřív jsem si říkal, že by to mohlo být i jinak, že by to mohly být nějaký třeba humorní písničky nebo prostě víc poetický texty. Ale za ty roky, co píšu songy, mi přijde, že má fakt pravdu a že těch příběhů, nebo že ty příběhy ve folku jsou vlastně jedna z charakteristik tohohle žánru. A nějak jsem k tomu dospěl časem, že se mi začal hledat psát.
0: Říkal jsem, že těch příběhů je 13. Bylo to od začátku nějaký strop, anebo jsi řekl prostě na té 13, tak jako už stačí, anebo to má i nějakou symboliku třeba?
1: Stalo se to asi, ten počet se stal asi nějak náhodou. Bylo 12 písniček a jeden song, o kterém jsem celou dobu věděl, že bude na závěr, se jmenuje Počítání vlků. Ten text jsem nenapsal já, ale Josefina Leknínová, vznikl jako taková spíš, vznikl náhodou. Prostě zhudebnil jsem její text a protože ta ukolébavka rezonuje hodně mezi lidma, tak jsem ji tam dal, protože mi celou dobu přišlo, že na závěr, vždycky na závěr těch desek dávám nějaké písničky takové trošku odlehčenější a tenhle song mi přišel jako úplně ideální na závěr desky, která má, doufám, přinášet nějakou naději.
0: Tě příbězích jsou jednak postavy reálné, ale jednak taky snící, tvými slovy. Vždycky by tam ale mělo být teda to poselství, které by mělo tu duši pozvednout, to znamená něco jako třeba, něco jako katarze.
1: Doufám, že se mi to tam podařilo dostat. To samozřejmě bude záležet na posluchačích, jestli to tam najdou a ucítí.
0: Jsou to příběhy z různých koutů světa, jak dokazovala už ta ukázka předtím, ale jsou tam i prostě příběhy lidí tady od nás, řekněme. Jak jsi je vybíral? Protože těch příběhů asi je spousta, ale některé stálo za to napsat a některé třeba počkají až na další album. Ale jak to bylo, že jsi vybral třeba právě Kuliče nebo a pak tam Express z Jižní Afriky. Jak jsi to skládal dohromady? Jak jsi o tom přemýšlel?
1: Řekl bych, že vždycky pro mě bylo důležité vlastně srážka s tím příběhem do té míry, aby mě nějak emocionálně zasáhla, abych zkrátka se cítil, jako až bych řekl, povinován tady tenhle příběh dostat mezi lidi, říct o něm jiným. A zrovna třeba u toho Kuliče to bylo úplně jasné, příběh člověka, který se rozhodne prostě jet na kole do Moskvy, zastavit válku tím, že si promluví v chrámu Vasila Blaženého s Putinem, mi přijde úplně jako signifikantní a Cervantesovský motiv, takže prostě to bylo úplně jasné. Navíc ten člověk tady na Vsetíně jezdí taxíkem a existuje a lidi, kteří se to teďka dozví, že tam byl, ho můžou vyslechnout, což je, mi přijde jako, že ten příběh je interaktivní, že bude mít pokračování a na to se moc těším. No, tak zkrátka vybíral jsem si to, srdce si to vybíral, ani nemoc hlava, srdce spíš bych řekl.
0: Ono to asi dokazuje, nebo některá ta témata, některé ty motivy, že tě ovlivňují i ty světové události, to, co se prostě děje aktuálně. Pojďme si pustit teď další příběh, další ukázku. Nebude to Zmiňovaný Kulič, což je jedna z písní a jeden z hrdinů, ale teď si pustíme Teorii něhy.

0: domovinou, uzdrav mě prosím, buď mou manukou.
1: Hostem v dnešním, jak se vám líbí, na Proglasu je Honza Žamboch. Žamboši vydali nové album s názvem Skrýš. Vyšlo i díky podpoře fanoušků a je to šesté řadové album. 13 příběhů, které zdobí jeden obal a už tradičně je to akvarel vsetínského výtvarníka Františka Segráda. To už je vlastně tradice a vy v ní pokračujete a budete asi do té doby, co budou Žamboši.
2: Doufám, že jo. Mně přišlo už vlastně u té první desky, že se vlastně celé to nějak propojuje a jsem strašně moc rád, že Frantovi akvarely zdobí ty naše alba. Dokonce jsme nechali teďka udělat krásný reprinty těch akvarelů, takže si je můžou lidi dávat na zeď jako obrazy. Zůstane nám to, myslím, už dokonce, co budeme vydávat alba těch akvarelů. Díky Marii Segradové máme docela dost na výběr a moc mě to těší. A jenom bych možná zmínil ještě, že ten cover toho alba Skrýš se to nějak vlastně stalo náhodou, bylo to nezáměrně, ale vlastně tahle kosmická náhoda vesmírná mě přijde úplně signifikantní pro to, co děláme, že vlastně barvy toho coveru jsou trošičku podobné odstíny a barvám vlajce Ukrajiny.
1: Předtím, než se rozloučíme a pustíme si závěrečnou písničku, ještě pár slov k distribuci. Je to tak, že od 5. prosince budou nějak vycházet singly a celé album budete odkrývat a vydávat postupně, nebo jak to bude?
2: Ti, kteří si na Doniu desku předplatili a podpořili nás, tak samozřejmě dostanou všechno včas, v den, kdy to vyjde, čili 5.12. Album bude k dispozici na CD, budu posílat MP3 všem, kteří o to budou stát, a na streamy budeme, jak si říkal, postupně dávat singly a do konce zimy tam bude celý album.
1: Tak samozřejmě vás čekají i živá představení alba, čeká vás několik křtů, pojďme na ně pozvat.
2: Já bych chtěl všechny posluchače Proglasu pozvat, no všechny ne, to byste se tam nevešli, ale rád bych vás pozval zkrátka na koncerty k albu Skrýš. 9.12. to bude na Vsetíně, 10.12. v Praze v Kaštanu, 12.12. v Brně v klubu Alterna. Tam bychom potřebovali trošku přidat na předprodej, protože nějak nám to tam v Brně vázne, ku podivu. No a další dva křty budou v Olomouci 17.12. v Kratochvíli a 18.12. ještě přijedeme do Frýdku Místku, do hudební hospůdky u Arnošta. No a pak se chystáme v lednu ještě do Plzně. Zvu.
1: Advent plný koncertů a živého předvedení alba Skrýš, jenom vlastně tady k tomu brňanskému koncertu, kromě toho, že to brňáci vázně tak pohníte, tak ještě jenom zmíním, že Pavel Čadek vám tam bude hrát.
2: Já jsem na ty hosty ale úplně zapomněl, tak já to nebudu říkat, kde kdo bude, ale hosté, kromě teda toho Pavla Čadka v Brně, tak bude Slávek Janoušek, duo Unger Jansen, pak bude Honza Přeslíčka ještě, no a zapomněl jsem na někoho, určitě, no prostě. Bude to hezký.
1: Každopádně, všecko je to na webu žamboši.cz. Na sociálních sítích jste taky aktivní. Rozhodně nejen kvůli kapele, ale i kvůli hostům. Bude to určitě velmi zajímavý, pestrý večer a můžete si tak zpříjemnit snad ten poklidný advent. Já v tuto chvíli už poděkuji Honzu Žambochovi, že byl naším dnešním hostem a že nám představil nové Žamboší album Skrýš. Přeju mu šťastnou cestu a ať se mu daří, ať se daří všem příběhům. A na závěr si dáme, no tak já myslím, že jak jinak, signifikantně Počítání vlků. Tak já ti, Vlku, děkuji, ať se daří.
2: Děkuji za pozvání, zdravím Proglas, ahoj.
1: No a mě už nezbývá, než se s vámi rozloučit, popřát vám příjemný poslech poslední písničky nejen dnešního pořadu, ale i alba Skrýš od Žambochů a těším se opět někdy příště naslyšenou. Janis Mora se s vámi loučí.

0: Na Proglase přebíráme zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Stovce dětí z dětských domovů organizátor na poslední chvíli zrušil letní tábor. Češi jim peníze poslali přes sbírku. Karlovy Vary přivítali na červeném koberci amerického herce Dustina Hoffmana. Fotbalisti Austrálie a Egypta hrají o postup do osmifinále mistrovství světa. A počasí zítra bude slunečno, od severozápadu přechodně až zataženo a lokálně déšť nebo přehánky a teploty až 28 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Češi poslali přes 2 miliony a 600 tisíc korun na podporu asi stovky dětí z dětských domovů. Organizátor jim na poslední chvíli zrušil letní tábor. Peníze lidi poslali na veřejnou sbírku během jediného dne.
3: Děti se vydali nevesmluvenou dobu na nádraží a čekali tam hodinu a půl, kdy jsme se marně snažili někomu dovolat, co se děje.
4: Popisuje ředitelka domova ve Vrbně pod Pradědem na Bruntálsku Markéta Remešová. Za tábor pro děti zaplatila desítky tisíc korun, další domovy i 100 tisíc. Vybrané peníze jim pomůžou tyto výdaje pokrýt, říká spoluorganizátor sbírky Tomáš Slavata.
5: Peníze půjdou právě na pobyty, tábory a náklady, které najednou měly spojení, když jim ty děti zůstaly vlastně v domově.
4: Organizátor pobytů spolek Tábory Aurora na dotazy nereaguje. Některé dětské domovy už na něj podali trestní oznámení. Případem se zabývá i školský ombudsman. Anna Millerová, Radiožurnál.
2: Pacientky se od začátku července můžou objednat na preventivní vyšetření pro včasný záchyt karcinomu prsu i bez žádanky. Má to usnadnit cestu k prevenci těm, které nemají praktika a gynekologa, nebo je pro ně časově obtížné vyhradit si volno. Například Igor Kyže z Masarykova onkologického ústavu v Brně novinku vítá a říká, že kapacitu mají zatím dostatečnou.
6: Určitě jsme na to připraveni, je možnost se objednávat jak telefonicky, tak webově. Doufám, že tuto praxi budou následovat další screeningové programy, jako je screening kolorektálního karcinomu a další. Já to vnímám jako velmi pozitivně.
2: Ženy můžou i nadále využít původní způsob se žádankou. Světové ceny potravin v červnu podruhé za sebou mírně klesly. Vyplývá to ze zprávy, kterou zveřejnila organizace OSN pro výživu a zemědělství. Souhrný index byl oproti květnu nižší o 0,3%. Zlevnily obiloviny, cukr a mléčné výrobky, naopak zdražily rostlinné oleje a maso. V Karlových Varech startuje 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Davy lidí přivítali amerického herce Dustina Hoffmana, který dlouho rozdával autogramy na červeném koberci. Na festivalu přebírá křišťálový globus za přínos světové kinematografii a uvádí svůj film Absolvent. Do Varů dorazil také americký herec Jesse Eisenberg, který v exkluzivním rozhovoru pro Radiožurnál mluvil o svých kořenech ve střední a také východní Evropě.
7: Rodina pochází z jihovýchodního Polska. Mamka je z Moldavska, táta je Polák. Vždycky jsem chtěl pracovat v Polsku. Líbila se mi taky práce tady v Česku, v Liberci. Příští týden bych měl dostat občanství v Polsku, takže se sem budu moct vracet častěji. Fotbalisté Austrálie a Egypta hrají v Dallasu o postup do osmifinále mistrovství světa. Úvodní kolo play-off komentuje z Prahy reportér Tomáš Petr.
8: Polovina čtvrté minuty, zatím Austrálie-Egypt nerozhodně 0-0. Přímý přenos můžete poslouchat na Radiožurnálu Sport. Tomáš Petr, Radiožurnál.
7: O půlnoci budou hrát obhajci světového titulu Argentinci proti Kapverdám. První kolo vyřazovací fáze uzavře duel se startem ve 3:30 našeho času mezi Kolumbií a Ghanou. Tenistka Barbora Krejčíková postoupila do osmifinále Wimbledonu. V českém derby porazila Nikolu Bartuňkovou 2-0 na sety. V dalším duelu čeká Krejčíkovou Karolína Muchová, která vyhrála nad Tajkou Savankebovou taky 2-0 na sety.
9: Zdržení na D1 u Miročovic a nehoda na silnici 50 u Uherského Hradiště. Na dálnici D1 z Prahy do Brna počítejte s kratším zdržením okolo Mirošovic. A provoz zpomaluje zúžení na mostě Šmejkalka od 23. kilometru. A kolona od 20. kilometru je zhruba do 10 minut. A na silnici 50 hlásíte nehodu u Uherského Hradiště. Na silnici do Brna se střetla 3 osobní auta u nájezdu na dálnici D55.
10: Takže se tam dobrýžďuje, je to tam na tom sjezdu z dálnice takové jako nepřehledné.
9: Na silnici 35 pozor za Turnovem ve směru na Jičín. Zasahují tam záchranáři u srážky osobního auta s motorkou. Průjezdné je to Kyvadlově, tvoří se kolony v obou směrech. A na silnici 4 na výjezdu z Prahy směrem na Strakonice se střetla 2 osobní auta. Následky havárie překáží hned za sjezdem z Pražského okruhu. Je to tam s opatrností průjezdné, zatím bez výraznějšího zdržení. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Zítra čekáme skoro jasno až polojasno, během dne oblačno, od severozápadu přechodně až zataženo. V severní polovině Čech se později lokálně přidá déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty zítra 19 až 24 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku míste 24 až 28 a na horách většinou kolem 15. Tolik zprávy.
11: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Dotýkání světla. Vysílá pražské studio Christian. Na vlnách Proglasu vás, milí posluchači, zdraví Jana Beránková. Zvuk dalšímu setkání s docentem Karlem Sládkem z katedry spirituální teologie Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze nad tématy, která patří k základům duchovního života křesťana. Dnes budeme hovořit o askezi.
1: Je to téma, které s křesťanstvím a s křesťanskou spiritualitou úzce souvisí a není moc jednoduché. Studenti si vytáhnou téma askeze, tak někdy pohoří. Ale správné pochopení askeze souvisí také s tím, jak vnímáme naši křesťanskou spiritualitu. Protože když máme špatné pochopení askeze, tak něco z toho našeho vztahu k Bohu, k bližnímu, k sobě samému, k celému stvoření nějak nefunguje. To znamená, že je třeba si hnedka nějakým způsobem objasnit, co to znamená, že žijeme asketickým životem. V dnešním světě je to trošku takové zvláštní. Když se někoho zeptáte, co si představuje pod pojmem askeze, tak vám řekne, no proč bych si měl něco odpírat, něco, co je dobré.
0: Akademický slovník cizích slov uvádí, že askeze je za prvé přísný způsob života spojený s odříkáním, zdrženlivostí. Za druhé, původně u některých řeckých filozofů askeze znamenala cvičení v mravní přísnosti, jejímž výsledkem je sebeovládání. V některých náboženstvích to znamená různé postupy záměrného potlačování přirozených lidských potřeb,

0: zvláště dočasné či trvalé, zřeknutí se pohlavního života. Tolik akademický slovník cizích slov. Jak budeme brát askezi my?
1: Samozřejmě je třeba odlišit to naše pojetí od takového scestného pojetí askeze. Takové to první scestné, to bychom mohli nazvat jako takové pohansko-mystické pojetí. Je to pojetí askeze, ve kterém se domníváme, že když budeme dodržovat nějaké praktiky, když budeme pravidelně se cvičit, nějakým způsobem meditovat, nějakým způsobem kontrolovat třeba svoji mysl, případně opakovat nějaké modlitby či nějaké fráze, texty, tak že si zasloužíme duchovní zážitek, nebo dokonce mystický zážitek. To je velké pokušení. Je to pokušení pýchy, protože tady se dotýkáme něčemu, co není křesťanské. Křesťanská askeze nevede, řekněme, z našeho úhlu pohledu k nějakému zážitku. On samozřejmě může přijít, ale ten zážitek není naším úsilím, ale je darem. A pokud ta zkušenost je, pokud opravdu člověk zažije setkání s Boží láskou, s Boží milostí, tak uchopí, že je právě v Boží náruči. Je zajímavé, že mnoho svědců popisují, že si třeba touhle formou askeze, nebo tímto, řekněme, trošku scestným náhledem na askezi prošli. A prožili určité vnitřní ztroskotání. Protože v momentě, kdy si začneme myslet, že už náš duchovní život máme pod kontrolou, tak někde se tam to čertovo kopítko objeví a ten člověk nějakým způsobem zažije i takové jakoby selhání kvůli té sebejistotě. Ale není to už třeba kvůli tomu, že se vrátil k tomu původnímu třeba starému životu a hříchu, ale je to spíš zkouška, ve které člověk odhalí, že tou naší cestou je samozřejmě naše úsilí, je to ta synergie, je to ta spolupráce, ale v té fázi, řekněme, otevřenosti je to vstup do Boží náruče, do Boží lásky.
0: To je to, co jsme už vzpomínali v prvním pořadu, obdarovávání Boha.
1: Přesně tak. Člověk je obdarován. Takže varujme se třeba tohohle přístupu pohansko-mystického k askezi, který ale dneska taky velmi běžný. Hodně lidí chodí na různé kurzy, chtějí zažít nějaké otevírání čaker, chtějí zažít nějaké osvícení při nějakém dýchání, prožít nějaký transcendentní zážitek. No a to je trošku jinde, než jak třeba askezi a meditaci pojímáme my. I v těch jiných světových náboženství jsou semínka pravdy, kterých si vážíme, a druhý vatikánský koncil to podtrhl, vážíme si i, řekněme, určitého asketického úsilí třeba u mnichů jiných tradic, jako jsou buddhisté a podobně, kteří rozpoznávají určitou nedokonalost světa a nedokonalost sebe sama a určitou sebekázní jdou na cestu podle jejich přesvědčení. Naše pojetí askeze je ono usilování o dokonalost z toho důvodu, že stále více jsme si vědomi, kým jsme ve vztahu k Bohu, k sobě samým, k bližnímu a k celému stvoření. A víme, že to není úplně nejlepší vždycky. Víme, že ve vztahu k Bohu máme hodně co dohánět. Ve vztahu k sobě samému rozpoznáváme také to, kde je vnitř nás nějaký ten osten, ten, který nás odvádí, ten, který nás odcizuje druhým, ten, který nás někdy staví proti druhým. A proto je důležité vstoupit na tento duchovní boj.
0: Takže to byla taková ta první cesta, někdy šalebná, že ta pohanská.
1: Pak je zde ještě jedno takové nebezpečí, o tom jsme mluvili na začátku, že si představujeme, že my si odpíráme něco dobrého a ten Pán Bůh si to dobré veme a někdo to dobré si použije. Tahle představa může být taky v některých kruzích zakořeněná. Ona není úplně, řekněme, teologicky dobře podchycená, protože jestliže vememe, že každé dobro participuje na nejvyšším dobru, kterým je Bůh, tak proč ho odpírat? Vždycky si odpíráme od zlého a přilneme k dobru. Takže to naše pojetí askeze je z našeho úhlu pohledu je duchovní boj.
0: Už jsme hledali význam slova askeze v současném slovníku cizích slov. Hovoříme o křesťanské askezi, pojďme tedy hledat tento pojem v písmu.
1: Když se podíváme na Nový zákon, tak v evangeliích slovo askeo nenajdeme, ale najdeme tam jasné vodítka pro to, jakým způsobem se přibližovat ke Kristu a jak ho napodobovat také v době, kdy byl Ježíš pokoušen na poušti a jasným způsobem rozlišil našeptávání zlého. Nebo když Ježíš trpěl v Getsemanech a prosil a nakonec řekl, buď tvá vůle. A to je přesně ona modlitba, je to to vlastně odevzdání se do Boží vůle, což je formou askeze. Askeze znamená nalézat Boží vůli ve svém životě a to také znamená určité úsilí.
0: Co je smyslem askeze? To, co jste teď řekl.
1: Smyslem askeze je přiblížení se k Bohu. Čteme o tom, ale třeba ve Skutcích, jo? Kde se píše, proto i já se vždy snažím zachovat neporušené svědomí před Bohem i lidmi. Já se snažím. To znamená, že jestliže se snažíme uchovat naše svědomí neporušené, tak to znamená nějaké naše úsilí. Není to samozřejmé. Musíme nějakým způsobem na sobě pracovat. V listu Galackým, když čteme o ovocích Ducha Božího, tak tam v závěru je vedle dobroty, věrnosti, tichosti, také sebeovládání. Vidíme, že ono sebeovládání souvisí s křesťanstvím. A on nás nějakým způsobem disponuje pro Boha. Disponuje nás proto být otevřeným. Askeze nás nikdy nesmí uzavírat. To je špatná askeze. Jestliže nás askeze uzavírá od sebe, jestliže z nás dělá lidi nerudný, jestliže vůči druhým jsme nevraživými, protože my se přece cvičíme, no tak jsme někde úplně mimo.
0: Jo?
1: Vlastně tím plodem askeze je ta láska, radost, pokoj, trpělivost, ovoce Ducha Božího. Jestli je člověk radostný, jestli je pokojný, trpělivý, laskavý, dobrý, věrný, tichý, tak je to člověk, který také se sebe ovládá. A to je právě to tajemství Ducha Božího, který v nás působí.
0: Askeze u některých řeckých filozofů, jak už jsme se zmiňovali, znamenala cvičení v mravní přísnosti. Cvičení, jehož výsledkem je sebeovládání. Máme takový doklad i v písmu?
1: V druhém listu Timoteovi také čteme, snášejte se mnou všechno zlé jako řádný voják Krista Ježíše. Kdo se dá na vojnu, nezapletá se do záležitostí obyčejného života. Chce obstát před tím, kdo mu velí. A kdo závodí, nedostane cenu, nezávodí-li podle pravidel. Také rolník musí nejprve těžce pracovat, než sklidí úrodu. Vidíte, že každá profese vyžaduje určité úsilí. Každé zaměstnání, když se na něj připravujeme, vyžaduje určité úsilí. Analogicky duchovní život vyžaduje určité úsilí. A na jiném místě čteme, avšak ty buď ve všem střízlivý, snášej útrapy, konej dílo zvěstovatele evangelia a celé se věnuj své službě. Neboť já již budu obětován, přišel čas mého odchodu. Dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokončil, víru zachoval, také z druhého listu Timoteovi. A právě tady vidíme i ten důvod, vidíte, třeba ten rozměr, říkáme někdy pasivní askeze, snášet útrapy. To znamená neodplácet bezprostředně, když někdo na nás vykonává něco zlého a odplácet ještě větším zlem, aby se ta spirála zla zvětšovala. Ale a proč? To tam pokračuje. Konej dílo zvěstovatele evangelia. My jsme askezí otevření Bohu pro naše poslání zvěstovat evangelium. A to je zase to, co je podstatné. Zvěstovat evangelium, aby jsme byli schopni zvěstovat evangelium. To znamená, říkali jsme si, cílem naší askeze je objevit Boží vůli, zvěstovat evangelium a být věrný službě, ke které nás Pán povolal. A právě proto všechno potřebujeme se připravit. A tady jsou ty naše vlastně východiska askeze antropologická, kdy jsme si vědomi, že je v nás někde ten prvotní hřích, se kterým musíme vnitřně bojovat, ale na druhou stranu je i ta milost, se kterou spolupracujeme a vytváříme naše poslání ve zvěstování evangelia.
0: On už Ježíš sám byl, že? Velký asketik.
1: Tak u Ježíše samozřejmě v rámci jeho bohulibství on je naším vzorem, kterému se připodobňujeme. On dokázal dokonalým způsobem se vyrovnat s tím působením zlého. Ať už to bylo působení ďábla, působení, řekněme, protievangelijní atmosféry tehdejšího světa, možná někdy i našeho světa, můžeme být obdobně svědky protievangelijní atmosféry. Nenechal se tím zahltit všech těch impulzů a informací a slov, ale dokázal jasně rozlišovat v síle Božího slova a zvěstovat evangelium.
0: Cílem naší askeze je objevit Boží vůli, zvěstovat evangelium a být věrný službě, ke které nás Pán povolal. Na vlnách Proglasu posloucháte pořad cyklu Dotýkání světla. Hovoříme o křesťanské askezi. Jak k ní můžeme přistupovat, jak ji můžeme třídit?
1: Takové té klasifikaci křesťanské askeze se snažíme ty její projevy rozdělovat. Takové to klasické pojetí je, že askezi máme vnitřní a vnější. Co je ale velmi důležité, když budeme mluvit nejprve o té vnitřní askezi, kdy se snažíme nějakým způsobem střežit naše srdce, střežit naši představivost, aktivně zapojovat světlo rozumu v rozlišování a svoji vůli formovat k dobru, tak tato vnitřní askeze, kdy naši představivost živí Boží slovo, z něho vyplývající úkol, tato vnitřní askeze se potom projevuje v té vnější. To znamená, že ten vnitřní boj třeba s nějakým tím pokušením se snažíme nějakým způsobem i vnějším vyjádřit. Já většinou říkám takový jednoduchý příklad. Vemte se, že když máte v sobě nějakou závislost, která vás odklání od Boha, od blížního. A tato závislost samozřejmě se nějak projevuje ve vašem chování, jednání ve vnějších věcech. Tak než abychom se vzdálili evangeliu, je lepší raději vyrvat tu závislost i po té vnější stránce a vzdálit ji od sebe, aby to pokušení bylo daleko. Například, když někdo je závislý na alkoholu, no tak co musí udělat? Musí veškerý alkohol dát pryč z té místnosti, ze svého domu, vyhýbat se kamarádům, který by ho stáhli do hospody. No a teďka si za ten alkohol dejte cokoliv, co nás znesvobodňuje. A tomu se musíme jak v té vnitřní obrazotvornosti, v tom vnitřním našem světě vyhýbat, řekněme, v síle Božího slova a zároveň i nepodléhat tomu pokušení změjšku, když na nás třeba doléhá právě ta závislost, která by se mohla projevit.
0: Místo ní postavit něco, co nás otvírá k Bohu.
1: Přesně tak. A je důležité, aby ta vnější askeze vycházela z té vnitřní. Protože potom bychom byli pokrytci. Jo, kdybychom na odiv ukazovali, že se modlíme v předních řadách, ukazovali všem, že máme všechny možné pomůcky k modlitbě, růžence, že nejíme maso, když se nemá jíst maso, ale potom, když bychom zjistili, že uvnitř jsme lidmi rozháranými, lidmi, kteří jsou jakoby agresivní, nepřátelský, že z nás nevyzařuje ta Boží láska, tak je to všecko jenom na oko. Kdyby nás ten bližní nezajímal, tady to je takové to kritérium, kdyby nás nezajímal bližní v naší askezi, no tak je to něco sebestředného, něco, co vůbec nesouvisí s askezí. Právě ta vydanost, ta kenoze, ta otevřenost bližnímu je tou hlavní cestou askeze, na kterou nás navádí Pán Ježíš.
0: Askeze vnější nebo vnitřní může být jistě i jiné dělení.
1: Už jsem tady zmínil třeba pasivní askezi. To znamená, že někdy, když to se týká naší vůle, někdy, když opravdu trpíme nějakým příkořím, tak třeba nereagovat popudlivě, nereagovat s větší agresí, nereagovat s větším násilím. Ono to ale neznamená nezastat se třeba někoho, na kom je vykonáváno třeba bezpráví. Zase bychom měli strážit spravedlnost a být těmi, kdo třeba poukáží na bezpráví, kritizovat, když je někdo utiskován a podobně. Ale v tom našem přístupu, když jsme bezprostředně ve vztahu k bližnímu, který třeba se k nám projevuje jako náš nepřítel, tak nemít k němu ten postoj pomsty a agrese, ale to, co nás učí Pán Ježíš, abychom žehnali, abychom na nenávist odpovídali láskou. A to není jednoduché. A vemte si, to je ten vrchol askeze, kolik mučedníků křesťanských v každém století svědčili o tom, že tohle je to vítězství života nad smrtí. Kolik mučedníků i ve 20. století nacismu a komunismu, když k ním přicházeli jejich vrazi, kteří je přišli zabít, tak oni jim žehnali. A to je vrchol křesťanské askeze. Projevit lásku těm, kdo usilují o náš život, abychom svědčili, že vzkříšení je poslední slovo a ne smrt.
0: Odpouštět a žehnat nepříteli, to je těžké. Velký nárok, kterému dostojí opravdoví svědci. Největší plod zralé askeze. Jak ale my, běžní lidé, poznáme, že je naše asketické úsilí správné?
1: Tak samozřejmě vždycky je důležité mít dobré duchovní vedení. Člověka, který vám poradí, jestli někde nejsme třeba na cestě, jestli se zbytečně nepřepínáme, nebo jestli třeba věc, o které se domníváme, že nás kličuje, jestli není možné ji třeba vyřešit svátostně, svátostí smíření, uzavřít a otevřít se novému životu. Proto to duchovní vedení je velmi důležitý. Ale když bychom mluvili o té míře askeze, tak takovým znamením je teologálnost. To znamená, že u toho člověka se projevují cnosti víry, naděje a lásky. To, co vás vlastně vede k Bohu. Když vidíme, že ten člověk, jak jsme o tom hovořili, u ovocích ducha, je opravdu takovým radostným, tak je to člověk, který nějakým způsobem sám se sebou vnitřně dobře pracuje. A tím plodem, ale na druhou stranu, je také pokora. On člověk, který, řekněme, bojuje sám se sebou a také v radosti sdílí Boží slovo a spolupracuje s Boží milostí a šíří ho dál, tak takový člověk nemá potřebu něco ukazovat uměle na odiv. On je pokorný. On zná sám sebe. On ví, že on je tím velkým hříšníkem před Bohem a nemusí neustále jenom vidět trámy v očích bližních. Je důležité si všímat přesně tak těch vlastních nedokonalostí a žít s takovou vnitřní pokorou. A právě svoboda od posuzování druhých je jedním ze znamením dobré askeze. Trpělivé snášení třeba nějakého příkoří. Je důležité také v askezi být důsledný a zároveň přiměřený. Jo, to někdy si řekneme, teďka budeme držet nějakou askezi, no a ono to za týden přejde, ale dát si určitou jakoby pravidelnost, určitý řád, to je velmi důležitý a tomu být věrný a vědět, že ta askeze je také celoživotní cesta. To není tak, že jednou už budeme hotoví, že už jsem dosáhl cíle, naopak. Ten cíl je stále před námi a v každém tom životním období ta askeze také nabývá jiného rozměru. Jinak, řekněme, se askezi učí děti, s jinými impulzy se konfrontují dospívající, objevují třeba vlastní sexualitu, určitou obrazotvornost, vlastní já, vlastní identitu, vymezují se nějak. Jinak askezi vnímá člověk, který nějakým způsobem našel určitou službu, ať už je to služba kněžství, manželství, řeholní život. Jinak vnímá tuto službu asketicky, když udělal právě to ano a svátostně to bylo podpořeno. Jinak to vnímá po 10 letech, po 20 letech, po 30 letech. A tady v každém tom životním období je určitá výzva, určité věrnosti té askezi a má jinou podobu.
0: Není to jen jednorázový přístup k životu, ale je to celoživotní cesta.
1: Přesně tak. Každý den ráno, když se probudíme a modlíme si ranní chvály, tak si také uvědomujeme, co nás ten den čeká a kde na sobě musíme zapracovat. A to je vždycky nové.
0: Duchovní knihy doporučují jako hlavní prostředek ke cvičení ve stálosti a vytrvalosti dobrá předsevzetí pod dozorem stálého duchovního vůdce. Svatá Terezie Veliká prohodila jednou ironicky, že cesta do pekel je dlážděna dobrými předsevzetími, která se nikdy neuskutečnila. Je proto důležité znát sebe, své možnosti, sílu své vůle a nedělat velké plány. Daleko lepší je přece vzít si maličkost, ale slovu dostát. Děkuji docentu Karlu Sládkovi z Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze za dnešní hovory o askezi. Příště probereme Lectio Divina. Pořad cyklu Dotýkání světla připravila Jana Beránková, vyrobilo Studio Christian Praha.

Je pár vteřin po 21. hodině, vy posloucháte Proglas, u mikrofonu slyšíte stále Lenku Pekařovou a já vás nyní zvu k modlitbě večerních chval, ve kterých se ke mně připojí otec Martin Holík.

0: A dnes je milý svátek svatého Tomáše apoštola, takže k modlitbě zveme zvlášť vás Tomáše. Texty budou právě jednak z tohoto svátku, tedy z 3. července svatého Tomáše, a potom také ze společných textů o apoštolech. Takže v novějším vydání breviáře začneme na straně 1589. Tam začneme hymnem, potom antifony budou stejné jako v ranních chvalách, takže to je hnedka naproti v papírovém vydání 1588. A potom budeme skákat právě na žalmy do těch společných textů, a to je od strany 1897. 1897. Takže se budu listovat mezi těmito dvěma místy, dál už to tím pádem nemusím vysvětlovat. Tak, kdo máte původní vydání breviáře, tak začneme na straně 1413 hymnem, 1413, a potom ty další texty společné budou od strany 1678. 1678. Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja. Ty jsi jeden ze 12, o milý svatý Tomáši, jeden z páně apoštolů, spasitele věrných poslů.
1: Z hvězd v nebesích se skvějících, boží trůn obklopujících, těch, kdo okolo Ježíše, stojí tvář jeho patříce.
0: Štěstí jsi došel takového, že se z boku proklátého i míst hřebů dotknout ti směl, vzkříšený pán splnil, co jsi chtěl.
1: Vy pro zvíry upevnění, ať jsme ti blahoslavení, kteří Krista neviděli a před něj uvěřili. Tomáš řekl, pane, nevíme, kam jdeš. Jak můžeme znát cestu? Ježíš mu odpověděl, já jsem cesta, pravda a život.
0: Měl jsem důvěru, když jsem si řekl, jsem tak sklíčen.
1: Pravil jsem ve svém rozrušení, každý člověk klame.
0: Čím se odplatím Hospodinu za všechno, co mi prokázal?
1: Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo.
0: Splním své sliby Hospodinu před veškerým jeho lidem.
1: Drahocená je v Hospodinových očích smrt jeho zbožných.
0: Ach, Hospodine, jsem tvůj služebník, syn tvé služebnice. Rozvázal si moje pouta.
1: Přinesu ti oběť díků, Hospodine, a budu vzývat tvé jméno.
0: Splním své sliby Hospodinu před veškerým jeho lidem.
1: V nádvořích domu Hospodinova, uprostřed tebe, Jeruzaléme.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku i nyní i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Tomáš řekl, pane, nevíme, kam jdeš, jak můžeme znát cestu? Ježíš mu odpověděl, já jsem cesta, pravda a život.
1: Tomáš, jeden ze 12, nebyl s nimi, když Ježíš přišel. Ostatní učedníci mu říkali, viděli jsme pána, aleluja.
0: Když Hospodin přiváděl sionské zajatce, byli jsme jako ve snách.
1: Tehdy byla naše ústa plná smíchu a náš jazyk plný jásotu.
0: Tehdy se říkalo mezi pohany, velkou věc s nimi udělal Hospodin.
1: Ano, velkou věc s námi udělal Hospodin, naplnila nás radost.
0: Hospodine, změň náš osud, jako se mění údolí na jihu země.
1: Kdo se jí v slzách, žnout budou s jásotem.
0: Vycházejí s pláčem, když nesou semeno k setí.
1: Přijdou však s jásotem a přinesou své snopy.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku i nyní i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Tomáš, jeden ze 12, nebyl s nimi, když Ježíš přišel. Ostatní učedníci mu říkali, viděli jsme Pána, aleluja.
1: Pohleď na mé jizvy a dotkni se jich, nepochybuj a věř, aleluja.
0: Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista. On nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.
1: Vždyť v něm si nás vyvolil ještě před stvořením světa, abychom byli před ním svatí a neposkvrnění v lásce.
0: Ze svého svobodného rozhodnutí nás předurčil, abychom byli přijati za jeho děti skrze Ježíše Krista.
1: To proto, aby se vzdávala chvála jeho vznešené dobrotivosti, neboť skrze ni nás obdařil milostí ve svém milovaném synu.
0: V něm máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštění hříchů pro jeho nesmírnou milost,
1: kterou nám tak bohatě projevil s veškerou moudrostí a prozíravostí.
0: Seznámil nás totiž s tajemstvím své vůle, jak se mu to líbilo a jak si to napřed sám u sebe ustanovil.
1: Až se naplní čas pro dílo spásy, že sjednotí v Kristu vše, co je na nebi i na zemi.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
0: Pohleď na mé jizvy a dotkni se jich, nepochybuj a věř. Aleluja. Z listu Efezanům ze 4. kapitoly. Kristus určil jedny za apoštoly, jiné za kazatele mluvící pod vlivem vnuknutí, jiné za misionáře, jiné pak za pastýře a učitele, aby připravili křesťany k úkolům, které mají plnit, aby Kristovo tělo dělalo pokroky, dokud nedojdeme všichni k jednotě ve víře a v poznání Božího Syna, k možné zralosti, k onomu věku, kdy se na nás uskuteční Kristova plnost.

0: Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových činech, oslavujte jeho jméno.
1: Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových činech, oslavujte jeho jméno.
0: Rozhlašujte den po dní jeho spásu.
1: Oslavujte jeho jméno.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových činech, oslavujte jeho jméno. Vložil jsem své prsty do ran po hřebech a svou ruku do rány v boku a řekl jsem: Pán můj a Bůh můj, aleluja.
0: Velebí má duše Hospodina.
1: A můj duch jásá v Bohu mém spasiteli, neboť zhlédl na svou nepatrnou služebnici.
0: Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení.
1: Že mi učinil veliké věci ten, který je mocný, jeho jméno je svaté.
0: A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.
1: Mocně zasáhl svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
0: Mocné sesadil z trůnu a ponížené povýšil.
1: Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou.
0: Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství.
1: Jak slíbil našim předkům, Abrahamovi a jeho potomkům na věky.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
0: Vložil jsem své prsty do ran po hřebech a svou ruku do rány v boku a řekl jsem: Pán můj a Bůh můj, aleluja. Církev je zbudována na apoštolech jako na svých základech. Spolu se všemi, kdo patří do této boží rodiny, prosme našeho nebeského Otce.
2: Bože, rozpomeň se na svou církev.
1: Otče, ty jsi chtěl, aby apoštolové byli prvními svědky tvého vzkříšeného Syna?
0: Posiluj nás, ať o něm vydáváme svědectví po celém světě.
1: Ty jsi poslal svého Syna na svět, aby hlásal chudým radostnou zvěst?
0: Pomáhej nám, když máme hlásat evangelium všemu tvorstvu.
1: Ty jsi poslal svého Syna rozsévat semeno slova?
0: Dej, ať se všichni, kdo rozsévají tvé slovo s námahou, mohou radovat z bohaté sklizně.
1: Ty jsi poslal svého Syna, aby svou krví usmířil s tebou celý svět?
0: Dej, ať všichni spolupracujeme na tvém díle spásy.
1: Ty jsi uvedl svého Syna do nebeské slávy?
0: Uveď do svého nebeského království i naše zemřelé. A připojujeme prosbu za všechny obyvatele v zemích, kde se válčí. A také se modlíme za trápenou Venezuelu.
2: Bože, rozpomeň se na svou církev.
0: Připojíme modlitbu Páně. Otče náš, jenž je na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš ve zdejší dej nám dnes

0: tak šťastnou cestu, pěkný zážitek a šťastný návrat domů. Pán s vámi.
1: I s tebou.
0: Požehnej vás i vaše všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
1: Amen.
0: Jděte ve jménu Páně.
1: Bohu díky.

Čtvrt hodiny po 21. hodině vás veme k modlitbě živého růžence. Jestli se chcete modlit s námi některý z desátků, tak za pár okamžiků po úvodu modlitby vás veme k tomu, abyste zavolali k nám do Proglasu na číslo 739 850 345. 739 850 345. No a když zavoláte na toto číslo, můžete se se mnou pomodlit jeden z desátků. Dnes se budeme modlit růženec bolestný, tedy potom až po začátku modlitby, tak se otevřou brány k nám do Proglasu a vy můžete zavolat na číslo 739 850 345 a pomodlit se se mnou jeden z desátků růžence bolestného.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. V úvodu modlitby vám nabízíme chvíli ztišení, v níž můžete předložit Bohu své úmysly, popřípadě se zamyslet nad úmysly, které nám přišly do Proglasu ostatními cestami, telefonicky, e-mailem nebo třeba dopisem.

Věřím v Boha, Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, syna jeho jediného, pána našeho, jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Poncijem Pilátem, ukřižován, umřel i pohřben jest. Sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího, odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen. Otče náš, jeň si na nebesích, posvěcej jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš ve zdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům a neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, v kterého věříme. Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, v kterého doufáme. Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, kterého milujeme. Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Sláva Otci i Synu i Duchu svatému, jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen. A s prvním volajícím se pomodlíme první desátek bolestného růžence, Ježíš, který se pro nás krví potil.

0: A máme první volající. Chvála Kristu.
1: Chvála Kristu a Panně Marii. Jsem vaše členka, Milada. Chtěla bych se pomodlit za zemřelého manžela, zemřelé rodiče z obou stran, za 7 pravnoučat, aby se vrátili domů ve zdraví z dovolené a v dě nemocnou osobu. Je to dobré?
0: Ano, můžete se začít modlit.
1: Můžu začat?
0: Ano, ano.
1: Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Otče náš, už jste se modlila, Otče náš?
0: Ještě ne, můžete začít tím Otče nášem.
1: Ano, tak se modlím, ano.
0: Ano.
1: Mám se modlit?
0: Ano, ano.
1: Otče náš, jenž ty na nebesích, posvěcej jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Je to dost dobré?
0: Ano, můžete pokračovat. Zdráva sem.
1: Zdráva Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého, Ježíš,
0: který se pro
1: nás krví potil.
0: Ano, ano. Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého, Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého, Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého, Ježíš, který pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého, Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého, Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého, Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého, Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého, Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého, Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého, Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého, Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého, Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Bohu Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: To už je konec, ano?
0: Ano, to už je konec, ano.
1: A moc vám Pán Bůh zaplať všem, kteří se se mnou modlili, a i vám, redaktorko, moc děkuju, že jste mě přijala. Já volám asi poprvní, víte?
0: To je dobře.
1: No, moc vám děkuju. A všem, co se mnou modlili, Pán Bůh zaplať.
0: Děkujeme, s Pánem Bohem, dobrou noc.
1: Dobrou noc a vám děkuju.
0: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. A my se s dalším volajícím pomodlíme druhý desátek bolestného růžence, Ježíš, který byl pro nás bičován.

0: A máme další volající. Chvála Kristu.
1: Dobrý večer, chvála Kristu. Tady vaše členka Anna z východních Čech. A ráda bych se dneska v tomto modlitevním společenství pomodlila za ty poutníky na Velehrad. Myslím na ty pěší, kteří už jako jdou. Otče náš, jenci na nebesích, posvěcej jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého, Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého, Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého, Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého, Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého, Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého, Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého, Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého, Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého, Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého, Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které Tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Děkuji vám a s Pánem Bohem.
0: S Pánem Bohem, dobrou noc. A my se s dalším volajícím pomodlíme. Třetí desátek, Ježíš, který byl pro nás trním korunován.

0: A máme další volající. Chvála Kristu.
1: Chvála Kristu a Paní Marii, tady je vaše posluchačka Marie. Tento desátek bych se s vámi prosila pomodlit za všechny své drahé zemřelé, za spásu jejich duší, za boží požehnání, ochranu Paní Marie a za dar zdraví pro rodiny svých dětí, pro manžela a pro švagrovou a za svatého otce. Otče náš, jen si na nebesích, posvěd se jméno tvé, přijď v království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům a neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Bohu Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně a přivej do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. S božským dítkem máti, rač nám požehnání dáti. Děkuji všem, kdo se se mnou modlí, vám všem v proglase děkuji a s Pánem Bohem dobrou noc.
0: S Pánem Bohem dobrou noc. A my se s dalším volajícím pomodlíme. Předposlední čtvrtý desátek, Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.

0: A máme další volající. Chvála Kristu.
1: Chvála Kristu a paní Marii, tady Olga z Moravy. Já bych prosila, jestli bych se dnes nemohla pomodlit za mír na celém světě, za všechny lidi, kteří prosí o modlitbu, za nemocné, trpící, umírající, za mou rodinu, obzvláště za moje sourozence a děti, kteří se o mě starají. A prosila bych dnes za všechny moje vnoučata, kteří se narodili prázdniny v červenci a v srpnu. Dnes má jeden vnuk narozeniny a potřebuje Boží pomoc. Bez Boží pomoci nic nezvládne. A za všechny ty vnuky mám je všechny ráda. A za všechny děti, které mají prázdniny, aby to prožili v radosti. Otče náš, jen si na nebesí, posvěcej jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům a neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého, Ježíš, který pro nás těžký kříž nesl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého, Ježíš, který pro nás těžký kříž nesl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého, Ježíš, který pro nás těžký kříž nesl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého, Ježíš, který pro nás těžký kříž nesl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého, Ježíš, který pro nás těžký kříž nesl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého, Ježíš, který pro nás těžký kříž nesl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého, Ježíš, který pro nás těžký kříž nesl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého, Ježíš, který pro nás těžký kříž nesl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého, Ježíš, který pro nás těžký kříž nesl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás těžký kříž nesl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci, Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Královno pokoje a míru oroduj za nás. Svatý Cyrile a Metoději, orodujte za nás. Pánbu zapla za prostor a děkuji všem, co se se mnou modlili, a prosím i za jejich potřeby. Pěknou službu vám přeji a s Pánem Bohem dobrou noc.
0: Také děkujeme, s Pánem Bohem dobrou noc. A my se s posledním volajícím pomodlíme pátý, poslední desátek, Ježíš, který byl pro nás ukřižován.

0: A máme dnes poslední volající. Chvála Kristu.
1: Chvála Kristu a dobrý večer vám, paní moderátorko, a všem posluchačům a všem, kteří se společně v této chvíli modlí. Tady posluchačka Věrka a já bych také se chtěla připojit a společně s vámi modlit. Chtěla bych poděkovat na úmysl, nebo spíš ne na úmysl, ten jsem se modlila nedávno s vámi taky společně za naše mladé manžele Káju s Kateřinkou, manželkou, kteří byli v očekávání narození miminka. A je to necelé 2 týdny, co se narodil náš první vnouček Vincentek. Tak bych chtěla moc poděkovat Pánu Bohu za dar života a také za šťastný porod ve zdraví, za maminku i miminko, a poprosit, aby byli zdraví a všechno bylo v pořádku, aby byli šťastní rodiče. A poděkovat za všechny tyto dary a milosti, které nám Pán Bůh dává. A chtěla bych taky ještě připojit prosbu za všechny nemocné, za všechny na cestách, za mír a pokoj ve světě. A také za naše kněze, budou tady blízko v Luku Primice, tak za toho primicianta, otce Antonína Uhlíře, a také za ty velehradské slavnosti. A na svatém Antonínku probíhá duchovní obnova s pátrem Kodetem. Tak za všechny poutníky, aby také načerpali hodně síly a duchovního pozbuzení, a aby i tyto dny sváteční, které budeme prožívat i na příjmu svatého Cyrila a Metoděje, aby také ten dar víry, naděje a lásky mohl i v našem národě a v každém z nás růst, a za takový pokoj i pro naši zemi a vše dobré a Boží požehnání. Aby bylo více víry a zbožnosti a aby lidé hledali Boha a smysl života. Moc děkuju. Otče náš, jen si na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdrava z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který za nás byl ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který za nás byl ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který za nás byl ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který za nás byl ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který za nás byl ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který za nás byl ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který za nás byl ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který za nás byl ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který za nás byl ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který za nás byl ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Zdravas královno, Matko milosrdenství, živote sladkosti a naděje naše, buď zdráva, k tobě voláme vyhnání synové Evy. K tobě vzdycháme lkajíce a plačíce v tomto slzavém údolí. A proto, o rodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči a Ježíše, požehnaný plod života tvého, nám po tomto putování ukaž, o milostivá, o přívětivá, o přesladká Pano Maria, oroduj za nás, královno posvátného růžence, aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních. Modleme se, Bože, tvůj jednorozený syn nám svým životem, smrtí a zmrtvých stání získal věčnou spásu. Dej nám, prosíme, když posvátném růženci blahoslavené Panny Marie, o těchto tajemstvích rozjímáme, ať také podle nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. A také ještě můžeme společně na úmysl svatého Otce modlitbu pod ochranu tvou, také za dar zdraví pro něho, ochranu Boží, dary Ducha Svatého a také, aby si odpočinul za ten čas toho léta a takové té radosti, pokoje, načerpání a vše dobré i pro něho a pro celou církev. Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží rodičko, neodmítej naše prosby v našich potřebách, ale ode všeho nebezpečí, vysvoboď nás vždycky, Pana slavná a požehnaná, Pani naše, prostřednice naše, orodovnice naše, u Syna nám smilování vypros. K Synu svému nás doporuč, k Synu svému nás doprovoď. Oroduj za nás, svatá Boží rodičko, aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních. Maria, pomocnice křesťanů, oroduj za nás. Královno rodin, oroduj za nás. Královno míru, oroduj za nás. Královno kněží a mládeže, oroduj za nás. Pano Maria, uzdravení nemocných, oroduj za nás. Královno všech svatých, oroduj za nás. Bráno nebeská, oroduj za nás. Odpočinutí věčné dej všem zemřelým, Pane, a světlo věčné, ať jim svítí, ať odpočívají ve svatém pokoji. Amen. Moc děkuji za společnou modlitbu všem, kteří se také modlí a spojují skrze vaše vlny Rádia Proglas. Děkujeme za toto společenství, které můžeme tvořit. A také bych chtěla popřát všem požehnané sváteční dny s takovou radostí, pokojem v srdci. A vám taky příjemnou službu a poděkování za vaše vysílání a za všechno, paní Leničko. Pokoj vám taky a dobrou noc všem. Moc děkuji.
0: S Pánem Bohem.
1: A dobrou noc.
0: S Pánem dobrou Bohem, noc. Dobrou děkuji. Noc.
1: Ano, opatrujte se taky s Bohem.
0: Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.

0: Oči Hany Karadžičové, kdysi nejkrásnější oči z celé Polany, oči mandlového tvaru, neslýchaně velké, černé a hluboké až k zatočení hlavy, s dlouhými brvami tlumícími v sladkost lesk, který by se bez nich mužskému srdci jen těžce snášel. Tyto nejúžasnější oči celé země se staly smutnými a smutnými zůstanou až do chvíle, kdy je drahý Ivo.
1: Dej Bůh, aby to byl on,
0: zatlačí stříbrným penízem.
1: A velmi se podobá pravdě, že podivný lesk jejich hloubek zdědí i děti Hanele Šafarové.

0: Rádio Proglas uvádí novelu Ivana Olbrachta
1: O smutných očích Hany Karadžičové.
0: Na pokračování čtou Jiří Miroslav Valůšek
1: a Kristýna Kubačková.
0: Režie rozhlasového nastudování Jan Novotný.
1: Zvuk Tomáš Hlávka a Jaroslav Topinka.
2: Natočeno v roce 2023.
1: 14. část.

0: Pane Šafare, klidně se vstyčil. Přejete si, můj pane? Řekl to zdvořile jako k hostu, kterému snad má ještě nalíti. Ivo Karadžič postoupil o dva kroky. Z dědečkova pokoje sem otevřenými dveřmi proudili světlo a kouř. Místnost nabývala zvláštní barvy a vůně. Pane Šafare, rád bych mluvil s Hanele.
1: Asi to nebude možné. Hanele už spí.
0: Jeho oči byly studené jak zledovělé oblásky. Ivo Karadžič vytrhl hodinky. Teď? V 7 hodin?
1: V zimě chodíváme spat časně, můj pane.
0: Ivo Karadžič učinil několik rychlých kroků ke dveřím do kuchyně a vzal za kliku. Byly zamčeny. Obrátil se. Také plechem pobité dveře na ulici byly zavřeny. Zajat? Nervy mu prolétla nálada povídaček o rituálních zločinech. Proč je zamčeno? Vykřikl.
1: Zamykáme na noc, pane.
0: Kde je Hanele? Chci s ní mluvit.
1: Spí.
0: Ivo Karadžič bouchal na kuchyňské dveře. Hanele! Volal. Hanele! Nikdo se neozýval. Čekal. Ticho. Hanele! Křičel plným hlasem. Josef Šafar zde klidně stál a hleděl před sebe.
1: Nikdo tam není,
0: pravil za chvíli. Lžete, je tam můj kočí.
1: Mluvím pravdu, můj pane. Odešel s vašimi kufry k Fuksovům.
0: Jak? Vzrušoval se Ivo Karadžič. Vy mi odpíráte ve veřejném hostinci nocleh.
1: Prosím vás za prominutí, ale naše náboženství nedovoluje, aby muž spal pod jednou střechou s dívkou, s níž se chce oženit. U Fuksů dostanete velmi čistý pokoj, hezčí, než bych vám mohl nabídnout já.
0: Kde je Hanele? Josef Šafar neodpověděl. Jako vzdorovitý hoch. Jakoby neslyšel. Ivo Karadžič přemýšlel. Co udělá? Vytrhne z kapsy brovning a donutí starce násilím, aby mluvil? Chopí se židle a bude bít do dveří, až je roztříští? Půjde do noční vsi? Bude tlouci na okna chýší a křičet, že židovští fanatici vězní a mučí dívku? Jala ho o ní úzkost. Hlava a srdce mu buráceli. Nemáte právo ji věznit, volal. Víte, že je plnoletá.
1: Připomínáte mi to, můj pane.
0: Byl rozhodnut. Prohledá celou ves. U kahanů Abrahamovičů sotva v mikve, slyšel její hlas. Otevřete, křikl. Spozoroval, že jeho plášť a klobouk leží připraveny na stole. Ale dříve ještě sebral všechnu sílu a klid a přistoupil k Josefu Šafarovi. Pane Šafare, řekl a celý se chvěl. Snad jsme již oba rozčileni. Snad bychom o tom měli mluvit zítra. Ale pochopte, neupustíme od sebe. Je svéprávná, dostaneme se a já ji najdu. Pro Boha, vždyť s vámi chci vyjít v dobrém. Dejte mi ji. Starý muž pomalu, ale rozhodně zavrtěl hlavou. Řekněte mi alespoň, kde je. Starý muž zavrtěl hlavou podruhé. A tehdy se zmocnili Iva Karadžiče divoký hněv a zášť. Dobře, chcete násilí. Bude násilí. Přijdu si pro ní. Otočil se a šel. Ve dveřích se ještě obrátil a ve snaze starce uraziti pravil: Zapomněl jsem. co jsem vám dlužen za sebe a za svou nevěstu za večeři.
1: Starý muž se zamračil. Přimhouřil jedno oko a hleděl k zemi. Ale pak se na Iva Karadžiče podíval a zdvořile řekl. Hanele jest dnes ještě má. Za ní nic, můj pane. Za sebe 2,80 koruny. Ivo Karadžič položil peníze na stůl a Josef Šafar mu odemkl a za ním zamkl dveře. Ale Ivo Karadžič nesestoupil z Pavlače po 3 mlýnských kamenech na ulici. Šel rychlými kroky po Pavlači kolem 3 stěn domu, kudy vedla. Hanele! Křičel plným hlasem. Seběhl na dvůr. Hanele! Hanele! Hanele! Ale bylo ticho. V krčmě zhaslo světlo. Rozběhl se temnou nocí k Fuksovům, neboť v Polaně byla již noc. Věděl, co činí ti. U kahanů, u Abrahamovičů, sotva v mikve. A u pojmu mikve mu myslí zas prolétl ne obsah, jen nálada antisemitských vypravování o rituálních zločinech a letmý závan vlažné vůně vody a krve. U Fuksu svítili. V krámě i v domě. Domnívala-li se prve Hanele, že prošli šerem obcí nepozorování, mýlila se. Když šli před několika hodinami kolem Fuksů, dívala se mezerou mezi reklamami pověšenými na skleněných dveřích do smrákající se ulice Sura.
2: Není tohle chůze a postava Hany Šafarové?
1: Myslela si.
2: Hana Šafarová utekla z Hachšary. A kdo je pán, kterého si sem vede? A jak se sem dostali? Nechali saně u Burkala?
1: Sura Fuksová byla velmi rozčilena. Oblékla si kabát a vyšla do drobného sněžení. A když tudy za chvíli kráčel cizí člověk s 2 ručními kufry, vlídně se ho zeptala.
2: Přivezli jste Hanu Šafarovou?
3: Myslím, že se tak jmenuje. Jdu tam. Kde je to?
2: Jen kousek. Kdo je ten pán?
3: Nevím, nějaký pán z Čech.
2: Její ženich?
3: Zdá se.
1: Sura se vrátila, otočila v krámě klíčem ve dveřích a šla do pokoje k rodičům a sestrám.
2: Novinu?
1: A kyselo sladce se usmívala.
2: Hana Šafarová se vrátila z Ostravy. Veze si ženicha. Kufry jsou z pravé kůže.
1: Pak večer přišel k jejímu úžasu muž z kufry k ním. Co se děje? Hořela zvědavostí. Vtáhla si Andrea Dvojila do kuchyně. Nemýlí se? Josef Šafar ho poslal opravdu sem? Vyptávala se ho. Sem k Fuksovům? A ten pán, že sem za chvilku také přijde? A to říkal opravdu Šafar, Josef Šafar, takový dlouhý, s černou prošedivělou bradou? Pohleděla stranou na matku a paní Ester nechápajíc pokrčila rameny. Pán teď sedí s Šafarem v pokojíčku a matka s dcerou v pokoji? A co dále? Co dále? Ale Dvojilo už nic nevěděl. A teď tedy přichází sám pán.

0: Na chodbě se Sura tiše rozchychtala. Pán přijel na námluvy. Pán odchází mrzut ke konkurenci. Věc je jasná. V pokojíku starého Abrama se nedohodli. Hana namluvila ženichovi, že má Bůh ví jaké věno, ale pán se nedal napálit a utekl.
1: U šafarů se nedohodli o věno,
0: hlásila v pokoji otci a sestrám a šla tu novinu oznámit také do kuchyně matce. Ivo Karadžič otevřel kufr. Vyňal z něho elektrickou svítilnu a když přišel Andrej Dvůjlo, řekl mu: potřebuji vás po celou dnešní noc. Zaplatím vám dvakrát tolik, než kolik jsme smluvili. Dohovořívali se dvojím jazykem trochu těžce, ale dohodli se. Ještě něco. Byl jste v kuchyni, když slečna Šafarová odcházela? Nevíte, zda šla po Pavlači směrem ke dvoru nebo k ulici?
2: Neviděl jsem, ale z domova neodcházela.
0: Jak to víte?
2: Nebyla ustrojena. Neměla ani boty. Chvíli potom, co jsme přijeli, se v kuchyni přezouvala.
0: Vypravujte mi o tom všechno.
2: No, židovka někam vyšla, pak se vrátila a za chvíli přišla ještě jedna židovka, snad pro ní vzkázala. Ta mladá šla s nimi.
0: Vedli ji a Iva Karadžiče zamrazilo v zádech.
3: Ne.
0: Je opravdu Hanele doma? Uvažoval. Tím by se jeho plány ovšem měnily. Ale proč se neozvala? Vězní ji snad někde ty ženy a držel jí ústa? Má přec jen zavolat četníky? Ale hlavní věc, nedělej poplachy, řekla mu Hanele. Ne, tedy prozatím. Děje se vůbec něco? Není to jen jeho podráždění, které si kreslí nesmyslné scény hodné kuchyňských románů? Na nic se mne nevyptávejte, později vám všechno povím sám. Jděte se obléci. Budeme celou noc venku a budeme hlídat Šafarův dům. Najměte 4 muže. Rusíny. Ne. 6. A smluvte s nimi cenu. Nabídněte dosti. Řekněte jim, co chcete, ale mne, ať se také na nic neptají. Nedělej poplachy. Netropím nesmysly, myslil si. Blázen, jak říkává maminka. Dvůjlo si v síni oblékal ovčí kožich.
4: Kampák, kampák,
0: vysunula Sura z kuchyně hlavu.
2: I jen tamhle.
0: Ale hlídala je. A když je viděla vycházet oba, vběhla rozčileně do pokoje.
1: Benci!
0: Křikla na bratra.
1: Jdou pryč, honem se oblékni a běž za nimi.
0: Pak spěchala do hostinského pokojíku přesvědčit se, jsou-li tam kufry. Byli. Dvůjlo klepal ve tmě na okna chýší, budil lidi a ti právě usnulí, jen neradi a mrzutě vystrkovali z malých okének hlavy. Ivo Karadžič se zatím snažil dostati na druhou stranu Šafarova domu, tam, kudy kdysi před důstojníkem prchala Etelka. Chtěl se přesvědčit, zda z domu nevedou nějaké stopy, ale zapletl se do plotů a plůtků, zapadal do sněhových jam a byl rád, že našel cestu zpět na silnici. Lidé byli brzy shromážděni.
2: Honí špiony? Myslil si Dvůjlo. To bychom teda znali.
0: Ivo Karadžič poslal po muži k Abrahamovičovům, ke kahanům a k mikve, aby se podívali, svítí-li se tam. Jeden ho provedl přes přelezy, nižší místa v rusínských plotech, která může překročit i člověk, ne však dobytek. Doprovodil ho k říčce a Ivo Karadžič, svítě si ve sněhu žárovkou, se přesvědčil, že je všude

0: jen hluboká vrstva starého sněhu, na svém sypkém površku netknutá žádnou stopou lidskou ani zvířecí. Ale pro jistotu postavil v tu stranu stráž přec. Když se vrátil na ulici, hlásili mu, že do stavení vešly dvě ženy. Kdo to byl? Poznali jste je?
1: Fajga Kahanová z Mikve a Rajza Abrahamovičová, hlásil Ivan Moskal.
0: Kdo jsou to?
1: No, židovky to jsou.
0: Ivo Karadžič dal v jedné z chýší zatopit a rozsvítit, aby vždy čtyři mohli spát, zatímco čtyři budou hlídat. Neviděl předtím karpatskou chýši. A ta s hliněnou podlahou, ponuře osvětlená chlévskou lampičkou bez cylindru, s chlebovou pecí a nad společným ložem s vydlabaným špalkem na řetězu místo kolébky, na něho působila čímsi neskutečným a románově dobrodružným. Rozestavil stráže a sám s mitrem dacem se skryl za plot Moskalovy chýše, která stojí přes cestu proti Šafarovům. Přestalo sněžit a mraky prosvitl měsíc. Čekal. V noci je čekání dlouhé a doba mezi jednou cigaretou a druhou jest kratší, než se nám zdá. Ale co tu chtěl vlastně vidět, kromě bílé noci, kromě hradů ze sněhových oblaků nad hlavou prosvěcovaných měsícem, kromě kousku ulice a obrysů Šafarova domu? Nebo tu z nohy na nohu přešlapoval proto, aby si prohlédl dvě židovské ženy, které vešly do stavení? Nebo snad toužila jeho fantazie po scénách z krvavých románů, po tajemných saních, po zakuklencích z nich vystupujících, po záhadném balíku, který vynášejí z domu a pod jeho černou rouškou možno tušiti svázané dívčí tělo? Blázen. Přec se dočkal. Za půl hodiny skřípli v temném domě plechem pobité dveře. V noci trvají vteřiny mezi jedním zvukem a druhým, který předpokládáme dlouho, a srdce je neklidné. Dveře se zavřely. Z pavlače scházel muž, jímž nemohl být nikdo jiný, leč Josef Šafar.
2: Za ním,
0: zašeptal Ivo Karadžič mitrovi dacovi. Pak přišly vyslané hlídky a hlásili, že je u Kahanů, Abrahamovičů a v Mikve tma. Fajgu Kahanovou a Rajzu Abrahamovičovou potkali na cestě, ale to už Ivo Karadžič věděl. Ale ku podivu, jak plna dění byla tato noc. Netrvalo dlouho a k stavení se blížily tři ženy. Vyšly na pavlač, tiše zaklepali na okenici, jediný kradný zvuk, který pronikl do ticha, a dům je tajemně do sebe vsál.
2: Kdo to byl?
0: Šeptal Ivo Karadžič.
1: Mašele Herškovičová, Chava Glejzrová a ta třetí je snad Rivka Ejzigovičová,
0: odpovídal Ivan Maďarčuk.
1: Jsou to kamarádky Hanele Šafarové.
0: Co tam chtějí? Když bylo za ticho a ulice pustá, vyšel Ivo Karadžič z úkrytu za plotem a přeběhl rychlými kroky cestu. Vystoupil po třech mlýnských kamenech na pavlač a našlapuje na špičky a dotýkaje se hroty prstů studeného sněhu na zábradlí, obcházel stavení. Polekal se hlučného vrznutí prkna pod nohou. Došel až k zadní zdi domu, kde se pavlač končila a kde bylo vše stejně mrtvé jako celý dům, neboť okenice byly zabedněny a za nimi bylo tma. Ne. Jednou z nich, tou poslední, pronikal slaboučký proužek žlutého světla přec. Připlížil se tam. Na této straně nebylo dveří a nebezpečí, že se prozradí, bylo jen malé. Okenicí, připevněnou zvenčí, se snažil nahlédnout dovnitř, ale nebylo to možné. Marné zůstaly také pokusy štěrbinu prsty nebo nožem rozšířiti. Stačila právě jen pro proužek světla jako lístek papíru tenký a vedla někam na stranu do bílé stěny. Zbýval mu jen sluch. Poslouchal tedy. Uvnitř se hovořilo. Byly to zřejmě ženské hlasy. Bylo však slyšet jen málo a nedal se uhádnout i obsah ani jediného slova. Ženy patrně mluvily jidiš. Nebyl tohle Hanelin hlas? Nastala pomlka. Teď padlo zas několik slov. Jakoby si lidé byli již všechno podstatné řekli a teď neměli o čem vyprávět. Jako příbuzní, kteří mají před pohřbem nevděčný úkol těšiti truchlící rodinu. Ano, tohle byl určitě Hanelin hlas. Odpovídala nějakému vysokému sopránu, snad přítelkyni. Ale co slyšet nebylo, bylo stejně důležité a Iva Karadžiče velmi uklidňovalo. Žádné pomstychtivé supění, žádné výkřiky bolesti, žádné úpění, nic, co by nasvědčovalo nějakému násilí. Blázen, vykřikla v něm maminka. Provádí v cizí vesnici vyložené střeštěnosti. Služka, která čte v posteli kolportážní román, je moudřejší. Věří mu jen k poslední stránce a když ji přečte, zabalí se do peřiny a spí. Ale on si hraje na detektiva. Blázen. Ale již v příští chvíli se dostal do postavení opravdu bláznovského. Na Pavlači vrzlo prkno. Bylo slyšeti opatrné kroky. Co teď? Pavlač vedla jen kolem tří stěn domu a zde byla právě ta třetí. Skočit do sadu? Hlukem při dopadu by na sebe jistě upozornil. Nezbývalo, leč rychle se skrčiti do rohu, do hlubokého stínu. Byl to chlapec. Šel po špičkách, ale bezpečně, jako by tu byl doma. Došel těsně k Ivovi Karadžičovi a vyšvihl se na zábradlí Pavlače. Skrčenému Karadžičovi spadl na kolena kus sněhu. Hoch sklapl ze zábradlí rovně na stěnu jako zavírací nůž. Dlaněmi se o ní opíral a hleděl do místnosti štěrbinou okenice ze zhora. Zřejmě se tu vyznal lépe. Ivo Karadžič proklínal. Chápal komiku toho opatrně tichého nadávání v dřepu s hromadou studeného sněhu na kolenou a s klukem s roztaženýma nohama nad sebou. Vysmíval se sám sobě, jak dlouho bude ta nohatá žába nad ním stát. Stála nad ním dlouho. Konečně se kluk odplížil. Opatrně na rohu poslouchal, nejde-li někdo. Ivo Karadžič odešel chvilku za ním. Nějaký chlapec šel do domu, hlásil Ivan Maďarčuk za plotem. Teď vyšel. Jistě jsem ho nepoznal, ale asi to byl Benci Fuxů. To tedy, kromě jména, Ivo Karadžič už také věděl. Dalo se do hustého sněžení, v němž zmizel Šafarův dům a ulice brzy zapadala sněhem, který se na ní ve velkých vločkách lehce kladl jako pápěry. Josef Šafar si dával s návratem na čas. Hodinu, půl druhé. Mezitím odešli z domu čtyři do šátků zabalené ženy, jež pro metelici nebylo možno přesně rozeznati. Jedna z cizích návštěvnic tedy v bytě zůstala. A Ivan Maďarčuk podle rozměrů soudil, že by to mohla být i Fajga Kahanová. Konečně. Na bílé cestě se z vloček vynořoval Josef Šafar. Byl celý zasněžen a unaveně posouval před sebe nohy. Ale muž vedle něho, celý zahalený jako žena v dlouhém plášti s šátky omotanými kolem krku a ovázanými přes čepici a uši, kráčel ještě pomalej.
2: Kdo to s ním jde?
0: Šeptal Ivo Karadžič. Starý Mordche.
2: Kdo je to?
0: Židovský svatý. Mordche Jid Feinermann překonával cestu opravdu obtížně a při výstupu na mlýnské kameny ho musil Josef Šafar podpírati. Bylo ještě slyšet, jak si na pavlači zdupávají z bot o šlapky a sněhem obsypávaná budova pojala také je. Podivně navštěvovaný noční dům. Bílotemná noc běžela a střídající se zasněžené stráže odcházeli k hořícím polenům Moskalovy pece, zouvali si opánky, sušili onuce a na 2 hodiny uléhali, kam se v jizbě přeplněné muži, ženami a dětmi dalo. Gazdové již věděli, na čem jsou. Ne, tady se nehoní špioni. Tady se honí holka. A smáli se. Ale copak si myslí, že mu ji Židé dají? A jejich konečný úsudek byl zcela shodný s úsudkem Ivovy matky. Ivo Karadžič bděl po celou noc. Toho dusného vedra a těch blech u Moskalů mu bylo trochu mnoho. Rozdělil mzdy a rozdal všechny své cigarety. Za prvního rozbřesku dne, kdy bylo pravděpodobné, neodvlekli-li Hanele v noci, teď, že už ji neodvedou, rozdělil poslední hlídky a brodil se, zanechávaje na ulici první stopy k Fuksovům. Ne sice spat, ale alespoň se ohřát, omýt a oholit. Trochu studu, který v něm zůstal nad poplachem ve vsi, odbýval důvodem, že nadarmo nebyl, protože teď ví, kde Hanele je. Fuksův dům byl ještě zavřen, ale na první zaklepání mu Sura v županu přišla otevřít.
3: Pán byl tak dlouho na návštěvě?
0: Řekla nevinně. Věděla už všechno. Jaká senzace. Goj, říkala si, doprovázejíc se svíčkou Iva Karadžiče k jeho pokoji a ze strany si prohlížejíc jeho náramný nos. Tohle, že je goj?

0: Novelu Ivana Olbrachta o smutných očích Hany Karadžičové na pokračování čtou Jiří Miroslav Valůšek a Kristýna Kubačková. Režie rozhlasového nastudování Jan Novotný, zvuk Tomáš Hlávka a Jaroslav Topinka.
1: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
2: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera Proglas mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Radio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
1: Částka se vám bude odečítat každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
2: Službu DMS provozuje Fórum dárců. Technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.
3: Tento pořad vzniká za podpory společnosti Dallmayr Česká republika.

0: Dobré pozdní ráno, milí posluchači, pokud nás posloucháte v premiérovém vysílání a naživo v cyklu pořadu Na stole je téma. Dneska je na stole téma rozhovor s Jožkou Bazalou, senátorem. Vítej, Jožko.
1: Dobré dopoledne, děkuji za pozvání.
0: A tak jak bývá zvykem, tak nejprve si tě představíme jako člověka z regionu, kde se hodně tancuje, hodně pěstuje folklor. A také nebudeme moci zapomenout na tvoje dlouholeté působení právě místní. Takže pojďme na to. Jaký ty máš vztah ve folkloru?
1: Tak určitě kladný, protože jsem v tom vyrůstal od malička, ale když už vzpomínal ten region, tak já bych chtěl říct, taky se tam i pracuje. Ale že tam jenom netancujeme a nespíváme, ale představte si to, kromě toho modlení se tam také i pracuje, to znamená, je to region, který je bohatý na zemědělství samozřejmě a taky na strojní výrobu, protože jsou tam letecké fabriky jako bývalý Mesid a také bývalý Letkunovice.
0: Ano, a to je tam teďka myslím vzkvétá, že už je to lepší, protože tam byly to obytiště Rusko, dneska už se to podařilo, myslím, přesměrovat ten aircraft Industries, nebo jak se to jmenuje.
1: Ano, je to ano. Tak, bylo tam teď z hodou okolností den otevřených dveří, slavili 90 let svého trvání, takže byla možnost se tam potkat s bývalýma zaměstnancama, spoluzaměstnancama, s kterýma tam člověk nějakým způsobem pracoval, protože já jsem v tom leteckém průmyslu pracoval asi 22 let. Což je, není malé období a samozřejmě mnozí jsme zestárli, tak jsme se tak poznávali, jestli si to ty, nejsi to ty. Jako ta letadla v tom muzeu, ale v každém případě to bylo příjemné a na druhé straně člověk má radost z toho, že ta fabrika nějakým způsobem funguje, dostává zakázky postupně, spíš v současné době a to je všude, mají nedostatek zaměstnanců a odborníků, protože jednak je ta práce přesná, ale také to nýtování je těžká práce, jako to prostě není nic jednoduchého a není mnoho lidí, kteří by se do toho za každou cenu hrnuli, to je potřeba nějakým způsobem zdůraznit, ale v každém případě je to dneska moderně vybavená továrna, která myslím si, že má prostor a bude záležet, jestli se jí podaří samozřejmě splnit všechny ty závazky, které v současné době má.
0: Možná pro vzdálenější posluchače zmíníme takovou přece jenom zvláštnost, jo? Protože to je jakýsi život souměstí, takže Uherské Hradiště, Staré Město, Kunovice, to je poměrně hodně obyvatel, ale jsou tam vlastně samostatné správy těchto míst. Jak se spolupracuje takhle municipalitám?
1: Ano, je to tak. Tak porevolučně, nebo před revolucí, v 90. roce, to bylo jedno velké Uherské Hradiště, které se skládalo z několika těch místních částí, ať už je to Mařetice, ať už jsou to Jarošov, Míkovice, Derfla a podobně. A vlastně, jak v tu chvíli přišla svoboda, tak se jaksi rozhodli lidé, jak v Kunovicích, tak ve Starém Městě vyhlásit referenda. Ty referenda proběhly, takže se má to město osamostatnit a vznikly tam dvě samosprávy, nejdříve Uherské Hradiště a potom obce Kunovice a Staré Město, které později potom i tam i Kunovice byly povýšeny na město, ve Staré Město konkrétně v roce 97 za okolností, kdy přišly povodně do Uherského Hradiště nebo vůbec na Moravu jako takovou, takže vlastně potom byly povýšeny na města. A já, protože jsem bývalým představitelem Starého Města, tak můžu říct, že ta spolupráce nakonec byla velmi fajn, tak jak na druhé straně jsme byli strašení, že nepoteče voda, že nebude jezdit po ulička a podobně. To všechno z toho se nic nestalo a dneska si troufnu říct, že obě dvě ty samostatné obce nebo města, Kunovice i Staré Město, rostou do krásy. Je to poznat, že vlastně v tu chvíli ti lidé můžou rozhodovat sami o sebe, o své samosprávě, volí si své představitele, tak si myslím, že tam je pokrok obrovský, ale samozřejmě férové říci také v Uherském Hradišti, jako jo. Ať jsme féroví. Ta spolupráce mezi jednotlivýma starostama, popřípadě starostkama, i v Kunovicích byla paní starostkama Ivana Majíčková, tak ta spolupráce byla vždycky dobrá, vždycky na vysoké úrovni. A co bylo potřeba, tak jsme vždycky dokázali tahnout za jeden provaz, a to třeba i v rámci třeba Zlínského kraje nebo potom té státní správy.
0: No a to bylo zajímavé, že teda některé ty části svůj vlastní kostel vždycky měli, a jeden, který vysloveně chyběl, tak byl právě ve Starém Městě. A ještě než se k tomu dostaneme, tak řeknu, ty jsi byl tedy místostarostou od kdy do kdy.
1: Jestli můžu takhle stát, tak já jsem se vyučil leto v Konovicích jako nástrojař, pak jsem šel na vojnu, po vojně jsem si udělal střední průmyslovou školu a pracoval jsem v letu v technologii přípravků, to znamená zrovna v období, kdy se v letu vyvíjela takzvaná 610, protože ta 410 je pro 19 cestujících a ta 610, která vlastně to byla velká, měla to být velká naděje, jak si k budoucnosti letu Kunovice, tak byla pro 40 cestujících. A první vzlet měla v prosinci v roce 1988, to znamená rok před revolucí, a především byla teda určena pro sovětský trh a trh Varšavské smlouvy. Bohužel potom, bohudík, přišla revoluce a najednou se rozpadl ten východní trh jako takový, což znamenalo, že je potřeba certifikovat to letadlo i pro západní normy jako takové, a to se úplně nepodařilo, takže ta 610 jaksi vlastně zůstal na vývoji, udělalo se pár kusů, některé, většina z nich teda skončila, takže jsou někde v muzeích, popřípadě jsou rozřezány, a v tom Starém Městě v Kovostýlu, jak přijíždíte, tak tam vlastně stojí na podstavci 610 vlastně to první letadlo, které vzlo, které jaksi mělo být velkou nadějí. A já když jsem nastupoval v uvozovkách z té dělnické profese do technologie, tak vlastně probíhal vývoj toho, té 610 jako takové. Takže to je k tomu. Jaká byla ta další otázka?
0: No, vlastně na tu účast.
1: Rozumím. No a takže já jsem 20 let pracoval v letu, a potom v roce 1998, když se blížily komunální volby, tak jsem byl osloven, protože jsem vedl ještě i folklorní soubor Dolina ve Starém Městě, tak jsem byl osloven, jestli bych nešel na kandidátku v té době Lidovců, KDU-ČSL. No a dostal jsem se do zastupitelstva v roce 1998. V roce 2000, když František Slavík za čtyřkoalicí kandidoval na hejtmana, tak jsem byl osloven, jestli bych, když by se tam dostal jako na toho hejtmana, tak jestli bych nešel na starostu, protože se to takto předpokládalo. No a tam v tom roce 2000 jsem nebyl úspěšný, ale tak jsme dokončili ten náš mandát 98-2002, a 2002 jsem potom byl lídrem za KDU-ČSL nebo za Lidovce ve Starém Městě. Vyhráli jsme volby a podařilo se mi jaksi získat místo starosty, a sloužil jsem jako 2002-2006 co by starosta. A 2006 jsme opět vyhráli volby a tam už jsme si to, dejme tomu, nenechali vzít, a stal jsem se starostou a sloužil jsem vlastně jako starosta až do roku 2020, kdy jsem kandidoval na senátora, a vlastně od té doby jsem senátorem a starostování jsem se vzdal. Byl jsem ještě 2 roky potom místostarostou a teď v současné době, kromě zastupitelstva Zlínského kraje, tak jsem ještě i radní na městě nebo ve Starém Městě. Člena rady města.
0: Jak pomáhají tady tyhle ty zkušenosti nabrané v municipalitě, teda v tom nižším stupni, právě pro práci senátora?
1: Rozumím, je to velmi významné, na druhé straně jsou to 2 rozdílné světy.
0: Aha.
1: Protože ta obec nebo město má k dispozici nějaký rozpočet, má svůj nějaký majetek a má taky své nějaké povinnosti, to znamená, když to řeknu, péče o mateřské školy, základní školy, péče o komunikace, o svoz odpadů, odpadové hospodářství, a zkrátka jasně máte k tomu nějaký rozpočet, že je to potom samozřejmě na kulturní akce, na sportovní záležitosti a tak dále. Když potom jdete v uvozovkách do té Prahy, tak tam k dispozici jako senátoři žádný rozpočet nemáte, ale děláte tu legislativu. To znamená, děláte to, jakým způsobem třeba výběrová řízení se mají dělat, jakým způsobem se má zacházet s majetkem. To znamená, že se pokud chce město dávám příklad, prodat nějaký majetek, kusek zahrádky nebo nějaký pozemek, tak ho musí zveřejnit, dostat ještě dopředu zveřejnit, tak, aby se to všichni dozvěděli a podobně. A to je to, co vlastně není úplně vidět. A vlastně, aby to bylo právoplatné, přehnaně řečeno ten prodej toho majetku, tak aby ta obec dělala to, co udělá, to, a samospráva to, co dělat má. A obrácení máme dohlížet zase na to, aby, a tvoříme vlastně ty procesy, které takto mají být, to jsem řekl jenom jeden z příkladů. Takže to, v tomto směru je to velký rozdíl a nemáte k tomu ani moc finančních prostředků, myslím v rámci toho, abyste o sobě dal takto vědět, to je jedna věc. A druhá věc, to jestli jsme to vlastně udělali dobře, se dozvídáte až po čase.
0: Jo,
1: to znamená, a proto lidé třeba jsou nikdy nespokojení, že jsme na někoho zapomněli, ne, co jsme opomněli, nebo obraceně, že to nedává systém. Přestože to prochází různým připomínkovým řízením, tak tohle je právě věc, která, to je ten velký rozdíl, ta samospráva, ať už je to na obcích, na městech, popřípadě na velkých městech, nebo i na krajích, jako v rámci kraje, tak tam jsou přesně jasně dané pravidla, když to my jsme ti, kteří připravují ty procesy jako takové a schvalujeme ty procesy, popřípadě děláme změny zákona.
0: No, pojďme teda teď ještě právě do Starého Města, do té zkušenosti právě toho starosty. A já se zeptám na spolupráci s církví, protože myslím, že každý v této zemi ví, že na velmi pamětihodném místě, cyrilometodějském, promodleném, vlastně vyrostl až jako k nevíře, jo? Protože ten rozměr, ta velikost a to všechno, ten záměr je velikánský. Tak vyrostl chrám Ducha Svatého z pera pana architekta Ivo Grobevšeka ze Slovinska a tam asi nějaká ta spolupráce byla docela viditelná.
1: Ano, byla, přemýšlím, odkud začít, tak asi to Staré Město, když se řekne Staré Město, tak je to z největší pravděpodobnosti podle archeologů původní centrum Velké Moravy a samozřejmě kolem dokola, ať už to je Metodějova výše na Uherském Hradišti a částečně celé to Staré Město, které je v tom prostoru jako takovém, tak podle archeologických nálezů se zdá, že by to mohlo být centrum Moravy a z toho také potom vycházela ta architektura jako taková s tím, že ten kostel se chtěl ve Starém Městě stavit do hrozně dlouhá léta. Jako jo, a buď na to nebyly finanční prostředky, nebo se musela napřed farnost vydělit z farnosti Uherské Hradiště. Až to všechno proběhlo, tak potom přišel trošku jiný režim, který tomu nepřál a vlastně vznikl tam spolek svatého Michaela, který měl za úkol výstavbu toho kostela jako takového a vlastně až porevolučně se našla síla, vůle, která jaksi nejdříve se hledalo v tom Starém Městě, kde postavit ten kostel, najít ten prostor a nakonec se tam našel prostor v rámci památníku Velké Moravy, jeho blízkého prostoru a vlastně tam se potom rozhodlo město a farnost, že se ten kostel vystaví s tím, že jsou to dva kostely, jeden to je původní z té do Velké Moravy a ten nový kostel svatého Ducha, když jsme k tomu měli výstavu, takzvaný Dialog věků, který měl jaksi připomínat pořád tu velkomoravskou historii a k tomu Ivo Goropevšekovi je potřeba říci, že tenkrát byl doporučen jako člověk, který má postavený nebo postavil, byl autorem toho kostela v Mariboru, velmi podobného, který je i ve Starém Městě. My jsme se tam měli několikrát podívat na to, zda je velký, malý a tak dále, tak dále. A vlastně Ivo Goropevšek byl také žákem plečníka, který v Praze upravoval chrám svatého Víta, celý ten prostor jako takový. Takže jaksi tam ta odbornost tam jednoznačně byla. A myslím si, že ten kostel je skutečně objemný, když to řeknu takhle z toho. Na druhé straně, když jste potom uvnitř, tak to tak zdaleka nepůsobí. A jestli můžu, tak je to vlastně kruhovitého rázu,
0: ano.
1: Což znamená jaksi nekonečno, když bych to takhle z toho řekl, posazen na 12 sloupech jako 12 apoštolech spojeným Ducha Svatého a přesto dané jako žaroucho, to znamená lehká střecha. Takže to je prostě symbol toho kostela jako takového. toho. A vlastně jsou tam potom dvě věže symbolizující Cyrila Metoděje. To je celá vlastně taková, jak kdyby symbolika, jestli můžu, ale vy jste se mě ptali na tu spolupráci, jakým způsobem to mohlo
0: být. Já jsem tě totiž například viděl každý rok na tom velehradském koncertě, který Hradiště a Juro Pavlice, a vždycky si tam zval nějaké milé hosty, takže vlastně i ten výtěžek z toho, jo, že to byl vlastně ten do detailu, my vám přispějeme takhle, ale ještě přispějeme a podpoříme ten koncert, který byl každoročně.
1: To byl velkomoravský koncert ve Starém městě. Jako, a pořád stále je, on pořád pokračuje. Já jsem tenkrát, co by starosta oslovil Jiřího, ale kdy už to trošičku vypadalo, že by to mohl být kostel. Myslím si, že to bylo někde v roce 2011. Zaprosím, neberte mě za slova, myslím, že to nějak bylo. Kdy vlastně na staveništi, kde jsme posekali kopřivy a postavili jak pódium, tak postavili lavice a vlastně proběhl první velkomoravský koncert, která tam hrála Spiritual Quintet a vlastně výtěžek z toho byl věnován tomu kostelu. Je potřeba říci, že po Starém městě probíhaly pravidelně sbírky, kdy lidé chodili dům od domu a přiznají řečeno žádali na kostel a nebylo to ani pro ně jednoduché, mnohým se to prostě nelíbilo. To byla první věc, to znamená vůbec umožnění té sbírky, aby to město povolilo, musel to povolovat dokonce i Zlínský kraj. První věc. Druhá věc, naspořené prostředky, které byly, tak byly skoro a v dobrém slova smyslu utopeno v těch pilotech, které tam ten kostel postavili na pilotech, na tom jsou ty sloupy, včetně věží kostela svatého Ducha. Je potřeba říci, že je to železobetonová konstrukce, takže nějaké brigády tam také nebyly možné, takže to museli pokud možno dělat i odborné firmy, které na to prostě měly prostor, no a pak šlo o to, aby to město nějakým způsobem přispělo a to tenkrát hodně záleželo na otci Miroslavu a stále to na něm záleží, protože ty finanční prostředky byly nemalé, no a teď šlo o to, jakým způsobem k tomu přispěje město a víme sami dobře, že zastupitelé řeknou, sami máme málo. takže takhle, přesto se to podařilo. Podařilo se udělat jakási dohody, že jsme tam byli schopni přispět každý rok 2 miliony korun. Ten kostel se začal stavět.
0: To není málo teda.
1: Na to městečko, které má 6,5 tisíce, nebo v té době skoro 6,800 obyvatel, dobře to říkám, tak vlastně najít v tom rozpočtu ty finanční prostředky, když bylo potřeba dělat chodníky, kanalizace, vodovody a podobně, přesto se podařilo udělat jakási dohoda, nakonec proto hlasovala většina zastupitelů, že jsme, dá se říct, po 8 let tam byli schopni dávat tyto finanční prostředky a vlastně ta farnost věděla, a teď to štědrost těch lidí, že je schopná ještě vybrat další 3 miliony korun, to znamená, dá se říct, že každý rok bylo k dispozici nějakých 5-6 milionů korun a vlastně takto se etapovala postupně ta výstavba a tak, jak tam lidé potom postupně přijížděli na ten velkomoravský koncert, kdy na tom prvním byl dokonce i Petr Pithart, jako bývalý předseda Senátu, už tenkrát ne, ale jako bývalý předseda, tak to přijel podpořit a přijeli to podpořit i jiní, dejme tomu představitelé, poslanci, senátoři, nějakým způsobem se to dařilo propagovat. Hradičan sám je jaksi významné těleso, které svoje v čele s Jiřím Pavlicou, které jak si k tomu pomáhalo, taky svojí přítomností, svojí propagací. A Jiří to ještě vždycky uváděl, že to nestavíme jenom pro sebe, že to stavíme pro tu budoucí generaci. A vlastně v roce 2014 ten kostel byl jaksi otevřen, byl posvěcen, ne požehnán, ale posvěcen s tím, že vlastně my jsme potom měli ještě to štěstí, protože město vždycky říkalo, my uděláme to okolí. Ale najednou farnost přišla s tím, že už to skoro bude a teď jakým způsobem to okolí, tak jsme potom hledali samozřejmě finanční prostředky, evropské finanční prostředky a dneska je z toho krásný komplex, podle mého názoru. Je tam bývalý jezuitský sklep, je jeden z mála křížových sklepů na Moravě, někde z roku 1620.
0: Mohu říct, že to je asi jediný chrám v republice, kde je výtah, který může tedy zmačknete správné tlačítko, svět přímo z kostela do sklepa jezuitského.
1: Ještě tam výtah není, jenom je to naplánované, takže stále je tam 200 schodů nahoru, já jsem to počítal. Jedna věž je teda udělaná jako vyhlídka, to zase bylo trošičku na můj popud, kdy jsme jezdili v uvozovkách po Itálii a podobně a uvědomili jsme si, že spousta těch věží kostela je dána k dispozici. Ten původní projekt s tím nepočítal, že by to mohla být vyhlídková terasa jako taková, tak Ivo Goropešek tam udělal změnu a vlastně ty vyhlídkové věže se, na ta jedna z věží se stala teda jako, že vyhlídková, jde se přímo z jezuitského sklepa. My tam máme, jako město tam má informační centrum a vlastně je možnost jak do toho jezuitského sklepa, tak do těch věží, do té jedné z věží se jít podívat po schodech nahoru, podívat se do toho okolí. No a nám se potom podařilo udělat to náměstíčko, ono je tam, dokonce jsou tam dvě náměstí, takzvané horní náměstí a spodní náměstí. To horní náměstí je vlastně vstup do památníku Velké Moravy a Cyrilometodického centra, dneska nově postaveného, do kostela svatého Ducha. Když po to sedíte dole, tak je tam vlastně dneska udělané náměstí, na kterém se do budoucna plánuje pevné pódium, které bude sloužit ke koncertům a hlavně celou dobu jsme povídali o tom, že chceme mít centrální náměstí v Starém Městě. Protože to nikdy nebylo. Vždycky to byla jenom průjezdná obec nebo průjezdná dědina, nazvěte si to, jak chcete. A vlastně tím, že se ten kostel, dejme tomu, otevřel veřejnosti, město najednou mohlo dobudovat i to ostatní zázemí jako takové. A dneska se tam ořádají koncerty, velikonoční jarmarky, vánoční jarmarky a tak dále, a tak dále. Mikuláši, samozřejmě na Slovácku hody, to je potřeba jaksi zdůraznit, zkrátka jasně, je to dneska otevřené jakýsi způsobem centrum, ještě samozřejmě není dobudováno, protože teď čekáme na ty okolní obyvatele, kteří tam prostě postaví možná nějaké hotely, nějaké zázemí, bytové zázemí a tak dále, tak dále.
0: Ale vidím, že ten plán je jen o málo menší než barcelonská Sagrada Familia. Takže to zatím určitě, času dost.
1: Děkuji. Kostel byl teďka v minulém roce byl vysvěcen, takže už je to skutečně se vším všudy. Tu architekturu nebo tu výzdobu tam dělali Oliva
0: a pan Ivonová.
1: Ivonová, přesně tak.
0: Ano.
1: Otmar Oliva, nebo se Otmar Oliva,
0: velikrátný. No tak my jsme vlastně Maribor poznali právě skrze Otmara Olivu, který zase tam dělal tu výzdobu těch základních věcí. Ano.
1: Já chci říct jenom jednu věc. Investorem celé té záležitosti byla farnost a strašně moc tam taky záleželo, nejenom když to řeknu, na představitelích města, ale samozřejmě na tom hlavním správci farnosti, to byl Miroslav Suchomel, který v uvozovkách to dával všechno nějakým způsobem dohromady, modlil se za to a hlavně se snažil tak, aby jsme pokud možno dokázali vycházet se všema těma lidma ve Starém Městě jako obyvatelama. To bylo strašně moc důležité. Není jenom o tom, že to vystavíte a postavíte, ale tak, aby to přijmuli i ti občané, protože těch jaksi k toho hanění tam bylo celkem hodně, ale zvládli jsme to. Myslím si, že jsme to zvládli. Dneska už to lidé prostě aspoň z mého pohledu berou jako jakousi automatickou věc, že to tak to má být. Město tam pořádá spoustu akcí a nějakým způsobem i ten památník Velké Moravě navštěvován. To znamená, dneska přehnaně řečeno návštěva Velehradu jako takového, kdo jde na to duchovno, tak potom přechází do toho Staroměsta, nebo obrácený do Staroměsta, jde do kostela svatého Ducha, na památník Velké Moravy a potom na Velehrad.
0: Tady tu kapitolu možná uzavřeme mým konstatováním, že otec Mirek, můj kolega, to dělal systému Lotrandu a Zobejda, ubrečela jsem ho. Takže on opravdu svou povahou a svojí odvahou vlastně ty lidi přesvědčoval takovým osobním nasazením. Takže moc krát děkuji za tohleto svědectví a jenom na závěr se zeptám, kolik ještě zbývá třeba na úvěru?
1: Nemám přesnou informaci. My jsme nejdříve šli, že to bylo financováno Komerční bankou a farnost zručila a vím, že pak se to nějak přeuvěrovalo, že teďka farnost ručí arcibiskupství Olomouckém. Já to říkám dobře, protože nejsem už teďka v detailu, ale ještě tam bude asi nějakých 6 milionů korun. Zhruba jako, jo.
0: Takže, ale
1: zdaleka není ještě dostavěno. Ještě se mají dávat zvonice, teď je tam dělaný velkomoravský kříž, teď se tam dokonce v kopuli dělá, by byla, protože tam teplo, protože je to skleněný kostel, tak je to v těchto horkách, je to jak kdyby ve skleníku, tak jak je kopule, tak bude otvíravá, tak aby ten vzduch nějakým způsobem cirkuloval a podobně. Ale v každém případě jako je tam radost si sednout. To myslím hezky, protože on je jaksi kruhový, tím pádem na sebe vzájemně trošku jako vidíme. Je to trasovité, to znamená, je to po jednotlivých schodech jako dáno, takže si myslím si, že ten zážitek, kdo jaksi je věřící a potřebuje tu víru jako takovou, potřebuje to slovo Boží, tak si myslím si, že tam ten prožitek je skutečně silný, kor ještě v podání otce Miroslava.
0: Tak my teď obrátíme list, poprosíme o předělovou píseň, která nás navodí už na další strunu z tvých dovedností a vztahů, a to je folklor.

0: Hovoříme se senátorem Josefem Bazalou, hovoříme v cyklu pořadu Na stole je téma. My jsme, Joško, dobře probrali možná takové ty místní věci, které jsou ale ohromně zajímavé, já myslím, pro všechny, nejenom pro lidi bydlící teda v tom trojměstí, dneska bychom řekli.
1: Souměstí.
0: Já jsem mimochodem byl právě při těch hrůzách těch prvních povodní, takže umím si představit tenkrát, jak to bylo, protože to bylo setkání mládeže a my jsme vlastně jeli mnoha těm účastníkům říct, že se nemají kam vrátit, protože ještě voda z jejich domů neopadla a v lepším případě ty domy ještě stojí.
1: To je to velké samostatné téma, kdyby nechtěli do toho zavrátit,
0: ale teďka půjdeme právě k folkloru. Ty jsi od malička, protože jsi v tomhletom kraji, kde se dobře pěstuje tradice, a takže jsi byl sám aktivní. Mluv.
1: No tak nějak mě to bylo dáno a skutečností je, že rodiče chodili do Orla, tatínek do Sokolu v Babicích, maminka z Orla v Uštěnovicích. A jednak tam sportovali a druhá věc je, že tatínek byl celkem solidní tanečník jako takového lidového tance.
0: Takže si neměl vzor.
1: Ty moje jakési začátky a prvky byly tak, že ve Starém městě tradice vyhrávání Josefom. Aha. Chodí dechovka. Aha. A v den, kdy Josefové 19. března mají svátek, tak obchází jednotlivé Josefy, kteří v tom té obci nebo městě bydlí a chodí vyhrávat. Je potřeba si uvědomit, já jsem se narodil v roce 1960 a v tom někde v roce 65-66 těch Josefů bylo po té obci hrozné množství, protože každý druhý byl Josef nebo Jan. Takže chodila ta dechovka i k nám, teda zavítali s tím, protože soused z jedné strany byl Josef a naproti byl Josef, tak říkali, tak půjdeme i vedle, protože navíc tatínek byl řezník, tak ho všichni znali. Tak se zastavili u nás a vlastně tam já jsem poprvé začal cifrovat, jako při té návštěvě.
0: Aha.
1: No a potom, když přišel věk do šesté třídy, tak jsme začali chodit do Dolinečky, do deváté třídy, tak jsem tancoval v dětském souboru Dolinečka ve Starém městě. No a když potom přišly ty roky studentské, tak jsem byl pozván do Velkého souboru Dolina v roce 1975. Začal chodit do Doliny jako takové soubor, který tam v současné době oslavuje 70. výročí od svého založení. 70. výročí od svého založení, to znamená v roce 1956 vlastně. Uh-huh, jeden z prvních tanců, které byl, tak byl samozřejmě slovácký verbuňk. Pak jsem šel na vojnu. A měl jsem velké štěstí, protože jsem hledal, kde bych mohl někde i na té vojně tancovat. Já jsem se dostal do Liptovského Mikuláše, tam byla vysoká vojenská škola protivzdušné obrany a spojaři tam sídlili podobně a shodou okolností tam studenti měli založený nebo zakládali folklorní soubor. Nazvali ho Vách, protože Liptovským Mikulášem teče řeka Vách a ten soubor tam funguje, představte si to dnes. Protože tam vždycky i na tom Slovensku a v Liptovském Mikuláši byl velice dobrý dětský soubor Dumbier. Takže potom po našem odchodu tam začali chodit i ti místní, když to řeknu tanečníci a podobně, takže ten soubor dodneska nějakým způsobem je aktivní, jezdí po různých festivalech, byli dokonce ve Strážnici. No a vlastně při tom založení, tak já jsem se tam dostal na vojnu. No a když jsem se vrátil, tak v roce 81 z vojny, tak jsem byl jako tanečníkem toho souboru Dolina a v roce 1986 na Strážnickém festivalu vyhlásili obnovenou soutěž ve slováckém verbuňku. Tak jsme se přihlásili, byli tam chlapci z Hradištěnu, z Kunovianu a z celého okolí, z celého Slovácka, vlastně tak, jak tu soutěž známe dodnes, ale protože když to řeknu, etnografové a muzikologové přesně nevěděli, jak se ten verbuňk vyvíjí, v jakém bude stavu. Takže vlastně i ten první ročník byl takové zkušební kola, teď to myslím v dobrém slova smyslu, že se vlastně hledalo, jak ten verbuňk je zachován, jak se udržel v těch jednotlivých folklorních souborech a podobně. No a já jsem měl to štěstí, že jsem skončil na druhém místě.
0: Mm-hmm.
1: Pak přišel další rok, 80, 87 zase na druhém místě, 88 na druhém místě, 89 také na druhém místě. Vždycky mě porazili kluci z Podluží, konkrétně Ruda Tuček, který to třikrát vyhrál.
2: To si teda dovolil hodně,
1: ale já jsem se potom říkal, tak když už nemám na to první místo, tak jsem ten další ročník v roce 90 nešel do soutěže. A porosti se tady, co se děje?
2: Kde je?
1: No a tak jsem řekl, když, ne, neříkal jsem nic, zavolali mě, aby dělal asistenta poroty, takže někdy v roce 92 jsem se stal asistentem poroty a potom, já nevím, po dvou letech nebo po třech letech jsem se stal jako členem poroty, strážnicí. A byl přitom založen také sbor lektorů a znalců slováckého verbuňku. A Karel Pavliští, který byl jedním z těch obnovitelů a hlavním tahonem Jan Krist a Jan Miroslav Krist a Karel Pavlištík, tak si potom přál, abych se stál předsedou toho sboru lektorů. Takže ještě mám tu funkci, že jsem předsedou sboru lektorů a znalců slováckého verbuňku, který pracuje při Národním ústavu lidové kultury ve Strážnici. A vlastně všichni ti chlapci, kteří tancují ten slovácký verbuň, tak mají někde ten úkol, aby také rozvíjeli ten verbuň, chodili učit a podobně. Takže aby se tam vždycky scházíme jednou, dvakrát do roka, jednak porota samotná, která je ve Strážnici určená. A obráceně znalci si děláme své poznatky, jako jo, to znamená, kam se ten verbuň vyvíjí, jestli jsou zachovávány všechny ty regionální styly, které je potřeba, a tak dále, tak dále. A ještě teda jedna věc, a už dám zase prostor na nějaké otázky, postupně vlastně vznikly také regionální kola. A vlastně my, kteří jsme z těch regionů, tak jsme se stali garantama těch regionálních kol, to znamená na Podluží, ve Strážnici, v Lipově, nebo na Horňácku, na Uherskobrodsku, na Kijovsku, na Hanáckém Slovácku, na Brněnsku. A vlastně napřed se odehrávají ty regionální kola a kluci z nich postupují potom do Strážnice s tím, že ten vítěz toho regionálního kola postupuje přímo do finále a dalších pět chlapců postupuje do předkola, protože dopoledne bývá předkolo a odpoledne bývá ve Strážnici finále, které je jakýsi vyvrcholením té soutěže jako takového a vlastně vyvrcholení toho snažení. Ale já bych možná ještě jednu věc řekl. Ten verbuň a národopiscům a etnografům a vůbec lidí, kteří jsou, jim nejde ani tak o tu soutěž. Jim jde o to, aby pokud možno v souborech se cifrovalo, aby se ten verbuň udržoval jako živé tradici. To znamená, aby se tancoval především na hodech, popřípadě na fašancích, na různých dožínkách nebo jakýchkoliv národopisných slavnostech. A byla to pokud možno živá kultura. Jako to znamená, nemusí všichni vítězit, ale aby pokud možno chlapce, které to zajímá, chodí do folklorních souborů nebo dělají jenom hodové chasy. Dobré slova smyslu, jenom hodové chasy. Nesmírně důležité, aby se to verbuň udržovalo.
2: Mm-hmm. Takže tady jsi teda zasadil hlubší brázdu, než bych si myslel, takže pro mě je to objevné. Takže vy jste byli vlastně docela podstatným prvkem pro ten děj, který potom nastal, a to je úspěšný zápis do nehmotného dědictví při UNESCO.
1: A pokud se dobře pamatuje, tak to bylo v roce 2005 a zase Jan Miroslav Krist, Karel Pavlištík ještě a pracovníci Národní ústavu lidové kultury, myslím si, že Honza Blahušek, byli ti, kteří připravovali v vozovkách materiály k tomu, aby ten verbuň byl zapsán a to se podařilo.
2: A tam se muselo právě hodně dokazovat, že to je živé. A to jste vlastně živili
1: vlastně tam vy? Šlo tam vlastně 6 nebo 7 kazec z těch jednotlivých regionů. Nejenom soutěže jako takové, ale že se ten verbuň v těch jednotlivých regionech zachovává právě u těch jaksi národopisných slavností nebo folklorních tradic, jak jsem už jmenoval, jak svobody a podobně. Jestli můžu jenom ještě k té Strážnici a obnovené soutěži. Já jsem záměrně řekl obnovené soutěží, protože ta soutěž probíhala i v 50. letech minulého století. Ale protože chlapci slováčtí byli jak páví a nechtěli uznat, že někdo je druhý nebo třetí, tak tam docházelo i někdy těžkým výměnám, tak Strážnický festival to radši zrušil, tu soutěž. A proto se mluví v tom roce 86 o obnovené soutěži. A měli z toho taky strach, jaký budeme my, kteří tam půjdeme do té soutěže, tak to udělali tak, že tam dali pokud možno opravdu lidi fundované, kteří mají jednak tituly, vzdělání, něco mají za sebou, profesionální tanečníci třeba Československého státního souboru písně a tanců v té době a tak dále, tak dále. Zkrátka jasně tak, aby když porodci řeknou, toto je první, toto je druhý, toto je třetí, tak aby jsme se náhodou mezi sebou nebyli.
2: No, já nemohu se nezeptat, bude to teď zabroušení do takové aktuální situace, tak ty seděl vlastně jako předseda poroty právě při té soutěži, když navštívil letošní festival právě pan ministr zahraničních věcí.
1: No, já přemýšlím, jestli mu chci dělat reklamu.
2: Aha, takhle, dobře, rozumím.
1: Myslím si, že to bylo na Facebookích popsáno, na různých tiskových zprávách, já jsem se k tomu několikrát vyjádřil, zkrátka jasně to bylo nevhodné a to základní, co si říci, bylo to spontánní, bylo to to, jak to lidé cítili a vnímali, jak ti politici vystupují v jiných příležitostech, kdy je lidé vidí, jedna věc, druhá věc, ten Verbund je skutečně jakýsi svátek a tam na nějaké politické projevy nebo vůbec nějaké
2: vůbec
1: tam prostor není. Jako, já tam sedím jako senátor už několik let a nikdo se ani nespomene, že jsem nějaký senátor. Prostě tam jsem ano. Jeden z řady těch porodců, kteří tam sedí.
2: Ano.
1: Ti lidé, kteří na folklor chodí, tak vidí, kdo jsem, znají mě a víc k tomu není potřeba ani jak si dále říkat a myslím si, že k tomu vše potřebné bylo řečeno. Mm-hmm. Bylo to za mě nevhodné.
2: Dobře, děkuju. My teď zabrousíme ještě do jedné malé podrobnosti, kterou možná málo kdo ví, a totiž na Jižní Moravě je známá svým svatým životem matka Vojtěcha Antonína Hasmandová, pochovaná ve Znojmě na Hradišti, a já na ní mám ještě takovou tichou vzpomínku právě také, protože my jsme se jeli dívat, kde bychom mohli vystavět vysílač pro glasu a právě on byl ve věži svatého Hipolita právě

0: jako řádově nazvaná. A takže to byla jedna rodina a oni vždycky dostávali jaksi dovolenou, možná na týdenní, že měli možnost jet ke svým rodičům. Tak se scházeli vlastně u té mojí babičky Marie v Huštěnovicích a tam samozřejmě ona pocházela asi šesti dětí. Myslím tam moje babička Marie a byli tam ještě další a vlastně přijížděli z té své služby do těch rodných Huštěnovic a to vlastně zase moje tety si prostě udělali čas ten týden, jak si neexistovala rodina, pravidelně odpoledne po práci jezdívali k té mojí babičce, tam sedávali a povídali si o historii, o životě, jaký prožili, jaký byli, jakým způsobem získali víru, jakým způsobem prožívali tyto jednak dětství, jednak i současnou situaci. V té době to nebylo nic jednoduché, protože byla normalizace a tak dále. V 50. letech byli církevní představitelé perzekuováni, zavírání a tak dále. Když se ve starém městě pořádali hody a chtělo se jít do kostela, tak se šlo tajně, aby to pokud možno nikdo nevěděl a tak dále, tak zpátky ještě k té sestře přestavené Vojtěše a ona tam potom samozřejmě, tam probíhaly modlitby a všechny ty události, které jsou a hlavně si povídali o životě, povídali si o dětech, o vnoučatech a tak dále a vůbec o tom životě jako takové. Bylo to velmi příjemné a vzpomínám na to jako dodnes zná věc, kdy zase ta rodina držela pohromadě, přestože jak si oni byli ve světě, protože sloužili v řádech a jedno s druhým, ale prostě měli ten týden pro tu svoji rodinu, pro tu svoji rodnou obec, pro to svoje rodné místo a vlastně všichni ty neteře se tam scházeli vzájemně a povídali a bylo to z mého pohledu a z dnešního světa velmi silné.
1: To je obdivodná vzpomínka, to je určitě také pro mnohé z nás objevné. Já teď půjdu od toho lidského obrázku kandidáta na pokračování v Senátu k těm technickým věcem, o co ty se vlastně staráš. Máš to tady vypsáno, já to dokonce takhle, jak to je, přečtu. Obchvat souměstí, Staré město Uherské Hradiště Kunovice, napojení na D55, to v podstatě téměř už je naše. Dokončení protipovodňového opatření Uherského Hradiště, to je běh na dlouhou trať, předpokládám, ochrana pitné vody v Uherském Ostrohu pro Jižní Moravu, obce Hornácka před těžbou, rychlejší a kvalitnější dopravní napojení celého regionu, cyklostezka kole podél Baťova kanálu a teď tady třeba ochrana vlastnických práv k zemědělské půdě, to by bylo asi na samostatný rozhovor, že to není jenom tak. Kvalitní novela stavebního zákona, jeho digitalizace, zlepšení možností dostupného bydlení a pracovní příležitosti na Slovácku a spolupráci podnikatelů. Jak se ti daří? Jaký máš pocity z toho, jak jsi říkal, že je to opravdu odlišný svět, ten Senát, oproti tady té municipalitě a práce na místě?
0: Asi by stálo za to napřed představit trošku ten region, jestli můžu, protože Senát je 81 senátorů, 81 obvodů a ten náš senátní obvod 81 s názvem Uhersko Hradisko, Veselsko a Hornácko, se vlastně nachází na té slovenské hranici v dobrém slova smyslu a pokud víte, že je dálnice mezi Babicem a Moravským Pískem, tak to je vlastně ten můj senátní obvod, který se skládá z těch jednotlivých obcí, jako je Huštěnovice, Jelubí, Velehrad, Salaš, všechny obce pod Buchlovem, dále potom Polešovice, Ořechovice, Ořechov Vážaný, Tučapí, Moravský Písek, a teď to jde do Veselí nad Moravou, plus obce Hornácká, Velká nad Veličkou, Hroznová Lhota, Hrubá Vrbka, Malá Vrbka, Tasov, Kuželov, Strání, jsme zpátky, zase a vracíme se zpátky, Horní Němčí, Dolní Němčí, Ostrovská Nová Ves, Hluk, a z Hluku už se potom dostáváme pomaličky do Kunovice, Kněžpole, a jsme vlastně v tom souměstí Staré město Uherské Hradiště Kunovice. No a já v těch, dejme tomu, svých materiálech vlastně chci popsat to, co mě zajímá, to, co je prostě pro ty obce jako důležité a významné samozřejmě. Oni dneska bojují ani ne tak možná s rozpočtama, jak bojují s tím, že nemají lékaře, že nemají pediatry, nemají

0: dejme tomu, dostatek učitelů, anebo obráceně nemají třeba napojení dostatečné na ty centrální města jako takové. Takže za mě jaksi nejdůležitější je si dobudování té dálnice z Olomouce do Břeclaví, aby to napojení prostě na ten svět bylo jednoznačně rychlejší. A to samozřejmě také potom odlehčí, co se týká dopravy těm jednotlivým městům. A já vím, že už tento úsek dálnice, který v současné době funguje, tak nesmírně odlehčil Babicům, nesmírně odlehčil Huštěnovicům a už také v Kunovicích a dál v Ostrovské Nové Vsi a Uherském Ostrohu. Zkrátka jasně je to poznat, že tam něco takového bylo vybudováno.
1: A my Brňáci se těšíme, protože to křížení D1, D2, tam ubude prostě tento provoz.
0: Jednoznačně, to je jedna věc. Druhá věc, pomínali jsme tady někdy na začátku povodně 97, kdy vlastně, dejme tomu, část těch povodní je, protipovodňových opatření je zbudováno, ale některá část ještě není. A když byly minulém roce, jak si zvýšená voda na Moravě, tak se znovu přemýšlelo na tým, jestli Uherského Hradiška nemocnice se má evakuovat nebo to udrží. Jako jo. A když si představíme, že je to 20 let po povodních, tak by to chtělo už dokončit. Já vím, že se na tom pracuje, ale to je moje role, aby se na to člověk vyptával nějakým způsobem o tom debatoval s jednotlivýma ministrama, především s ministerskýma úředníkama, kteří jsou tam, dejme tomu, dlouhodobě, aby se ta věc nějakým způsobem dokončila, dotáhla do konce. Hodně se mluví teďka v rámci toho stavebního řízení i o, dejme tomu, jak kdyby těžebných prostorech jako takových. A my já v tom regionu třeba mám Uherský Ostrov, kde je zdroj pitné vody. A ten, když by se měl těžit materiál, protože jsou tam štěrkopísky, tak by mohli také nějakým způsobem spadnout voda ve studních a lidé by neměli dostatek vody. Takže to jsou, dejme tomu, důležité témata, které je potřeba sledovat, zjistit, kam se to posune dál. Samozřejmě jsem si vědom toho, že tak je potřeba z něčeho stavět. Když chceme stavět dálnice a stavět vysokorychlostní tratě, tak to jsou věci, které z mého pohledu jaksi jsou důležité, aby člověk nějakým způsobem zastupoval ten region jako takový a dává si na to pokud možno pozor. Je tam vzpomenutá i ta cyklostezka, která by napojila Horňácko v rámci při Veličce jako takové. Vím, že obce nad tím nějakým způsobem pracují, ale zase tam je jaksi dominantní povodí Moravy, s kterým je potřeba komunikovat, jakým způsobem tam a prostě tu cyklostezku protáhnout, protože zase by to, je to dostupné pro turistický ruch. A ten turistický ruch je důležitý zase v tom, že on přináší nějakým způsobem finanční prostředky, protože když jedeme na dovolenou, když už se vydáme, že jedeme na dovolenou, tak většinou chceme poznat ten kraj a chceme tam na druhé straně taky trošku užít života. To znamená, jak si využít toho pekaře, využít toho prodejce, který tam prostě nabízí chleba, který tam nabízí ubytování, který tam nabízí víno a podobně. Takže to jsou všechno věci, které nějakým způsobem člověk monitoruje a podobně. Já ještě, jestli můžu, tak jak jezdím po těch starostech, tak vidím, co se kde buduje. V Huštěnovicích udělané nové náměstí, v Polešovicích se buduje nové hřiště, nová tribuna. Ve Veselí nad Moravou je udělaných několik kruhových křižovatek, nové náměstí je tam krásně zbudováno.
1: Jezdí on tudy.
0: A tak dále. To znamená, troufnu si říct, že v každé obci vím, kde co starosta buduje, co potřebuje, jakým způsobem se o to stará, anebo obráceně na to získává dotace. Protože
1: a rozumíte si.
0: Být dotace je trošku sprosté slovo. Na druhé straně je to jakýsi prostor, jak vylepšit rozpočet té obce a oni mohli zbudovat něco, co prostě je smysluplného. Nebo to, na co by neměli dostatek finančních prostředků. Je tam taky prostor i v rámci, dejme tomu, nějakým způsobem hospodaření s vodou. To znamená tak, aby mohli dělat vsakovací parkoviště, aby, dejme tomu, jak si pokud možno zadrželi tu vodu a víme, jak je v dnešní době, nebo v toto období, jaké jsou horká, jak vlastně všichni čekáme, kdy konečně zaprší a zase nesmí moc, aby nám to všechno nespláchlo a podobně. Takže to všechno jsou věci, které člověk nějakým způsobem se snaží řešit a obráceně potom to nějakým způsobem taky projednávat. Buď to promítnout do těch zákonů, jako jako takových, nebo do různých nařízení, anebo obráceně pomocí sehnat finanční prostředky, anebo když už se podaří sehnat a je tam třeba někde nějaká chyba, tak jestli je to skutečně tak závažné, že třeba ne všechny finanční prostředky přijdou, dejme tomu celé, které byly slíbené.
1: Já možná k tomu slovu dotace, protože jsou tady některé názory, že dotace by vůbec neměly existovat, já to považuji za naprosto pošetilé, protože to je vlastně jenom o to, že teď se soustředíme na to, abychom to udělali tady, abyste to měli hotové a příště půjdeme sem, čili je to více mě přerozdělování, které si každý i doma v rodině dělá, takže nejde o to, že dostanu od někoho něco a ono se potom zapráší a už z toho není nic. Jo. Takže řekl bych, že každá rozumná země právě umí moudře rozdělovat ty věci tak, aby žádná oblast nezaostala a aby to rostlo tak nějak stejnoměrně, že? Tak přátelé, to byl pěkný hovor, já jsem za něj moc rád a děkuju za všechnu tu práci v Senátu a mám dojem, že tady se u tebe spojuje hodně taková ta zkušenost, že když přijdeš za tím starostou, tak on ví, že z tohle to všechno prožil, že byl na stejné lodi leta a že víš, jaké okruhy problémů se musí řešit, aby se došlo ke šťastnému výsledku.
0: Jestli můžu, já trošku se vrátím k tomu starostování a děkuji za ten postřeh, že to takto vnímáte, protože já jsem byl také, když jsem starostoval jsem asi 14 let, tak jsem byl také předsedou mikrorajonu Staroměstsko. To je 19 obcí, kde jsme se pravidelně scházeli a vzájemně si nějakým způsobem sdělovali své myšlenky, své potřeby a to, co by jsme pro ten region byli schopni udělat, anebo jsme také psali třeba na Zlínský kraj, aby nám pomohli někde s nějakou dopravní obsluhou, aby tam byl zaveden autobus a podobně. To jsou všechno, co ti starostové řeší a já když za něma jezdím, tak vždycky se zeptám, před kolik je vás obyvatel, jaký máte rozpočet, to jsou první dvě věci, které mě zajímají a teďka také debatujeme o tom, kdy oni třeba chtějí někde opravit kulturní dům a jakým způsobem, protože tak, jak jezdím, tak vidím, že všady je někde kulturní dům, někde potřebuji ještě dobudovat kuchyň nebo nějakou dětskou skupinu. To je dneska velké téma, protože asi jsem o tom mluvil taky na začátku, že není dostatek pracovních sil. No a na druhé straně maminky s dětmi by některé už rádi šly do zaměstnání, ale potřebují tak, aby měli jistotu, že o ty děti bude postaráno, že prostě budou zabezpečeny, oni můžou trochu také budovat kariéru a vlastně vychovávat děti, což my všichni potřebujeme, protože potřebujeme, aby pokud možno ty rodiny byly zabezpečeny a to se trochu dostává k dostupnému bydlení. A to dostupné bydlení z mého pohledu nejlépe dokáže zabezpečit právě ta samospráva, která bude přesně cílit pro ty mladé lidi, které to potřebuje, dokáže tam také udržet rozumný nájem, tak aby na to ti lidé dosáhli a částečně, aby se také mohli odrazit a potom si třeba pořídit něco nového nebo něco co, na co dosáhnou. To si myslím, že je moc důležité. No a s čím tady bojujeme, a to bojujeme snad všichni, vy v Brně ne, promiňte, protože naše děti, které jak si skončí střední školu, mnohé odchází na vysoké školy, do Brna, do Olomouce, do Prahy, některé do zahraničí a najednou se nám nechtějí vracet domů na tu naši Moravu. Jako, a to je velká škoda a proto je potřeba vytvořit podmínky, aby pokud možno pro ně bylo zajímavé bydlet, dejme tomu, ve vlastním, pokud možno tam, kde se narodili, tam, kde jak si mají své kořeny a dejme tomu, měli to zaměstnání i mimo ten domov jako takový, což dneska právě ty dálnice, vysokorychlostní tratě a popřípadě i ty home office by mohly umožnit a tím pádem nemusí Brno se rozrůstat kolem dokola a hledat nové příležitosti. Tak to je takový můj pohlední, mám to takhle, že je to nesmírně důležité, protože ta populace konkrétně v Zlínském kraji a vůbec na venkově skutečně stárne a jednak i ten úbytek nových narozených dětí a úbytek, nebo lépe řečeno úbytek lidí, kteří zůstávají mimo ten svůj domov je teda rapidní a velký.
1: Já jsem jménem Brňanů a jménem dostředivé síly Brněnska omlouvám. Ano, protože jsem si toho vědom. Máme tady, ano, paní hnedka vedle tady sedí, tady jsou Uherského Brodu.
2: Ne, je to tak prostě.
1: Koukej se, vrát domů. Je to tam potřeba, je to krásný kraj a já jsem čtvrtinový Valašskou Kloboučák, jako jo, po dědečkovi, takže jako mám krásný vztah i tady k této části. A tak toto byl, milí přátelé, rozhovor s Josefem Bazalou, senátorem. Dozvěděli jsme se vlastně, jaké by člověk měl mít předpoklady, aby mohl dělat od těch malých věcí, jako je zastupitel, až po velké věci, jako je senátor, jaký je mezi tím třeba rozdíl, jak být aktivním člověkem, jak být věřícím. A to všechno tedy na příkladu Josefa Bazaly, kterému děkuji moc za tento rozhovor a přeji hodně sil, hodně zdraví a hodně tady toho elánu, který stále je v tobě vidět, Jožko. Všechno dobré, díky.
0: Děkuji moc a já také přeji všem posluchačům hlavně pevné zdraví, protože to je to nejdůležitější a ať se vám daří. Děkuji moc za pozvání a za příjemný rozhovor.
1: Hovořil Martin Holík.

0: Radio Proglas lze podpořit DMS-kou v hodnotě 190 korun.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera Proglas mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Radio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
0: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

Hlásím, že jsem poslední vojín na opuštěný vartě. Hlídačem pokladu a zajatcem svých práv. Položka na seznamu hříchů v stornovaný skladní kartě. Pozdravem bez podpisu a poslem žádných zpráv.

0: Ameriku, aniž jsem pochopil.
1: Hlásí, že neznám zadních dveří a nemám, co bych zahodil. A neznám toho, kdo by věřil.

internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

0: Dnešní duchovní slovo pochází z knihy Tomáše Špidlíka Prameny světla. Z knihy čte pater Martin Holík.
1: Název této části je Potřeba vzdávání díků po svatém přijímání. Smysl této pobožnosti je, jak píše pater Bernadot, udržet a zdokonalit spojení, které se uskutečňuje v přijímání. Reginald Garrick Lagrange tvrdí, že nám uniká mnoho užitku z Eucharistie, protože vynecháváme vzdávání díků. Skoro překvapuje, jak rychlý spád má mešní liturgie po svatém přijímání. Je tu vlastně jen jediná modlitba, požehnání a propuštění lidu. Předpokládá se totiž, že v těchto okamžicích se každý raději modlí sám, po svém a na své úmysly. Svatý Jan Zlatoustý napomíná ty, kteří hned utíkají z kostela. Říká, on sám ti dává své tělo a ty nemáš slov, abys mu poděkoval. Nevzdáš mu díky za to, že ho přijímáš. Když si pojedl tělesně, pomodlíš se. A když si požil duchovní stravu, která je víc než všecko viditelné a neviditelné, nepočkáš, abys slovy a skutkem vzdal díky. V následování Krista se píše, nestačí se zbožně připravovat jen před svatým přijímáním, nýbrž je třeba, abys setrval ve zbožnosti i po přijetí svátosti. Vždyť po svatém přijímání se nevyžaduje menší bdělost, než bylo předtím třeba zbožné přípravy, neboť dokonalá usebranost po svatém přijímání je opět nejlepší přípravou k dosažení větší milosti. Člověk ztrácí schopnost po přijetí milosti právě tím, když se hned po svatém přijímání příliš oddává vnějším potěšením. Vystříhej se mnoha řečí, setrvávej v ústraní a zůstaň spojen s Bohem. Dříve duchovní knihy vybízely k tomu, abychom zůstali v kostele a modlili se chvíli i po mši. Nová liturgie zavedla takzvané posvátné mlčení ještě před závěrečnou modlitbou a požehnáním. Vzdávání díků se tak vřazuje do společné liturgické modlitby a přitom se uchovává jeho osobní důvěrný ráz. Se zvláštní úctou mluví duchovní spisovatelé o prvních okamžicích po svatém přijímání. Tehdy, jak píše Sergin, je milost nejhojnější a nejvíc na nás doléhá, je to doba, kdy bydlí Ježíš v našem těle. Svatá Marie Magdalena de Paci říkala novickám, chcete dojít rychle vysoké dokonalosti? Vezměte si ukřižovaného za učitele. Dávejte pozor na slova, která k vám mluví stále, zvláště však v okamžiku, kdy jste přijali nejsvětější svátost. Doporučuje se vypomáhat si představami. Tak píše Willer, přijměte svého pána tak, jak ho přijímali do domu jeho přátelé v Palestině, v Galileji, s radostí, kterou dával najevo Zacheus, s horlivostí Marty, s pozorným mlčením Marie, s úctou učedníků v Emauzích. Dejte volný průběh citům úcty, vděčnosti, lásky. Není k tomu potřeba mnoha slov, ba ani mnoha myšlenek. Lásce stačí odpovědět láskou s takovou zbožností, jak to dovedete. Není potřeba, abyste ji prožívali citově. Stačí, aby byla upřímná a vycházela ze srdce. To neznamená, že by tyto okamžiky musely být vždycky citově sladké a lehké. I svatá Terezie od dítěte Ježíše si stěžuje, že tu cítívá nejméně útěchy. Ale dodává rozumně. Není to ostatně přirozené? Vždyť přijímám návštěvu pána ne pro své vlastní potěšení, ale proto, abych udělala radost jemu.
0: A nyní si poslechneme v tuto dobu před půlnocí modlitbu Simeonova kantika. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraň nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji.
2: Neboť moje oči uviděly tvou spásu, kterou si připravil pro všechny národy.
0: Světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu.
2: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Dej nám, Bože, pokojnou noc a posiluj nás, ať vytrváme v dobrém až do konce. Amen. Dobrořečme Pánu, Bohu díky.

V následující půlhodince budeme poslouchat společné nahrávky experimentálního kytaristy ze Sardinie Paola Angeliho a sboru Tenore Murales de Orgo Solo. Půjde o ukázky z nového alba Vinti e Maju, které vyšlo v květnu. A tímto začíná noční bdění. Hudba na albu vznikla kombinací improvizace promyšlených kompozic a zvukových krajin, které doplňují archivní nahrávky, terénní záznamy nebo recitace. Album se pohybuje na pomezí tradiční hudby, avantgardního jazzu, postroku a experimentální tvorby, aniž by ztratilo pevné spojení se sardinskou kulturou. Paolo Angeli se dlouhodobě řadí k nejvýznamnějším osobnostem současné sardinské hudby a navazuje na předchozí pokusy spojovat archaický zpěv s moderními hudebními směry. Album Vinti e Maju si u hudební kritiky získalo uznání zejména pro sílu sdělení, odvahu propojit folklor s avantgardou a schopnost vytvořit hudbu, která je zároveň hluboce zakořeněná v místní kultuře i srozumitelná mezinárodnímu publiku. Autoři zdůrazňují, že album bylo pořízeno bez dodatečných dotáček a zvukových smyček. Stojí na přirozené souhře pěti hlasů sboru Tenore Murales na kombinaci Angeliho preparované kytary, elektroniky a autentických terénních nahrávek, například zvonů, hlasů ovcí nebo archivních nahrávek z Orgo Sola. Album je tento měsíc na 5. místě prestižního žebříčku World Music Charts Europe.

O Maria, diser divina mamma, per questa umanità.

Thank you.

Poslouchali jsme ukázky z alba Vinti e Maju, pod kterým jsou podepsáni umělci ze Sardinie, kytarista Paolo Angeli a sbor Tenore Murales de Orgo Solo. Za týden budeme v této noční půlhodině poslouchat archivní nahrávky chorvatského saxofonisty a skladatele filmové hudby Ozrena Depola. Tímto nočním děním končí, jako vždy ho pro vás připravil Milan Tesař.

0: Posloucháte Proglas, rádio, které vysílá bez reklam.
1: Hlásám Hospodinovo jméno, přiznejte velikost našemu Bohu.

Na rohu ulice objevil jsem malý obchod s kořením. Prodávala tam dáma s černým kloboukem a já ani nevím, proč koupil jsem si kmín. Dáma s černým kloboukem, krásná ke zbláznění, je teď pořád se mnou, ale zároveň i není. Na oblohu naskákaly šafránové hvězdy, pouliční lampy se praly o můj stín. Marně jsem hledal dámu s černým kloboukem, marně jsem hledal, kde koupil jsem ten kmín. Dáma s černým kloboukem, krásná ke zbláznění, je teď pořád se mnou, ale zároveň.

činžáku na rohu ulice, nikdy prý nebyl obchod s koření. Nikdo ani nezná dámu s černým kloboukem, jen mi se pořád zdá, že tam koník mým. Dáma s černým kloboukem, krásná ke zbláznění, je teď pořád se mnou, ale zároveň i není. A tak vedle ní žiju, jako ten, kdo nepospíchá, bloudím po ulicích a opijím se sílou ticha.

Na Proglase vás v 1 hodinu ráno zveme k poslechu komorní hudby. Nejprve vám nabízíme 3 skladby od Josefa Bohuslava Ferstra. Uslyšíte baladu opus 92 pro housle a klavír, fantázii opus 128 pro housle a klavír a sonátu kvázi fantázia opus 177 také pro housle a klavír. Všechny 3 skladby zahrají Ivan Ženatý na housle a Josef Hála na klavír.

Právě dohrála poslední skladba dnešní komorní hudby. Slyšeli jste pohádku pro violončelo a klavír od Leoše Janáčka. Solo na violončelo zahrál Bohuslav Pavlas. Doprovodila ho Hana Dvořáková na klavír.

0: Při poslechu dnešního dílu pořadu o vážné hudbě Oktáva vás vítá Martin Novotný. Dnešní Oktáva přináší rozhovor s úžasnou pěvkyní Romanou Kružíkovou a jejím manželem, skvělým dirigentem Robertem Kružíkem. Srdečně vás oba vítám.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, děkujeme za pozvání.
0: Do dnešní Oktávy jsem si nejprve vybral ukázky z brněnského provedení baletu Cyrano de Bergerac. Osobně mne k výběru hudby pro dnešní Oktávu inspirovalo shlédnutí tohoto představení, kde hudební dramaturgie klade důraz na barokní hudbu, zejména díla Johanna Sebastiana Bacha a Jeana Baptiste Lullyho. Rodným jménem Giovanni Lully, francouzský hudební skladatel italského původu, byl současníkem skutečného Cyrana de Bergerac, což dodává inscenaci zajímavě autentickou atmosféru. V baletním představení můžete slyšet i díla dalších autorů, a to Alessandra Scarlattiho a Antonia Caldari, kteří se stejně jako Johann Sebastian Bach narodili pár let poté, co spisovatel Cyrano de Bergerac skonal.